z mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

V noci čet jsem si náš osud z hvězd, když z hor vítr vál. Společně na cestách

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podnikne.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím? A já jen krčil ramene.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Tak už necelý týden zbývá do velkolepé oslavy 10 let pochoutkového roku. Oslavíme to totiž v sobotu 29. srpna na Food Festivalu u zámku v Kostelci nad Orlicí, tedy u Františka Kinského. Čekají vás malé talk show, ochutnávky zmrzliny a kávy, soutěže, setkání s kuchaři, kouzelníkem nebo bubenická show. Nebojte se, ještě si o tom všechno řekneme. Teď vás ale Patrik Rozehnal vítá u začátku dalšího setkání milovníků dobrého jídla. A za chvíli vás vezmu do Hradce Králové, domů ke kuchaři Ivanu Vorochockému, který bude dělat další z kdysi výherních receptů naší soutěže. To proto, že už v říjnu budete mezi těmi všemi pochoutkami volit sami tu nejlepší za celých 10 let.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vypravili jsme se s pochoutkovým narozeninovým novým rokem, už jsme 10. ročník v téhle fázi v roce 2026 za Ivanem Vodochodským, protože s ním budeme dělat další z těch soutěžních receptů. Půjde tentokrát o masový bochánek a k tomu ještě takový zvláštní doudlebský bramborový salát. Dělala to kdysi Zdenka Chatová v Doudlebech v jižních Čechách a my si to teď zopakujeme, ale než k tomu dojde, tak vítám našeho pravidelného člena pochoutkového roku, nadšence do vaření, Ivana. Ahoj, Ivane.
1: Hezký den, dobrou chuť.
0: Co jsi měl naposledy k jídlu bez nás?
1: Bez vás naposled, člověče? Jo, ráno jsem měl takový pišinkr, co dělá moje žena Dáša. Pišinkr s kafem. To bylo dobrý.
0: Kdy jsi v životě nejvíc trpěl hlady? Že ti třeba nedali najíst, nebo si čekal, až konečně dojdeš a někde se najíš?
1: Furt. Prostě celoživotní hlad. Ne, takhle. Já ku podivu na to, jak vypadám, tak netrpím hladem. Já vydržím celý den nejíst a prostě jim blbě nepravidelně. Jo. Ale jako malej teda jsem prej jedl hodně, protože jsem byl podvyživený, jak mě sytili a babičky, dědové mě hodně vykrmovali a pak mi to zůstalo teda. Jako, jo. Ale hlad chronický, úplně panický nemývám, jako mývají mý kolegové, který vypadají o polovičku, jsou tenčí než já. Ale mám chutě. Chuť mám, ale mě k ukojení chuti stačí opravdu zobnout vidličku, dvě a jsem uspokojen, jo. Ale nepotřebuji mít hlad jako, nemám hlad typu jako, že bych zžral celý talíř guláše s 8 knedlíkama, jako to ne. Mně stačí půl knedlíku, 2 kousky masa a jsem uspokojen.
0: Ty v kuchyni máš tady nápis, nikdy nevěřte hubenému kuchaři.
1: Ano.
0: Platí to.
1: Tak vidíš mi, jak vypadám? Ne, samozřejmě, že jo. Věříš mi?
0: Věřím. No, a jsou i nějaká další pravidla, na která jsi přišel, co kuchař dobrý má mít nebo nemá mít?
1: No v první řadě má mít kuchař chuť do vaření vůbec, jako chuť a talent taky trošku a nebát se toho a prostě kuchař dobrý má mít prostě k tomu vztah a jeho hlavním motorem musí být to, že chce dát těm lidem, který má rád, nebo když to dělá pro prachy, tak který mu zaplatí, tak dá to nejlepší ze sebe. A to, o to se snažím celý život prostě udělat si radost sobě a blízkým.
0: Dneska budeš dělat radost posluchačům i jedné konkrétní posluchačce, protože jsme vybrali recept, který si zopakujeme a ty ho tak jako podpoříš v té soutěži, protože letos jde o to, že 36 výherních receptů z předchozích 9 let na konci roku bude soutěžit, budeme pro ně hlasovat na webu, bude porota i vy vybírat a hlasovat pro ně. Zdenka Chatová, co bys jí vzkázal za tenhle recept? Máš ty vůbec rád jako mletá masa?
1: No mletý masa mám rád, nebo vůbec všeobecně mám rád masový směsi. Mám rád jídla z jednoho hrnce, to miluju prostě, když se všechno nafláká do jednoho hrnce, prostě tam se to dělá. Mletý masa, sekaný masa, mám rád knedlíčky různý druhy, šišek, sekanou, že, a tak dále, miluju. Takže my jsme, dneska ten recept je zajímavý tím vlastně, že vyprázdníš, použiješ vlastně zbytky, co ti zbyde po nedělním, po svátečním obědě, večeři, tu kousek kuřete, tu kousek uzeného, tu kousek vepřový pečeně, tu kousek vařeného hovězího. Prostě netřeba se bát, normálně šáhněte do ledničky, to, co vám tam zbyde, ať do mrazáku nebo v chladňáku, tak vemte, rozemelte. Dochuťte dle vlastní chuti, normálně to vemte od voka, ale jinak je to vlastně bezlepková strava. Nameleš, promícháš, upečeš, zažereš.
0: To všechno už za malou chvíli, jenom vydržte.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Pohoutkový rok, narozeninový, teď zpátky do kuchyně za Ivanem Vorochodským, se kterým jsme si před malou chvíli povídali a slíbili jsme, že budeme dělat recept ze třetího místa roku 2024 od Zdenky Chatové z Doudleb v Jižních Čechách. Dělala masový bochánek a tamní bramborový salát, zcela ojedinělý, jak nám tvrdila. Tak v jaké verzi to všechno udělá Ivan Vorochodský, na to jsem zvědav. Je to v rámci toho, že my letos 36 výherních receptů z předchozích 9 let dáváme zpátky do oběhu, ale abyste to nedělali vy znovu, tak jsme poprosili osobnosti pochoutkového roku. Mezi nimi je naše porota Naděja Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus a taky cukráři, třeba Josef Maršálek s Vojtou Vrtěžkou, no a Ivan Vorochodský. Ivane, tak je to recept na zužitkování veškerého pečeného vařeného masa, kolik čeho?
2: Prostě vytahejte veškerý maso, co máte v mrazáku nebo v lednici upečený a čeho se potřebujete zbavit, to vytahejte. Já tady mám kus uzeného, kus hovězího vařeného, kus kruty, kus vepřový nožiček je tady. Takže to jsem vytahal, tak to nameleme. Můžete přidat škvarky, přidáte tam cibuli, česnek, rohlík na vymletí potom. No pak nějaký vajíčko na spojení té směsi.
1: Jedno, dvě.
2: Podle toho, kolik bude směsi, tak máme dvě a uvidíme, jestli bude držet. Sůl, pepř, majoránka, podle chuti prostě.
1: Tak to máme na bochníček jako takový a k tomu doudlebský bramborový salát. Kolik brambora dalších surovin?
2: Tak prosím vás, normálně vemte si brambory třeba půl kila, dám příklad. Půl kila. Vemte sůl, kmín, normálně brambory uvaříte. Já mám malinkatý brambory, uvaříme ve slupce. Na tu zálivku si připravíte vodu z okurek, slabší ocet, mořkový cukr, pepř. Můžete dát kmín, můžete použít jarní cibulku, okurky nakrájený, nasekaný. Vlastně to je taková varianta na vídeňský salát.
0: Pochoutkový rok.
1: Máme brambory.
2: Malý bramburky, opláchlý, zalejeme vodou, přidáme kmín, sůl a necháme vařit do měka. Si nameleme tu naší lahodu.
1: Hašišprejt. Na jakou šajbu meleš?
2: To je dvojka, myslím, ta jemná, nejjemnější.
1: Potom, co se teda semele maso, tak meleš další suroviny, co?
2: Já to melu dohromady a prokládám to, abych to měl už promíchaný, takže dávám tam cibuli, česnek, můžete přidat škvarky a přidám kousek chleba, nebo veky, nebo rohlíku, co máte prostě na konci na vymletí toho strojku. Tak. Mám leto, je toho jak pro armádu. Super.
1: Teď tu mísu, ve které to máme, dáme znovu do robotu.
2: Ale přidám trošku worcesterské omáčky. Správně by to měl i Worcestershire omáčka, ale Češi to počeštěli na Worcester. Přidám trochu garumu, což je taková vlastně, garum je pramáti všech fermentovaných omáček. Byl rybí garum za starého Říma. Bylo to jako platidlo dokonce, rybí omáčka, rybí garum. A teď se dělají garumy z různých věcí, tak tady mám třeba garum z Líby Ústřičné, jo?
1: To je opravdu panák.
2: No to jo, no, to je silný, to je vlastně něco jako sojovka, ale to je silnější. Tak, teď tam dáme kořeníčko.
1: Dvě špetky provencálského koření.
2: Tak, přidáme tam trošku tymiánu, tak asi žičku čajovou. A ještě si připravíme majoránku.
1: Na závěr ještě vajíčka, dvě.
2: Teď to celý promícháme, když nám to mašina utáhne. Přidáme vývar.
1: Jaký máš?
2: Vynikající, svůj vlastní domácí. Vypadá to na kuře. V podstatě se k tomu chováme jako k plejtu, no. Teplej vývar do toho.
1: Jak poznáš, kolik ho tam ještě máš dát?
2: Chci z toho mít takovou polokašovitou hmotu, jo, takže pocitu. Aby to bylo moc tuhý.
1: Jako říčí paštiku?
2: Jo.
1: Aby to, když to pak budeme dávat do toho pekáčku, to tak trošku jako líně teklo.
2: Přesně, aby nám to vklouzlo. Určitě tam dáme ten vývar všechen.
1: Kolik ho tady bylo?
2: Byl to tak 700 ml vývaru jsem dával.
1: A mohli jsme mít tak, no víc masa, kilo a půl?
2: To určitě.
1: Ještě žičku soli.
2: Žičku soli.
1: Jak ti drhne strojek?
2: Asi by to chtěl promazat.
1: Jo, promiň, to jsou tvoje klouby.
2: Staroba.
1: Dali jsme tam ještě trochu rumu, pekáček, spíš hlubší, aby to bylo vyšší.
2: Právě, uděláme to, ať je to vrstva taková, vrstva plejtovatá, no. Pekáčku.
1: Vytřeme sádlem.
2: Vymažeme sádlem, vydatně. protože sádla není nikdy dost. No a teď tam vlejeme tu hmotu. Sklepneme a dáme pec. No a budeme čekat, jak nám to dopadne.
1: Kolik stupňů, jak dlouho to odhaduješ? Je to vyšší vrstva, takže záleží, jak je to silný?
2: Já jsem dal 200 na začátek a pak uvidíme, no. Necháme to teď půl hodiny na 200, ať se to zapeče na povrchu a pak to sundám třeba na 180, 70. Uvidíme.
1: Je to tam ještě další půl hodinu, hodinu?
2: To minimálně, no, minimálně, je to velká vrstva.
1: Jdeme na bramborový salát. Brambory se nám už uvařily, necháváš je schladnout?
2: Trošku prokladnout, ať můžeme nakrájet a uděláme si mezi tím zálivku, kdy použijeme 3-4 lžíce oleje, slunečnicového nebo řepkového, teď přidám trošku olivového oleje.
1: 2 lžíce.
2: Přidáme hořčici, tak asi 2 lžíce. Pepř. Sůl. S tou patrně, protože brambory už jsem vařil hodně osolený vodě. Worcesterskou omáčku, asi 10 štěchů. Ocet. Lihový kvasný, asi lžici a lák z vodouchovic okurek. Tak to bude stačit. A trochu vody z těch brambor.
1: Tak dvě lžíce.
2: Rošleháme. Vezmeme tady tu emulzi. Když se vám nebude chtít míchat metlou, tak stačí to dát do zavařovačky a v zavařovačce to pěkně prošejkrovat. Jo? Se chceme jenom, aby se nám to všechno spojilo dohromady. Bude dobrý. A teď se nakrájíme suroviny, které dáme do toho salátu. Takže mám tady jarní cibulku. Ze dvou jarních cibulek prostě. Tak to hodíme do té zálivky. Promíchneme. Přidáme tam pár okurek.
1: Budou stačit tak 4 menší okurky a na plátečky.
2: No a teď vezmeme ty brambory prochladlý a nakrájíme je tam. Co jsou nějaké silnější plátky. Já myslím, že trošku možná cukru ještě bychom tam mohli dát. To je salát vždycky zase, když tam máme kyselý, tak by tam mělo být trošku toho sladkého. Promícháme a už se dá servírovat. Počkáme, až tam dopeče
1: hašišprejt.
2: Vynikající hašišprejt a můžeme jíst. Pozor, parádino. Naber si masíčko. Jaký to je?
1: Dobrý. A tam je taková

0: paní Zdenky Chatové z Doudleb na webu pochoutkovýrok.cz. Dvě fotky vedle sebe pro srovnání, každý recept zvlášť, video, všechno, co potřebujete. Ať si to můžete zkusit udělat a zužitkovat ten plný mrazák.
1: A nezapomeňte pro nás hlasovat, prosím vás, v pochoutce desetiletí. Přesně. Já doufám, že budu na bedně aspoň.
0: Protože porota bude vybírat na konci roku při hlasování, pak v říjnu ten nejlepší recept za těch 10 let. Budete to dělat i vy a určíte i svého vítěze a ze všech 36 receptů si budete moci brzy vybrat svého favorita. Už se nám to pomalu blíží. Ano, blížíme se k roku 2026 historicky. Ivane, moc děkuju a budu se těšit příště. Ještě nás čeká jeden recept, jeden sladký.
1: No, na to se těším jako blázen. Sladký, to je moje. Už se těším. Mějte se hezké, dobrou chuť.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

Ivan Vodochodský pro dnešek dovařil, ale pozor, osobně se s ním můžete potkat už příští týden v sobotu 29. srpna. Ten den totiž v Kostelci nad Orlicí. U zámku Františka Kinského proběhne food festival, už 9. ročník, a kromě toho tam bude mít i svou velkou expozici Český rozhlas a Pochoutkový

0: rok. Na pódiu, které přivezeme, se vystřídá řada osobností na malých talk show, takže si popovídáme nejenom s Ivanem Vodochodským, ale taky s šéfkochařem Janem Punčochářem, s herečkou a porotkyní naší soutěže Naďou Konvalinkovou, s cukrářem Vojtěchem Vrtiškou, s Františkem Kinským, který je v Kostelci doma. Na pódiu bude hudbu vybírat a taky soutěže pro vás mít Petr Salava. Navíc kolo štěstí nachystáme pro řadu z vás a budete si moci vytočit spoustu krásných cen. Kromě toho před pódiem vybudujeme tu největší otevřenou kavárnu pod širým nebem, kterou jsme kdy jako rozhlas uspořádali. Nabídneme vám kávu, zmrzlinu a posezení u stolečků nebo v pohodlných lehátkách. Vedle nás pak bude spousta stánků s dobrým jídlem a pitím. A chystáme pro vás třeba i kouzelníka, bubenickou show. A nesmím zapomenout ani na to, že vám představíme velmi podrobně i naši poslední kuchařku Sladké Česko. Ta obsahuje celkem 170 krásných sladkých receptů od vás posluchačů. Těch, které vybrala porota do vysílání a v průběhu let se objevily právě v éteru pochoutkového roku. Tuhle kuchařku si na místě budete moci pořídit za speciální festivalovou cenu a navíc i s podpisem. A když si ji pořídíte, přidáme ještě malý dárek, možná. Záleží, kdy přijdete. A když jsme u toho, přijít můžete kdykoliv mezi 16. a 17. hodinou, kdy Food Festival má otevřeno a vstupné je pro děti do 6 let zdarma, pro dospělé 50 korun. Tak myslím, že víte všechno. Podrobnosti najdete samozřejmě už teď i na webu pochoutkovýrok.cz a já se na vás budu těšit příští sobotu 29. srpna v Kostelci nad Orlicí na oslavách 10 let pochoutkového roku. A za malou chvíli nás teď ve vysílání čeká další reportáž, tentokrát o červené řepě.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok. A teď už se společně budeme zajímat o zástupce kořenové zeleniny z čeledi laskavcovitých. O zdravou červenou řepu. Připomene nám ji Jolana Nováková.
1: Červená řepa k nám přicestovala ve středověku ze Středomoří. Jakub Hlůže, pěstitel řepy z Liblic, umělníka, ví, proč ji pěstovali naši předkové.
2: Kvůli tomu, že se používal chrást, respektive listí, používala se jako salát. A kořen té řepy, který byl tenkrát ještě malý, tak se používal pro léčitelské účely.
1: Šlechtěním se kořen zvětšoval a konzumovat se začaly bulvy červené řepy různých odrůd. Zavařovaly se.
2: Velká část se používala na barvivo, na sušení. Tam nebylo úplně nutné, aby ta řepa byla tak dobrá. A v podstatě, když přišly odrůdy, které jsou chutnější i za syrova, tak se začala v poslední době, posledních 10 let, řepa pěstovat mnohem víc na účely přímé spotřeby.
1: Červená řepa je kulatá i podlouhlá. Každý tvar je vhodný pro jiné zpracování. Pěstitelé musí také dodržet správný kalibr červené řepy, tedy tržní velikost.
2: To znamená těch 6 až 10 cm. Co je nad, je odpad, co je pod, je odpad.
1: A co se dá z červené řepy připravit překvapivého? Už dávno ji neznáme jen jako sterilovanou ve sklenicích. Připravujeme z ní polévku, dáváme ji do salátů, do sendvičů, do těstovin. V horkém oleji se z ní smaží chipsy. Výborná je pečená řepa. S červenou řepou se skvěle snoubí kozí sýr, sýr s modrou plísní, balzamikový ocet, olivový olej, vlašské ořechy, citronová nebo pomerančová šťáva, med, jogurt nebo zakysaná smetana. Už se mi zbíhají sliny. A Alena Paldusová, manažerka projektu Zdravá pětka, vzdělávacího programu pro školy, zaměřeného na zdravou stravu, ta má další nápady.
3: Červená řepa se velmi dobře hodí i do sladkých jídel, jako je třeba bábovka nebo brownies. Červenou řepou krásně můžeme nahradit část mouky. Ona nám hezky zpevní to těsto a ideální teda je červenou řepu uvařit a potom ji do toho nastrouhat nebo nakrájet na velmi malé kousky.
1: Vařit nejlépe celou a ve slupce.
3: Můžeme tam nechat i kousek kořínku. Snažíme se vlastně minimalizovat to, aby jsme ji nějak nepoškodili tu bulvu, aby neodcházely do té vody vitamíny. Poté, když ji uvaříme, řepu můžeme normálně oloupat a pokračovat s ní dále. A úplně nejideálnější je, když řepu zpracováváme syrovou.
1: Zavařovat můžeme červenou řepu se svařeným octem, s křenem a s anýzem. A že je červená řepa zdravá, to už jste asi slyšeli. Obsahuje barvivo betanin, které má antioxidační účinky, také velké množství vitaminů a minerálů.
3: Nejvýznamnější z vitaminů je vitamin C a B. Z minerálů potom můžeme zmínit například selen a křemík, podporují růst vlasů, zlepšují naši pleť. Červená řepa obsahuje také velké množství kyseliny listové a kyselinu listovou bych určitě zdůraznila, protože té máme v populaci velký nedostatek.
0: A salát z listů červené řepy, jako naši předkové ve středověku, si můžete zkusit připravit také. Všechny podrobnosti o řepě najdete na webu pochoutkovýrok.cz a ve vysílání už za chvíli přivítáme dalšího hosta. Bude jim herečka Vlasta Peterková. Popovídám si s ní společně s Naďou Konvalinkovou.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: se napřímila úplně u stolu, protože je připravena vstoupit znovu do vysílání.
1: Ano, a představit našeho milého hosta.
0: Herečku, kolegyni, milou dámu, koho?
1: Vlastu Peterkovou.
0: Ahoj,
2: Vlastičko. Ahoj, ahoj, Naděnko. Moc mě těší. Můžu ti, Naděnko, tykat?
1: No samozřejmě, teď se známe leta, tykáme si
2: právě
1: leta.
0: Vařila jste opravdově v tom seriálu i vy?
2: No samozřejmě, že jsem opravdově nevařila, protože tam byla třeba scéna, kdy jsem měla oloupat 52 jec.
1: Ježko,
2: a byla to, ne, opravdu to pro mě bylo nesmírně traumatický, protože, jak určitě všichni vědí, kteří někdy vařili vejce natvrdo, že se to musí ponořit do studené vody, aby se to dalo lehce sloupnout. Jenomže oni to samozřejmě neudělali. Takže já loupala ty vejce asi hodinu.
1: Je.
2: Až opravdu pan režisér Moskalik mě podezříval z toho, že jsem snad nikdy ty vejce neloupala, ale samozřejmě, že to není pravda. Jo. Ale bylo to tím, že oni to bohužel do té studené vody nedali.
1: No a bez toho
2: takže
1: se to nedá sloupat.
2: Bez toho
1: vůbec
2: to právě nejde.
1: No, no, no, no.
2: Ale bohužel pan režisér mě skutečně jako podezříval z toho, že jsem to nikdy nedělala. Ač jsem hrála kuchařku.
1: A dostala si odvahu mu to říct, že to špatně ti to naservírovali?
2: Naděnko, to... ano.
1: Jo,
2: ano.
1: No, tak správně.
2: Ale po určitý době.
1: Až po určitý
2: době. Ne hned, jo. Já jsem se pokoušela to opravdu udělat i za těchto okolností, ale bohužel.
0: Komu nejvíc chutnalo, když tam bylo to opravdové jídlo z těch herců? Kdo si tak pošmák třeba, měl šanci si i přidat?
2: No, tak já jsem si nepošmákla vůbec. Já opravdu jediná, která jsem to vlastně vařila nebo pekla, že jo, tak prostě já jediná jsem to neochutnala.
1: V závěru jinak nebylo, že kuchařka jí, že jo?
2: No právě. No, ale dobrý. Nejvíc pochopitelně chutnalo četníkům. A ty scény se hodně opakovaly. Několikrát se opakovaly. Takže toho jídla muselo být hodně do zásoby.
1: Já mám takové podezření, že někteří četníci schválně breptali, aby se to muselo vrátit.
2: Ano, ne? Ano, přesně tak to bylo. Dělali schválnosti.
0: Co vaříte vy nejraději doma?
2: No, tak já jsem, víte, já mám nejraději řízky. Je to strašně rychlá příprava, samozřejmě v obyčejný jídlo, ale můj jediný syn je na řízkách závislý. Takže já prostě dělám neustále řízky. Svému manželovi jsem kdysi dělala i knedlíky, nebylo to na něm znát a taky mě podezřívali, že mu nevařím. Já jsem vařila skutečně každý den. Kdysi, každý den, opravdu. Přijela jsem třeba, tenkrát jsem byla v brněnském divadle, ve státním, nynějším národním. A to jsem třeba, protože tenkrát se dělali dabingy i po představení, takže já jsem třeba po představení přijela domů, ne po představení, po tom dabingu, jo, to bylo asi tak kolem půlnoci a vařila jsem. Taková jsem byla.
1: To jsi dobrá.
2: Dneska už bych to nedělala, samozřejmě.
1: Já jsem zase radši spala a přivstala jsem si. Já jsem třeba vařila v 5 hodin ráno, abych to měla všecko uvařený, než jsem musela do zkoušky. No,
2: no tak no, to já.
1: Pak zase snídaně odvést Karunku do školy, tohleto. Takže předtím už jsem si navařila. No.
2: Ale syna jsem naučila dělat bramboráky. Brambora. A on byl tak úžasný, že když jsem třeba měla práci a vrátila jsem se domů a on už spinkal, jo, tak jsem tam měla lísteček a u toho bylo napsáno: maminko, udělala jsem ti bramboráky, dobrou chuť a dobrou noc.
1: Je, tak to je
2: tak hezký. To bylo hezký. To jsem ho naučila.
0: Tak děkujeme za to přiznání, děkujeme i Vlastě Peterkové, byla naším hostem, ať se daří.
2: Já vám taky děkuju a hezké dny.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. Ani dnes v něm nebude chybět rada z etikety, o kterou se postará Ladislav Špaček. A protože slavíme 10 let, možná bude i dort, tak jak by se takový dort měl vlastně jíst? S tím nám právě dnes Ladislav, odborník na bonton a správné chování u stolu, poradí.
1: Dort by vždycky měl krájet hostitel s hlavním hostem. U svatby je to jasné, že ženich s nevěstou krájí svatební dort a společně se vlastně dělí o tenhle ten slavnostní úkon. Dort by se měl nakrájet na příslušné dílky. Samozřejmě pokud by ho krájel třeba hostitel, je to oslava narozenin a ten by třeba dostal slavnostní dort, tak vždycky krájí jenom ten jeden, ten první dílek. Ty ostatní už potom krájí specialista, cukrář, obsluha. Potom by jako první měl dostat ten příslušný dílek toho dortu nejvýznamnější host, například oslavenec, potom dámy, potom dospělí, potom muži, nezapomeneme na děti a jíst bychom měli jíst ze svého talířku dezertní lžičkou a to tak, že nejprve začínáme na té špičce. Začínáme špičkou a potom směřujeme k tomu širšímu konci, kterým obvykle končíme. Opět nezapomeneme mít v levé ruce vždycky ubrousek, protože dort je přece jenom trochu riskantní záležitost a je možné, že by nám něco ulpělo na rtech a nebo v koutku úst a proto vždy s ubrouskem. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Než se rozloučíme, ještě jednou připomínám, příští sobotu, ještě předtím, než odvysíláme další díl Pochoutkového roku, se doufám všichni potkáme na oslavách 10 let Pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, kde proběhne food festival a v rámci toho tam Český rozhlas bude mít velkou pódiovou show. Kavárnu pod širým nebem, nejenom s kávou, ale i se zmrzlinou. Nabídneme vám soutěže, představíme kuchařku Sladké Česko a uvidíte se osobně s mnoha hvězdami našeho pořadu. Třeba s Naďou Konvalinkovou, Vojtěchem Vrtiškou, Ivanem Vorochockým nebo taky šéfkuchařem Janem Punčochářem. Tak se na vás těšíme už příští sobotu 29. srpna. Představíme tam i kuchařku Sladké Česko, o kterou navíc taky soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, co přidal do náplně rohlíků cukrář Vojtěch Vrtiška. Byly to meruňky. A věděli to tito tři vylosovaní výherci. Nataša Poláková z Hronova, Magda Žítková z Horní Vltavice a Dagmar Machu z Bojkovic. Právě jim pošleme knížku Sladké Česko i s mým podpisem. A další kolo soutěže vyhlašuju právě teď o další tři knižní kuchařky Sladké Česko. Ptám se, k jakému bramborovému salátu přirovnal svou verzi dnes Ivan Vodochodský? Za A k vídeňskému bramborovému salátu nebo za B k londýnskému bramborovému salátu? K jakému bramborovému salátu přirovnal svou verzi Ivan Vodochodský? Jestli si myslíte, že k tomu vídeňskému, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera. A mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že svůj bramborový salát přirovnal k londýnské verzi takového salátu, pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Cena jedné SMSky jsou 4 koruny, posílat ji můžete kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu a výsledky oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Do té doby si otázku i pravidla připomeňte na webu pochoutkovýrok.cz. Tak se mějte krásně a příští týden doslova naviděnou v Kostelci.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer, den či noc do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes budeme po utajených pokladech pátrat na severozápadě Čech, na středním toku řeky Ohře. Právě tam, v malebné kotlině, leží už od 10. století místo, kterému se dříve říkalo Zác a které Přemysl Otakar II. Ve 13. století povýšil na město. Dnes mu říkáme Žatec a právě jeho historické centrum a krajina kolem něj, včetně dvou obcí, se v roce 2023 zasloužili o další zápis naší země na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Hlavním důvodem zápisu bylo samozřejmě naše zelené zlato, tedy chmel. A právě ten žatecký, takzvaný poloraný červeňák, má tak unikátní vlastnosti, že je jinde ve světě nenajdete. Takže vzhůru za chmelem do Žatce a krajiny kolem něj, kde se chmel pěstuje, protože chmelíčku chmeli, chmeli zelený, bez tebe chmelíčku, pívečko není.

0: Milí posluchači, my se nacházíme v impozantní budově největšího chmelařského muzea na světě a kdo jiný by nám měl dělat erudovaného průvodce než jeho ředitel Vladimír Valeš. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak pane řediteli, jak se vlastně ta chmelařská tradice tady v Žatci a okolí zrodila?
1: Ona ta historie nám úplně všechno taky neprozradí. My prostě jenom víme, že rok 1348 pro Žatec znamená, že to je první písemná zmínka o chmelu v Žatci. Ale není to znamením toho, že Žatec teprve v roce 1348, nebo že se v Žatci začal pěstovat chmel. Ten chmel se tady pěstoval už daleko dříve. A ještě předtím, než se pěstoval, tak se taky sbíral z planě rostoucích rostlin. No a tohle ten sběr probíhal v tom raném středověku. To znamená v době, kdy lidi teprve začali přicházet na chuť k kvašeným nápojům. A žádný chmelnice nebyly a chmel rostl planě na březích potoků a řek. Teprve ve 12. století se chmel, dá se říct, začal pěstovat v úvozovkách. Začaly vznikat první chmelnice, ale byly to chmelnice tyčkové, kdy se chmel pnul po tyčích místo dneska, jak jsme zvyklí, po drátech. No a takhle to bylo až do toho 19. století. Čili celá ta historie toho sběru a pěstování chmele je daleko starší. A vůbec první písemná zmínka třeba o chmelu v Evropě pochází z nějakého 8. století našeho letopočtu z Francie. No a pak se na to samozřejmě navázaly další už teda samozřejmě písemné zmínky v našich kronikách, které souvisejí s chmelem.
0: Já jsem tady zmiňovala rok 1348, ve všech dostupných materiálech se dočteme, že to je prvopočátek chmelařství na Žatecku. To je éra toho vznosného středověku, dob Karla IV., který byl ovšem příznivec spíše vína, pokud já vím, nebo i chmele?
1: No, ono se o Karlu IV. Traduje hodně věcí, i v těch našich učebnicích se traduje, že stál Karel IV. U vzniku chmelnic. Je jasný, že asi on a jeho vláda, nebo vláda jeho úředníků a těch purkmistrů těch královských měst přála tomu chmelu. Ono to bylo taky dáno tím, že z toho chmelu pocházely docela velký zisky. Jak si to postupně uvědomovali i šlechtici, kteří do té doby nechávali vlastně ten chmel a to vaření piva na bedrech těch měšťanů a těm se jako smáli. Ale jenom do té doby než zjistili, že se na tom chmelu dá vydělat.
0: Vysvětlíme si ale, kdo přišel na to, že právě Žatecko bude tím chmelařským rájem.
1: Ono to je daný tou krajinou. My jsme v místě, který je chráněný před nějakými porivy větru, že je chráněný i před nějakými nepříjemnými vlivy počasí, hlavně teda pásem Krušných hor a z druhé strany teda Doupovskými vrchy. My jsme vlastně v takovém jakoby údolí a tohleto plus půda plus klima plus obyvatelstvo vytvořilo ty nejvhodnější podmínky v celé střední Evropě.

0: Pojďme se podívat dál. Pan ředitel mi tady ukazuje docela důležitou mapu a fotografie, takže co to tady vidíme?
1: No teď už jsme u takové zlaté éry, teda chmelaření v Žatci. Jsme u období, kdy začaly v Žatci vznikat balírny a sklady chmele. Jsme na přelomu 19. a 20. století a ze Žatce v té době se stala opravdu chmelařská metropole. Tady se určovaly světové ceny chmele, tady vznikla chmelová burza, velmi rychle se sem dostala železnice, velmi rychle se sem dostal telegraf a začal tady opravdu takový chmelový kvas. V krátké době tady vzniklo zhruba 80 těchto staveb, do kterých se vlastně soustředoval usušený chmel z okruhu zhruba 50 kilometrů, který se zde zušlechťoval. Co se týká sušení, tak sem do Žatce už se vozil usušený ten chmel, že on se musí usušit zhruba do 4 hodin po načesání, jinak by nám v tom žoku samozřejmě se zkazil, splesnivěl. Ale když se přivezl sem, tak hlavním cílem zušlechtění chmele bylo udržet jeho vlastnosti na co nejdelší dobu, čili říká se tomu konzervace chmele.
0: To se dělá jak, ta konzervace?
1: Ta konzervace se dělala v té době pomocí sirných lázní, dělala se takovou metodou, kdy chmel byl vystaven účinku kysličníku siřičitého, který v něm postupně zabil všechny choroboplodné látky a ty zárodky těch plísní a prodloužil jeho životnost na ten jeden rok.
0: Já jsem tam viděla na těch fotografiích, že tam se provádělo takové cejchování těch obřích chmelových pytlů. Teď tady právě kolem nich jdeme a ty byly skutečně obří. To už byl ale ten usušený chmel, nebo jak to vlastně probíhalo?
1: To, jak vy říkáte, cejchování chmele, my tomu říkáme vlastně známkování chmele a je to vlastně ověření původu toho chmele. A začalo se s tím už ve středověku.
0: Blahoslaven první sládek, který pivo vařil, zlořečen pak budiš ten, kdo pivo první platil.

0: teď jsme se dostali ke krásným nádobám, které by asi všechny milce piva nadchly, a jsou to kádě, které jsou důležité pro to, abychom z chmele udělali pivo.
1: No, my stojíme před zajímavým exponátem našeho muzea, kterým je bezesporu varná souprava, která vlastně byla součástí výzkumného ústavu chmelařského, kde vlastně mohl si kdejaký pivovar uvařit z našeho chmele, ze všech těch odrůd, z jakýkoliv odrůdy, 50 litrů svýho piva. Byl takový ověřovací pivovárek. A my tady na něm můžeme vlastně demonstrovat, co se vlastně dneska děje v pivovaru. První, co se musí udělat, takže se do vystírací kádě nasype sladový šrot s teplou vodou a nechá se chvilku takzvaně vystírat při různých teplotách. Potom se přečerpá do rmutovací pánve z té vystírací, zhruba 1/3 toho obsahu. Ten šrot začne jinak pracovat, dochází tam k jiným chemickým reakcím a opět se přečerpá z toho rmutovacího zpátky do té vystírací. Opět se promíchá a opět se přečerpá, a tomu se říká dvourmutová, třírmutová nebo čtyřrmutový vaření piva například. Potom jde to dílo do scezovací kádě, kde se vlastně odstraní všechny ty hrubé věci, které tam vznikají, to znamená odstraní se to mláto například, a z té scezovací kádě už nám vychází mladina, čili jakoby mladé pivo. Takže ještě jako přidáváme chmel do té pánve a teprve potom se schladí ta mladina na tu zákvasnou teplotu a jde do tu spilku, na to kvašení, kde se přidávají kvasnice. A tam už opravdu vznikne nakonec to pivo.
0: No a to, proč se říká, že se pivo vaří?
1: Ono se to pivo vlastně vaří nejvíc při tom chmelovaru.
0: A tam ten chmel tedy přidáváme až v této fázi. A to tam nasype se normálně ten sušený chmel, který si přivezeme, ten se tam dá do toho, začne se to míchat a vařit.
1: A samozřejmě není to tak jednoduché, jak to tady říkáme. Chmel se přidává vlastně ve třech krocích. Většinou nejdřív se přidává ten hrubý chmel, ten, který má dodat tomu pivu tu hořkost, čili se najde, sládek má svůj recept, ví přesně, jakou odrůdu chmele tam dá, a za pár hodin přidá druhý chmelení. A to naše nejlepší, ten nejlepší chmel, ten žatecký polodaný červeňák, se dává nakonec, jako finis coronat opus.
0: Pane řediteli, co vy a váš vztah k pivu, k žateckému chmelu a vůbec k tomu, čím vším jsme tady procházeli?
1: No, já myslím, že je na mě i vidět, že jsem tedy milovník zlatého moku, a co se týká žateckého chmelu, na ten nedám dopustit. A jsem tady v Žatci znám tím, že když piju teda nějaký pivo, tak v něm musí být, když ne žatecký, tak aspoň český chmel. My vlastně ke dnešnímu dni máme vyšlechtěnou už 30 odrůd chmele v Čechách. A já prostě jsem milovník jednak teda spodně kvašených piv, čili ležáků, a jednak tedy milovník českého chmele.
2: Když

Loučíme se s ředitelem Muzea chmele a chmelařství v Žatci, které je mimochodem nejstarší a největší na světě. A vydáváme se přímo do krajiny chmele, protože nejen historické centrum s chmelařskými budovami je na seznamu UNESCO, ale také krajina kolem Žatce, zelené moře Chmelnic, které tvoří obce Trnovany a především Stekník. A tam nás teď čeká spousta nečekaných překvapení.

0: Tak milí posluchači, jsme obklopeni chmelnicemi, ale zároveň se díváme na krásnou italskou terasovitou zahradu a krásný rokokový zámek. A o tomto prazvláštním propojení nám řekne více kastelánka, zámku Stekník, Jana Zajíčková. Dobrý den.
1: Dobrý den. Nacházíme se na rokokovém zámku, který ze dvou stran obklopuje italská terasovitá zahrada z 18. století. A toto krásné šlechtické sídlo bylo usazeno na takovém vyvýšeném ostrohu a říkáme, že zámek je takovým srdcem té chmelové krajiny.
0: Dole máme terasy plné růžových keřů. Italská zahrada, to ne je také sama o sobě unikát?
1: Ano, ona je největší zachovalou terasovitou zahradou v Čechách. Svou rozlohou převyšuje rozměry například zahrad terasovitých pod Pražským hradem a je velice zajímavá stavebně.
0: Já když jsem se dívala, jací majitelé vlastnili tento zámeček, souviselo to nějak s chmelem, nebo si našli tu lokalitu jen tak, protože se jim tady líbilo?
1: Souviselo. Vlastně všichni majitelé byli pěstiteli, obchodovali se chmelem a zabývali se šlechtěním chmele, ale tu chmelovou krajinu založili i stavitelé zámku, což byli Kulhánkové z Klaudenštejna. Původně Jan Jiří Kulhánek, bohatý žatecký měšťan, zakoupil vyhořelou tvrz kaplířů ze Sulevic, kteří po Bílé hoře o své majetky přišli, a on vlastně koupil takovou ruinu, kterou přestavěl v barokní zámek, a vykoupil i opuštěné statky a polnosti, které se nacházely na tomto území, spojil je do jednoho velkého panství a už tento Jiří Kulhánek začal pěstovat chmelovou révu. Pak jeho vnuk Jan František Kulhánek, který rod povýšil dokonce do hraběcího stavu, to rozjel ve větším, dá se říci, a od té doby, od vlastně toho 18. století kontinuálně dodnes se tato půda velmi úrodná, protože se nachází v meandru řeky Ohře a je to takzvaná nivní lužní půda, která prostě byla ideální pro tuto rostlinu, tak už v této době ten chmel tady velice dobře prosperoval a následující majitelé zámku, ať to byly Korbové z Weidenheimu, Henetové, i poslední majitel soukromý, což byl švýcarský konzul pan Gerald Detender, tak byli zaměřeni na pěstování chmele, ochraňovali tuto rostlinu v této krajině, opravdu se zabývali i šlechtěním, získali spoustu medailí na různých výstavách světových a pan Gerald Detender jako konzul využíval své diplomatické kontakty, takže chmel vyvážel do dalekých zemí, na Blízký východ, ale také do Maroka, do Egypta, do Sýrie, do Palestiny. Takže my jsme tady měli velmi významné majitele panství, kteří jsou prorostlí, bych řekla, tím chmelem. A my jsme rádi, že dneska na těchto pozemcích hospodaří Výzkumný ústav chmelařský pro pěstování a šlechtění chmele, který sídlí v Žatci a vlastně udržuje tu tradici svým přístupem, prokazuje i to, že chce tyto chmelnice vždycky chránit a využívat je k pěstování chmele.
0: Pojď pivečko, pojď sem ke mně, však jsme oba z české země. Pouštíme zámek Stekník, ovšem nikoli v žateckou krajinu piva a chmele. Přejíždíme do Podzámčí, protože našemu pátrání po tajemství chmelařské krajiny schází vědecký pohled. A ten se nám přímo na chmelnicích pod Stekníkem ihned zhmotní v podobě vědce a genetika z Výzkumného ústavu chmelařského. Ten se dnes jmenuje Chmelařský institut a muž, který má u nás v gesci 140 hektarů určených ke šlechtění chmele, se jmenuje Vladimír Nesvadba. Pane doktore, my jsme teď na chmelnicích a kdybych byla pivopitelka, tak jsem asi úplně nadšená. Já si pořád kladu otázku, v čem spočívá to obrovské kouzlo, a vy mi to můžete vysvětlit z vědeckého hlediska, žateckého chmele, že už Karel IV. Zakazoval jeho vývoz pod hrozbou trestu smrti do zahraničí, protože to byl chmel mimořádné kvality, tak v čem spočívá ten půvab?
2: Tak určitě ve složení chmelových prchyřic a silic. To jsou ty hořkosti celý látky, které ten žatecký poraný červeňák v sobě má. Ta hořkost je příjemná, krásně nám doznívá, chmelová vůně, takže opravdu ten žatecký poraný červeňák je to nej pro žácký typ piva.
0: No, my bychom si měli vysvětlit, proč je červeňák.
2: Protože má na červenou baru révy.
0: Říkáme chmelová réva, to je skoro jako vinná réva, ale chmel není příbuzný vína, nýbrž konopí.
2: Ano, je to z konopí vědní čeledi a konopí chmel zdravý, takže kdo pije pivo, tak si to může užívat.
0: Vy jste mi dokonce i říkal, že on má několik úplně výjimečných atributů, tady ten žatecký chmel, tak bychom já se měli posluchačům sdělit.
2: Určitě žatecký pojení červená patří do naší oblasti. Opravdu má ty nejlepší látky a když se pěstuje v jiných podmínkách, tak už nedostali takový kvality. Viděl jsem chmel žatecký pěstovat ve Slovensku, ve Španělsku, v Jihoafrické republice. Není to ono. Slabý rostliny nemají ty kvality chmel, co u nás.

0: My stojíme uprostřed chmelnice, tak vidíme tady ten další český vynález, což jsou drátěné konstrukce, že ano, protože se původně chmel pěstoval na tyčích, ale ono je to rostlina, když se teď zaměříme přímo na něj, která vypadá trošku jak liána, což je u nás ve střední Evropě docela zvláštní, tak jaké má vlastnosti nebo čím je výjimečná?
1: Chmel je výjimečnou rostlinou, jak máme v národní stromě lípa, tak já bych byl pro národní rostlinu chmel, protože rostlina se zavádí zhruba v polovině května, má při výšce do 50 cm a během 6-7 týdnů vyroste 7 metrů. Když má opravdu výborné podmínky, to znamená teplo, vlhko, to dokáže přirůst nějakých 25 až 30 cm za den. Rostlina je pravotočivá, takže vždycky jsme říkali studentům nebo brigádníkům, říkáme, zavádíte podle, když jsme říkali podle hodinek, dneska hodinky nejsou ciferníkový, ale digitální, takže říkáme podle sluníčka, ale není to daný, takže by se otáčel chmel za sluníčkem jako slunečnice, ale to není geneticky. Takže i na jižní polokouli, kde vlastně sluníčko se otáčí obráceně, takže chmel se točí pořád, je to pravotočivá rostlina.
0: Vy máte tady ve výzkumném ústavu na starosti šlechtění chmele. Jak se liší

0: My opravdu, milí posluchači, stojíme ve Chmelnici. Teď se díváme, tady stojíme úplně mezi těmi jednotlivými štoky a vidíme tady překrásné rostliny, které teď nabírají na květ. A vy jste mi říkal, že tu šišku tvoří jenom samičí.
1: Říkáme chmelové hlávky nebo šištice. Šišky říkáme, že rostou v lese.
0: Ano, pardon.
1: A chmelové hlávky se tvoří pouze na samičích rostlinách. Chmel je dvoudomá rostlina, takže ty samci se v okolí víceméně ničí, protože se uvolňují pyl. Ten pyl má dolet 20 km, takže nechceme, aby opylovali ty chmelové hlávky. Dokonce, když jsou v tom chmelu semena, jsou obchodní srážky za to, protože zase ty semena snižují plynivost piva. Takže ty samci pro nás jsou nepotřební, ničíme je. Já jako jediné všechny ty chmely pak je využívám, protože já zase si tu samici zaizoluju, dám si tam toho samce, co potřebuju a z těch semínek získám potomstva a vybírám ty nadějný nový odrůdy, které potom šlechtíme do budoucna.
0: Co se dá tím šlechtěním všecko ovlivnit? Mě překvapilo, že i pěnivost piva?
1: To ale ovlivně právě obsah semen. Když je vysoký obsah semen v chmelových hlávkách, takže to potom snižuje pěnivost piva. Tím šlechtěním právě. My tam zlepšujeme vlastnosti třeba vyšší odolnost hubovým chorobám nebo vyšší výnos. Dneska se pěstují odrůdy Cládek, Premiant, Agnus, který mají třeba dvojnásobný výnosy, takže to je červenák. Někteří jsou odolnější hubovým chorobám, někteří mají dvoj až trojnásobný obsah těch chmelových pryskyřic. Takže my tím šlechtěním máme větší sortiment odrůd, aby ten pivovar si mohl vybírat, která odrůda toho pivního stylu i vyhovovala.
0: My se pořád, když se pohybujeme tady na Žatecku, bavíme pouze o pivu, ale ty chmelové šištice a samotná ta rostlina nám toho může dát mnohem víc, že ano?
1: Určitě, tak chmel byl pěstovaný i pro zdraví, zaprvé jako sedativum, takže kdo má problém se spaním, tak doporučuji si večer udělat vývar z chmele. Do toho hrničku opravdu stačí 2-3 hlávky chmele, takže sedativní účinky to má výborně proti molům do skříní, ale...
0: Takže si tam máme dát jakoby pytlíček těch sušených šištic.
1: Ano, přesně tak, ale taky... Chmel se pěstuje jako špargle, se dělají z toho saláty. A ty výhony, než vlastně vyrostou nahoru, tak jsou bílý, úplně nemají chlorofil a jsou chutný. Pak už právě začne tam být ta hořkost toho chmele. Takže to se doporučuje. Vím, že babičky, že to byl jejich třeba první jarní salát na stole někdy na přelomu února března. Potom další věc jsou látky, které má ta chmelová lávka. To jsou polyfenoly, strašně důležitý pro tělo. Tam xantuhumo, který je proti ostré poroze, dneska je na to patent na izolování, vyrábí se jsou tablety především pro ženy po menopauze. Má tam obsah desmetylxantuhumolu, který má zase anticarcinogenní účinky. Máme odrůdu Vital, jsem ji nazval z toho důvodu, že Vital jako Vital jako zdravý, protože tam má nejvyšší obsah tady toho desmetylxantuhumolu na světě. Takže ten, kdo používá chmel, byť v pivu, tak jako dělá dobře, protože je zdravý prospěšný.
0: Já na závěr budu osobní, pane doktore. Vy jste... na Chmelnici prakticky vyrostl. Vy jste rodák ze Žatce, váš tatínek se věnoval také šlechtění a výzkumu chmele. Co vám chmel přinesl do života?
1: To je liána, která vás ovine na celý život. Takže když vidím chmel, tak mám v sobě takový krásný pocit, jsem doma. Jo? Jako když člověk se vrací někam do svého domova. Ale hlavně ten chmel mi dal do života plno lidí, kteří s ním pracují. A dneska, když jdu supermarketem a vidím tam ty všechny piva, tak já tam vidím ty lidi, co to dělají. Takže ten chmel pro mě, to je život.

A tímto krásným vyznáním se loučíme nejen s genetikem a šlechtitelem chmele a vědcem Vladimírem Nesvadbou, ale především s krásnou krajinou kolem Žatce. V tomto městě je vše podřízeno chmelu. Přímo v centru najdete nejen muzeum chmelařství a chrám,

piva a chmele, ale také pivovar. A přímo u náměstí také nejmenší chmelničku na světě. Každý rok na začátku září probíhá v Žatci takzvaná dočesná. A tam se můžete více než dotknout nejen chmelových šištic, ale také celé krajiny chmele a piva. A stojí to za to, protože chmel otáčivý je dobrým spojencem v boji proti rakovině i osteoporóze, ale pomůže i těm, kdo chtějí dobře spát a dobře vypadat. A také těm, kteří chtějí mít dobrou náladu, protože pívečko jest dar nebeský, vařejí ho sládci český. Krásné dny, plné nových objevů i nových zážitků v našich regionech, vám přeje Markéta Ševčíková.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: I muži mají prsa, tak jsem nazvala dnešní díl a vy za chvíli uslyšíte proč. Vítejte u pořadu Českého rozhlasu Cesta k uzdravení, který vysíláme každou neděli v 9.15 a v 19.05 na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Zajímám se o skutečné příběhy medicíny, kde hlavní roli hrají lékař a jeho pacient, kde dostanete návod, jak postupovat v případě onemocnění, o kterém je právě řeč. Dnes půjde o příběh, který patří jednomu muži ze 100 tisíce, Michalovi, který prošel mimo jiné i léčbou ženskými hormony. Ke všemu se dostaneme. Velký důraz budeme s fyzioterapeutkou magistrou Petrou Holubovou z mamografického centra Medicon přikládat rehabilitaci po operaci karcinomu prsu, po které zůstávají na těle jizvy, které způsobují různé potíže. Michal se mnou pochopitelně sedí ve studiu. Je mu přes 40 let, měl s partnerkou kdysi velké rodinné plány, než ho zasáhla osudová zpráva. Pane, máte rakovinu prsu. Musíte na operaci. Jak mu diagnóza změnila život? Věděl o tom, že i muži mají rakovinu prsou, jak reagovala magistra v lékárně, když si vyzvědával ženské hormony a jak lékaři komunikovali důležitost onkofyzioterapie. O tom všem už za chvíli. Na odborné rady a příběh se šťastným koncem se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
2: Každý rok si dle údajů Národního onkologického registru vyslechne v České republice téměř 8 000 žen diagnózu onkologického onemocnění prsu. A je nutné si uvědomit, že včasné zachycení tohoto typu nádoru je velmi důležité nejen pro léčbu karcinomu prsu, ale také pro případnou fyzioterapeutickou intervenci. Rakovina prsu se týká i mužů. Jde sice o velmi vzácné případy, týká se přibližně 20% ze všech diagnostikovaných nádorů, ale to nám nebrání vůbec o tom dnes mluvit. Mými hosty jsou Michal, který se s námi za chvíli podělí o svůj zdravotní příběh. Hezký den, Michale.
3: Dobrý den.
2: A fyzioterapeutka magistra Petra Holubová z mamografického centra Medicon, Anděl, který šíří osvětu o tom, proč je fyzioterapie po karcinomu prsu tolik důležitá. Dobrý den, Petro.
4: Krásný den.
2: Začneme příběhem Michala. S jakými příznaky, Michale, jste šel k lékaři?
3: S příznakem, že jsem si nahmatal něco v prsu. Byla to v podstatě taková kulička, která při ležení na posteli bolela. Od obvodního lékaře jsem byl poslán na chirurgii, kde nic nenašli. Ale paní doktorka asi mi zachránila život, protože řekla, že by se to mělo prozkoumat více a doporučila, abych se objednal na onkologii. Tomu začalo kolečko dalších vyšetření.
2: Pojďme si upřesnit, Michale, kolik let vám tehdy bylo?
3: 31.
2: Lékaři vás alespoň z toho, co jste mi původně popsal, léčili na natažené svaly. V podstatě docela dlouho trvalo, než vás správně diagnostikovali. Dokážete určit tu dobu?
3: 3 měsíce. Já jsem v té první chvíli vlastně dostal jako mastičku na to, že to je natažený sval, a s tím jsem byl jako odeslán domů. Potom bylo další vyšetření. Sonomamograf.
2: Takže muž vlastně seděl mezi ženami a čekal na mamografické vyšetření. Co jste tehdy prožíval?
3: V té chvíli mě nenapadlo, že by to rakovina byla. A vlastně jsem ani nevěděl, že by to u mužů mohlo být. Že by oni mohli mít rakovinu prsu.
2: Dozvěděl jste se diagnózu, která zněla, že máte onkologické onemocnění, rakovina prsu. Co následovalo potom?
3: Následoval šok, protože jsme to nikdo nečekali.
2: Vy jste, Michale, nastoupil operaci, prošel jste ablací prsu, mluvíme o prvním zákroku. Ty operace jste nakonec absolvoval 2. Z jakého důvodu?
3: Druhá operace byla o pár let později, kdy se vlastně nádor vrátil.
2: Vy jste užíval i ženské hormony a prožíval jste vedlejší účinky, přecitlivělost, náladovost. Tyto vlastnosti jsou přisuzovány nám, ženám. Měl jste o této léčbě z vašeho pohledu dostatek informací? A potom, když jste si pro ty léky šel do lékárny, s jakými pocity? Nebo co se přihodilo?
3: Dostatek informací určitě ne, protože co se týká té první léčby, tak ta byla před cca 10 lety. A když jsme se ptali lékaře na nějaké bližší informace, tak mi bylo odpovězeno, že jsme mladí a máme si ty informace najít na internetu. A co se týká té vaší druhé otázky, pocity jak v ordinaci, tak třeba když jsem si vyzvedával léky, které jsou určeny primárně ženám, nejsou nijak příjemné, protože všichni se na vás vlastně dívají, že tam nepatříte, protože je to primárně ženské onemocnění. A když byla se mnou manželka, tak si všichni mysleli, že půjde do ordinace nebo že to jsou léky pro ní, že to je prostě její léčba, ne moje.
2: Z toho usuzuji, že vaší největší oporou byla asi vaše paní.
3: Ano.

0: Cesta k uzdravení.
1: Fyzioterapie jako součást komplexní léčby žen i mužů po operaci prsu s fyzioterapeutkou magistrou Petrou Holubovou z mamografického centra Medicon. O tom je dnešní Cesta k uzdravení. I muži mají prsa. I muži můžou onemocnit rakovinou prsu. Uvádí se, že jde o jednoho muže ze 100 000. Nám ho dnes stělesňuje Michal. Je v remisi, což je skvělá zpráva. Pojďme teď otevřít s paní magistrou zásadní téma, a sice důležitost onkofyzioterapie jako součást komplexní léčby žen i mužů po operaci prsu. K jak velkému zásahu do těla, Petro, vlastně dochází?
2: Určitě vždycky záleží na tom, s jakým nálezem pacient přichází. Ty operace jsou různé od parciálních zákroků, což znamená, že se odstraní část prsní žlázy, až po mastektomii radikální, kdy dochází k odstranění celé prsní žlázy, a tu potom i rozdělujeme na kůži šetřící, pokud se to týká žen a chtějí potom rekonstrukci prsu, anebo na radikální, to znamená, že teda se úplně odstraní i prsní žláza, i ten kožní kryt, a ten hrudník zůstává úplně hladký.
1: Kdy vlastně začít s fyzioterapií po této operaci?
2: Já se snažím nabádat pacienty, aby začali už od prvního dne, což i spousta lékařů vyvalí oči. Je to myšleno tak, že můžeme začít i s vědomováním třeba hrudníku, snažit se dělat věci, které by mohly zpomalovat proces hojení, ať už je to ochablé držení těla, nenadechnutí se pořádně do té oblasti. Takže od prvního dne je fajn začít. My jsme dali dohromady videa s beliskami, s mladými ženy s karcinomem prsu, videa, která jsou dostupná na webových stránkách, aby každý pacient, ať už je to žena nebo muž po operaci, věděli, jak začít, co v jakou dobu po operaci je vhodné dělat, aby na to nebyli sami, protože často se jim ty informace nedostanou a jsou potom bezprizorní a neví, na koho se obrátit.
1: Michale, vy jste byl po operaci, k vašemu lůžku přistoupil lékař a během 15 minut vám bylo sděleno, že byste měl chodit na fyzioterapii. Petro, je to dostatečně dlouhý čas, 15 minut, na předání veškerých důležitých informací k onkofyzioterapii?
2: Tam je trošku problematický asi celý ten systém té následné péče, protože fyzioterapeuti v nemocnicích mají spoustu pacientů, které musí obejít za ten den. Já se jich malinko i zastávám v tom smyslu, že po operacích prsu, kdy na tom muž nebo žena nejsou dobře ani fyzicky, ani psychicky, tak je otázka, jestli pár hodin po operaci ti pacienti vůbec jsou schopni přijímat informace od fyzioterapeuta, za jak dlouho mají pečovat o jizvu, že za 6 týdnů by měla přijít taková a taková péče. Myslím si, že na to vůbec nemají kapacitu ani pomyšlení. Tak je potom otázka, jestli nezměnit, což se řekne strašně jednoduše, ale jestli nezměnit ten systém v tomhletom, protože v tu chvíli je těch 15 minut vlastně často dostačující, ale neodpovídá to tomu, co ten pacient v tu chvíli potřebuje.
1: A prožívá.
2: Přesně tak.
1: Ještě konkrétněji, k čemu všemu je tak důležitá onkofyzioterapie, konkrétně tedy po operaci prsu? Zmínili jsme, že po této operaci, po ablaci, jsou velké jizvy. Co všechno s tím tělem udělají?
2: Zase záleží na rozsahu té operace. Musím za sebe říct, že se nedá jednotně určit, že pokud je pacient třeba po větším zákroku a má větší jizvy, že by na tom byl hůř. Každé to tělo reaguje jinak. I právě pro některé pacienty může být překvapení, že po parciálních zákrocích, po tom částečném odstranění prsu, mohou mít třeba mnohem větší obtíže než pacient, kterému se odstraní obě dvě prsa. Takže tam záleží vždycky individuálně určit ten plán, ale často dochází k tomu, že ty jizvy jsou bolestivé nejenom v tom místě toho řezu, ale i třeba ve vzdálenějších místech na těle. Omezuje to pacienty v rozsahu pohybu, v běžném fungování, takže fyzioterapie za mě obecně by se dalo říct, že je velmi důležitá pro to, aby se nám podařilo pacienty co nejdříve vrátit do toho plnohodnotného života s co nejmenším omezením. Pak často vidím pacienty po ozařování, kde se snažíme naučit a edukovat, co všechno by měli dělat s tou kůží, tkáněmi, jizvami. Záleží na tom, jak ta tkáň zareaguje na to ozařování, ale aby prostě věděli, jak si můžou sami pomoci, a není to to za mě jenom o navštěvování fyzioterapeuta, ale aby ten fyzioterapeut je provedl v těch režimových opatření, aby prostě věděli, co můžou dělat a co třeba pro ně není úplně bezpečné. Mezi ty dlouhodobé plány patří určitě návrat k těm běžným denním činnostem, udržení fyzické kondice a třeba prevence lymfedému, kterého se obecně pacienti bojí, protože jim je často řečeno, že by mohl nastat a ve chvíli, kdy nastane, tak je velký problém se ho zbavit, ale už tam chybí ta informace o tom, co teda pacienti můžou dělat pro to, aby ten lymfedém buď nevznikla, nebo se nezhoršoval.
1: Co můžou dělat?
2: Důležité je určitě mít uvolněné jizvy, uvolněné ty tkáně, ať už po operaci nebo po ozařování, a určitá režimová opatření, mezi které patří dodržování pitného režimu, pohyb, dostatečný příjem bílkovin, hygiena kůže, aby preventovali zranění. Je tam spoustu věcí a záleží na tom, kolik se odstranilo uzlin a jestli je pacient po ozařování nebo ne. Obecně záleží na tom, jak to tělo reaguje na operaci nebo na tu péči, která je pacientům dávána, a podle toho my přizpůsobujeme právě ta režimová opatření.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Michale, jak velkou jizvu nebo jizvy máte?
2: Mám dvě jizvy, protože mezi první a druhou operací jsem ještě podstoupil preventivní odstranění druhého prsu a ta primární jizva, kde byl ten nádor, tak je samozřejmě daleko větší.
1: Chodíte na fyzioterapii?
2: Ne.
1: A praktikujete ji aspoň doma?
2: Snažím se o to, abych tu jizvu mazal, protože vím, že mi to může pomoci a dokáže mi tu jizvu nějakým způsobem sklidnit. Jsou samozřejmě dny, kdy člověk tu ruku přetíží, potom samozřejmě ta jizva bolí daleko víc. Mám třeba odsledováno, že když jsou teplejší měsíce, tak i ty napomáhají tomu, že ta jizva bolí daleko víc.
1: Když, paní magistro, slyšíte celý příběh Michala i o následné péči, co byste mu doporučila?
3: Já bych Michalovi doporučila, ať navštíví fyzioterapeuta ve svém okolí, ať mu pomůže. Tam bych řekla, že je někdy náročné pro ty pacienty určit, co by jim vlastně mohlo pomoci. A i přesto, že jsme třeba dali dohromady ty videa, tak potom, když pacienti přijdou do ordinace a ukazují cviky, které si vybrali, tak myslím, že lidé mají dar na to vybírat věci, které jim třeba úplně nepomůžou. Nedělají špatné věci, ale je to trošku věc, která jim třeba nemusí úplně pomoci. Já se snažím v ordinaci, aby moji pacienti dostávali tu péči a cviky úplně nejjednodušší, aby je to co nejméně zatížilo, že někdy se stane, že oni tu péči vzdají, protože dostanou 30 různých cviků, z toho 20 se neguje a je to potom takový začarovaný kruh, který jim třeba úplně nepomáhá v tom cvičení. Tak je někdy lepší poprosit fyzioterapeuta, aby s tím pomohl, a neznamená to, že třeba každý týden se navštěvuje fyzioterapeut. Já to třeba mám v praxi tak, že pacientům ukážu, co mají dělat, dám jim třeba 2 měsíce, aby si to zkoušeli, aby mi i řekli, jestli jsou schopni to provádět, a když nejsou, a to se jich na to ptám, ne, že bych je zkoušela, ale zajímá mě třeba, proč to nechtějí cvičit, nebo z jakého důvodu to nedělají, jestli je to časová záležitost, anebo jestli jim to nedává smysl a snažíme se prostě jim to ušít na míru, což bych řekla, že právě pacient v kombinaci s terapeutem si můžou v tom hezky víc vstříc.
1: Říká onkofyzioterapeutka Petra Holubová z mamografického centra Medicon. Když tady paní magistru Michale posloucháte, nepřesvědčí vás, že byste přece jenom začal více pečovat o ty jizvy, které máte po ablaci prsou? Co vám brání v tom začít chodit na fyzioterapie?
2: Jednak je to asi možná ta časová náročnost, řeknu, nebo časové vytížení. Druhá věc je asi ta, že jsem si nějakým způsobem už jako zvyknul na ty potíže, které v průběhu roku nastávají, a umím to tělo tomu přizpůsobit, že mě to až tolik neomezuje, jak by mělo. Samozřejmě vím třeba z videí, že jde jizvy i po nějaké době od operace zmenšit, ale prostě jsem si už na ně zvykl.
1: Výzva nebo vzkaz? Hledat informace, ptát se, nebýt potichu. A pokud jste zdravotník, vědět, kam ženu nebo muže odkázat. To jsou titulková sdělení závěrem mé komunikace s Petrou Holubovou po e-mailu. Pojďme to trošičku rozvinout.
3: Máme obecně v dnešní době problém s tím, že v 21. století máme trošku obtíž dostat ty informace k těm pacientům a snažíme se o to, abychom vlastně informovali jak pacienty, ať už jsou to muži nebo ženy, abychom informovali lékaře, abychom informovali i fyzioterapeuty, že takováhle možnost je. Za poslední léta si troufnu říct, že se to trošku zlepšilo, ale stále, ať už regiony, anebo třeba určité věkové skupiny lidí, k ním se to prostě hůř dostává, i protože třeba nemají sociální sítě, nejsou tam tak aktivní. Obecně i muži jsou taková v tom specifická skupina. Ženy si často najdou třeba na sociálních sítích i nějaké onkologické skupiny, sdílí si tam ty svoje pocity, zkušenosti, a muži víme, že na tohle to úplně nejsou, takže i potom ty informace dostat třeba k mužské skupině je trošku náročnější, ale tak od toho jsme i dneska tady, aby se to dostalo mezi co nejvíc lidí.
1: Kolik vás takových jako jste vy, Petro, je u nás v České republice?
3: Už je nás hodně.
1: Od posledka, co jsme se viděli.
3: Ano, je nás víc, protože...
1: Je potřeba šířit o světu.
3: Přesně tak. Probíhají i tady už u nás zahraniční kurzy, takže fyzioterapeuti se vzdělávají v tomto oboru. I já jsem pořádala nějaké workshopy, takže těch terapeutů je víc a víc a věřím tomu, že to bude lepší a lepší a že se to potom i nějak legislativně ukotví, že se bude přesně vědět, co s jakým pacientem můžeme dělat, co máme dovolené a zbývá nám ještě to rozšířit mezi lékaře a zbývá nám to rozšířit do škol, aby fyzioterapeut ve chvíli, kdy má vysokoškolské vzdělání, tak neopomíjel onkologické pacienty, jako tomu bylo doposud.
1: Michale, při vás stála primárně vaše partnerka, dnes vaše manželka, máte spolu jednoho potomka a vy máte teď možnost něco své ženě vzkázat. Co to bude?
2: Že jí nesmírně děkuju za tu pomoc, za to, že stála celou dobu při mně.
1: Já děkuju magistře Petře Holubové za to, že za námi přišla.
3: Já moc děkuju za pozvání.
1: A vám, Michale, za to, že jste s námi sdílel tak silný příběh a přeji pevné zdraví.
2: Děkuji.
1: Naslyšenou, naviděnou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Pochybení soudců, státních zástupců nebo exekutorů řeší vrchní soudy letos častěji. Kapacita nových dětských skupin v Nýrsku se zatím nenaplnila. Plzeňský Lochotín představí návrhy na přestavbu 3 vnitrobloků. Dnes bude většinou polojasno a teploty do 23 stupňů. Dobré nedělní ráno u zpráv přeje Petra Broučková. Vrchní soudy v Praze a Olomouci řeší letos více kárných řízení. Ta se věnují pochybení soudců, státních zástupců nebo třeba exekutorů. Jen za první půl rok jich v Praze začali řešit 21, za celý loňský rok jich bylo 17. Podobně jsou na tom i v Olomouci. Letos už bylo případů 8, za celý loňský rok 4. Už rok a půl platí dvoustupňový systém kárného řízení. Jak ho hodnotí na vrchním soudu v Olomouci, říká jeho mluvčí Stanislav.
2: Z vyjádření předsedů kárných senátů lze pouze stručně uvést, že pokud bylo záměrem zákonodárce zrychlení a zjednodušení kárných řízení, tak tomuto cíli aktuální právní úprava neodpovídá.
0: Podle ministerstva spravedlnosti je ale zatím brzy uvažovat nad změnami. Nýrsko zatím otevře 2 z plánovaných 4 tříd nových dětských skupin. Ve třídách bude podle původního plánu kolem 10 dětí. Celková kapacita se zatím nenaplnila, říká místostarostka Eva Denková ze Sdružení nezávislých kandidátů.
3: Město Nýrsko vybudovalo 2 budovy dětských skupin. O 1. září budeme otvírat. Celkem ta kapacita je asi 40 míst. Jedná se tedy o dětičky ve věku od 1 do 5 let. Přijímání dětí do dětských skupinek probíhá celoročně.
0: Novostavby dětských skupin jsou u mateřské školy v Palackého ulici a u základní školy ve Školní ulici. První plzeňský obvod představí nové návrhy úprav 3 sídlišních vnitrobloků. Jde o prostranství v Rabštejnské a Sokolovské ulici a pak taky mezi Sedleckou a Bzeneckou. Architekti vytvořili návrhy podle podnětů místních lidí. Přestavbu vnitrobloků zajistí obvod, říká mluvčí prvního plzeňského obvodu Miroslava Vejvodová.
4: Chceme, aby budoucí podoba vnitrobloků co nejlépe odpovídala potřebám lidí, kteří v jejich okolí žijí a denně je využívají. Veřejná projednání jim proto dávají možnost seznámit se s návrhy architektů, diskutovat o nich a svými připomínkami ovlivnit výslednou podobu těchto míst.
0: První návrh představí obvod 16. září na 4. základní škole, další 2 pak v následujících týdnech. Východní Japonsko zasáhlo zemětřesení o síle 5,9 stupně. Podle úřadů je minimálně 5 lidí zraněných. Japonská meteorologická agentura uvedla, že otřesy vycházely z hloubky asi 70 kilometrů. Epicentrum bylo v jižní části prefektury Ibaraki. Sport. Pražská Slavia remizovala ve fotbalové šance lize po druhé v řadě. Z Bohemians hrála nerozhodně 2-2. V čele tabulky je jen o skóre před Mladou Boleslaví, která porazila Slovácko 2-1 a má 11 bodů, stejně jako Slavia. V dalších zápasech 5. kola Liberec zvítězil ve Zlíně 1-0 a pražská Sparta v Brně na hřišti Artisu 4-0.
1: Počasí.
0: Dnes ráno bude jasno, během dne pak většinou polojasno. Na horách se mohou při zvětšené oblačnosti objevit slabé přehánky, k večeru se vyjasní. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne přechodně mírný, severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Plzni v ulici Na Chmelnicích počítejte s uzavírkou v úseku od křižovatky s ulicí Brněnská až ke křižovatce s ulicí Znojemská z důvodu konání sportovní akce.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobrý Dobré ráno, máme neděli 23. srpna, 4 minuty po 5. hodině, posloucháte Český rozhlas Plzeň. Dnešní díl seriálu Tajemství technických památek nás zavede do historického vodního mlýna ve Stráži nad Ohří na Karlovarsku. Původní mlýnská kola v něm nahradila dodnes funkční Francisova turbína. No a před 17:30 se zaměříme na film Tmavomodrý svět. Snímek Zdeňka a Jana Svěrákových už příští pátek promítnou v Poděbradech na festivalu Soundtrack, ale poněkud nezvykle, s živou symfonickou hudbou.
1: Dobré ráno s Lucií Machartovou.

0: technických památek. Technických památek.
1: Ve Stráži nad Ohří na Karlovarsku poblíž Pekelského potoka stojí vodní mlýn s bohatou historií. Dům s číslem popisným 1 patří k nejstarším ve vsi. Obilí se v něm mlelo už na konci 16. století. Více k jeho historii prozradil současný majitel mlýna Jaroslav Gabriel.
2: Víme k té historii až do roku 1590 známe majitele. Takže je to opravdu velice starý mlýn a má to v číslu popisné 1, takže pravděpodobně to mohla být třeba nejstarší budova tady ve stráži, možná to byl základ té stráže. Byli tady samozřejmě Němci až do toho 45. roku a potom sem přišli volinští Češi a ještě mleli a ještě pekli chleba.
3: Zatímco současná zděná podoba mlýna pochází z druhé poloviny 19. století, dochované technické zařízení je o několik desítek let mladší.
2: Takže tahle ta budova, on tady napřed byl dřevěný mlýn, 1870 postavili tady tuhletu kamennou budovu a ta kamenná budova víceméně je ve stejném stavu jako toho roku 1870. A v roce 1930 ten mlýn, který tady byl původní s mlýnským kolem a mlýnskýma kamenama, tak ho přestavili na moderní umělecký mlýn, kdy sem dali válcový stolice a turbínu.
3: Podle dochovaných plánů mlýn disponoval 9 výtahy a nejrůznějšími dopravníky, tedy technikou, která nahradila úmornou lidskou práci.
2: Tady ještě, mlýnice, že tam to je obytná část, tady je mlýnice, tady to jsou ty válcový stolice, to je tady pod těma násypkama. A tady vlastně to je od turbíny a tamhle to je transmise a to pasama pohánělo všechny tyhle ty stroje.
4: Tak teď jdeme do patra.
2: Jdeme do patra. Tak.
4: Tomu říkám sípka.
2: No a tady to je výtah. Tím výtahem to si dostávali a těma šnekovýma dopravníkama už to šlo do mlýna rovnou, anebo tady do sípek. Tady to je sejto, to se takhle migalo. Tady vlastně šlo to obvykle napřed nahoru, tady se profukovalo, tam byl magnet, čistilo, koukolník odděloval koukol od zrna.
4: Tak kam jsme vešli teď?
2: Mě říká lednice. V té lednici tady byly ty dvě mlýnské kola a v těch 30. letech sem dali tu turbínu, tady z toho rybníka je ta trubka.
4: Potoky na druhé straně.
2: To je vždycky tak, musíte ten potok jako zvednout náhonem, takže tamhle nahoře prostě se z toho potoka, který se jmenuje mimochodem Pekelský potok a tamhle máme nebeskou skálu, takže to je přímo pohádkový.
4: Tohle je opravený celý.
2: To je opravený, to bylo prázdný, ta voda tady nebyla a opravilo se to, aby se právě mohla roztočit ta turbína.
3: Francisova spirálová turbína, která poháněla mechanismus mlýna na místo původních mlýnských kol, podle Jaroslava Gabriela dosahuje výkonu 14 koňských sil. Vodu z obnovené nádrže nad mlýnem dokáže podle něj odčerpat za pouhou půl hodinu a spolu s původním technologickým vybavením připomíná tradiční řemeslo a technický našich předků. Ze Stráže nad Ohří na Karlovarsku Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes ráno bude jasno, během dne pak většinou polojasno. Na horách se můžou při zvětšené oblačnosti objevit slabé přehánky. K večeru se pak vyjasní. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne přechodně mírný, severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé a biopředpověď na stupni 1, tedy mírná zátěž.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady

0: Velké plátno, živý symfonický orchestr, hudba Ondřeje Soukupa a film Zdeňka a Jana Svěrákových. Takové spojení nabídne už v pátek festival Soundtrack Poděbrady. Promítnou na něm 25 let starý snímek Tmavomodrý svět o československých letcích v Británii a doprovodí ho živá hudba v podání komorní filharmonie Pardubice.
1: Netoliko, že je tma.
2: Pro mě to byla opravdu jako taková strašně hluboká otázka a hluboká záležitost. A vlastně jsem si toho strašně vážil, že můžu hudbu k takovému filmu psát.
3: Vzpomíná Ondřej Soukup, pro kterého byl Tmavomodrý svět třetím snímkem Zdeňka a Jana Svěrákových, ke kterému hudbu psal. Pro tento film zkomponoval 129 stran notové partitury.
2: Ono je tam té hudby totiž poměrně hodně. Je to... Myslím si, že víc jak 50 minut scénické hudby mnou napsaný a dalších asi 10 minut přidané hudby od Jaroslava Ježka, jsou tam nějaké dobové hudby.
4: Malým zázrakem bylo, že se mi podařilo z počítače po té dlouhé době vydolovat původní partitury.
3: To už říká Adam Clemens, dirigent, který se po 25 letech ujme taktovky. Tentokrát nikoli ve studiu, ale pod širým nebem na nádvoří Poděbradského zámku. Koncertní provedení tak propojí emotivní scénickou Soukupovu hudbu s nostalgickými dobovými melodiemi Jaroslava Ježka.
4: Oproti původní verzi filmu se s orchestrem navíc přidáme závěrečných titulcích k nahrávce Ježkovy písně Svítá, kterou v 60. letech naspíval Valdemar Matuška, a bude to i s malým překvapením.
5: Svítá, probuď se už svítá.
3: Poděbradské projekce se zúčastní i režisér Jan Svěrák a scénárista Zdeněk Svěrák.
6: Pro mě to

0: takový nezvyklý úkol, že já jsem dělal vždycky komedie a najednou takový válečný film.
1: Zdeněk Svěrák vzpomíná, že předobraz hlavního hrdiny Františka Slámy našel v generálporučíkovi Františku Fajtlovi.
0: Já jsem jako kluk byl okouzlený knížkou Františka Fajtla, která se jmenovala Sestřelen. No a představte si, že tenhle ten generál ještě žil. Já jsem se s ním seznámil natolik, že on mi říkal Svěráčku.
1: Festival Soundtrack zároveň Zdeňka Svěráka v pátek večer ocení za mimořádný přínos české filmové hudbě. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Je 17:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Na Západočeské univerzitě v Plzni může od září studovat i veřejnost. Ještě do konce srpna jsou otevřené přihlášky na takzvané mimořádné studium nebo celoživotní vzdělávání. Kurzy jsou určené pro ty, kteří si chtějí vyzkoušet prostředí vysoké školy, získat profesní osvědčení do práce nebo studovat jen tak pro radost, uvedla mluvčí univerzity Andrea Čandová. Dobrovolnické centrum ADRA v Klatovech funguje 7 let. K výročí na dnešek připravilo akci s koncerty a doprovodným rodinným programem. Vedoucí centra Nikola Novák zve na dobrou hudbu a atmosféru, nebo například na vyzkoušení simulátoru stáří, a to na nádvoří refektáře jezuitské koleje od 17 hodin. Kaple ve Svojších na Šumavě je před dokončením. Původně schátralou stavbu od jara za pomoci dobrovolníků opravuje spolek Výlav Šumava. Vysvěcení je naplánované na 26. září, uvedl předseda spolku Richard Broš. Sucho a teplo způsobuje škody lesníkům. Předčasně například opadávají listnaté stromy a kvůli dehydrataci nepřiroste tolik dřeva jako v minulých letech. Hrozí navíc větší zasažení kůrovcem, protože jsou stromy oslabené. Ladislav Půlpán za Lesy České republiky uvedl, že počítají, že kůrovec způsobí podobné škody jako loni, kdy organizace musela pokácet asi 273 tisíc kubíků dřeva. Slavia remizovala v pátém kole fotbalové šance ligy s Bohemians 2-2. V tabulce je první o skóre před Mladou Boleslaví. Ta porazila Slovácko 2-1 a má 11 bodů stejně jako Slavia. Sparta zvítězila na hřišti Artisu Brno 4-0 a Liberec ve Zlíně 1-0. Tenistka Sára Bejleksen dostala do finále turnaje v Cincinnati. Američance Goffové podlehla ve dvou sadách. A dnešní počasí. Ráno bude jasno, po většinu dne pak polojasno. Na horách se mohou při zvětšené oblačnosti objevit slabé přehánky. K večeru se vyjasní. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: V Letkově u Plzně počítejte s uzavírkou silnice směrem na Božkov od křižovatky se silnicí 180 ke křižovatce s ulicí Staroplzenecká. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: To byly zprávy a Petra Broučková. Během zámeckého léta s Františkem Kinským navštěvujeme o prázdninových víkendech řadu zámků, abychom si popovídali s jejich majiteli o tom, jak se dnes žije na zámku, a slyšeli příběh jejich rodiny. Dnes se vydáme na zámek Lnáře do jižních Čech, který před 90 lety koupila rodina Vaníčkova. Pořad hraběte Františka Kinského a Patrika Rozehnala začíná krátce po 13. hodině. Teď činasky.

0: úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Společně s Pavlem Landovským teď můžete zavzpomínat na herce Jiřího Hrzána.
2: Vzpomínáte na své bývalé kolegy? No tak nic jiného nedělám, než vzpomínám, protože co jsem tam měl dělat, než vzpomínat? Oni za mnou nesměli a já jsem nesměl sem. A pamatuju se, že Jirka Hrzán, to byl neboštík, no, což je, a jistě krásný neboštík, tam dneska jsem ho viděl právě ve filmu Případ pro začínajícího kata, jsem si pouštěl, tam jsem ho viděl, Kašpara, že? A Jirka Hrzán měl rád velký auta. No tak je to logický, prcek, tak co, čím větší auto, Fiat by mu to... A jsem za ním jezdil nějaký podvodník, který mu nabízel Mercedesa. A já se pamatuju, že jsem mu toho Mercedesa zakázal koupit. Takže jsem, Jirko, jestli ho koupíš, tak to je tvoje smrt. Já tě uškrtím, protože to není auto, to je odpadek. Ten chlap jsem přišel večer, řekl mu, ukázat to auto. A Jirka si jako kopal na to, dva pepíčka velký, zkoušel si to. A teďka chlap odjel a já jsem tomu Jirkovi říkal, podívej se, a tahle ty výpary, jo, z těch vyjetých válců, ty zmizely až ráno. Odprděl a ty smačky byly prostě v mlze. Tak Jirka řekl, že ho nekoupí, samozřejmě, že ho koupil. To auto. Asi za týden říká, ho koupil, se to vyplatí, ty jsi neměl pravdu, rozumíš, on tam dal nový jáce kroužky a teď tě to líbá tak. Hrajeme, večer je po představení, já jsem se tady zdržel, jdu ven a vidím před činoherákem, tady se dalo tenkrát parkovat, je ten jeho Mercedes a z motoru koukají Hrzánovi nohy. Říkám, co je, on se spustil, říká, člověče, co něco teče tady, člověče, No, benzín to není, volej to taky není, člověče. Teďka čuchal k té vodě z toho z chladiče a no toto taky není, Herko, člověče, co by to mohlo být? Měl zpravdu, já to neměl kupovat. Říkám, no to jsem pravdu měl, ale kamaráde, teď co, auto zapomeň, prachy jsou pryč. A najednou se podívám nahoru do smeček a asi takových 30 metrů nad smečkama ty jdou z kopce. Stál prostě opilec. Takový ten nekonečný 20 minut. Já koukám ten proužek, kde a pod tím autem dělá tu louž. A v tom Jirka. Jirko, to neteče z tvýho auta. Tak to byl Jirka a jeho automobilismus.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes ráno bude jasno, během dne pak většinou polojasno. Na horách se můžou při zvětšené oblačnosti objevit slabé přehánky. K večeru se pak vyjasní. Nejvyšší teploty dnes 20 až 23, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne přechodně mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biopředpověď na stupni 1, tedy mírná zátěž.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Kvůli suchu a vysokým teplotám hrozí častější rojení kůrovce. Dobrovolnictví v Klatovech slaví 7 let. Plzeňská Doubravka mění přístup k péči o zeleň kvůli změně klimatu. Dnes bude většinou polojasno a teploty do 23 stupňů. Pěkné ráno. Zprávy pro vás připravila Petra Broučková. Kůrovec je teď nejvíc rozšířený na severní Moravě a ve Slezsku. Informují o tom Lesy České republiky s tím, že letos odhadují podobné škody jako loni, kdy kvůli němu museli vytěžit asi 273 tisíc kubíků dřeva. Vývoj a rojení kůrovce sledují taky mapy Českého hydrometeorologického ústavu. Podle Martina Možného, vedoucího oddělení biometeorologických aplikací, mají vliv hlavně vysoké teploty a sucho.
3: Dá se říct, že když je teplejší počasí, tak se může objevit víc generací toho kůrovce, takže o tom informuje ta naše mapa. V těch jednotlivých oblastech se může ten kůrovec objevit v jinou dobu.
1: Dobrovolnické centrum ADRA v Klatovech funguje 7 let. K výročí na dnešek připravilo akci s koncerty a doprovodným rodinným programem. Podrobnosti dodává vedoucí centra Nikola Novák.
4: Zveme všechny dobrovolníky, všechny lidi s dobrým srdcem a všechny, kdo mají chuť přijít, v 5 hodin na nádvoří refektáře jezuitské koleje v Klatovech. Přijďte si užít dobrou hudbu, zastřílet si na střelnici, vyzkoušet si simulátor stáří, nechat si něco namalovat na obličej, ale hlavně užít si dobrou atmosféru a potkat se s přáteli.
1: Centrum koordinuje dobrovolnické aktivity v Klatovech a okolí, pomáhá například osamělým seniorům a dlouhodobě nemocným lidem. Čtvrtý plzeňský obvod připravuje změny v péči o zeleň. Kvůli suchu a vysokým teplotám bude vysazovat odolnější druhy stromů. K zalévání chce pak využívat více dešťové vody. Částečné zkušenosti už obvod má, říká jeho starosta Tomáš Soukup z Hnutí ANO.
5: Už druhým rokem v Dlouhé ulici sledujeme, jaký způsob zálivky stromům nejvíce prospívá. Tuto lokalitu jsme vybrali záměrně. Je hodně vystavená slunci a ani podmínky v půdě tam nejsou ideální. Porovnáváme klasickou zálivku, zavlažovací vaky a také zálivku pomocí trubic, takzvaných husích krků.
1: Kvůli pokračujícímu konfliktu Íránu se Spojenými státy a Izraelem zůstává vodní cesta pro běžnou námořní dopravu prakticky uzavřená. To vyvíjí tlak na regionální obchod a globální toky energie. Sport. Slavia remizovala v pátém kole fotbalové šance ligy s Bohemians 2-2. V tabulce je první o skóre před Mladou Boleslaví. Ta porazila Slovácko 2-1 a má 11 bodů stejně jako Slavia. Sparta zvítězila na hřišti Artisu Brno 4-0 a Liberec porazil Zlín 1-0. Tenistka Sára Bejlek se nedostala do finále turnaje v Cincinnati. Američance Goffové podlehla ve dvou sadách. I tak je to pro Bejlek na turnaji kategorie WTA 1000 nejlepší umístění v kariéře.
2: Počasí.
1: Dnes ráno bude jasno, během dne pak většinou polojasno. Na horách se mohou při zvětšené oblačnosti objevit slabé přehánky. K večeru se vyjasní. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne přechodně mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biopředpověď na stupni 1 mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Třemošné na severním Plzeňsku počítejte s uzavírkou silnice 180 v místě křižovatky na Záluží. Objízdná trasa je značená. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: 4 minuty po 6. hodině je neděle 23. srpna a svátek má Sandra. Toto jméno pochází z italštiny a znamená ochránkyně mužů. A kdo dnes slaví narozeniny, tak třeba herečka Libuše Švormová, písničkář Karel Plíhal nebo herec Štěpán Benony. S vámi je i dál Český rozhlas Plzeň. Hezké ráno.
2: Dobré ráno s Lucií Machartovou.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, je přesně 6:45. Boxerka ze Šťáhlavic Viktorie Jílková se chystá na svůj první evropský šampionát mezi ženami. Vypravíme se za ní už za chvíli. Teď krátká předpověď.
1: Počasí.
0: Dnes ráno bude jasno, během dne pak většinou polojasno. Na horách se můžou při zvětšené oblačnosti objevit slabé přehánky. K večeru se vyjasní. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne přechodně mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé, aby ho předpověď na stupni 1, tedy mírná zátěž.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Multisportovní talent Viktorie Jílková sní o účasti na letní olympiádě v boxu a zimních hrách v ledním hokeji. Zatímco dveře do seniorské hokejové reprezentace jí zůstaly prozatím zavřené, v září bude startovat poprvé mezi ženami na evropském šampionátu boxerek v Bulharsku. Před odjezdem do Polska na přípravný turnaj si s bojovnicí ze Šťáhlavic u Plzně povídal reportér Vladislav Janouškovec.
1: Už za necelý měsíc čeká Viktorii Jílkovou premiérové mistrovství Evropy v boxu mezi ženami, mezi dospělými. Jak velká to bude změna pro vás, co by úřadující mistryně Evropy do 19 let, ale?
2: Tak já jsem vlastně celý rok tenhle už zápasila mezi ženama, takže už vím tak nějak, jaký to je, ale vím, že to je jako fakt změna oproti těm 19kám a je to fakt jako těžký, no.
1: Říkáte změna, v čem ta změna je největší? Je to v rychlosti, v tvrdosti?
2: Řekla bych, že ve všech směrech, hlavně jako v síle. Je tam prostě všichni mají větší sílu, takže i v tvrdosti, i v rychlosti a hlavně těma zkušenostma, no, jsou jakoby mnohem zkušenější než já, že, protože to dělají prostě díl.
1: Musela jste změnit ten svůj trénink, to znamená právě v souvislosti s přechodem do té dospělé kategorie.
2: Tak zjistila jsem, že musím mnohem víc zesílit, potřebuji být silnější a boxovat víc jako chytřejš, no.
1: Boxovat chytřej, co to znamená? Víc taktizovat?
2: Přesně tak, víc taktizovat a nechodit tam úplně do toho pohlavě, no.
1: Jaký byl vůbec ten první váš zápas mezi ženami, mezi dospělými?
2: Tak já jsem už něco boxovala, když jsem byla v 19kách, ale nebyly to ty největší turnaje, protože to jsem nemohla. Ale vlastně na tom prvním turnaji tak jsem boxovala proti Ukrajince, to jsem hned vyhrála. A hned jakoby na tom turnaji další zápas jsem prohrála proti Ince a byla tam teda znát prostě ta větší síla, že má fakt velký bomby a docela mě to jako, nechci říct, že zastrašilo, to ne, ale jako byla jsem z toho docela jako vykulená.
1: Z těch mládežnických kategorií jste zvyklá vyhrávat, vozit medaile, tak teď asi na ten premiérový šampionát mezi ženami pojedete v trošku jiné roli.
2: Je to tak, ale samozřejmě bych chtěla zase přivést medaily. Trénuju na to prostě celý léto a chci tam podat hlavně co nejlepší jako výsledky a výkony.
1: Jaká bude konkurence vůbec? Už jste si prohlížela ty možné soupeřky?
2: Tak my vlastně nemáme nějaký jako roster, kde by bylo, koho tam přesně budu mít, ale zhruba jako vím, že kdo tam v mý váze pojede a máme jako hodně nabitou váhu, no.
1: Ještě před šampionátem vás čeká přípravný turnaj, tak přibližme, o co se jedná.
2: Tak vlastně příští týden v pondělí bude začínat mezinárodní turnaj velký v Polsku v Gliwicích, kde si to tak jako vyzkouším, rozboxuju se, protože jsem celý léto neměla zápas, byla jenom příprava.
1: Kolik zápasů vás tam čeká? Nebo může čekat?
2: Myslím si, že mě může čekat 4-5 zápasů, když nevypadnu jakoby do finále, no.
1: Po Gliwicích už ladění formy směrem k Sofii, kde se bude konat v Bulharsku mistrovství Evropy.
2: Přesně tak, 7. září odlítáme do Bulharska, kde budeme mít ještě týden tam jako kemp přípravnej a potom už to vypukne, no.
1: Kromě snahy prosadit se mezi dospělými boxu, mezi ženami, tak Viktorie Jílková vlastně absolvovala také fyzické testy s ostatními bývalými spoluhráčkami z úspěšné hokejové osmnáctky, se kterou jste vybojovala stříbro a bronz na světových šampionátech. No a vypadalo to, že byste mohla zamířit i na kemp ženské reprezentace hokejové. Proč nakonec se tak nestalo?
2: Tak vypadalo to tak, měla jsem tam jet, nebo myslela jsem si, že tam pojedu, ale vlastně pak jsem nebyla vybrána. Nedostala jsem úplně důvod a odpověď vlastně, proč tam nejedu, no.
1: Říká česká reprezentantka v boxu Viktorie Jílková. Ze Šťáhlavic Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V plzeňských Vinicích bude dnes přibližně mezi 12. a 15. hodinou omezen provoz linky 41. Spoje budou ve směru na Vinice končit na zastávce Brněnská. Důvodem je cyklistický závod, uvedl mluvčí plzeňských městských dopravních podniků René Vávro. V Nýrsku začnou od září fungovat dvě nové dětské skupiny. Určené jsou dětem od jednoho roku. Celková kapacita obou zařízení je 40 dětí. Místostarostka Eva Denková ze Sdružení nezávislých kandidátů uvedla, že naplněná je zatím z více než poloviny. V Plzni u Seneckého rybníku vznikne příští rok lanový park s 8 trasami pro děti i dospělé. Součástí bude i zázemí s obsluhou a občerstvením. Místostarosta prvního plzeňského obvodu Miroslav Šuma z hnutí ANO popsal, že bezpečnost bude zajištěna celou délku trasy od prvního připnutí na jednu karabinu, bez nutnosti se u každého stromu předsvakávat do dalšího jištění. Novou koncepci armády České republiky chce ministerstvo obrany dokončit v říjnu, řekl to šéf rezortu Jaromír Zuna za SPD v souvislosti s projednáváním rozpočtu. V příštím roce by totiž poprvé mělo Česko splnit závazek vydávat na obranu minimálně 2% HDP. Pražská Slavia remizovala ve fotbalové šancelize po druhé v řadě. Z Bohemians hrála nerozhodně 2-2. V čele tabulky je jen o skóre před Mladou Boleslaví, která porazila Slovácko 2-1 a má 11 bodů stejně jako Slavia. V dalších zápasech pátého kola Liberec zvítězil ve Zlíně 1-0 a pražská Sparta v Brně na hřišti Artisu 4-0. České volejbalistky vyhrály i druhý duel ve skupině domácího evropského šampionátu. Rakousko porazili 3-0 na sety. A ještě počasí, dnes čekejte ráno jasno, po většinu dne pak polojasno. Na horách se mohou při zvětšené oblačnosti výjimečně objevit slabé přehánky. K večeru se vyjasní. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 je uzavřen exit 107 u Ostrova u Stříbra z důvodu opravy vozovky. Přejeme vám cesty bez nehod.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy měla Petra Broučková, s vámi je Český rozhlas Plzeň. Kam teče voda z vodotrysku? Na to se dětí ptal Stanislav Jurík. Jejich odpovědi uslyšíte už za chvíli v pořadu Ahoj rádio. Teď Václav Neckář, příjemný poslech.

0: Kam teče voda z vodotrysku?
1: Zpátky, dolů, trošku ven.
2: Nebo že to jde furt dokola, jedna voda furt dokola.
3: Do kanálu.
4: Já myslím, že do nějaký nádrže na vodu a pak to zase koluje furt ta voda.
5: Že je tam nějaký přístroj a ono to jako strčí nahoru tu vodu a furt to stříká takhle dokola.
6: Jakože to třeba vystříkne a ono se to nějakou trubkou vrátí a furt to takhle dokola stříká.
7: Já si myslím, že jak vystříkuje ta voda z té fontány, takže to ono jde do toho, do té mísy, jak je v tom prostě ta z toho kamene a že potom tam je taková trubka velká a to jde zase do té sochy a z té sochy to vystříkne zase.

0: počasí.
1: Dnes ráno čekejte jasno, během dne pak většinou polojasno. Na horách se můžou při zvětšené oblačnosti objevit slabé přehánky. K večeru se vyjasní. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách 15 až 18 stupňů. Povane slabý, během dne přechodně mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Tipy pro volný čas.
3: Na zámku Hradiště v Blovicích se odehraje tradiční symbolická divadelní rozlučka s prázdninami. Od 17 hodin je na programu pohádka Tři prasátka. Na hradě Rabí se uskuteční divadelní hra inspirovaná hořkosladkou komedií Jana Hřebejka Pelíšky. Hrát se začne od 19 hodin. V Šafaříkových sadech v Plzni je na programu mistrovství České republiky v lukostřelbě. Dorost zde měří síly od 8.20 do 17 hodin. V kostele svatého Mořice na kopci Mouřenec u Anína na Klatovsku se od 22 hodin koná noční prohlídka kostela a kostnice. V Poběžovicích pořádají zámecké slavnosti, které lákají třeba od 17 hodin na šermířské vystoupení. V Plzni se uskuteční závěrečný den Sportmánie. Od 15 hodin a 15 minut můžete zkusit třeba jumping. A v kostele svatého Mikuláše v Potvorově se od 18 hodin uskuteční koncert Jiřího Dědečka.
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.

0: Umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Nová koncepce armády České republiky má být hotová v říjnu. V Plzni Vinicích omezí cyklistický závod provoz linky 41. Dnes čekejte většinou polojasno a teploty do 22 stupňů. Dobré ráno, zprávy pro vás má Petra Broučková. Novou koncepci armády České republiky chce ministerstvo obrany dokončit v říjnu, řekl to šéf rezortu Jaromír Zuna za SPD v souvislosti s projednáváním rozpočtu. V příštím roce by totiž poprvé mělo Česko splnit závazek vydávat na obranu minimálně 2% HDP. Zuna zpracování nové koncepce zmiňoval jako svůj aktuální úkol při první tiskové konferenci ve funkci v prosinci minulého roku. Teď se podle něj čeká na schválení státního rozpočtu na příští rok.
4: V říjnu bychom tu koncepci na základě těch finálních, těch detailních úprav, které souvisí s tím rozpočtem a tím pádem i jakým tempem, v jakých letech a jaký projekt se bude realizován, bychom ji dokončili velmi rychle.
2: V plzeňských Vinicích bude dnes přibližně mezi 12. a 15. hodinou omezen provoz linky 41. Spoje budou ve směru na Vinice končit na zastávce Brněnská. Důvodem je cyklistický závod. Pokračuje mluvčí plzeňských městských dopravních podniků René Vávro.
5: Poslední spoj ze zastávky Vinice pojede ve 12.19 a následující spoj bude vypraven až po 2,5 hodinách. Tedy ve 14.49. Během tohoto časového úseku nebudou na autobusové lince číslo 41 obsluhovány zastávky Hodonínská, Slupská a Vinice.
2: Ze zastávky Brněnská směrem do centra pojedou autobusy podle jízdního řádu. Agentura ochrany přírody a krajiny rozšířila téměř na pětinásobek území přírodní památky Milov v chráněné krajinné oblasti Český les na Tachovsku. Slatiniště se vzácnými orchidejemi a toliemi má nově rozlohu 3,6 hektaru. Místo s unikátními svahovými rašeliništi je chráněné od roku 1990.
6: Milov patří mezi nejvýznamnější slatiniště v Českém lese, kde roste přibližně 1000 stolí baheních, stovky vzácných orchidejí a domov tu má i ohrožený motýl hnědásek rozrazilový. Slatiniště patří mezi nejohroženější biotopy střední Evropy. Jejich zachování vyžaduje dlouhodobou a citlivou péči. Z Přimdy Julie Suchá, Český rozhlas.
2: Ukrajinská města Sloviansk a Kramatorsk oficiálně získala status teritoria aktivních bojů. Informovala o tom Slovianská místní vojenská správa. Dvojice strategicky významných měst na Donbasu se tak dostala na seznam oblastí, kde se dějí bezprostřední boje a vojenské operace. Jsou součástí takzvaného pevnostního pásu ukrajinského opevnění, který od roku 2014 brzdí ruský postup hlouběji na ukrajinské území. Města také slouží jako logistický a dopravní úzel pro ukrajinské síly na východě. Sport. České volejbalistky vyhrály i druhý duel ve skupině domácího evropského šampionátu. Rakousko porazili 3-0 na sety. Dnes večer v 19 hodin se Češky utkají se Srbskem.
3: Počasí.
2: Dnes ráno bude jasno, během dne pak většinou polojasno. Na horách se mohou při zvětšené oblačnosti výjimečně objevit slabé přehánky. K večeru se vyjasní. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách 15 až 18 stupňů. Fouká slabý, během dne přechodně mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé, během dne většinou dobré. A biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
7: Sponzorem pořadu je
8: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
9: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: V Chrástu u Plzně počítejte s uzavřenou částí třídy československého odboje od ulice Májová po křížení s ulicí Zahradní. Objížďka vede přes ulici Žitnou.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Dobré ráno, s vámi je i nadále Český rozhlas Plzeň. Startupová firma z Plzně vyrábí sportovní vozíky pro handicapované sportovce. První z nich už testují členové týmu SK Indians Plzeň. Víc řekneme za chvíli. Ještě předtím se můžete těšit na dnešní kalendárium s Petrem Jungmanem. V něm si mimo jiné připomeneme spisovatele Aloise Jiráska nebo Petra Šabacha. Krásnou neděli.
9: Dobré ráno s Lucií Machartovou.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Neděle 23. srpna. Svátek má Sandra. A tady je Petr Jungmann. Germánský vojevůdce Odoaker se sadil v roce 476 císaře Romula Augustula a nechal se provolat za krále. Tím byl definitivně spečetěn před 1550 lety zánik Západořímské říše. Pražským mírem skončila před 160 lety v roce 1866 prusko-rakouská válka. Trvala 2 měsíce a 9 dní od 14. června. Válka skončila rozhodným pruským vítězstvím. Největší bitvou byla bitva u Hradce Králové, kde proti sobě stálo víc než 400 tisíc vojáků. Bojovalo se ale i u Tovačova, Dubu nad Moravou nebo u Bratislavy. Rakouská dívka Nataša Kampuš dokázala před 20 lety v roce 2006 utéci po více než 8 letech svému vězniteli. Wolfgang Priklopil ji unesl jako 10letou a držel ji ve svém domě v malé místnosti pod garáží. Únosce v ten den spáchal sebevraždu. Nataša o svém věznění vydala knihu, která vzbudila velkou pozornost po celém světě.
3: Ich habe einen Stempel auf der Stirn, wo drauf steht Gewaltopfer.
2: V roce 1851, což je 175 let, se v Hronově narodil spisovatel Alojzi Rásek. 75 by dnes oslavil spisovatel Petr Šabach. Podle jeho knih vznikly úspěšné české filmy jako Šakalí léta, Pelíšky, Pupendo nebo U mě dobrý. 70 slaví čáslavský rodák, fotbalista a trenér Karel Jarolím. Trénoval i nároďák. A já přeju hezkou neděli.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, bylo čtvrt na 8 a to je čas na aktuální předpověď.
1: Počasí.
0: A víc nám řekne meteorolog Pavel Kopeček. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak jak dneska bude? Máme počítat s přeháňkami?
2: Tak během dnešního dne určitě ne. Očekáváme, že bude zpočátku jasno nebo skoro jasno. Ojediněle ještě by se mohly vyskytovat mlhy, ale během dne té oblačnosti bude málo, tedy jasno, skoro jasno, přechodně i polojasno. Jenom na horách by se přece jen během odpoledne nějaká zvětšená oblačnost objevit mohla a i tam by pravděpodobně nějaká slabší přehánka být mohla, ale je to hodně malá pravděpodobnost. Teploty se budou pohybovat od 19 do 22 stupňů a vítr ten bude vát jenom slabý, během nepostupně mírný od severozápadu i západu 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Tolik meteorolog Pavel Kopeček, děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou, pěkný den.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germanis Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Handicapovaní sportovci z Plzně testují nové sportovní vozíky. Vyrábí je startupová firma z Plzně. První vylepšené modely dostal tým SK Indians Plzeň, který hraje power chair hockey, tedy floorball na elektrických vozících. Nové technologie mají hráčům přinést řadu výhod.
1: Moje sestra hraje power chair hokej a jim se ty vozíky přehřívaly, rozbíjely se, byly složitý na údržbu.
2: Popisuje spoluzakladatel startupové firmy Pavel Sedláček.
1: Párkrát jsem zmínil, že to je fakt zoufalý a oni se mě zeptali, jestli bych dokázal teda udělat lepší. A já jsem řekl, že jo, tak jsme se rozhodli na to jít úplně jinak.
2: Tak pojďme k tomu, jaké jsou hlavní výhody tady toho vozíku.
1: Protože jsme použili převážně ocelové díly, tak je svařitelný, opravitelný, což u těch hliníků nejde. Jsou tam moderní baterie, které se sami nevybíjejí, mají mnohem větší počet cyklů, takže i z hlediska nějaký ekologie je to podle mě jako krok vpřed. Zároveň jsou lehké, tak váhově jsme na tom o něco lépe než právě ty hliníkové vozíky. Co se bezpečnosti týče, tak je tam ještě druhá brzda, která ten vozík vždycky bezpečně zastaví.
2: Podíleli se třeba na tom vývoji nebo podílejí i samotní ti sportovci?
1: Jo, vídáme se na pravidelných bázích, přibližně jednou za měsíc nebo za 14 dní podle toho, jak mají tréninky, a pak jdeme třeba i na pivo, zvou nás už i na oslavy a diskutujeme tam samozřejmě, co zlepšit, co je jako dobrý, co už funguje. Díky tomu jsme vypiplali tady ten produkt.
2: Jak dlouho trvá výroba toho sportovního vozíku, protože asi to není sériová výroba?
1: No, asi to nechci ani počítat. Hodně. Programujeme a děláme výkresy a tady vedle máme dvě CNCčka, svářečky, tři brusky, pily a tak dále, takže my si uděláme od hardwareu až po softwaru pro všechno.
3: Když jsme se rozhodli, že ho uděláme, tak jakmile přišly motory, tak druhý den jsme jezdili a jakmile jsme věděli, jak musí vypadat rám, tak jsme se na 2-3 dny zavřeli do dílny a vylezli jsme s rámem, na kterém jsme mohli jezdit po dvoře.
2: Doplňuje další spoluzakladatel firmy Michal Chlumský.
3: Když je ten nápad a když je ta chuť to dělat, tak jdeme a uděláme to, ale za cenu toho, že nespíme a doma jsou na nás trošku jako naštvaný, že tam nejsme, tak ale tu myšlenku potřebujeme dotáhnout a když to tam je, tak jdeme a uděláme to.
4: Tak Lukáši, jak se ti jelo?
5: Určitě je to lepší než posledně a myslím si, že je to na dobré cestě.
2: Sportovní vozík v hale právě testuje Lukáš Kroupa, předseda spolku Lenox, který sportovní klub provozuje.
6: Jsou a budou variabilní, že budeme moci vlastně si říct konkrétní požadavky a budou vyhovovat hráčům tak, jak oni budou potřebovat, jednak z toho sportovního hlediska, aby mohli podat maximální výkon, tak i z toho zdravotního hlediska.

0: Sportovců už převzal od výrobců dva vozíky a další tři se pro ně připravují.
1: Věříme, že se minimálně vyrovnáme konkurenčním týmům nejenom v České republice, ale i v zahraničí, co se týče rychlosti, akcelerace, ovládání, ale i z hlediska toho, že zlepšíme ten servis. Je to zase nějaká další úroveň i v té rychlosti a vnímání té hry samotné.
0: Firma chce vyrábět další vozíky pro handicapované sportovce v Evropě, případně v dalších částech světa. Z Plzně Martina Klímová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Je půl osmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Na Západu České univerzitě v Plzni může od září studovat i veřejnost. Ještě do konce srpna jsou otevřené přihlášky na takzvané mimořádné studium nebo celoživotní vzdělávání. Kurzy jsou určené pro ty, kteří si chtějí vyzkoušet prostředí vysoké školy, získat profesní osvědčení do práce nebo studovat jen tak pro radost, uvedla mluvčí univerzity Andrea Čandová. Mateřské školy v Plzni Doubravce budou od úterý zavřené. Po celé léto fungovaly v prázdninovém provozu a v následujícím týdnu se připraví na nový školní rok, uvedla mluvčí 4. obvodu Věra Zilvarová. V takzvaném přípravném týdnu paní učitelky potřebují přichystat třídy, vydezinfikovat všechny hračky, tak aby vše bylo nachystané na běžný provoz od 1. září. Kaple ve Svojších na Šumavě je před dokončením. Původně schátralou stavbu od jara za pomoci dobrovolníků opravuje spolek Víla v Šumava. Vysvěcení je naplánované na 26. září, uvedl předseda spolku Richard Broš. Sucho a teplo způsobuje škody lesníkům. Předčasně například opadávají listnaté stromy a kvůli dehydrataci nepřiroste tolik dřeva jako v minulých letech. Hrozí navíc větší zasažení kůrovcem, protože jsou stromy oslabené. Ladislav Půlpán za Lesy České republiky uvedl, že počítají, že kůrovec způsobí podobné škody jako loni, kdy organizace musela pokácet asi 273 tisíc kubíků dřeva. Boxerka Viktorie Jílková ze Šťáhlavic u Plzně zamířila na přípravný turnaj do Polska, který bude závěrečnou prověrkou před jejím premiérovým startem na dospělém mistrovství Evropy žen v Bulharsku. A dnešní počasí. Ráno bude jasno, po většinu dne pak polojasno. Na horách se mohou při zvětšené oblačnosti objevit slabé přehánky. K večeru se vyjasní. Nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Ve Stříbře na Tachovsku v ulici Třída 5. května v blízkosti prodejny Byla havarovalo osobní auto do dopravního značení. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Jsou 2 minuty po půl osmé, zprávy měla Petra Broučková, s vámi je Český rozhlas Plzeň. Další díl seriálu Můj kraj nás tentokrát zavede do Železné Rudy, kde svoje dětství prožil herec Pavel Nový. Určitě si na to počkejte. Ještě předtím vám zahrají třeba Plavci nebo Miroš Birka. Dobré ráno.

0: seriál o rodácích a osobnostech západu Čech.
1: Herec Pavel Nový má za sebou více jak stovku filmových rolí a stále se uplatňuje i v televizi. Narodil se 5. září 1948 v Plzni, ale svoje dětství a rané mládí prožil v Železné Rudě. Roman Stupka si právě tam povídal s přítelem Pavla Nového, Michalem Schnebergerem.
2: Pavel Nový v Železné Rudě prakticky byl díky svému panu otcovi, který tady pracoval ve zdejším slavném železnorudském pivovaru jako sládek. Ta jeho historie pana otce Pavla Novýho je samozřejmě taky trochu pohnutá, protože on studoval na české vysoké škole, která díky nacismu a tomu, co se tady dělalo za německé okupace, tak byla zavřená a pak tedy dostudoval nějakou chemickou technologii v Německu. Jo, díky tomu se dostal tuhletej práci sládka a nastoupil zde jako sládek v železnorudském pivovaru. Díky tomu Pavel Nový byl v tom dětství tady se svým bratrem, měl staršího bratra v Železné Rudě, chodil zde do školy.
3: Pavel Nový chtěl být vždycky hercem a nikdy nepochyboval, že se mu to splní. Třikrát se neúspěšně pokoušel o přijetí na Damu, mezitím se vyučil soustružníkem. Po vojenské službě pracoval v továrně, ale touha po herectví byla silnější. Postupně působil v divadlech v Příbrami, v Karlových Varech a v roce 1989 se stal členem slavného divadla Y. A všímal si ho i film. Nehynoucí slávu mu například přinesla role zvukaře Pepy v rodinné komedii Století S tebou mě baví svět.
4: Teď už tě braky nebaví, myslím na holky to hlaví.
5: Hlavně v noci.
4: Se na hlavě hlaví.

0: a Pavel Nový se zapsal i do srdcí televizních diváků, a to rolí hodného, ba přímo dobráckého hrázného Palizy v seriálu Velké sedlo.
1: Mám Palizu až do smrti. Já jsem na to docela pyšnej teda, že mám Palizu až do smrti. Protože Paliza, to byl takový klaďák, neuvěřitelný, že tady bylo těžký najít příklad, jo. Najít někoho jako vzor. Sám jsem tedy si vzorem být nemohl. A tak jsem udělal takový konglomerát, srazil jsem to nejlepší, jsem zcuknul dohromady od mýho tchána, od mýho otce a to jsem vrazil do Palizy. Takhle vznikl Paliza, to je takový slepenec mýho otce a mýho tchána.
0: Filmovému herectví Pavla Nového se v roce 2017 dostalo i oficiálního ocenění. Obdržel Českého lva za hlavní roli ve filmu Bába z ledu, kde stvárnil postavu otužilce Broni. Mimochodem zálibu v otužování má i v osobním životě. I v zimě chodí v kraťasech a vůbec je znám svým pozitivním přístupem k životu. Svou nezlomnou vůlí překonal i mnohdy smrtelnou západonilskou horečku. Tehdy se po druhé narodil. Tak Pavle, ať se i nadále daří.
1: Hodně zdraví, mějte se rádi a páček skledáček.
0: Ze Železné Rudy, Roman Stupka, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Dnes ráno bude jasno, během dne pak většinou polojasno. Na horách se můžou při zvětšené oblačnosti objevit slabé přehánky. K večeru se pak vyjasní. Nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů, na horách 15 až 18. Povane slabý, během dne přechodně mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé, aby ho předpověď na stupni 1, tedy mírná zátěž.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Výsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Jak napodobovat české herce, tak to vám teď přiblíží imitátor Václav Faltus.
2: Když dělám nějakého staršího herce, tak musím dát příběh, který se k němu hodí, a když třeba dělám pak politika nebo někoho do současnosti, tak už se to zase musí odrazit, že? Já jsem, dejme tomu, nikdy neřekl, co ten dotyčný jako co pověděl, ale co by mohl říct, co bychom od něj čekali, že?
3: To si musíte vymyslet.
2: Ano, musím si to vymyslet, nebo prostě z nějakého příběhu si to upravit k tomu hlasu. Aby to bylo jako...
3: To znamená, že... my pak žasneme, jak ten Neumann byl vtipnej. Vtipnej jste vy?
2: O, jak si to uveme, on taky našli, nenašli, jo, to on zase... Právě proto to jsou tihleti lidé, jakože ten Burian a ten Neumann, další generace pořád bude znát díky těmhletěm známým
3: větám. A Jaroslav Vojta, jeho ano, hlas.
2: Je pravda, že naši předchůdci napodobovači, to byl jejich nejčastější hlas. Jo. Dá se říct, že vlastně v naší zemi nenapodobuje Vojtu, nebo nenapodoboval každý druhý, ale každý první.
3: Já jsem byl svědkem toho, jak byla soutěž v napodobování Vojty a pravý Vojta skončil asi čtvrtý.
2: To my jsme jednou taky zažili tohle, zase zhlasil jsem Luďka Soboty, že se to taky jako prostě tak nějak promíchalo a zamíchal. Ten Vojta jeden se ptá druhýho, odkud se vracíš? Ten povídá z Bodin Bodinu a ty z Chuchly Chuchly.
3: No. To já znám, jak potkal Vojta Neumanna a Neumann nes lesní roh a povídá, ty Vojto, vidíš mě? No proč pak bych ti neviděl, člověče? Houby mě vidíš, když teď jsem to splet. To pak povíte místo mě. Houby mě vidíš, teď stojím za rohem. A Vojta povídá, je, ty dobrý čověče, pojď mi to taky. Tak šel s tím lesním rohem, potkal tam někoho a povídá, ty čověče, vidíš mě? No proč pak by jsem vás neviděl? Houby mě vidíš, teď mám před sebou flíghornu.
2: Já opravdu třeba někde takhle povídám a teďka někde se to jakoby, že nezvládne ten fórek, tak hnedka za to, když se dá tenhle ten hlásek a něco se tam dopovídá, tak je to smazaný, že? Ale když jsme tady v úvodu dělali ten smích Vlasty Buriana, vůbec já jsem se jako zamýšlel nad tím, jak se někteří z těch lidí, který napodobují, smějí nebo smáli. A krásný smích měl František Kovařík. Jo, prostě, ten se zasmál a řekl nějakou rýmovačku třeba. Náš děneček byl v posteli celou sobotu, celou neděli. Ne, že by byl marot nebo snad líný, ale jeho babička mu prala jeho džíny.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

září se blíží a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 kilometrů a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do 10

0: vámi 12. září. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Kapacita vysokoškolských kolejí Západočeské univerzity v Plzni je naplněná. U šumavského Anína je dnes znovu přístupný meziválečný plně vybavený bunkr. Dnes čekejte většinou polojasno a teploty do 22 stupňů. Pěknou neděli u zpráv přeje Petra Broučková. Přibylo zájemců o ubytování na kolejích Západočeské univerzity v Plzni. Zatímco u studentů prvních ročníků byl zájem stejný jako v loni, studentů z vyšších ročníků se letos přihlásilo o 30% více. Kapacita kolejí je už plná. Univerzita musela odmítnout zhruba 400 studentů. Pokračuje mluvčí univerzity Andrea Čandová.
2: Studenti vyšších ročníků, tedy druháci a výše, se hlásí už od května. Ti si rozeberou obvykle 60 až 70% kapacity a zbývající kapacitu potom nabízíme studentům prvních ročníků, pro které se otevírá registrace v druhé polovině července a v průběhu srpna řešíme to přerozdělení, kdo se zaregistruje na jaký pokoj a také to, kolik studentů zůstane pod čarou.
0: Dnes je opět přístupné muzeum lehkého opevnění Anín. Jedná se o expozici plně vybaveného bunkru, který byl ve 30. letech minulého století součástí příhraničního opevnění proti nacistům. Bunkr, takzvaný Řopík, najdou zájemci u hlavního tahu ze Sušice na Modravu na úrovni autobusové zastávky Bohdašice. Jak vypadají prohlídky, přiblížil Pavel Hromádka ze spolku, který se o meziválečnou železnobetonovou stavbu stará.
3: Na tom bunkru vlastně ukazujeme lidem to odhodlání toho národa v těch 30. letech se bránit vlastně proti agresi ze strany nacistického Německa. Popisujeme lidem to obrovský vynaložený úsilí, jak finanční, tak fyzický, na to, aby jsme se ubránili tomu agresorovi. Že? To srdíčko tam bylo prostě se bránit a bohužel díky podpisu Mnichovské dohody k tomu nikdy nedošlo.
0: Bunkr u šumavského Anína je otevřený dnes od 10 do 14 hodin. Za první letošní půlrok řeší vrchní soudy více kárných žalob než za celý loňský rok. Pochybení soudců, státních zástupců nebo třeba exekutorů a notářů posuzují od loňska vrchní soudy v Praze a Olomouci. Nově se taky lze v řízení odvolat, pak případy řeší nejvyšší soud nebo nejvyšší správní soud. Pokračuje mluvčí ministerstva spravedlnosti Nikola Ješková.
4: Nová úprava se zatím aplikuje jen krátce a odvolací kárný senát dosud projednával jen několik případů odvolání podaných ve věcech kárných žalob jiných kárných žalobců. Bylo by proto nezodpovědné a neprofesionální uvažovat o případných změnách systému po tak krátké době od jeho zavedení.
0: Vrchní soud v Praze hodnotil rok 2025 pozitivně. Podle předsedů kárných senátů v Olomouci ale změna řízení neurychlila. Dálnice D1 před Prahou je opět průjezdná bez omezení. Přes noc byla zavřená kvůli zátěžovým testům na mostě Šmejkalka. Auta tak musela jezdit po objízdných trasách. Teď už ale na Šmejkalce žádné dopravní komplikace nejsou. Sport. Sara Bejlek si o titul na tenisovém turnaji WTA 1000 v Cincinnati nezahraje. Američance Goffové v semifinále podlehla 4-6, 1-6. Bejlek tak nenavázala na předchozích 5 výher, kdy vyřadila například vítězku loňského Australian Open Madison Keysovou nebo světovou jedničku Bělorusku Arinu Sabalenkovou. Počasí. Dnes bude většinou polojasno, během dne se mohou na horách při zvětšené oblačnosti výjimečně objevit slabé přehánky, k večeru se vyjasní. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Fouká slabý, během dne přechodně mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky většinou dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Ve Stříbře na Tachovsku v ulici Třída 5. května v blízkosti prodejny Byla havarovalo osobní auto do dopravního značení. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: 4 minuty po 8 hodině posloucháte Český rozhlas Plzeň. Myslíte si, že se všechny planety sluneční soustavy otáčí stejným směrem? Odpověď pro vás má Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Uslyšíte ho už za chvíli. Já vám přeji krásné ráno a příjemný poslech.
1: Dobré ráno s Lucií Machartovou.

0: by, jak žil bych rád.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že se Venuše otáčí kolem své osy opačným směrem než všechny další planety naší sluneční soustavy? Tento způsob rotace se nazývá retrográdní a kvůli této obrácené rotaci vychází na Venuši slunce na západě a zapadá na východě. Původ této anomálie je záhadou. Dříve se uvažovalo o srážce s jiným tělesem, dnes se častěji hovoří o působení slapových sil slunce na atmosféru, které by mohlo rotaci Venuše zcela zastavit, případně v kombinaci s torzními silami na hranici pláště a jádra i otočit. Atmosféra planety je totiž velmi specifická, je velice hustá, což dříve znemožňovalo pozorování povrchu. Až s vývojem nových technologií byli vědci schopni sondu Magellan vyslat na oběžnou dráhu Venuše. Od dosažení oběžné dráhy Venuše v roce 1990 se věnovala výzkumu povrchu. Postupně byla její dráha snižována a při sestupu a zániku získala navíc velmi cenná data o atmosféře. Přestože je tedy Venuše Zemi nejblíže a má i podobnou hmotnost a velikost, rozdílů je mnohem víc.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: vámi je Český rozhlas Plzeň. Desítky českých hradů a zámků včera nezvykle otevřely pro návštěvníky i večer. Speciální program při tradiční hradozámecké noci připravili i na zámku v Horšovském Týně. Tam se zaměřili na japonskou kulturu. Víc uslyšíte za chvíli. Teď krátká předpověď.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou polojasno, během dne se mohou na horách při zvětšené oblačnosti výjimečně objevit slabé přehánky. K večeru se vyjasní. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách 15 až 18 stupňů. Fouká slabý, během dne přechodně mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky většinou dobré a biopředpověď na stupni 1. Mírná zátěž.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: V podstatě obecné slovo, které se proto používá, ale tady to konkrétně je yukata, což je vlastně letní neformální oděv, má jiné části, jiné atributy, je jich méně a jednodušeji se obléká.
1: Vysvětluje mi Petr Tuma ze spolku Nihonbunka.
2: Večer je věnován všemožné japonské kultuře, od divadla přes skládání origami, nošení kimona, čajový obřad.
1: Říká kastelán zámku Jan Rosendorfský.
2: Jsou tady také úžasní kluci v nádherných japonských zbrojích. Jejich umění ocenil i japonský císař, takže určitě je na co se koukat.
1: Je to díky té japonské hraběnce Mitsuko, která tady žila kdysi.
2: Ona nebyla japonská hraběnka, ona byla dcera prodavače oleje a starožitností a Japonkou se stává až právě sňatkem s Jindřichem Kuneho v Kalergi, který na konci 19. století se do ní bezhlavě v Japonsku zamiloval a tam ji přijal za svoji manželku.
1: Ale žili tady?
2: Ano, došlo k období, kdy Jindřichovi zemřel otec a musel se vrátit spravovat své panství, takže se dostávají právě do Rakouska-Uherska tehdejšího.
1: Jeden z bojovníků, který tady předvádí japonské bojové umění, je Silvestr.
3: Tak jste se viděli tady vlastně ukázky soubojů samurajů, vyšších jako důstojníků neboli generálů. A byly to souboje z období Muromachi až Sengoku Jidai.
1: Součástí programu byla i výstava bonsai z Hršovského Týna, Julie Suchá, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Domažlicku. Český rozhlas Plzeň.

poradíme, pomůžeme, naučíme, vylepšíme. Vše pro domácí kutily, chovatele a zahrádkáře. To je Hobby Magazín. Pořad pro všechny, kteří se neradi nudí. Hobby Magazín s Arturem Kubicou každou sobotu v 10 hodin v našem vysílání.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Nejhorší obavy se naplňují. V pražském lesoparku byla přepadena další žena. Druhá řada kriminální minisérie Docent. ČT 2. Drama jedné z nejdelších a nejkrvavějších bitev druhé světové války ve filmu Bitva o Monte Cassino. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Hornička s hosty Milanem Lasicou a Juliem Satinským. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V plzeňských Vinicích bude dnes přibližně mezi 12. a 15. hodinou omezen provoz linky 41. Spoje budou ve směru na Vinice končit na zastávce Brněnská. Důvodem je cyklistický závod, uvedl mluvčí plzeňských dopravních podniků René Vávro. Mírsko zatím otevře 2 z plánovaných 4 tříd nových dětských skupin. Ve třídách bude podle původního plánu kolem 10 dětí. Celková kapacita se zatím nenaplnila, uvedla místostarostka Eva Denková ze Sdružení nezávislých kandidátů. Ve ski areálu Penning nádraží pokračují terénní úpravy a výkopové práce pro novou vodní nádrž. V zimě bude sloužit pro zasněžování, v létě pro koupání. Stát bude 15 milionů korun a náklady zaplatí areál z vlastních zdrojů. Zemina z výkopů poslouží k vyrovnání sjezdovky, uvedl majitel areálu Vladimír Bruna. Novou koncepci armády České republiky chce ministerstvo obrany dokončit v říjnu. Řekl to šéf rezortu Jaromír Zuna za SPD v souvislosti s projednáváním rozpočtu. V příštím roce by totiž poprvé mělo Česko splnit závazek vydávat na obranu minimálně 2% HDP. Dálnice D1 před Prahou je opět průjezdná bez omezení. Přes noc byla zavřená kvůli zátěžovým testům na mostě Šmejkalka. Auta tak musela jezdit po objízdných trasách. Teď už ale na Šmejkalce žádné dopravní komplikace nejsou. České volejbalistky vyhrály i druhý duel ve skupině domácího evropského šampionátu. Rakousko porazili 3-0 na sety. Dnes večer v 19 hodin se utkají se Srbskem. A ještě počasí. Dnes čekejte po většinu dne polojasno. Na horách se mohou při zvětšené oblačnosti výjimečně objevit slabé přehánky. K večeru se vyjasní. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici mezi obcemi Úterý a Světec na severním Plzeňsku je úplná uzavírka z důvodu automobilových závodů do vrchu. Objízdná trasa vede přes Olešovice.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly zprávy a Petra Broučková, s vámi je Český rozhlas Plzeň. Kampaň, slovo, které se vynoří před každými volbami. Na jeho původ se podíváme ve slovíčkaření s Romanem Stupkou už za chvíli. Do té doby vám zaspívá třeba Hana Zagorová nebo Václav Neckář. Hezké ráno.

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Kampaň. Slovo, které se pravidelně vynoří před volbami a jsou ho plná média. Etymolog Jiří Rejzek v nejnovějším slovníku kampaň charakterizuje jako veřejný boj za něco nebo proti něčemu. Pokud tam cítíte francouzštinu, nepletete se. Francouzské kampaň znamená pole, v tomhle případě pole bitevní. Dříve totiž vojáci v zimě nebojovali, bylo bláto nebo sníh, koně neměli dostatek potravy. Na válečné tažení se vyráželo výlučně od jara do podzimu a právě tahle doba bojování se nazývala kampaň, polní sezóna, tažení za vytčeným cílem. Mimochodem z kampaně vychází i francouzské šampaň, v tomhle případě pole vinařské. Skoro se chce završovat, máš-li dobrou kampaň, otevírej šampaň. Možná lze ještě zmínit kampaň reklamní, která vytáhne do boje za lepší prodej nějakého výrobku.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, bude 8:45 a před námi je aktuální předpověď.
1: Počasí.
0: Víc nám teď řekne meteorolog Pavel Kopeček. Ještě jednou dobré ráno.
2: Krásné ráno.
0: Řekněme prosím ještě jednou, jaká budou ta dnešní maxima.
2: Tak dnešní teploty se vyšplhají na 19 až 22 stupňů. Na obloze bude polojasno, na horách může být přechodně až oblačno a tam by se mohla zcela výjimečně objevit i nějaká slabší přeháňka. Vítr ten bude vlát jenom slabý, během dne postupně pak mírný od severozápadu až západu 2 až 5 metrů za sekundu.
0: A jak bude na začátku týdne? Oteplí se?
2: Tak bude se oteplovat hlavně, zatím je jenom tedy pozvolna, očekáváme, že na obloze bude málo oblačnosti, kránu během noci se a kránu se budou tvořit mlhy, během zítřejšího dne potom po rozplynutí ranních mlh skoro jasno, polojasno a během pozdního odpoledne pak očekáváme, že by na jihu kraje mohlo částečně přibývat oblačnosti. Teploty v ránu budou ještě nízké 9 až 6 stupňů, během dne 20 až 23.
0: Tak to byl meteorolog Pavel Kopeček. Moc děkujeme za informace. Hezký den a naslyšenou.
2: Naslyšenou, pěkný den.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel. Tipy pro volný čas.
2: Na zámku Hradiště v Blovicích se odehraje tradiční symbolická divadelní rozlučka s prázdninami. Od 17 hodin je na programu pohádka Tři prasátka. Na hradě Rabí se uskuteční divadelní hra inspirovaná hořkosladkou komedií Jana Hřebejka Pelíšky. Hrát se začne od 19 hodin. V Šafaříkových sadech v Plzni je na programu Mistrovství České republiky v lukostřelbě. Dorost zde měří síly od 8.20 do 17 hodin. V kostele svatého Mořice na kopci Mouřenec u Anína na Klatovsku se od 22 hodin koná noční prohlídka kostela a kostnice. V Poběžovicích pořádají zámecké slavnosti, které lákají třeba od 17 hodin na šermířské vystoupení. V Plzni se uskuteční závěrečný den Sportmánie. Od 15 hodin a 15 minut můžete zkusit třeba jumping. A v kostele svatého Mikuláše v Potvorově se od 18 hodin uskuteční koncert Jiřího Dědečka.
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.

Za chvíli jsou na řadě další zprávy a po nich už se můžete těšit na neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem, který si pozval Iva Jahelku, Aleše Cibulku a další hosty. Krásnou neděli s Českým rozhlasem Plzeň. Od mikrofonu se s vámi loučí Lucie Machartová.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Devět hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Soud odmítl plošné sledování lidí. Hnutí ANO v tom chce pokračovat. U Seneckého rybníka v Plzni bude lanový park. V Červeném Poříčí na Klatovsku zdobí zámecké interiéry květinové aranže. Dnes bude většinou polojasno a teploty do 22 stupňů. Hezké nedělní dopoledne zprávy pro vás má Petra Broučková. Hnutí ANO prosazuje novelu, podle které by stát i nadále mohl plošně sbírat data o tom, s kým si lidé volají a kde se přitom pohybují. V poslaneckém návrhu chce pouze zkrátit dobu, po kterou musí poskytovatelé telekomunikací tyto informace uchovávat. Plošný sběr těchto dat vloni označil Nejvyšší soud za protiprávní a vyzval stát, aby tuto situaci napravil. Zatím ale ke změně nedošlo. V Plzni u Seneckého rybníka vznikne příští rok lanový park s 8 trasami pro děti i dospělé. Součástí bude i zázemí s obsluhou a občerstvením. Jak budou trasy zabezpečené, vysvětluje místostarosta prvního plzeňského obvodu Miroslav Šuma z Hnutí ANO.
3: Bezpečnost bude zajištěna tím, že se nebudou muset předcvakávat, ale že vlastně tu trasu budou chodit, že se zacvaknou na začátku na jednu karabinu a přejdou tu trasu. Není to tak, že by u každého stromu se museli předcvakávat, to jsme nechtěli. Člověk, který nám to projektuje podobné parky i vím, že ve Skandinávii a všude možně po světě a provozuje úspěšně na Moravě jeden z těchto lanových parků.
2: Zámek Červené Poříčí doplňují originální květinové aranže. Ještě dnes si je můžou lidé prohlédnout v místnostech prohlídkového okruhu věnovanému tématu cestování šlechty. Právě to bylo inspirací pro jednotlivou výzdobu, upřesňuje kastelán Marcel Čermák.
4: Třeba v asijském pokoji vidíme na stole bambusové lešení doplněné květinami, které by mělo připomínat Asii, Čínu, Japonsko a tak dále. A nebo třeba v pánském pokoji, kde se orientujeme na lovy do Afriky, tak uvidíme aranže třeba z kamenů doplněné africkými suchomilnými květinami.
2: Otevírací doba zámku je od 10 do 17 hodin. Sucho a teplo způsobuje škody lesníkům. Předčasně například opadávají listnaté stromy a kvůli dehydrataci nepřiroste tolik dřeva jako v minulých letech. Hrozí navíc větší zasažení kůrovcem, protože jsou stromy oslabené. Lesy České republiky počítají, že kůrovec způsobí podobné škody jako loni, kdy organizace musela pokácet asi 273 tisíc kubíků dřeva, říká za státní podnik Ladislav Půlpán.
5: Nejvíc to kůrovce aktuálně v oblasti severní Moravy a Slezska. V Čechách je ta situace samozřejmě o něco horší, než byla loni touhle dobou.
2: Vrchol rojení, při kterém se kůrovec šíří z napadených stromů na další, zbrzdili na většině Česka deště posledních dnů. Nejvíc teď hrozí na jižní Moravě. Sport. Boxerka Viktorie Jílková míří na přípravný turnaj do Polska, který bude závěrečnou prověrkou před jejím premiérovým startem na dospělém mistrovství Evropy žen v Bulharsku. Bojovnice ze Šťáhlavic u Plzně se představí ve váhové kategorii do 65 kg.
6: Pondělí bude začínat mezinárodní turnaj velký v Polsku v Gliwicích, kde si to tak jako vyzkouším, rozboxuju se, protože jsem celý léto neměla zápas, byla jenom příprava. Myslím si, že mě může čekat 4-5 zápasů, když nevypadnu do finále. No.
0: Počasí.
2: Dnes bude většinou polojasno, během dne se mohou na horách při zvětšené oblačnosti výjimečně objevit slabé přehánky. K večeru se vyjasní. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na horách 15 až 18. Fouká slabý, během dne přechodně mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky většinou dobré a biopředpověď na stupni 1 mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: V Letkově u Plzně počítejte s uzavírkou silnice směrem na Božkov od křižovatky se silnicí 180 ke křižovatce s ulicí Staroplzenecká.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň uvádí neočekávaný dýchánek Petra Jančaříka.

těžký s cizí paničkou, já si drbu blešky s každou čubičkou.

0: Sledujete neočekávaný dýchánek, a to lednový dýchánek. Pane doktore Jahelko, já jsem si myslel, že vnesete takový jako intelektuální úroveň sem. No, tak pan doktor dospíval, na jevišti je Michal Jagelka, paní doktorka Marie Formáčka, a dneska jsou tady samý doktoři, jsi doktor taky, pane Cibulko.
1: Ne, zatím, já jsem diplomovaný specialista a stydím se za to.
0: Diplomovaný specialista. Ano. Co to znamená?
1: No to je taková, ano, jak manžel by řekl, taková vyšší dívčí, že? Ale je to, já mám vyšší odbornou školu, jsem diplomovaný specialista v oboru herec, moderátor, daber, tanečník, stepař.
0: Ty umíš stepovat?
1: Ne, ale mám titul. Takže to mý plzeňští mi rozumí, jo? Ale když pan doktor zpíval, já jsem si uvědomil tu věc, jak jsme tady tak jako vzdávali hold těm legendám, jo? A teď opravdu bez legrace. Možná si na to taky vzpomenete, pan doktor to ani neví, ale jak my jako malí kluci tenkrát, jak tady nic nebylo. Ve chvíli, kdy vyšla vaše deska, soudili se, někdo měl gramofonovou desku, stočil to na MGTonku, natočil to někomu jinému a ten vědělo se, že ten má novýho Jahelku. A najednou jsme, kdo nevěděl, kdo je Béďa Šulista, prostě jako by nebyl. Jak je to úžasný, že prostě teď máme šanci tady vedle vás sedět a jaká jste byla pro nás ikona, to bylo prostě.
2: Děkuju pěkně, 45 let je to o
1: té. Neskutečný, neskutečný a vidím to jako dneska.
3: Já si můžu říct, já bych pořád zdůraznil moje dětské trauma, protože mě spolužáci, co si moje paměť sahá, mi psali do sešitu Jahelka, prdelka a podobně a furt mi říkali, kde máš tu kytaru a kde máš ty paragrafy a jak u soudu. Já jsem to fakt poslouchal od dětství pořád Jagelka, Jahelka. Do dneška, když mě nějaký hejter chce urazit na sociální síti a třeba neví úplně přesně, jak se jmenuju, tak to odnáší pan doktor, protože vždycky píšou, no jo, Jahelka, to jsou zase ty keci. Takže pane doktore, vy taky za mě dnes máte své stařecké trauma naopak, jo? Protože to vy to odnášíte za mě, rozumíte?
2: Jo, jo, dobře.
4: Tak se hezky ostře si do něj jdeš.
3: Nemusel jsem mu to vrátit. Mám ho strašně rád a když jsem ho poprvé viděl na Vlnách dvojky, tak fakt, co říká Aleš, pro mě to bylo fakt setkání s legendou a dojetí a já jsem to panu doktorovi tak nadšeně vyprávěl, protože tím se to vlastně trauma vyřešilo. To se tak říká, že jo, když máš nějaký to trauma, máš se z toho vypovídat a potom to jako zmizí. Tak to se mi stalo až při tom osobním setkání s panem doktorem. Je to legenda.
0: No tak si vylečený, děkuju, dobrý, no. No, tak jako, jo,
3: no tohle už je dobrý, ale mám zase ještě 20 jiných věcí a to nevadí.
1: A to setkávání se s těma legendama, my jsme s Mařenkou jeli jedno na nějaký vystoupení, jak ta mladá generace už nám starším nerozumí a středňákům. To byl nějaký mladý kluk, který nás vez a my jsme si s Mařenkou vzadu povídali o tom, že si vzpomínám jako dítě, jak voněla Vlasta. Víme, Mařenka, že byla letitá. No právě, on taky byl úplně mimo. Jo. On si myslel, že se bavíme o nějaký slečně a říkám, Mařenko, když byla nová Vlasta, já ji vždycky otevřel, čuchnul jsem k ní, anebo jsem takhle prstem si po ní zajezdil. Pamatujete si, jak vonila Vlasta? Takhle už dneska žádný časopis nevoní, jako vonívala Vlasta.
0: A tohle to si vyprávěl někde.
5: No a já ještě říkala, jak jsem ráda chodila na korektury, protože jsem tu vůni té tiskárny jako úplně milovala.
1: Ne, to jsou trauma. Ale je fakt, a to si teď
0: to, řeknu, to když někdo poslouchal, jestli jste se bavili třeba v tramvaji, no, takhle o tom.
1: Ne, my jsme jeli na vystoupení a ten řidič vepředu měl trauma, pač si myslel, že jsem takovýhle čuně, že jako jsem, jo, jako, ale dokladem toho, že si ty generace už nerozumějí, my jsme zařvali smíchy, když jsme poslouchali jednoho stand-upistu a on mluvil nádherně o tom, že naše střední generace s tou úplně mladou si nerozumí, ale jako obsahově. A on říká, já jako padesátník jsem měl tu ctižádost vždycky zbalit ty mladý holky a teď už nemůžu, pač oni mi vůbec nerozumí. Tudle jsem se jedný nenápadně ptal, jestli má doma pevnou linku a ona si myslela, že ji chci v kuchyni. Řekl to takhle doslova, to si potom vystřihneš, ale to se nedá říct jinak, to tam nebude v tom vysílání, to je opravdu jenom pro vás, protože pevná linka, my víme, co je pevná linka. A on říká, mně nedošlo, že pro to dívku je pevná linka něco zcela jiného. Omlouvám se, ale dozvědět jste se to museli. Škoda, že to v pořadu nebude.
3: Běží to v 9 v neděli, takže se neboj, to tam nebude.
1: Ne.
0: Takže dvakrát. Dobrý, dobrý.
1: To je nevýhoda těch přetáčených pořadů. V tom je kouzelný třeba rozhlasový tobogán, který ty znáš, ten přímý přenos, kouzlo toho, že už by to tam bylo a vlastně i to malinký napětí v publiku, že to, co se řekne, je už v tu chvíli v éteru a neuděláte s tím vůbec nic. Najednou ta kontrolka každého toho člověka, jestli to smí říct nebo nesmí říct a tohleto. A každý je vždycky hrdina, znáš to a přijde předtím, říká, to je fakt živě jako co řeknu, je tam přímým přenosem, říká samozřejmě. A to klidně můžu říct, že teď řekne jméno politika nějakého, řekne, můžu říct, že tenhle je Něco o něm? A říká, řekni to klidně, 10 000 ti dám, když to řekneš, to si zodpovím za to. Nikdo neměl zatím tu odvahu něco takového říct. Vždycky čekám na závěr, vždycky říkám, ty jsi chtěl ještě něco? No.
3: Ale napadá mě, pane doktore, za toho minulého režimu vždy ty vaše písničky obsahovaly někdy jako košilatější výraz, nebo narážku dokonce na politiku, nebo na systém, na to právo tehdejší. Vám to někdo schvaloval, nebo vy jste měl volnou ruku?
2: No, tak schvalovalo se dřív všechno, že?
3: Všechno, takže
2: muselo se schvalovat, ale já jsem to vždycky měl jako z těch spisů přímo, jsem to citoval a tam to bylo v tom soudním spise, takže to vlastně bylo v pořádku, jo, i když tam bylo třeba hovno.
0: Vy mě nemáte rádi, ani jeden z vás. No. Já jsem pochopil, proč já vlastně nemůžu dělat přímý vysílání, on to asi někdo už slyšel tohle, co tak umám ten pořad. Prosím, a Ivo, použil jsi někdy kytaru u nějakého přelíčení? To asi ne, co?
2: To by neprošlo. To víš, advokát musí být jako ctihodná osoba, nemůže tam dělat legraci z toho soudu a to by nešlo, by dostal pokutu. Ale použil jsem ty soudní jednání pro tu kytaru zase opačně, jo, že jsem tam tu inspiraci tam vždycky měl. No tak jako všechno, co vlastně já hraju, tak má nějaký vztah k právu, k soudům, k lidským prohřeškům a podobně. Jo. Takže vlastně cokoliv já hraju, tak má souvislost vlastně s právem, se soudama, s paragrafama. Tak já nevím, jestli můžu, tak já jsem dneska vlastně přijel z Jindřichova Hradce v tomto složitém podnebí dneska. A tak jsem si říkal, že každý řidič vlastně jako má jezdit tak, aby byl obezřetný, opatrný, nepáchal dopravní prostředky, nespůsobil dopravní nehodu, tak jsem měl fakt opatrně. Nevím, jestli tohle všechno bylo možno říci o jednom šoferovi, který byl právě souzen za to, že zavinil dopravní nehodu. A to své šoferské umění si pamatuju, popsal u soudu upřímně do protokolu slovy: což o to, pane soudce, řídit, to já umím. Jen si neumím vypočítat, jestli se tam ještě vejdu nebo nevejdu. A když si to vypočítám, tak to už je zpravidla pozdě, poněvadž to už vím, že jsem se tam nevešel. A ještě v jednom policejní protokol, kde ta svědkyně uváděla, že se u mě jmenovaný objevil najednou o půlnoci v ložnici, to mě jen tak nepřekvapilo, jako spíš to, že tam byl na traktoru. Ale zase ono se říká, že všeho moč škodí, nic se nemá přehánět. A příběh, který vám teda teď nabídnu, je to příběh jednoho českého šoféra, který se vracel z Německa se svým kolegou z pracovní cesty, svým automobilem. Tak v tomto případě to platilo hned trojnásobně, to tedy balada o tom českém šoferovi a německém důkladném policejním radaru, který potkali cestou. Já jsem si vypůjčil do toho příběhu jednu hlášku z milovaného filmu Pelíšky, všichni ho známe, tak to nebudu nějak blíže komentovat, myslím, že na to bude vám to, myslím, jasné.

sklo, tak prosichr do třetice při rychlosti 20. Zaziblejsklo nás to sice, ale už netřeba se vracet. Teď najisto je postavený, že ti pinklich Němci, no mají to blbě nastavený, ať zkusej mít.

0: Ivo, ty jsi opravdu originál, jo. To je, já jsem se tě vlastně nikdy, nevím, jestli se můžu takhle zeptat vůbec, ale jsi ženatý, jako jak, jo?
1: No, tak, samozřejmě, jako všichni tady asi, že jo?
0: No ne.
2: Jako všichni tady.
0: No já, jo, dobře, ale jak to vypadá u vás doma, jako ty skládáš, ještě skládáš písničky, píšeš písničky?
1: No tak když muza líbá, tak člověk skládá, no, ale tak všichni víme, že muza taky furt nelíbá, že jo, takže se musí vypíčkat ta správná doba, no.
0: A ty hraješ ty svoje písničky svojí milované jako tak nejdřív? Nebo...
1: Vždycky samozřejmě, vždycky doma jako zahrál prvně, abych slyšel tu reakci toho publika, jako ten první posluchač je vždycky samozřejmě důležitý, takže slyšel jsem reakce dobrá, tak jsem říkal, tak to půjde, tak to dám před lidi a ono to fungovalo.
0: To seš dobré, já jsem nikdy neměl odvahu předvádět něco jako rodinným příslušníkům. Jednou jedinkrát jsem svého syna Michala vzal na... Já nevím, jestli to mám říkat, mě pak nevynadali, ale volal mi Franta Čech a prosím tě, my jsme se dohodli, že by si hrál tady Bivoje u nás, jo, Dívčí válka. A říkal, no tak dobře, no tak. A první představení, zkouška žádná nebyla, nic, jo, tam se neskouší, jako. Prosím tě, co by si zkoušel, jsi chytrý kluk, ty se chytíš, jo. Tak jsme, a tady se to hrálo poprvé, já jsem to hrál poprvé, jinak všichni to měli najetý, že jo, těm bylo úplně jedno, co tam dělám. A tady v malém sále v Besedě, a já jsem říkal, Michale, přijď se podívat. A skončilo to, a tak jako jo, dobrý, všechno lidi odcházeli, jako, teda jako po představení, ne, během představení. A dobrý všechno a tak, a já jdu, tako, jako znáš, to je to pravda, jako nadšený, a říkám, tak co, Míšo, povídej. Jeho jediná reakce bylo, že chvíli mlčel a pak řekl, tatí, máš to zapotřebí.
1: To potěší, no.
3: Nikdy se neptat, pravidlo číslo jedna.
2: To je krásný, to má Jiřina Bohdalová, já myslím, že to můžeme na ní prozradit. Ona je často zvaná samozřejmě do divadla a už toho za ten svůj umělecký život, myslím, viděla hodně v divadle a všude. A jí se samozřejmě vždycky ptají, tak co paní Bohdalová, jaký to bylo, jak se vám to líbilo a to. A ona nám to jednou vyprávěla, že nejlepší odpálkování

0: Už teď můžu to říkat. A Jiří Sovák tam byl jako jeden z hostů. Já si říkám dneska, jakou jsem měl drzost, jo, si jako mladý kluk pozvat takovýhle veličiny, paní Zázvorková, tohleto. A všichni byli bezvadní. A něco jsme si povídali o nějakým divadle a já jsem říkal, vy jste to viděl? A on říkal, jo, já jsem to viděl, no. Já jsem říkal, jaký to bylo? A on měl krásnou definici, jaký to bylo. No, bylo to jako, když se díváš z okna a zrovna nikdo nejde.
1: To je taky hezký.
2: Nejhorší je ten rodinný příslušník pravdař. My si vzpomínáme, naše velká kamarádka, úžasná Evička Pilarová, měla maminku až do pozdního věku. Její maminka se dožila 106 let, Evičko ještě přežila. A byla to velká kritička, ale velká kritička. A Evička, když její maminka, paní Bojanovská, když se přijelo do Brna, ona byla z Brna, seděla v první řadě, tak byla nervózní, jak malá holčička. A už to byla dáma, které bylo 80. A já si vzpomínám, že jednou byla mým hostem v pořadu Před půlnocí, který jsem dělal v České televizi, to šlo taky živě. A hned potom, co jsme dovysílali telefon, a Eva na to koukala a říká, je, to je máma, to nic, já si to vyřídím potom. A já jsem říkal, ne, tak si to vem, když ti volá maminka. Ne, to ona zase bude mít, ona na to koukala, to zase, já si nechci zkazit náladu to. Když volala asi po pátý, tak šla vedle, vzala si to a vrátila se Evička taková mírně naprdnutá. A já jsem říkal, tak co ti řekla tvoje 102-letá máma, 80-leté dceři? A ona říká, ne, to nic, to je v pořádku. A já jsem říkal, tak co ti řekla? Za chvilku to z ní vylezlo. Říká, víš, co mi ta máma řekla? Evičko, zpíváš pořád hezky, ale před kameru už bys chodit neměla.
0: Strašný to.
2: Maminka jí to řekla, jo, tak tohle to jsou kouzelné věci, tak vždycky si na to vzpomenu, paní Bojanovská.
0: Ale to, my jsme, takový, vám se to, pane doktore, jistě nestalo, ale já jsem si ještě vzpomněl na další zdrcující, to jsem dělal opravdu taky jako mladej, to už taky, už tam byl taky Michal a s panem doktorem Plzákem, jestli se na ně, on byl vtipný, byl úžasný, ten člověk perlil, chytrý a tohleto. A já jsem to jako moderoval, jako no, muselo to být asi zoufalý. A já jsem jako plný to těch dojmů a skončilo to a já říkám, tak co, Michale? A on, nic si z toho nedělej. Nic si z toho
2: Klub dobráků v kalendáři, mimochodem v kalendáři na příští rok ještě ke koupi ve vašich knihkupectví. Je i vzpomínka, Libuška říká krásně, Stella Májová, naše oblíbená herečka, byla taky velmi ráda drobně škodolibá, hlavně k některým kolegyním, které to neznali, že dohráli představení a ona za ní šla a říkala, prosím tě, Mařenko, byla si úžasná na to, jak je ti špatně, si byl... Jo, tobě není špatně? To je taky kouzelný a potěší to.
1: Ale tak dáme ještě jednu. Když tedy bylo poslední rozloučení se mnou, který bylo vlastně takový strašně decentní a opravdu jenom nejbližší přátelé, tak ona si přála, aby jsme na ní právě vzpomínali takhle s humorem a ze srandou. A já musím říct, že teda veselější pohřeb, když to tak můžu říct, jsem v životě nezažil. A to už jsme na pár jako byli.
3: Ale já jsem se ještě vzpomněla na jednu historku zase s naší společnou kamarádkou Ivone Přenosilovou. Oni jsou takový strašně roztomilí mezi sebou, ty umělkyně. To si právě bavili s Evou Pilarovou o jiné umělkyni, která byla čerstvě po plastické operaci a říkali, hele, ono se to asi nepovedlo, říkala ta Pilarka. A Ivona říkala, ne, ono se to povedlo, ale hele, ona si vystřihla Marilyn Monroe, donesla to tomu měšťákovi, ale on si to dal v obráceně a na druhé straně byla nutrie.
1: Pane, to už jenom jméno, Mařenko, která to byla?
3: No, oni už jsou všichni mrtví, no, tak... No. Ta, co se jí to nepovedlo? Malujeme obrázky z lásky bez lásky.
0: Dobrý.
1: Anička.
0: Přátelé, my si...
2: Oni byli dobračky mezi sebou.
0: My už jsme přešli, ano, k těmhle úžasným historkám. Pane doktore, chytíme se ještě, nebojte se. On, pan doktor, usnul zatím, takže...
4: Ne, já tady pozorně poslouchám.
2: To je všechno žalovatelný a dneska je to moderní. Dneska něco řeknete a už vás někdo žaluje. Dneska je to strašně módní, tak
0: pane doktore, jestli se chytnete, hned hrajte, protože jinak jako rozumíte...
2: Jinak bych mohl dát takovou
0: pěknou směr.
4: No, když jsme teda u té nutrie, jo, tak... Jenom vám dám takové drobné právní poučení, ať si odnesete domů nějakou právní moudrost, která se může hodit. Ta se týká právě zvířat, jo? A když si dneska koupíte nějaké živé zvíře, jakékoliv, ať to

domácí miláček, mazlíček nebo nějaké zvíře užitečné, tak na rozdíl třeba od televize nebo mobilu, který si koupíte, tak to zvířátko nemá žádnou záruční dobu, nebo to není věc, ale živý tvor. Žádné 2 roky jako televize, že se něco pokazí, budete reklamovat. Zvíře je prostě živý tvor a když se něco pokazí, třeba vám pejsek za 30 tisíc za 3 měsíce odejde do psího nebe, tak musíte prokazovat, že třeba ta nemoc tam byla ke dni toho prodeje. To je den D, co je potom, to už jako nikoho nezajímá. A prokazovat to zpětně dozadu, to je teda sakra těžké u soudu potom. Můžete odstoupit od smlouvy samozřejmě a soudit se, což je ovšem docela náročný proces. Byť to někdy vypadá na začátku jasně, jako třeba v případě, kdy si pamatuju, kdy ten žalobce uváděl: kůň, kterého mi žalovaný prodal, byl netahavý a chodil pořád dokola, poněvadž mi žalovaný zamlčel, že je z cirkusu. A já vám nabídnu jeden příběh jednoho zvířecího sporu. Předmětem té koupě tenkrát byl plemenný bík. Od něho se čeká nějaké plnění aktivity a výsledky, protože se to koupil ten farmář od toho sedláka. U toho býka se projevila záhy jistá vada, bude popsána tady v té baladě, která vedla k odstoupení od smlouvy soudnímu sporu. Všimněte si, jak ten žalovaný, ten původní majitel toho býka se snažil ten spor zvrátit na svou stranu tím, že navrhoval provádění různých důkazů, taky tam budou změny. Nicméně dopadlo, tak to dopadlo. Já jsem to nazval balada o líbacím býkovi, za chvilku bude jasné, proč se tak jmenuje. A vždycky říkám, že to je sice o býkovi, ale pánové, jisté ponaučení tam nepochybně i pro nás a zazní v samotném závodu této smutné balady.

0: Upřímně řečeno, pane doktore, zase jste mě zklamal. Já jsem fakt čekal, že tady bude přelom, že jako jdeme jako do jiné oblasti, vy jste zůstal a jak vidím, tak rád. Jako, vy dokonce prý, já jsem mu začal vykat, jako, nevím proč, jako, my se známe asi 50 let, ale nevadí, jako, no, protože chovám k němu úctu, no. Já se chci trochu distancovat od vás, víš. Jako,
1: je to doktor.
0: Je to doktor, jsem magistr, co má být, no.
2: Pan tak... doktor viděl, že laťka je proklatě nízko.
0: A přizpůsobil se.
2: Nechtěl se nad nás vyvyšovat.
0: Pane doktore, tvoříte stále, jak jsem si všiml, že jo? Je to tak? Jako...
3: Tvořím.
0: To... A chystá se něco?
3: Teď se nachystalo, už je nachystáno, protože já jsem se nad sebou zamyslel a zjistil jsem, že od vlastně prvního soudily se uteklo 40 let a od posledního živáku to byla pojízdná soudina 20 let a pak 20 let nic, tak jsem myslel, že už jako už jsem starý, že už prostě musím to nějak jako zakončit, tak jsem ještě teďka vlastně natočil si poslední živé album v klubu Heligonka v Ostravě u Jirka Nohavice. Tam to jsou dva koncerty nahrány na tom CDčku a teď je ve výrobě, jsou tam samé vlastně novinky, kromě jednoho retra a jednoho super retra z roku 81, nahrávka živá Českého rozhlasu, kterou jsem ještě vyštrechal, takže se na to docela těším, takže budu se jmenovat jménem Republiky, za chvilku vám ještě řeknu, proč možná, a tak čekám, že tak za měsíc by to mohlo být i k dispozici, a když přijdete na koncert, tak si poslechnete, rád vám to předvedu a půjde píšu a cokoliv teda radši ne, ale CDčko určitě, jo.
0: Neslibuj, nemožné, hele.
4: Aby se tak těšili. Jo, no,
0: pane doktore, a byl jste někdy u soudu jako na druhé straně, jako obžalovaný?
3: No, to jsem naštěstí nebyl teda. Ani bych to nechtěl zažít, protože je to, kdo byl u soudu, tak ví, že to fakt není nic příjemného. Jo? Už to atmosféra té soudní síně, ta strohost, která tam panuje, nic příjemného to není, ať jste tam prostě v jakékoliv pozici svědka, poškozeného, obžalovaného účastníka. Není to nic dobrého, nesuďte se, fakt to nestojí za to. A ještě vám pak na závěr vysvětlím, proč ještě.
0: Tak počkej, nejdřív jsi říkal, že jménem Republiky vysvětlíš.
3: No, to vysvětlí, to je ono právě, jo. Tím jménem Republiky to vysvětlím.
2: Pan doktor naznačuje.
0: Já vidím, že nesmí ani naznačovat. Jako. No dobrý, tak jsem se nechyt. Já nevím, pane doktore, chcete dát nějakou z toho jménem Republiky, nebo...
3: No, jménem Republiky to je vlastně závěrečná píseň toho alba, která je jiná než ti předtím, pozor, jo? To už se dostaneme někam jinam z tohoto pokleslého humoru, který tady vedeme. Dostaneme se fakt jako do života.
0: A dáte jí, teda?
3: Samozřejmě, že jí můžu dát. Jo.
1: To je tak slastná chvíle, kdy moderátor si užívá toho, že není moderátorem toho pořadu a říká si, já třeba v tuhle chvíli bych vůbec nevěděl, která by je, a koukám na tebe, ty taky ne. A to je ale rostomilá situace, kdy si člověk tak jako vychutnává to, když říká, teď já vlastně nemusím, třeba na to přijde.
0: Jasně, jo, ale mě to připomnělo tu situaci, jak ve Zlíně, jo. Tam byl nějaký jako dobrý herec, ale trochu jako pil, no. A on říkal, já už jsem měl na mále, oni už mě chtěli vyhodit. A já jsem se probral takhle ráno a koukám, středa? Ježišmarja, teď já měl včera představení a my jsme se tak zhulákali, já vůbec jsem tam, Ježišmarja, jsem prošvih představení, to je můj konec. No nic, tak musím se sebrat a jít za tím ředitelem, já mu to vysvětlím a snad mě nějak lidsky pochopí a mu to říká, pane řediteli, já jsem, vy mě znáte, víte, že se na mě můžete spolehnout, ale člověk někdy prostě ujede a my jsme s kamarády, on tam jeden oslavoval a nějak se to prostě zcuklo všechno a já jsem prostě, jak jsme pili a pili a pili a tak já jsem prošvih představení a on tak na mě koukal a říkal, mistře, je to daleko horší, než si dovedete představit. Vy jste včera hrál. Strašný. No a jménem Republiky? A já jsem chtěl, víš, jako, že půjdeme od toho. Jo. Jako.
3: No dobře, tak jo. Tak... Člověk je tvor hříšný a samozřejmě taky omylný. A to, i když má třeba na sobě jako talár ctihodného pana soudce, tak i ten soudce se může v té spleti paragrafů prostě ztratit, zamotat a pak rozhodnout jaksi tak, že je to rozhodnutí je přinejmenším podivné. A pokud se to přímo dotkne vás jako účastníka řízení, tak to znamená pro vás velké trauma, neboť pak trvá třeba dlouho, než to někdo napraví, tu nespravedlnost. Někdy ani to nikdo nenapraví. Jo? A potom ta vaše víra v tu, že ta pravda zvítězí a spravedlnost přichází prostě úplně bniveč a je to nepochybně velmi trýznivý pocit, kdo to někdy zažil, dámy za pravdu. No a že se to děje, o tom teda žádná, akorát třeba o tom prostě mluvit, jo, protože i soudce jenom člověk, taky říkám, může být omylný. Ostatně třeba vzpomínám třeba, jak krajský soud rušil rozsudek soudu prvního stupně pro nějaké tedy vady toho rozsudku a do toho rozhodnutí napsal mimo jiné tuto větu. Okresní soud vycházel výhradně ze svých představ o právu a nenechal se zmást ani platnou právní úpravou. Takže jménem republiky.

0: Ani jsem nechtěl do toho potlesku mluvit, protože Ivo, musím říct, že se na tohle CDčko těším. Opravdu se na něj,
1: děkuju.
0: Moc se na něj těším. A kdy to, teda, když tak. Už tady Cibulka dělal opravdu asi 3/4 hodiny reklamu svýmu kalendáři, tak kdy to vyjde?
1: Já myslím začátkem, tak za měsíc, že by to mohlo být.
0: Jo. Hezky, tak děkuju. Já vůbec, možná, že ještě zahraješ jednu písničku, uvidíme, jestli se do toho dostaneme. Hele, nám se tady vždycky ztratí jedna ta dotazovna. Prosím vás. Cože? Jo, zasneme. Ano. To je, z čeho je to? Z obecní školy, ne? Nebo, jo, to je jasný, zasneme, ale já jsem myslel, no, že se ztratili ty kruhy. Ano. Nejkrásnější hláška je, kdo chce vidět idiota, dostaví se do ředitelny. Tak, no, já teda musím říct, že Aleši, ty se těšíš na tu svoji směs, viď? Já to vím. Já ti to nemůžu udělat, že bys jí nezaspíval, samozřejmě, jo. A je tak jako nejvyšší čas, ale já jsem tak jen... Je tady ještě ta druhá dotazovna někde, jo? Pošlete na místem někde. Jo, ona je tam vzadu někde, jo? Tak ji takhle dopředu pošlete. Já jenom v rychlosti, já jsem chytil tu první. Jestli přijde ta druhá, Mařenko, ty se do toho pustíš, protože čteš líp než já. Jahelko, teda pane Jahelko, tak, promiňte. Kolik jste už vydal desek?
1: No, to úplně přesně nevím, ale takových 8-9 LPček ještě bych to tak typoval, no.
0: Jste potentní člověk, jo?
1: To je no, za ta léta, to je 50 let pomalu, že jo? To je slabý, to je fakt jako frekvence na nic, jo? Potence na nic, prostě.
0: Hele, a byl jsi někdy nominován třeba ve Zlatém slavíku?
1: No, byl jsem 16. jednou.
0: Fakt, jo?
1: Jasně.
0: A to bylo v kterém století?
1: To bylo v minulém století a 16. místo. Dodnes si to hýčkám.
0: To je krásný.
1: A to tam psali lidi do Mladého světa tenkrát, ještě to nebylo jako dneska, že jo? Musel každý vystřihnout z Mladého světa ten kupon, poslat to do Mladého světa poštou, že jo? A pak to tam spočítali a pak to vyšlo. Jo?
0: Já jsem tam taky psal, samozřejmě svoje jméno, ještě jsem podal 50 korun, nic, jako vůbec, no, nevadí.
2: To by se mohlo využít tady, jak jste vy všichni, a ještě jak je to v rádiu, až bude příští hlasování. My tě všichni napíšeme a to bude sranda, až vyhrají Slavík.
0: Jak sranda? Jak to myslíš sranda?
2: Pamatujete jednou vyhrál takhle Rudy Kovanda, ano.
0: Takže to, takhle to
1: pak
0: bude.
1: Pak to anulovali kvůli tomu reči. Jo.
0: No, čili ten ročník bude anulován. Ano.
2: Vy jste ještě nebyli na světě.
3: Já si zrovna říkám Rudy Kovanda, nepamatuju.
4: No, ne, ale no, my jsme hlasovali taky, jsme bílou lepicí pastou na korespondňáku.
3: A ty pamatuješ Rudu
2: ale
3: Kovandu?
2: Ale to vy nepamatujete, ne. To opravdu se jednou stalo úplně v začátcích, že se dohodli takhle v Brně a myslím, že to iniciovalo divadlo na provázku, Brně, no, že jo?
0: Ano.
2: A dali tam prostě místního blázna Rudy Kovandu a on fakt vyhrál Zlatýho Slavíka.
3: No. Ne, to byly volby letos.
0: No tak jsme zase v jiném pořadu, jak vidím, ale nevadí, tak pozor.
2: Ale tím nechci, Petře, nic proti tobě.
0: Ne, tady je pořád, tady má někdo příbuzný, nebo co? Skvělý doktor Jahelka, děkujeme.
1: Děkuju, vy jste skvělí, děkuju vám.
0: Já se pokusím najít něco, kde nebude Jahelka, ale...
2: A i tebe tam chválej.
0: Kluci Jagelko Cibulkovi, jste super.
3: Já děkuji.
0: Zdraví vás autorka sloganu...
3: Zdraví vás Jahelka. Ne.
0: Sloganu Montet Brčko ze Škodovky. Já jsem si myslel, že tady u té druhé se chytím a tady je zase, pane doktore, kdy a z jakého důvodu jste začal zpívat příběhy od soudu?
4: No. No, a já jsem si říkal, co tam tak dlouho pan doktor píše vzadu a on si psal ty dotazy. Říkám, tam se píše novou píseň.
1: No, tak... Protože se mi líbilo dělat si legraci z toho prostředí soudního trochu, jo. On je to říkal, takové je to kožené, tam strohé, tak ale život je tak pestrý a ty příběhy, které se tam odehrávají, ty jsou prostě úžasné, jako všechno to je ze života, co hraju, nazbíráno, zpracováno, zhrubněno, takže mě to bavilo a myslím, že to bavilo i publikum vlastně po celou tu dobu, protože je to příběh, který má nějaký začátek, konec, nějakou pointu, samozřejmě nejlépe veselou, protože já tam potřebuji mít humor. No a to je prostě to, co mě jako baví a naštěstí to jako nikdo jiný nedělá než já, tak mám takový monopol, což je docela příjemný teda, jako, musím říct.
0: Já teda ještě, ty jsi chtěl něco?
4: Mě napadlo, ve světě dělá tohle někdo?
1: Já myslím, že takhle úplně ne, jo. Že aby že ne? Byl někdo advokát,
4: aby byl někdo právník
1: a ještě k tomu to takhle dělal, tak to myslím, že ne. Samozřejmě spousta autorů píše různé balady, jakoby takové, jo, ale to je něco trošku jiného. Tohle to je fakt sepětí s tím životem, s tím právem v té nejčistší podobě, bych řekl.
0: Ale vy jste opravdu, pane doktore, velký originál a já se skláním. Ivo Jahelka.
1: Děkuju, se stydím tady.
0: Já to vezmu jenom strašně rychle, abych nezdržoval. Pane Jančaříku, pěkný začátek roku, přejeme všem hodně zdraví, pohodu, hodně umělecké tvorby, hodnotné umělecké tvorby.
4: Tak to se tě netýká.
5: Hady jsem si hrál na prsou.
0: Vždy byl problém, aby si generace rozuměly, ale díky velmi rychlé době a různým novotvarům máme větší problém s mladými si porozumět. Jak si mají rozumět národy, když si nerozumíme takhle? No jo, no, tak to je pravda, no. Je to těžký, je to těžší, no. Máte problém s novotvary, kluci?
4: No, mě třeba teď fascinovalo, všude to je, že mladí jako děti a lidi říkají nějaký číslo.
1: 6-7.
4: A nikdo vlastně neví proč,
2: a je to
4: co tím chtějí říct, je to úplný nesmysl. No. A říkají to, jako za nás jsme taky jako měli nějaký svůj slang a takhle, ale mám pocit, že to vždycky jako něco znamenalo. Ale oni říkají číslo a nevědějí proč.
6: To si myslím, že tahle ta věc je celkem skibidy, protože skibidy, no to je novinka, to mě naučili mladí, který jsem si pozval, to je skibidy. A oni, když jsem se jich ptal, co to je skibidy, jestli je to jako dobrý nebo nebře, to se dá použít na všechno, ty jsi skibidy. A ten dnešní pořad byl úplně skibidy.
4: A já
6: to
4: jsem
6: je,
4: taky třeba skibidy.
6: Ty nejvíc skibidy. A co oni to nevěděl? Používají, to není ani hodnocení, jestli je to dobrý nebo špatný, je to prostě skibidy. Jo, rozumíš tomu? Takže jestli chcete být in, používej, pan doktor je nejvíc skibidy, ten mezinárodní skibidy, prostě jako jo. To je, a důležitý je se to naučit, ale nedávno jsem jel autobusem a tam byly tyhle ty jako nějaký mladý, bavili se, vůbec jsem jim nerozuměl. Vůbec jsem tomu nerozuměl, o čem si povídej. A oni ještě navíc se naučili komunikovat, což je krásný, v těch 160 znacích SMSek, že podvědomě jim to vešlo do kůže a nerozhovoří se už tak dlouho, že jako my staří, už hovoří jenom v krátkých útvarech takový. Jste skibidy. Všichni.
4: To mě děsí teda tohleto. 69, to bych věděl, ale 67.
0: Je, už jsme tam zas, takže půjdeme rychle dál, dobře. Jenom jsem se tě zeptat, pane doktore. Vzpomněl jsem si na vtip, který říkal Karel Šíp před svojí
2: všechno
0: párty, kterou dělá mimochodem excelentně. A nevím, jestli, pane doktore, z právního hlediska, jestli by tam bylo nějaký jako polehčující okolnost, protože, a pak se o tom vtipu taky mluvilo a mně to nepřišlo, jako že by se zrovna tady nad tím měl někdo pohoršovat. Tam bylo znásilnění a bylo to prostě někde v noci, ve tmě a ten obviněný se bránil, přiznal to, ale říkal, že kdyby měl baterku, tak se to nestalo. Je to polehčující. No,
1: zbudilo to velkou nevoli, jsem četl teda, jo, zejména v nějakých tedy ženských spolcích a prostě taková je doba dneska, jo. Dneska nemůžete říct prakticky nikomu nic, jo. Všechno to je žalovatelné, všechno to prostě je takový ten diktát té korektnosti, jo. To teda opravdu mě pěkně štve, teda jako...
0: Pane doktore, máte...
2: Ale mimochodem, o tom je ten vtip zase nejoblíbenější v Německu, ten jsem si ještě taky zapamatoval, ten je krátkej. Manžel říká manželce, člověče, v těch nových brejlích se mi vůbec nelíbíš. A ona říká, ale žádný brejle nemám. Říká, no ale já je mám.
0: Pane doktore, máte poslední šanci si zaspívat, zahrát, pokud chcete samozřejmě, a pak bude závěrečná směs.
1: Směs, dobře. Takže sklidníme to všechno, jo, do laskavého humoru. No, i cyklisté účastníkem silničního provozu, takže musí dodržovat všechny předpisy, což se nevždycky děje. Třeba vzpomínám na záznam, který sděloval, jmenovaný lže, když tvrdí, že řídil mopeda střízlivý, neboť po ujetí 10 kilometrů ani nepoznal, že jede na jízdním kole. A příběh, který nabídnu, je takový masopustně cyklisticko-dopravně rodině právní. A je to o tom, že o masopustní neděli nevázané veselí a tudíž je na snadě, že v jedné obci v České Kanadě tři lidičky záhy skrotnou, až se jejich cesty protnou, a že budou mít právní dohru, než vítězství spíše prohru, skrz jednu jízdu opilou s masopustní kobylou. Představím bambustu, kustu kvapilů, jak o masopustu dělal kobylu. Teda jen ten předek s hlavou kopity, byl jsem toho svědek přímo očitý.

tam k oblihu, klidně si však lajznout, dát se do lihu. Každý soused totiž dá jim vochtlíka a v tom je ta potíže, není od mlíka. A byla sranda.

Jenže koňská hlava, což je bez debat, měla přednost zprava, což nejde pojebat. A Jožka v tom šoku k svýmu neštěstí vrazil do ní z boku na tom rozcestí. Božka hysterčí,

věra. Aj se vyveden koněm z míry, Jožka přišel o papíry, v masopu s ním veselý. No a Božka rozvod v pondělí, je, Božka rozvod v pondělí, je, v

0: Moji milí Ivo Jahelka, Michal Jagelka, paní doktorka Marie Formáčková, Aleš Cibulka,
1: Petr Jančařík.
0: Děkuju. Ale já to nechci prodlužovat. Rozlučte se každý, vemte si mikrofon. Michale, Michal Jagelka.
2: Tak je začátek nového roku, tak já nám všem samozřejmě přeji, abychom byli zdraví, šťastní, abychom se tím životem pokud možno prosmáli, abychom se jim pokud možno prospívali. A jak tady padla ta slova o té korektnosti, jak o tom mluvil pan doktor, tak já bych chtěl, abychom nezapomínali se smát, abychom se nebáli se zasmát dobrému vtipu a abychom si nezapomněli hezky zaspívat, protože potom bychom byli jako v tom půl nočním království a museli bychom jako ten Švec běžet za ty hranice a tam si říct dobrý fór a nebo zaspívat. Takže to nám všem přeju vedle toho zdraví a štěstí.
0: Děkuju, Michale, díky moc. Moment, moment, když jsou kluci pohromadě, Ivo Jahelka.
3: No tak já vám přeju, ať žije spravedlnost, ať je k vám spravedlivá, ať ji neublíží nálada proměnlivá.
0: Děkuju. Paní doktorka Marie Formáčková.
4: Já jsem si teď vzpomněla, když jsme u těch pamětníků dneska byli, u toho pamětnického teda tématu, tak Zita Kabátová vždycky říkala, že aby se člověk dožil dalšího dne, tak se musí na něco pořád těšit. Takže já se těším na naše další setkání, abych se dožila.
0: Děkuju. Aleši Cibulko.
5: No, když jsme si povídali o tom humoru, dvě kratinké věci k tomu, ve chvíli, kdy se začneme svazovat těmi předsudky, co se smí a co se nesmí. Humor je přece od toho, že si dělá legraci z homosexuálů, z lesbiček, z blondýnek, z policajtů. Takové vtipy vždycky byly, tak nebuďme úzkoprsí, protože ve chvíli, kdy začne bavič zvažovat, mám tohle říct nebo ne, zažalujou mě, zavřou nebo ne, tak je to špatně. No a věc druhá, když byl nedávno v našem vysílání pan Jiří Suchý, který mimochodem dneska, nebo letos, slaví 95. narozeniny, tak já jsem se ho ptal, jestli je nějaká rada, jak přežít dnešní dobu. Víme, co se děje v cizině, co se děje u nás doma, jak to přežít, jak si to užít. A on řekl zajímavou věc, že ti všichni lidé, kteří mají alespoň minimální schopnost rozdávat dobrou náladu, rozdávat radost nebo humor, tak by teď měli být povoláni do zbroje a povinně to dělat. Ať už jsou to místní baviči v hospodě, který vypráví fóry, anebo rozhlasový televizní baviči, teď je ta doba, kdy to potřebujeme. Takže volám do zbroje všechny ty, kteří to dokážou. Pojďme ven jako blaničtí rytíři a rozdávejme to dobrou náladu. Teď je to asi potřeba víc než kdy jindy.
0: Aleš Cibulka. Legenda Českého rozhlasu. Moc děkuju mým kamarádům, přátelům a vzorům. Včetně Marie samozřejmě. Ivo Jahelka. Michal Jagelka. Marie Formáčková. Aleš Cibulka a Petr Jančařík.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Zájemci se stále můžou hlásit k mimořádnému studiu na Západočeské univerzitě. Hygienici doposud zkontrolovali v Plzeňském kraji 121 táborů. Dnes bude většinou polojasno a teploty do 22 stupňů. Pěkné nedělní dopoledne u zpráv přeje Petra Broučková. Na Západočeské univerzitě v Plzni může od září studovat i veřejnost. Ještě do konce srpna jsou otevřené přihlášky na takzvané mimořádné studium nebo celoživotní vzdělávání. Kurzy jsou určené pro ty, kteří si chtějí vyzkoušet prostředí vysoké školy, získat profesní osvědčení do práce nebo studovat jen tak pro radost. Podrobnosti doplňuje mluvčí univerzity Andrea Čandová.
2: V případě mimořádného studia mohou zájemci chodit do výuky přímo s našimi studenty. Sedí s nimi v posluchárně, plní stejné úkoly, zápočty a zkoušky a po splnění dostanou certifikát, který mohou použít pro doložení kvalifikace nebo k uznání dalšího studia.
0: V Plzeňském kraji zkontrolovali hygienici od začátku prázdnin 121 táborů. Nejčastější pochybení se týkala skladování potravin, říká plzeňská hygienička Petra Weberová.
3: Jednalo se například o nedodržení skladovacích podmínek, nejčastěji mléčných výrobků, nebo byly nalezeny potraviny s prošlou dobou použitelnosti, v jednom případě i u masa. Méně závažné nedostatky se pak týkaly poškozených nebo znečištěných madrací a na jedné zotovací akci nebyl zajištěn poslední oplach nádobí dětí pod tekoucí pitnou vodou.
0: Ve ski areálu Penning nádraží pokračují terénní úpravy a výkopové práce pro novou vodní nádrž. V zimě bude sloužit pro zasněžování, v létě pro koupání. Stát bude 15 milionů korun a náklady zaplatí areál z vlastních zdrojů. Zemina z výkopů poslouží k vyrovnání sjezdovky. Detaily přibližuje majitel areálu Vladimír Bruna.
4: První fáze je čistě o bagrování, dáváme na pak tu folii překrejeme kamenama, aby ta nádrž působila přírodně a byla hezká. A příští rok začneme s osazováním herních prvků na léto. Plánujeme tam dětské atrakce, různá mola, skákadla.
0: První část prací má skončit ještě letos. Kompletní dokončení plánuje středisko na příští rok. Maďarská jaderná elektrárna Paks po týdnech omezení znovu postupně zvyšuje výkon. Kvůli rekordně nízké hladině Dunaje musela během srpna odstavit většinu turbín, protože elektrárna neměla dostatek vody k chlazení a hrozilo i úplné zastavení výroby. Tomu se nakonec podařilo zabránit a v noci na dnešek začala elektřinu znovu dodávat už třetí turbína. Spuštění další turbíny oznámil v noci přímo z elektrárny premiér Péter Maďar. Sport. Na trávníku nejvyšší francouzské ligy se po zranění kolene vrátil fotbalista Pavel Schulz. 25-letý záložník Lyonu si jako střídající hráč připsal asistenci na první branku svého týmu proti Toulouse. Lyon díky dalšímu gólu nakonec zvítězil 2-0.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou polojasno, během dne se mohou na horách při zvětšené oblačnosti výjimečně objevit slabé přehánky, k večeru se vyjasní. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Fouká slabý, během dne přechodně mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky většinou dobré, aby o předpověď na stupni 1 mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 230 mezi Sitnem a Ostrovem u Stříbra na Tachovsku havarovala motorka. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
5: Tak už necelý týden zbývá do velkolepé oslavy 10 let pochoutkového roku. Oslavíme to totiž v sobotu 29. srpna na Food Festivalu u zámku v Kostelci nad Orlicí, tedy u Františka Kinského. Čekají vás malé talk show, ochutnávky zmrzliny a kávy, soutěže, setkání s kuchaři, kouzelníkem nebo bubenická show. Nebojte se, ještě si o tom všechno řekneme. Teď vás ale Patrik Rozehnal vítá u začátku dalšího setkání milovníků dobrého jídla. A za chvíli vás vezmu do Hradce Králové, domů ke kuchaři Ivanu Vorochodskému, který bude dělat další z kdysi výherních receptů naší soutěže. To proto, že už v říjnu budete mezi těmi všemi pochoutkami volit sami tu nejlepší za celých 10 let.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vypravili jsme se s pochoutkovým narozením, novým rokem, už jsme 10. ročník v téhle fázi v roce 2026 za Ivanem Vodochodským, protože s ním budeme dělat další z těch soutěžních receptů. Půjde tentokrát o masový bochánek a k tomu ještě takový zvláštní doudlebský bramborový salát. Dělala to kdysi Zdenka Chatová v Doudlebech v jižních Čechách a my si to teď zopakujeme, ale než k tomu dojde, tak vítám našeho pravidelného člena pochoutkového roku, nadšence do vaření, Ivana. Ahoj, Ivane.
1: Hezký den, dobrou chuť.
0: Co jsi měl naposledy k jídlu bez nás?
1: Bez vás naposled, čověče? Jo, ráno jsem měl takový pišinkr, co dělá moje žena Dáša. Pišinkr s kafem. To bylo dobrý.
0: Kdy jsi v životě nejvíc trpěl hlady? Že ti třeba nedali najíst, nebo si čekal, až konečně dojdeš a někde se najíš?
1: Furt. Prostě celoživotní hlad. Ne, takhle, já ku podivu na to, jak vypadám, tak netrpím hladem. Já vydržím celý den nejíst a prostě jim blbě nepravidelně, jo. Ale jako malej teda jsem prej jedl hodně, protože jsem byl podvyživený, jak mě sytili a babičky, dědové mě hodně vykrmovali a pak mi to zůstalo teda, jako jo. Ale hlad chronický, úplně panický nemývám, jako mývají mý kolegové, který vypadají o polovičku, jsou tenčí než já. Ale mám chutě. Chuť mám, ale mě k ukojení chuti stačí opravdu zobnout vidličku dvě a jsem uspokojen, jo. Ale nepotřebuji mít hlad, jako, nemám hlad typu, jako, že bych zžral celý tady z guláše s 8 knedlíkama, jako to ne. Mně stačí půl knedlíku, dva kousky masa a jsem uspokojen.
0: Ty v kuchyni máš tady nápis, nikdy nevěřte hubenému kuchaři.
1: Ano.
0: Platí to.
1: Tak vidíš mi, jak vypadám, ne, samozřejmě, že jo. Věříš mi?
0: Věřím.
1: No, vidíš.
0: A jsou i nějaká další pravidla, na která jsi přišel, co kuchař dobrý má mít nebo nemá mít?
1: No v první řadě má mít kuchař chuť do vaření vůbec, jako chuť a talent taky trošku a nebát se toho a prostě kuchař dobrý má mít prostě k tomu vztah a jeho hlavním motorem musí být to, že chce dát těm lidem, který má rád, nebo když to dělá pro prachy, tak který mu zaplatí, tak dá to nejlepší ze sebe. A to, o to se snažím celý život prostě udělat si radost sobě a blízkým.
0: Dneska budeš dělat radost posluchačům i jedné konkrétní posluchačce, protože jsme vybrali recept, který si zopakujeme a ty ho tak jako podpoříš v té soutěži, protože letos jde o to, že 36 výherních receptů z předchozích 9 let na konci roku bude soutěžit, budeme pro ně hlasovat na webu, bude porota i vy vybírat a hlasovat pro ně. Zdenka Chatová, co bys jí vzkázal za tenhle recept? Máš ty vůbec rád jako mletá masa?
1: No mletý masa mám rád, nebo vůbec všeobecně mám rád masový směsi, mám rád jídla z jednoho hrnce, to miluju prostě, když se všechno nafláká do jednoho hrnce, prostě tam se to dělá. Mletý masa, sekaný masa mám rád knedlíčky různý druhy, šišek, sekanou, že, a tak dále miluju. Takže my jsme, dneska ten recept je zajímavý tím vlastně, že vyprázdníš, použiješ vlastně zbytky, co ti zbyde po nedělním, po svátečním obědě, večeři, tu kousek kuřete, tu kousek uzeného, tu kousek vepřový pečeně, tu kousek vařeného vězího. Prostě netřeba se bát, normálně šáhněte do ledničky, to, co vám tam zbyde, ať do mrazáku nebo v chladňáku, tak vemte, rozemelte. Dochuťte dle vlastní chuti, normálně to vemte od voka, ale jinak je to vlastně bezlepková strava. Nameleš, promícháš, upečeš, zažereš.
0: To všechno už za malou chvíli, jenom vydržte.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Pohoutkový rok, narozeninový, teď zpátky do kuchyně za Ivanem Vorochodským, se kterým jsme si před malou chvíli povídali a slíbili jsme, že budeme dělat recept ze třetího místa roku 2024 od Zdenky Chatové z Doudleb v Jižních Čechách. Dělala masový bochánek a tamní bramborový salát, zcela ojedinělý, jak nám tvrdila, tak v jaké verzi to všechno udělá Ivan Vorochodský, na to jsem zvědav. Je to v rámci toho, že my letos 36 výherních receptů z předchozích 9 let dáváme zpátky do oběhu, ale abyste to nedělali vy znovu, tak jsme poprosili osobnosti pochoutkového roku. Mezi nimi je naše porota Naděja Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus a taky cukráři, třeba Josef Maršálek s Vojtou Vrtěžkou, no a Ivan Vorochodský. Ivane, tak je to recept na zužitkování veškerého pečeného vařeného masa, kolik čeho?
2: Prostě vytahejte veškerý maso, co máte v mrazáku nebo v lednici upečený a čeho se potřebujete zbavit, to vytahejte. Já tady mám kus uzenýho, kus hovězího vařenýho, kus kruty, kus vepřový nožiček je tady. Takže to jsem vytahal, teď to nameleme. Můžete přidat škvarky, přidáte tam cibuli, česnek, rohlík na vymletí potom. No pak nějaký vajíčko na spojení té směsi.
1: Jedno, dvě?
2: Podle toho, kolik bude směsi, tak máme dvě a uvidíme, jestli bude držet. Sůl, pepř, majoránka, podle chuti prostě.
1: Tak to máme na bochníček jako takový a k tomu doudlebský bramborový salát. Kolik brambora dalších surovin?
2: Tak prosím vás, normálně vemte si brambory třeba půl kila, dám příklad. Půl kila. Vemte sůl, kmín, normálně brambory uvaříte. Já mám malinkatý brambory, uvařím ve slupce. Na tu zálivku si připravíte vodu z okurek, slabší ocet, mořkový cukr, pepř. Můžete dát kmín, můžete použít jarní cibulku, okurky nakrájený, nasekaný. Vlastně to je taková varianta na vídeňský salát.
0: Pochoutkový rok.
1: Máme brambory.
2: Malý bramburky, opláchlý, zalejeme vodou, přidáme kmín, sůl a necháme vařit do měka. Si nameleme tu naší lahodu.
1: Hašišprejt. Na jakou šajbu meleš?
2: Jo, to je dvojka, myslím, ta jemná, nejjemnější.
1: Potom, co se teda semele maso, tak meleš další suroviny, co?
2: Já to melu dohromady a prokládám to, abych to měl už promíchaný, takže dávám tam cibuli, česnek, můžete přidat škvarky a přidám kousek chleba, nebo veky, nebo rohlíku, co máte prostě na konci, na vymletí toho strojku. Tak. Mám leto, je toho jak pro armádu, super.
1: Teď tu mísu, ve které to máme, dáme znovu do robotu.
2: Ale přidám trošku worcesterské omáčky, správně by to měli Worcestershire omáčka, ale Češi to počeštili na Worcester. Přidám trochu garumu, což je jako vlastně, garum je pramáti všech fermentovaných omáček. Byl rybí garum za starého Říma, bylo to jako platidlo dokonce, rybí omáčka, rybí garum. A teď se dělají garumy z různých věd, tak tady mám třeba garum z Líby Ústřičné, jo?
1: To je opravdu panák.
2: No to jo, no, to je silný, to je vlastně něco jako sojovka, ale to silnější. Tak, teď tam dáme kořeníčko.
1: Dvě špetky provencálského koření.
2: Tak, přidáme tam trošku tymiánu, tak asi žičku čajovou. A ještě si připravíme majoránku.
1: Na závěr ještě vajíčka, dvě.
2: Teď to celý promícháme, když nám to mašina utáhne. Přidáme vývar.
1: Jaký máš?
2: Vynikající, svůj vlastní domácí. Vypadá to na kuře. V podstatě se k tomu chováme jako k plejtu, no. Teplej vývar do toho.
1: Jak poznáš, kolik ho tam ještě máš dá?
2: Chci z toho mít takovou polokašovitou hmotu, jo, takže pocitu. Aby to bylo moc tuhý.
1: Jako řičí paštiku?
2: Jo.
1: Aby to, když to pak budeme dávat do toho pekáčku, to tak trošku tam, jako líně teklo.
2: Přesně, aby nám to vklouzlo. Určitě tam dáme ten vývar všechen.
1: Kolik ho tady bylo?
2: Byl to tak 700 ml vývaru jsem dával.
1: A mohli jsme mít tak, no víc masa, kilo a půl?
2: To určitě.
1: Ještě žičku soli.
2: Žičku soli.
1: Jak ti drhne strojek?
2: Asi by to chtěl promazat.
1: Jo, promiň, to jsou tvoje klouby.
2: Staroba.
1: Dali jsme tam ještě trochu rumu, pekáček, spíš hlubší, aby to bylo vyšší.
2: Právě, uděláme to, ať je to vrstva taková vrstva plejtovatá, no. Pekáčku.
1: Vytřeme sádlem.
2: Vymažeme sádlem, vydatně. protože sádla není nikdy dost. No a teď tam vlejeme tu hmotu. Sklepneme a dáme pec. No a budeme čekat, jak tam to dopadne.
1: Kolik stupňů, jak dlouho to odhaduješ? Je to vyšší vrstva, takže záleží, jak je to silný?
2: Já jsem dal 200 na začátek, pak uvidíme, no. Necháme to teď půl hodiny na 200, ať se to zapeče na povrchu a pak to sundám třeba na 180, 70. Uvidíme.
1: Je to tam ještě další půl hodinu, hodinu?
2: To minimálně, no, minimálně, je to velká vrstva.
1: Jdeme na bramborový salát. Brambory se nám už uvařily, necháváš je schladnout?
2: Trošku prokladnout, ať můžeme nakrájet a uděláme si mezi tím zálivku, kdy použijeme 3-4 lžíce oleje, slunečnicovýho nebo řepkovýho, teď přidám trošku olivového oleje.
1: 2 lžíce.
2: Přidáme hořčici, tak asi 2 lžíce. Pepř. Sůl. S tou patrně, protože brambory už jsem vařil v hodně osolené vodě. Worcesterskou omáčku, asi 10 štěchů. Ocet, lihový kvasný, asi lžici. A lák z vodouchovic okurek. Tak to bude stačit. A trochu vody z těch brambor.
1: Tak dvě lžíce.
2: Rošleháme. Vezmeme tady tu emulzi. Když se vám nebude chtít míchat metlou, tak stačí to dát do zavařovačky a zavařovačce to pěkně prošejkrovat, jo? Se chceme jenom, aby se nám to všechno spojilo dohromady. Bude dobrý. A teď se nakrájíme suroviny, které dáme do toho salátu. Takže mám tady jarní cibulku. Ze dvou jarních cibulek prostě. Tak to hodíme do té zálivky. Promíchneme. Přidáme tam pár okurek.
1: Budou stačit tak 4 menší okurky a na plátečky.
2: No a teď vezmeme ty brambory prochladlý a nakrájíme je tam. Co jsou nějaké silnější plátky. Já myslím, že trošku možná cukru ještě bychom tam mohli dát. To je salát vždycky zase, když tam máme kyselý, tak by tam mělo být trošku toho sladkého. Promícháme a už se dá servírovat. Počkáme, až se nám dopeče vynikající hašišprejt a můžeme jíst. Pozor, parádino, naber si masíčko. Jaký to je?
1: Dobrý. A tam je taková jako dobrá kyselinka v tom mase. Čím to je?
2: Je z toho uzeného. Tam bylo uzený, který bylo pomalu uzený, studeným kouřem. Mm-hmm. On to má takovou jako...
1: Já to asi bude ono, no.
2: Kou chuť. Dobrý.
1: Dobrý.
2: Pojď, ne?
1: No, klidně můžeš držet talíř a to
2: já to držím. To si patrčku dej, no.

0: Protože porota bude vybírat na konci roku při hlasování, pak v říjnu ten nejlepší recept za těch 10 let. Budete to dělat i vy a určíte i svého vítěze a ze všech 36 receptů si budete moci brzy vybrat svého favorita. Už se nám to pomalu blíží. Ano, blížíme se k roku 2026 historicky. Ivane, moc děkuju a budu se těšit příště. Ještě nás čeká jeden recept, jeden sladký.
1: No, na to se těším jako blázen. Sladký, to je moje. Už se těším. Mějte se hezké, dobrou chuť.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Bodochodským.

Ivan Vodochodský pro dnešek dovařil, ale pozor, osobně se s ním můžete potkat už příští týden v sobotu 29. srpna. Ten den totiž v Kostelci nad Orlicí u zámku Františka Kinského proběhne food festival, už 9. ročník, a kromě toho tam bude mít i svou velkou expozici Český rozhlas a Pochoutkový rok. Na pódiu, které přivezeme, se vystřídá řada osobností na malých talk show, takže si popovídáme nejenom s Ivanem Vodochodským, ale taky s šéfkuchařem Janem Punčochářem, s herečkou a porotkyní naší soutěže Naďou Konvalinkovou, s cukrářem Vojtěchem Vrtiškou, s Františkem Kinským, který

0: je v Kostelci doma. Na pódiu bude hudbu vybírat a taky soutěže pro vás mít Petr Salava. Navíc kolo štěstí nachystáme pro řadu z vás a budete si moci vytočit spoustu krásných cen. Kromě toho před pódiem vybudujeme tu největší otevřenou kavárnu pod širým nebem, kterou jsme kdy jako rozhlas uspořádali. Nabídneme vám kávu, zmrzlinu a posezení u stolečků nebo v pohodlných lehátkách. Vedle nás pak bude spousta stánků s dobrým jídlem a pitím. A chystáme pro vás třeba i kouzelníka, bubenickou show. A nesmím zapomenout ani na to, že vám představíme velmi podrobně i naši poslední kuchařku Sladké Česko. Ta obsahuje celkem 170 krásných sladkých receptů od vás posluchačů. Těch, které vybrala porota do vysílání a v průběhu let se objevily právě v éteru pochoutkového roku. Tuhle kuchařku si na místě budete moci pořídit za speciální festivalovou cenu a navíc i s podpisem. A když si ji pořídíte, přidáme ještě malý dárek, možná. Záleží, kdy přijdete. A když jsme u toho, přijít můžete kdykoliv mezi 16. a 17. hodinou, kdy Food Festival má otevřeno a vstupné je pro děti do 6 let zdarma, pro dospělé 50 korun. Tak myslím, že víte všechno. Podrobnosti najdete samozřejmě už teď i na webu pochoutkovýrok.cz a já se na vás budu těšit příští sobotu 29. srpna v Kostelci nad Orlicí na oslavách 10 let pochoutkového roku. A za malou chvíli nás teď ve vysílání čeká další reportáž, tentokrát o červené řepě.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok. A teď už se společně budeme zajímat o zástupce kořenové zeleniny z čeledi laskavcovitých. O zdravou červenou řepu. Připomene nám ji Jolana Nováková.
1: Červená řepa k nám přicestovala ve středověku ze Středomoří. Jakub Hlůže, pěstitel řepy z Liblic, umělníka, ví, proč ji pěstovali naši předkové.
2: Kvůli tomu, že se používal chrást, respektive listí, používala se jako salát. A kořen té řepy, který byl tenkrát ještě malý, tak se používal pro léčitelské účely.
1: Šlechtěním se kořen zvětšoval a konzumovat se začaly bulvy červené řepy různých odrůd. Zavařovaly se.
2: Velká část se používala na barvivo, na sušení. Tam nebylo úplně nutné, aby ta řepa byla tak dobrá. A v podstatě, když přišly odrůdy, které jsou chutnější i za syrova, tak se začala v poslední době, posledních 10 let, řepa pěstovat mnohem víc na účely přímé spotřeby.
1: Červená řepa je kulatá i podlouhlá. Každý tvar je vhodný pro jiné zpracování. Pěstitelé musí také dodržet správný kalibr červené řepy, tedy tržní velikost.
2: To znamená těch 6 až 10 cm. Co je nad, je odpad, co je pod, je odpad.
1: A co se dá z červené řepy připravit překvapivého? Už dávno ji neznáme jen jako sterilovanou ve sklenicích. Připravujeme z ní polévku, dáváme ji do salátů, do sendvičů, do těstovin. V horkém oleji se z ní smaží chipsy. Výborná je pečená řepa. S červenou řepou se skvěle snoubí kozí sýr, sýr s modrou plísní, balzamikový ocet, olivový olej, vlašské ořechy, citronová nebo pomerančová šťáva, med, jogurt nebo zakysaná smetana. Už se mi zbíhají sliny. A Alena Paldusová, manažerka projektu Zdravá pětka, vzdělávacího programu pro školy, zaměřeného na zdravou stravu, ta má další nápady.
3: Červená řepa se velmi dobře hodí i do sladkých jídel, jako je třeba bábovka nebo brownies. Červenou řepou krásně můžeme nahradit část mouky. Ona nám hezky zpevní to těsto a ideální teda je červenou řepu uvařit a potom ji do toho nastrouhat nebo nakrájet na velmi malé kousky.
1: Vařit nejlépe celou a ve slupce.
3: Můžeme tam nechat i kousek kořínku. Snažíme se vlastně minimalizovat to, aby jsme ji nějak nepoškodili tu bulvu, aby neodcházely do té vody vitamíny. Poté, když ji uvaříme, řepu můžeme normálně oloupat a pokračovat s ní dále. A úplně nejideálnější je, když řepu zpracováváme syrovou.
1: Zavařovat můžeme červenou řepu se svařeným octem, s křenem a s anýzem. A že je červená řepa zdravá, to už jste asi slyšeli. Obsahuje barvivo betanin, které má antioxidační účinky, také velké množství vitaminů a minerálů.
3: Nejvýznamnější z vitaminů je vitamin C a B. Z minerálů potom můžeme zmínit například selen a křemík, podporují růst vlasů, zlepšují naši pleť. Červená řepa obsahuje také velké množství kyseliny listové a kyselinu listovou bych určitě zdůraznila, protože té máme v populaci velký nedostatek.
0: A salát z listů červené řepy, jako naši předkové ve středověku, si můžete zkusit připravit také. Všechny podrobnosti o řepě najdete na webu pochoutkovýrok.cz a ve vysílání už za chvíli přivítáme dalšího hosta. Bude jim herečka Vlasta Peterková. Popovídám si s ní společně s Naďou Konvalinkovou.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Maďa se napřímila úplně u stolu, protože je připravena vstoupit znovu do vysílání.
1: Ano, a představit našeho milého hosta.
0: Herečku, kolegyni, milou dámu, koho?
1: Vlastu Peterkovou.
0: Dobrý ahoj, Vlastičko.
2: Ahoj, ahoj, Naděnko. Moc mě těší. Můžu ti, Naděnko, tykat?
1: No samozřejmě, teď se známe leta, tykáme si leta.
0: Vařila jste opravdově v tom seriálu i vy?
2: No samozřejmě, že jsem opravdově nevařila, protože tam byla třeba scéna, kdy jsem měla oloupat 50 vajec.
1: Ježkovi.
2: A byla to, ne, opravdu to pro mě bylo nesmírně traumatický, protože, jak určitě všichni vědí, kteří někdy vařili vejce natvrdo, že se to musí ponořit do studené vody, aby se to dalo lehce sloupnout. Jenomže oni to samozřejmě neudělali. Takže já loupala ty vejce asi hodinu.
1: Je.
2: Až opravdu pan režisér Moskalik mě podezříval z toho, že jsem snad nikdy ty vejce neloupala, ale samozřejmě, že to není pravda. Jo. Ale bylo to tím, že oni to bohužel do té studené vody nedali.
1: No a bez toho
2: takže
1: se to nedá
2: sloupat. Bez toho
1: vůbec
2: to právě nejde.
1: No, no, no, no.
2: Ale bohužel pan režisér mě skutečně jako podezříval z toho, že jsem to nikdy nedělala. Ač jsem hrála kuchařku.
1: A dostala si odvahu mu to říct, že to špatně ti to naservírovali?
2: Naděnko, ano.
1: Jo,
2: ano.
1: No, tak správně.
2: Ale po určitý době.
1: Až po určitý
2: době. Ne hned, jo. Já jsem se pokoušela to opravdu udělat i za těchto okolností, ale bohužel.
0: Komu nejvíc chutnalo, když tam bylo to opravdové jídlo z těch herců? Kdo si tak pošmák třeba, měl šanci si i přidat?
2: No, tak já jsem si nepošmákla vůbec. Já opravdu jediná, která jsem to vlastně vařila nebo pekla, že jo, tak prostě já jediná jsem to neochutnala.
1: V závěru jinak nebylo, že kuchařka jí, že jo?
2: No právě. Ale nejvíc pochopitelně chutnalo četníkům. A ty scény se hodně opakovali. Několikrát se opakovali. Takže toho jídla muselo být hodně do zásoby.
1: Já mám takové podezření, že někteří četníci schválně breptali, aby se to muselo vrátit.
2: Ano, ne? Ano, přesně tak to bylo. Dělali schválnosti.
0: Co vaříte vy nejraději doma?
2: No, tak já jsem, víte, já mám nejraději řízky. Je to strašně rychlá příprava, samozřejmě v obyčejný jídlo, ale můj jediný syn je na řízkách závislý. Takže já prostě dělám neustále řízky. Svému manželovi jsem kdysi dělala i knedlíky, nebylo to na něm znát a taky mě podezřívali, že mu nevařím. Já jsem vařila skutečně každý den. Kdysi, každý den, opravdu. Přijela jsem třeba, tenkrát jsem byla v Brněnském divadle, ve státním, nynějším národním, a to jsem třeba, protože tenkrát se dělali dabingy i po představení, takže já jsem třeba po představení přijela domů, ne po představení, po tom dabingu, jo, to bylo asi tak kolem půlnoci, a vařila jsem. Taková jsem byla.
1: To jsi dobrá.
2: Dneska už bych to nedělala, samozřejmě.
1: Já jsem zase radši spala a přivstala jsem si. Já jsem třeba vařila v 5 hodin ráno, abych to měla všecko uvařený, než jsem musela do zkoušky. No,
2: no tak no, to
1: já. Pak zase snídaně odvést Karunku do školy, tohleto. Takže předtím už jsem si navařila. No.
2: Ale syna jsem naučila dělat bramboráky. Bramborák. A on byl tak úžasný, že když jsem třeba měla práci a vrátila jsem se domů a on už spinkal, jo, tak jsem tam měla lísteček a u toho bylo napsáno: maminko, udělala jsem ti bramboráky, dobrou chuť a dobrou noc.
1: Je, tak to je.
2: Tak to bylo hezky. To jsem ho naučila.
0: Tak děkujeme za to přiznání, děkujeme i vlastně Peterkové, byla naším hostem, ať se daří.
2: Já vám taky děkuju a hezké dny.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. Ani dnes v něm nebude chybět rada z etikety, o kterou se postará Ladislav Špaček. A protože slavíme 10 let, možná bude i dort, tak jak by se takový dort měl vlastně jíst? S tím nám právě dnes Ladislav, odborník na bonton a správné chování u stolu, poradí.
1: Dort by vždycky měl krájet hostitel s hlavním hostem. U svatby je to jasné, ženich s nevěstou krájí svatební dort a společně se vlastně dělí o tenhle ten slavnostní úkon. Dort by se měl nakrájet na příslušné dílky. Samozřejmě pokud by ho krájel třeba hostitel, je to oslava narozenin a ten by třeba dostal slavnostní dort, tak vždycky krájí jenom ten jeden, ten první dílek. Ty ostatní už potom krájí specialista, cukrář, obsluha. Potom by jako první měl dostat ten příslušný dílek toho dortu nejvýznamnější host, například oslavenec, potom dámy, potom dospělí, potom muži, nezapomeneme na děti a jíst bychom měli jíst ze svého talířku dezertní lžičkou a to tak, že nejprve začínáme na té špičce. Začínáme špičkou a potom směřujeme k tomu širšímu konci, kterým obvykle končíme. Opět nezapomeneme mít v levé ruce vždycky ubrousek, protože dort je přece jenom trochu riskantní záležitost a je možné, že by nám něco ulpělo na rtech a nebo v koutku úst a proto vždy s ubrouskem. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Než se rozloučíme, ještě jednou připomínám. Příští sobotu, ještě předtím, než odvysíláme další díl Pochoutkového roku, se doufám všichni potkáme na oslavách 10 let Pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, kde proběhne food festival a v rámci toho tam Český rozhlas bude mít velkou pódiovou show. Kavárnu pod širým nebem, nejenom s kávou, ale i se zmrzlinou. Nabídneme vám soutěže, představíme kuchařku Sladké Česko a uvidíte se osobně s mnoha hvězdami našeho pořadu. Třeba s Naďou Konvalinkovou, Vojtěchem Vrtiškou, Ivanem Vorochockým nebo taky šéfkuchařem Janem Punčochářem. Tak se na vás těšíme už příští sobotu 29. srpna. Představíme tam i kuchařku Sladké Česko, o kterou navíc taky soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, co přidal do náplně rohlíků cukrář Vojtěch Vrtiška. Byly to meruňky. A věděli to tito tři vylosovaní výherci. Nataša Poláková z Hronova, Magda Žítková z Horní Vltavice a Dagmar Machu z Bojkovic. Právě jim pošleme knížku Sladké Česko i s mým podpisem. A další kolo soutěže vyhlašuju právě teď o další tři knižní kuchařky Sladké Česko. Ptám se, k jakému bramborovému salátu přirovnal svou verzi dnes Ivan Vodochodský? Za A k vídeňskému bramborovému salátu nebo za B k londýnskému bramborovému salátu? K jakému bramborovému salátu přirovnal svou verzi Ivan Vodochodský? Jestli si myslíte, že k tomu vídeňskému, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera. A mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že svůj bramborový salát přirovnal k londýnské verzi takového salátu, pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Cena jedné SMSky jsou 4 koruny, posílat ji můžete kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu a výsledky oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Do té doby si otázku i pravidla připomeňte na webu pochoutkovýrok.cz. Tak se mějte krásně a příští týden doslova naviděnou v Kostelci.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Plzni Vinicích omezí cyklistický závod provoz linky 41. Mírsko od září otevírá dvě dětské skupiny, naplněné jsou zhruba z poloviny. Dnes bude polojasno až skoro jasno a teploty do 22 stupňů. Hezkou neděli zprávy pro vás připravila Petra Broučková. V plzeňských Vinicích bude dnes přibližně mezi 12. a 15. hodinou omezen provoz linky 41. Spoje budou ve směru na Vinice končit na zastávce Brněnská. Důvodem je cyklistický závod. Pokračuje mluvčí plzeňských městských dopravních podniků René Vávro.
4: Poslední spoj ze zastávky Vinice pojede ve 12.19 a následující spoj bude vypraven až po 2,5 hodinách. Tedy ve 14.49. Během tohoto časového úseku nebudou na autobusové lince číslo 41 obsluhovány zastávky Hodonínská, Slupská a Vinice.
3: Ze zastávky Brněnská směrem do centra pojedou autobusy podle jízdního řádu. V Nýrsku začnou od září fungovat dvě nové dětské skupiny. Určené jsou dětem od jednoho roku. Celková kapacita obou zařízení je 40 dětí. Naplněná je zatím z víc než poloviny, říká místostarostka Eva Denková ze Sdružení nezávislých kandidátů.
5: Dítě do dětské skupiny nemusí být umístěno každodenně, záleží vždy na potřebách dané rodiny. Další velkou výhodou dětské skupiny je to, že fungují celoročně, čili tam neexistují žádné prázdniny a nejsou návazné na nějaký trvalý pobyt, takže v Nýrsku přivítáme i lidi z okolních obcí nebo měst.
3: Statik bude dnes prohlížet železniční trať mezi Olbramovicemi a Benešovem. Páteční déšť podemlel více než 20 metrů dlouhý úsek a vlaky tam jezdí po jedné koleji sníženou rychlostí. Provoz na koridoru tak bude kvůli opravě omezený minimálně několik dnů. Pokračuje mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
6: Tam samozřejmě jsou zaměstnanci správy železnic, už tam jsou i stavební stroje, nicméně by tam měl být statik a ten by posoudil, jak přesně ten svah je podmáčený a zvolí se další postup a rozhodne se, nebo uvidí se, jak dlouho ta oprava potrvá.
3: Ruská protivzdušná obrana v noci podle ministerstva obrany sestřelila přes 300 ukrajinských dronů. Ukrajina mimo jiné útočila na další zařízení ruského internetového obchodu Ozon, tentokrát v Orenburgu. Jde o druhý ukrajinský útok na objekty této společnosti po týdnech úderů na sklady největšího ruského internetového prodejce Wildberries. Podle Kyjeva přes tyto sklady Rusko získává součástky k dronům a další zařízení pro útoky na Ukrajinu. Sport. České basketbalistky vyzvou od 18 hodin v přípravě na mistrovství světa Turecko. S ním už se Češky utkali a zvítězili 77-76. Čeští basketbalisté naopak Turkům podlehli 84-99 a na přípravném turnaji v německém Hamburku obsadili poslední čtvrté místo.
2: Počasí.
3: Dnes bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně zvětšená oblačnost, zejména na horách. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Pouká přechodně mírný severozápadní až západní vítr, rozptylové podmínky většinou dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na silnici 188 směrem od Velkého Boru u obce Defurovy Lažany na Klatovsku se střetlo auto se zvěří, jeďte tam opatrně. A na dálnici D5 kolem 115. kilometru ve směru na Plzeň dejte pozor také na zvěř na komunikaci. Přejeme vám cesty bez nehod.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Už 11 hodin a 5 minut je předposlední srpnová neděle. Zdá se, že počasí se zase na chvíli vybláznilo a momentálně nabízí něco jako sluneční den s jarními teplotami. Těžko říct, jestli sbírá síly k nějaké další divočině, jinou nechme se překvapit. Co se ale dozvíte hned, to jsou informace o dalším vysílání rádia vašeho kraje, tedy Českého rozhlasu Plzeň. V následující hodince například zavítáme do Nezvěstic a představíme tamní památky. Bavit vás bude ten, který to výborně umí, totiž Petr Novotný, a přemýšlet můžete nad dalším fejetonem Josefa Fouska, který začne už za pár minut. Tak hezkou neděli.
0: Dobré dopoledne a Roman Stupka.

Otázkův svět. Naše ruce. Slovo ruce má mnoho významů. Provází nás na každém kroku. Celý den, celý život. Je zakořeněné v naší mluvě odjakživa. Vyjadřujeme jim mnohé. Má ruce dozadu. Přilož ruce k dílu. Má zlaté ruce. Má šikovné ruce. Podejme si ruce. Dej od toho ruce. Jdou mu na ruku. Sehnal to pod rukou. Zkrátka ruce nás živí, jsou s námi. Umožňuje lidem většinu činnosti. Jsou symbolem práce, sportu, zábavy. Ráno jsou s námi v koupelně, na klozetu, u snídaně, oblékají nás, podáváme přátelům, potvrzujeme čestné slovo. Ruce hlasují, podpisují smlouvy, úvěry, svatební listiny, tleskají vítězům, umělcům. Jsou ozdobeny hodinovým strojkem, který nás vybízí, abychom vzali do ruky kladivo, volant, péro. Ruce svírají oblíbené mikrofony. Špinavé ruce od práce se dají umýt a jsou opět čisté. Zašpiněné ruce od špatných činů se dají omýt, ale nikdy umýt. Ruce jsou hlavní faktor ve sportu, v hudbě, ve stravování, v milování. Mají nepřeberné činnosti, vrchkoulí, diskem, oštěpem, svírají ruku na tenisové raketě, vedou míč ve volejbalu košíkové, na manifestacích mávají, hrozí, pískají, převrhávají auta, nosí transparenty. Ruce mohou házet kameny a vajíčka na neoblíbené osoby. Ruka má i vznešenější úkoly. Hladí malá děcka i stařenky, mazlí se s pejsky. Hbitá ruka je pracovním nástrojem hmatáků. Nechvějící se ruku potřebují lékaři, švadleny, karbanici i holiči. Ani v písních ruka nechybí, jen za to vzít a plivnout do dlaní. O pilném dělníkovi říkáme, to je ale pracant, tomu práce nesmrdí. Nedaleko mého stolku, kde jsem psal tento féton, seděla mladá maminka s dvěma dětmi. V náruči něžně hladila malého klučíka. Kluk šťastně žvatlal, v ruce držel dudlíka. Druhý kluk, asi dvouletý, držel v ruce červený bakelitový samopal. Mířil na mě a vydával legrační zvuky trr, trr, trr. V duchu jsem si říkal, že dudlík v ruce toho druhého kluka byl pro mne příjemnější. Fouskův svět.

0: planet.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Neděle 23. srpna. Svátek má Sandra. A tady je Petr Jungmann. Germánský vojevůdce Odoaker se sadil v roce 476 císaře Romula Augustula a nechal se provolat za krále. Tím byl definitivně spečetěn před 1550 lety zánik Západořímské říše. Pražským mírem skončila před 160 lety v roce 1866 prusko-rakouská válka. Trvala 2 měsíce a 9 dní od 14. června. Válka skončila rozhodným pruským vítězstvím. Největší bitvou byla bitva u Hradce Králové, kde proti sobě stálo víc než 400 tisíc vojáků. Bojovalo se ale i u Tovačova, Dubu nad Moravou nebo u Bratislavy. Rakouská dívka Natasha Kampusch dokázala před 20

0: lety v roce 2006 utéci po více než 8 letech svému vězniteli. Wolfgang Priklopil ji unesl jako 10letou a držel ji ve svém domě v malé místnosti pod garáží. Únosce v ten den spáchal sebevraždu. Natasha o svém věznění vydala knihu, která vzbudila velkou pozornost po celém světě.
1: Ich habe einen Stempel auf der Stirn, wo drauf steht Gewaltopfer.
0: V roce 1851, což je 175 let, se v Hronově narodil spisovatel Alojzi Rásek. 75 by dnes oslavil spisovatel Petr Šabach. Podle jeho knih vznikly úspěšné české filmy jako Šakalí léta, Pelíšky, Pupendo nebo U mě dobrý. 70 slaví čáslavský rodák, fotbalista a trenér Karel Jarolím. Trénoval i nároďák. A já přeju hezkou neděli.

0: Úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: No a teď už bude mít slovo Petr Novotný.
2: Debata s manželkou nepůjde nikdy podle vaší kolej. Rozumíte, když jsme u kolej, to máte jako ve vlaku. Představte si vlak, logicky, jedete vlakem se svou ženou, to je rozhovor. Jedete z Prahy do České Třebové. A ona v Pardubicích uhne a vy jdete dál do České Třebové. Tam se praštíte, říkáte si, kde mám ženu. Ale to jenom v lepším případě, v tom horším. Ona vás v tom rozhovoru strhne sebou do těch Pardubic, kam jste vůbec nechtěli. A potom tuď ještě do nějaký malý stanice. A pak ještě někam do lesa, kam už ani vlak nejede. A tam vás ty debatě utluče. To je běžný, a zkuste rozumíte, třeba, jo, příklad. Jemně, decentně řeknu doma, prosím tě, na základě inzerátu zásilková služba, koupila si zbytečně drahý nože. To je přece úplně normální věta. Ani nechci se hádat, konstatuju. Koupila si zbytečně drahý nože. A najednou sami sebe, rozumíte, posloucháte, říkáte si, o čem to teď mluvím. Rozumíte, řekli jste nože a nejenom za minutu si říkáte, jak dítě je květen. Proč já mluvím o tom, kolik piva dokážu vychlastat o Vánocích? Proč mě ona říká, že náš pes je blbej, protože ho necvičím? Takhle zblbnete úplně totálně. Ty najednou vůbec nevíte, co máte říkat. Sami sebe slyšíte, jak úplně začínáte křičet. Říkáte, já jsem neřekl před Krauzovýma, že neumíš vařit. A ona říká, řek, Irena je svědek. A teď řvete jako tur inteligentní, pohodovej člověk. Řvu na celý barák, nepřipomínej mi Irenu. Nebo si vzpomenu, jak jste před několika lety řekli, že jdete na drb ke kadeřnici a přišli jste za 3 dny. Bezvadný téma a moje žena, geniální otočka. Ale o tom tady nebudeme mluvit. My mluvíme o tom, kolik ty dokážeš o Vánocích vychlastat piv. Maria, řekněte jí někdo, že mluvíme o tom, že koupila drahý nož. Já jsem tohle včera vyprávěl na besedě s diváky, protože já tím mrazákem žiju, jo. Tak se mě ptali na ženu, já jsem tohle vyprávěl. Představte si, zved se najednou chlap v první řadě. Takhle zved ruku, solidní člověk, zvedl ruku a řekl, poslyšte, pane Novotný, to je přírodní úkaz, jaký já jsem ještě v životě neviděl. My dva máme společnou ženu. To bylo hezky. Já se vám konečně přiznám, že já nemám 3 děti, jak říkám, ale 4, protože já jsem adoptoval dítě se ženou. A to je zvláštní, velice zvláštní pocit, to je dítě z dětského domova, je mu 9. To máte takový, opravdu, to je... Jak kdyby se vám narodil kluk a měl rovnou 9, rozumíte? A na tom najdeme těžko něco veselého, ten má za sebou hrozný osud. Ale říkal nám, že i v tom děcáku, že třeba chodívali i do kina, že i v divadle byli párkrát a jenom jednou v cirkuse. A jemu se to hrozně líbilo a u nás si pochvaluje, že má pocit, že je v cirkuse každý den.
0: Rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 11:47, posloucháte Český rozhlas Plzeň a teď na chvíli vyrazíme do Nezvěstic. První písemnou zmínku o obci najdeme už ve 14. století. Velmi významnou pamětihodností tam je kostel Všech svatých. Mezi místní památky se řadí i bývalá tvrz, které se říká Pod zámečkem. Po historických milnicích obce pátrala kolegyně Anděla Blašková a na detaily se ptala kronikářky Martiny Moulisové.
1: V obci se událo mnoho významných událostí, všechny snad nelze ani jmenovat, ale mezi ty nejvýznamnější snad patří rok 1945, kdy se zde potkali naši osvoboditelé. Je u nás demarkační linie, což dodnes připomíná pamětní deska na mostech. Přesně v místech setkání sovětské armády, která přijela od spáleného Poříčí, a americké armády, která dorazila od Plzně.
2: Další historický milník obce odhalíte, když se vydáte do Nezvěstic vlakem. Na budově železniční stanice se totiž nachází pamětní deska, která připomíná konec druhé světové války a bombardování vlakových kolejí mezi Nezvěsticemi a Plzní. K těm docházelo hlavně na konci druhé světové války, na jaře 1945. Cílem útoků bylo paralyzovat německou dopravu. Během jednoho útoku zemřela mladá občanka Nezvěstic. U místní základní školy se dále nachází pomník padlých v první a druhé světové válce.
1: Další pamětní deska je umístěna v Olešné na viaduktu jako upomínka ničivých povodní v roce 1975.
2: K povodním došlo na konci dubna zmíněného roku, a to vlivem rychlého tání sněhu a vydatných dešťů. Za pozornost stojí také památka, která v Nezvěsticích vznikla z jedné osobní iniciativy.
1: V roce 2022 nechal jeden místní občan na vlastní náklady zhotovit kamenný křížek, který je umístěn na okraji obce u cyklostezky směrem na Šťáhlavice. Svůj záměr vysvětlil slovy: je to projev úcty a díků za to, že zde žili moji předkové a že i on a jeho rodina mohla v této krajině a mezi zdejšími lidmi žít. A to jsou, myslím, slova, která hovoří za vše.
2: Uzavírá detaily o pamětihodnostech a historických milnících Nezvěstic kronikářka Martina Moulisová. Anděla Blašková, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na jižním Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeňský kraj znovu otevře příjem žádosti do dotačního titulu revitalizace obecních nájemních bytů. Připraveno je na to 22 milionů korun. Dobrovolníci dokončují opravu šumavské kaple ve Svojiších. A dnes bude převážně polojasno až skoro jasno, teploty do 22 stupňů. Dobré poledne, zprávy pro vás má Kateřina Jiřincová. Plzeňský kraj od zítřka otevírá příjem žádostí do dotačního programu na revitalizaci obecních nájemních bytů, ve kterém má připraveno 22 milionů korun. Malé obce do 2000 obyvatel můžou získat až 450 tisíc na opravu jednoho bytu, přičemž v jedné žádosti lze uplatnit maximálně dva byty. Podmínkou pro získání dotace je opravený byt nejpozději do poloviny roku 2028 pronajmout. Víc poví hejtman Plzeňského kraje Kamal Farhan z Hnutí ANO.
2: Naší prioritou je hlavně vytvářet nové prostory k bydlení tam, kde je potřeba kapacitu zvyšovat. Zároveň ale chceme efektivně využít peníze, které z hlavního dotačního programu nebyly vyčerpány. A přesně proto otvíráme doplňkový dotační titul, kde tyto nespotřebované peníze využijeme. Starostové obcí je tak teď budou moci použít na kompletní opravy obecních bytů, což znamená třeba na nové rozvody, topení nebo výměnu obkladů.
1: Žádosti se podávají elektronicky přes aplikaci e-dotace na portálu Plzeňského kraje od pondělí 24. srpna do 7. září. Kaple ve Svojiších na Šumavě je před dokončením. Původně schátralou stavbu od jara za pomoci dobrovolníků opravuje spolek Výlav Šumava. Vysvěcení je naplánované na 26. září, říká předseda spolku Richard Broš.
3: V tuhle chvíli už máme hotovou dřevěnou střechu, máme udělanou vomítku, máme udělaný už nějaký terénní úpravy a vlastně budeme finišovat, budeme tam provádět nějaký malby, budeme tam předělávat už ten itinerář do té kaple, takže už se to pomalu blíží, finišuje a ty, co projíždí okolo, tak už vidí, že už zase kaplička vypadá hezky.
1: Vysoké teploty a mimořádné sucho letošního léta svědčí rojení kůrovců. Lesy České republiky informují, že nejvíc napadená kůrovcem je teď oblast Severní Moravy a Slezska.
4: Zasažených míst může dál přibývat, vysvětluje za Český hydrometeorologický ústav Martin Možný.
5: Dá se říct, že když je teplejší počasí, tak se může objevit víc generací toho kůrovce.
4: Vrchol rojení kůrovce je teď jen na jižní Moravě. Od pátku těchto oblastí výrazně ubylo díky dešti. Taky na území Čech je ale napadení větší než loni, říká Ladislav Pulpan z Lesů České republiky.
6: Jedná se o skupinky třeba 2-3 stromů, málo kdy je těch stromů více. To znamená, že po jejich vytěžení vlastně laik ani nepozná, že tam nějaký kůrovec byl.
4: Loni musel státní podnik kvůli napadení zpracovat asi 273 tisíc kubíků dřeva. Letos počítá s podobnými čísly. Dominik Hron, Český rozhlas. Sport.
1: Tenistka Sara Bejlek do finále turnaje v Cincinnati nepostoupila. Američance Goffové podlehla 0-2 na sety. I tak je to pro Bejlek na turnaji WTA 1000 nejlepší výsledek kariéry. Počasí. Dnes bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně zvětšená oblačnost, a to hlavně na horách. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 15 až 18. Povane mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky většinou dobré, aby jo, na jedničce tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Pozor dejte u obce Defurovy Lažany na Klatovsku ve směru na Velký Bor. Policisté tam šetří nehodu osobního auta se zvěří. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
7: Je to tak, ve 12 hodin a 5 minut, tedy v ten správný čas, začínají nedělní písničky pro vás Českého rozhlasu Plzeň. To znamená, že si to tady můžete dirigovat zase vy v té následující hodince, pokud budete volat na číslo 221 554 222, někomu pošlete nějaké přání nebo prostě nějaký milý vzkaz, no a společně vybereme písničku, tak to tady v písničkách pro vás chodí. Takže telefonní linka už je teď volná a u mikrofonu i telefonu je s vámi Roman Stupka.

0: No jako první u telefonu písniček pro vás Vladimír z Radkovic, toho zdravíme a už mu dáváme slovo. Dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím Plzeňský rozhlas a poslucháče Plzeňského rozhlasu na čele verného poslucháče Václava z Březy u Žinkov, ale dneska bych chtěl popřát paní Marii Slunčíkové ke krásným narozeninám a doufám, že ještě tu bude mezi náma 19 let, aby mohla oslavit jedno storočí. A k tomu, Maruško, ti přeji hodně, hodně zdraví, štěstí, lásky, klídek v duši. A vím, že dneska to bude slavit s rodinkou. Tak ti, Maruško, vzkazuji, nalej všem skleničku, sedněte si na stoličku a poslechněte si tu tvoji krásnou písničku. A vám, pane redaktore, moc krát děkuju. A někdy zase naslyšenou.
0: Tak ta písnička už je tady.
1: Děkuju.

Do písniček pro vás Českého rozhlasu Plzeň samozřejmě můžete volat, ale můžete také psát, jako v tom následujícím případě. Dnes slaví své narozeniny paní Liduš Endrštová z Plzně. Přejeme, ať je pro tebe každý den tak krásný, že na něj budeš dlouho vzpomínat. Ať jsou té dny plné radosti, lásky, zdraví a pohody. Všechno nejlepší přeje Jenda, Iva a psí kamarádi Rexík a Čiko. Zahrajte prosím She's Like the Wind od Patrika Swayzeho. Tak tady to je.

0: Patrik Svejzí dospíval a mluvit teď bude paní Mirka z Plzně. Mirko, zdravíme, dobrý den.
1: Krásný den, přeju všem vám, Romane, a všem, co mají ucho u rádia. Dneska chci nechat zahrát paní Vlastice Valíčkové z Plzně. Má narozeniny, taky přeju všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, hodně radosti z noučat. Ať se jí všechno daří, ať má spokojený život. A to taky pozdravuju pana manžela. A Romane, vám moc krát děkuju a zdravím všechny rozhlasáky, kamarády, kamarádky. Buďte všichni zdraví, užívejte si krásnou neděli. Děkuju, naslyšenou.
0: No a k těm krásným slovům zaspívá krásně Karel Gott.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

Vážená redakce, prosím o zahrání písničky pro slečnu Pavlu Škodovou z Písku, která dnes slaví své krásné narozeniny. Milá Pavlo, přejeme ti z celého srdce hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, ať máš stále úsměv na tváři a obklopují tě lidé, které máš ráda. To ti přeje teď Marcela a Marcelka z Písku.

0: Je 5:05, posloucháte písničky pro vás Českého rozhlasu Plzeň, přede mnou leží další vzkaz. Milé rádio, dnes slaví svoje krásné narozeniny naše babča Květa Poláková. Je úplně jedno, kolik je jí dneska let, je stále usměvavá a na všechny příjemná. Chceme jí to vrátit aspoň pěknou písničkou. Květi všechno nej, vnuci Petr a Pavel, Káťa, Sebík a Sofinka.
1: Já

0: Paní Jarmila z Plzně má doma návštěvu a chce jí udělat radost, proto volá do písniček pro vás Českého rozhlasu Plzeň. Jarmilo, dobrý den, povídejte.
1: Krásný den všem v rozhlase a všem poslouchajícím. Chtěla bych dnes zase zahrát písničku pro svého zetě, který přijel z Německa na návštěvu ke mně. Děkuji pěkně.
0: No a prý tam zeď sedí někde vedle vás, ano?
2: Jo.
0: Už ho slyšíme. Chtěl R.I.M., má ho tady, aby se mějte pěkně.
1: Ano, děkuju moc pěkně, pane Romane.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

No a zase nadešel ten čas na poslední vzkaz a ten je pro Jiřinu Plačkovou z Brodeslav. Vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a radosti z vnoučat k dnešním kulatým narozeninám přeje sestřenice Blanka s rodinou.

necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Vláda chce dál uchovávat data operátorů podle nejvyššího soudu i EU protiprávně. Dobrovolnictví v Klatovech slaví 7 let. A dnes bude polojasno až skoro jasno s teplotami do 22 stupňů. Pěkné odpoledne vám přeje Kateřina Jiřincová. Vládní koalice chce zkrátit dobu, po kterou operátoři uchovávají data o svých klientech. Místo půl roku by nově mělo jít o 4 měsíce. Zjistil to server i rozhlas. Plošný sběr údajů o lidech je přitom podle nejvyššího soudu protiprávní a měl by skončit úplně.
4: Soud v listopadu rozhodl, že sběr údajů o hovorech nebo poloze je v rozporu s unijním právem. Poslanec Marek Novák z ANO úpravu hájí.
5: Tohle pomáhá k vyšetřování trestné činnosti. Pokud potom policie nebude schopná se dopátrat, tak to nebude dobře.
4: Zkrácením lhůty podle Nováka česko-evropská pravidla splní. Podle šéfa hnutí STAN Víta Rakušana by sběr dat neměl být plošný, třeba po vzoru Německa.
6: Nejvyšší soud rozporuje plošnost uchovávání dat a omezení doby uchovávání dat. Na tom přeci nic nemění.
4: Dvě ministerstva hnutí STAN přitom loni požadovala rozšíření sběru dat i o historii prohlížení na internetu. Návrh po kritice stáhla. Podle Rakušana je teď třeba respektovat rozsudek nejvyššího soudu. Marek Sedláček, Český rozhlas.
3: Dobrovolnické centrum ADRA v Klatovech dnes slaví 7 let svého fungování. Připravilo proto akci s koncerty a doprovodným rodinným programem. Podrobnosti dodává vedoucí centra Nikola Novák.
7: Zveme všechny dobrovolníky, všechny lidi s dobrým srdcem a všechny, kdo mají chuť přijít, v 5 hodin na nádvoří refektáře jezuitské koleje v Klatovech. Přijďte si užít dobrou hudbu, zastřílet si na střelnici, vyzkoušet si simulátor stáří, nechat si něco namalovat na obličej, ale hlavně užít si dobrou atmosféru a potkat se s přáteli.
3: Mateřské školy v Plzni na Doubravce budou od úterý 25. srpna uzavřené. Po celé léto fungovaly v prázdninovém provozu a v následujícím týdnu se připraví na nový školní rok. Říká mluvčí 4. obvodu Věra Zilvarová.
8: Paní učitelky potřebují připravit všechny třídy a budou také například dezinfikovat všechny hračky. Zkrátka, během takzvaného přípravného týdne se musí vše nachystat na běžný provoz, který odstartuje 1. září.
0: Sport.
3: V nizozemském Zandvoortu se dnes pojede naposledy závod Formule 1. Z prvního místa vyrazí do velké ceny Nizozemska úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu. Spolu s ním se do první řady postaví další Brit George Russell z Mercedesu. Závod začne 15 hodin.
0: Počasí.
3: Dnes bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně zvětšená oblačnost, a to hlavně na horách. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 15 až 18. Povane mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky většinou dobré, aby jo, na jedničce tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Nehoda motorky se stala u Hojsovy stráže na Klatovsku směrem na Železnou Rudu. Na místě zasahují všechny záchranné složky. Počítejte s omezením provozu a projíždějte opatrně. Jinak by vás na silnicích v Plzeňském kraji nemělo zdržet nic mimořádného. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem Plzeň a jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
9: Vydáme se společně do kraje tichých pěšin, zapadlých hájoven, i staré rybářské tradice do kraje schouleného pod hradbou Brd a otevřeného k Šumavským horám. Právě tam najdeme barokní zámek Lnáře. Naposledy patřil šlechtě před 100 lety. Dnes má 16 majitelů patřících do rodiny Vaníčků. A 3 z nich vám postupně představím a poodhalíme s nimi, jak se žije na takovém krásném místě.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Je to další místo z těch, které spolu navštěvujeme, abychom se probrali historií i současnosti šlechtických sídel. Panství Lnáře se rozkládá na hranici tří krajů, středočeského, plzeňského a jihočeského. Stejně tak má mnoho majitelů, je jich celkem 16 a Patrik Rozehnal si přímo na zámku dal sraz se třemi z nich. Všichni patří do rodiny původního majitele. Jako první na nás čeká vnuk tehdejšího zámeckého pána, advokáta Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zámek koupil v roce 1936.
0: Zámecké léto.
2: Vaše celé jméno, se vším všudy.
3: Vladimír Jindřich Marie Vaníček.
2: Jak se kupuje takový zámek, nebo proč ho dědeček koupil?
3: No tak asi k tomu měl nějakou takovou osobní motivaci a koupil to v dražbě. A ta osobní motivace byla daná tím, že už jeho otec byl dobrý hospodář, zemědělský odborník, který kdysi pracoval pro Haracha, kde dokonce řídil veškeré ty majetky toho Haracha. Potom pomáhal vylepšit hospodaření i některým přátelům toho hraběte Haracha a na závěr svého života potom působil ten pradědeček jako docent na Českém vysokém učení technickém přes zemědělství jako odborník. Protože když ten pradědeček působil na těch štacích, jo, tak o prázdninách si tam bral svého syna, toho dědečka. Dědečkovi se to zřejmě líbilo a když se potom vypracoval, protože byl advokát, tak pro svoji početnou rodinu potom chtěl zajistit něco zvláštního, tak zajistil tenhle ten velkostatek, včetně teda toho zámku. No. Protože poměrně brzy mu zemřela manželka a on měl 6 malých dětí. Že jo. Takže nějakým způsobem, aby to tak drželo pohromadě. Tak.
2: Tehdy byly velké rodiny.
3: Tehdy byly velké rodiny, no. Tak jenom teda ten můj dědeček nebo otec pocházel, byl ze 6 dětí, jeho maminka, babička byla asi z 8 a tak to všude chodilo. 4 až 12 dětí jsou v linii těch předků, který máme.
1: Jindřich Anastás Vaníček se díky svému otci, který pracoval pro hraběte Haracha, už jako dítě pohyboval na šlechtických dvorech. Znal se svými vrstevníky, čehož pak využil ve své právnické praxi, kdy se věnoval obchodnímu právu.
3: No a tak měl klientelu i mezi těma rodinama. Byl potom dvorní rada Lichtensteinu, protože Lichtensteinové byli největší majitelé půdy v českých zemích a došlo k tomu, že nějak potom v roce 1918 jim to všechno stát zabavil. No a ten dědeček je asi v tomto směru nějak zastupoval, protože měl titul dvorní rada. Dál svůj kancelář, která byla poměrně velká, měl v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí a jako s tím majitelem toho objektu, s tím jedním Kinským, tak docela asi kamarádil. No a další. No.
2: Jak tedy se k tomu zámku dostal? To prostě proběhla nějaká vývěska, že se zámek draží, nebo to věděl dopředu? Jak to tehdy fungovalo, dražba zámku?
3: Zřejmě ten předchozí majitel se dostal do nějakých finančních problémů.
2: A víme, kdo byl předchozí majitel?
3: Předchozí majitel byl Karel Bondy, což byl člen nějak významné rodiny průmyslových podnikatelů nebo obchodníků. A ten si tento zámek a ten velkostatek, který k tomu patřil, tak si pořídil v roce asi 1927, no a po 10 letech potom to šlo ale do dražby. No.
2: V jakém stavu ten zámek tehdy tedy byl, víme to?
3: Byl prostě obývaný, sloužil jednak jako k bydlení, jednak jako prostory pro vedení té firmy, toho velkostatku.
2: Co všechno obnášel ten velkostatek?
3: Velkostatek, který byl v té dražbě prodávaný, tak v té době činil necelých 4000 hektarů. Veškeré půdy, jak lesy, rybníky, tak zemědělská půda ostatní. A plus k tomu nějaký takový ten doprovodný průmysl, jak se tomu říkalo, byla tady cihelna, byla tady pila, pivovár.
2: A to bylo to, co živilo zámek?
3: Dokonce se říká, že mezi tou šlechtou bývala takové pravidlo, že 1 metr čtvereční střechy, tak ten potřeboval na údržbu a provozování hektar lesa. No ale my tady máme tu střechu šikmou strašně, jo. Půdorys máme 2400 čtverečních metrů a 2400 hektarů k tomu bylo. Ale kdyby se brala střecha, tak to je o takových určitě 30% víc. Hospodařilo se tak nějak všelijak, jenže zámek ten dědeček se svýma dětma získal v roce 1936 a v roce 1939 už je tady odsaď ze zámku jako vyhnali Němci, že jo. A hospodářství ale fungovalo, no. Ale jak fungovalo válečné hospodaření je úplně něco jiného, než ty pravidla se trošičku měnějí, že jo.
2: Jak to vyhnání těmi nacisty vypadalo?
3: Říkalo se, že tady byly umístěny nějaké školy z Německa. Jo, že byly obavy v Německu před bombardováním, takže třeba říkalo se, že tady byla nějaká škola z Kýlu.
2: Co to pro dědečka, pro rodinu znamenalo? Tedy přišli nacisté a řekli, balte kufry, odcházíte, nebo kam šli?
3: Balte kufry, odcházíte, no tak protože k tomu hospodářství patřili taky i domy obytný, tak se přestěhovali do těch obytných domů tady v okolí. To je statek jeden, chalupka druhá, statek třetí a tak.
2: To zůstalo, ale zámek opouštěla rodina.
3: Zámek museli opustit, no.

0: Koncem druhé světové války procházela lnářemi demarkační linie. Na zámku byli ubytováni američtí vojáci 3. armády generála Pattona, kteří odsud podnikali průzkum a osvobozování okolních měst a vesnic v sovětské sféře vlivu. Po skončení války byl zámek vrácen doktoru Jindřichu Anastázi Vaníčkovi. V roce 1947 se v Lnářích v jedné z rohových místností narodil Vladimír Vaníček, ale nezůstal tu dlouho.
1: No do toho roku 1948, kdy to potom bylo v rámci nějakých těch všelijakých vyhlášek a nařízení sebraný, pak se to převádělo ještě, takže ještě nějakou dobu tady potom mohli jsme bejt, že jo, a právě, že jako já jsem se tady odstěhoval poslední. Když už všichni byli pryč, že jo, a já, protože jsem byl pěkně veliký, tak jsem musel jít do zabezpečeného, tak než to bylo zabezpečené, to náhradní bydlení, tak jsem byl s maminkou tady.
2: Kam jste se stěhovali?
1: My jsme se odstěhovali do Teplic.
2: Proč ne někde tady v blízkosti, proč Teplice?
1: Takovouhle přesnou otázku jsem nikdy nikomu nedal a nikdo mi na ní neodpověděl, ale já si to odvozuju tak, že otec měl problémy s tím sehnat nějaký zaměstnání. On teda před válkou a za války pracoval v plzeňský Škodovce, jo. Jsem jenom dojížděl, no a pak ho tady odsaď musel jít pryč, tak si zháněl zaměstnání a měl trošku s tím problémy, takže první nějaký takový slušný zaměstnání měl ve Stalinových závodech v Záluží u Mostu, nebo jak se to jmenuje.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na zámku Lnáře na Strakonicku. O tom, co následovalo po převratu v únoru 1948, zavzpomínáme s Marcelou Mikeštíkovou Rozenou Vaničkovou, tedy pravnučkou advokáta a majitele zámku Jindřicha Anastáze Vanička.
2: Myslím si, že to tady ještě nepadlo. Tam se stalo to, že v roce 1948 přišli takový pomocníci Gottwalda a nařídili, že by měl půjčit svůj kancelář a svůj balkón, aby soudruh Gottwald, aby promluvil, a právě, že teda pradědeček mu to umožnil a potom se stalo to, co se stalo. Vlastně pradědeček byl opravdu významný advokát a měl kancelář na Staroměstském náměstí.
1: Od té doby zámek chátral. V jeho sálech se nacházely kůlny a dřevníky a na nádvoří se vyvážel popel. Nebylo ničím neobvyklým, že obyvatelé zámku vykonávali své tělesné potřeby přímo na chodbách. Skladovalo se tu 70 vagónů zápalek, léčiva a část místností si pronajali Jáchymovské doly, které v 50. letech provozovaly těžbu uranu u nedalekých Kasejovic.
2: Tak my jsme sem nejezdili raději a rodiče říkali, že třeba v roce 1968 se sem přijeli tajně podívat, pustili je na zámek, jako taky tajně, a viděli teda opravdu velikou zkázu, protože tady v zámek potom po roce 1948 strašně chátral. A bylo tady JZD, nebo státní statek, v parku se chovali prasata, byly tady, no prostě, jako byla tady, když praskla voda v zimě, tak prostě to proteklo, pak zase byly požáry, prostě bylo to hrozný, vojáci tady bydleli, bylo to v hrozně neutěšeném stavu a rodiče vyprávěli, že nahlédli do kaple. Kaple byla asi do 2 metrů zaplněná vodou a byl tam vlastně všechen zbylý nábytek, co tady byl, tak tam byl naházený. Pak jsme se tady vlastně, nikdy jsme se sem jako nejeli podívat.
3: Tak po těch zkušenostech, kdy tohle museli rodiče vidět, to je muselo u srdce bolet úplně, tak asi bych sem taky nechtěl jet a zjistit, že je to ještě horší.

0: Když už bylo dílo Zmaru téměř dokonáno, přistoupil stát v roce 1972 k rekonstrukci, jak si pamatuje Vladimír Vaníček.
1: Byla taková úvaha o tom, že zámek bude mít

tenhle zámek působil jako rekreační a školící středisko vlády České socialistické republiky a dokonce ještě některé úpravy v parku a kaple, která je v zámku, tak nebyly hotové. Kaple byla dokončena až v roce 1992.

0: Zdálo by se, že po roce 1989 v rámci restitucí rodina Vaníčkova převzala zámek v dobrém stavu. Tak to ovšem nevidí současná majitelka Marcela Mikeštíková.
1: Velice moderně se to rekonstruovalo, ale do velice socialistická. Takže teď, když vlastníme zámek Náře, tak všechno kontroluje památkový ústav. Momenty, který teda dědeček mimochodem hodně měl, takže my jsme jako rodina byli jedni z prvních, který zámek získali zpátky, protože všechny jako dokumenty jsme měli v pořádku. Takže když jsme se sem vrátili a předali nám to v roce 1993, tak je taková zajímavost, že přijeli kamiony v noci a vlastně úplně všechno, co tady bylo zařízené, vláda tady měla zařízený, tak to odvezli, odváželi to v noci. Takže to nám bylo smutné. Takže když jsme se sem vrátili, tak to tady nebylo vůbec nic. Takže jsme, měli jsme opravdu velký štěstí, že bylo to rekonstruované samozřejmě, ale jako prázdno.
2: Co na to říkal otec?
1: No tatínek si jenom vzpomínal, jak to bylo dříve, no. S maminkou jsme opravdu hodně scháněli nábytky, které tady jako se ztratily, takže s maminkou jsme psali asi stovky dopisů na různé objekty zámku, jestli se tam nenachází nějaký itinerář. Ale našlo se jenom renesanční židle, 4 barokní židle, které byly ve strašném stavu, a potom tady nějaké knihovny, které byly na zámku Blatná, takže to tady máme.
2: Jaký to je pocit vlastnit zámek?
1: No tak, v roce 1992 jsem paneláková, tak jsem si myslela, že se změní můj život. On se změnil, ale trošku jinak, než jsem si představovala. Takže vlastně na začátku jsme se sem jako rodiny jako nastěhovali, měli jsme tady každý nějaký pokoj, pak jsme to teda uvolnili, no a pak začala ta veliká práce. Prostě, aby se co nejdřív zámek zpřístupnil veřejnosti, takže v roce 1999, 333 let po založení, byl poprvé otevřen veřejnosti, takže začaly prohlídky, potom taky začal tady penzion, zařídili se pokoje, no a začala řehole, prostě pořád velká budova, plno oprav, pořád prostě se něco děje, no, takže mé představy zámecké paní se staly, jako realita je jiná. Celá naše rodina vlastně jsou inženýři a matematici a fyzici. No a pak jsme byli hozený tady do spravování velkého panství a zemědělství. Vláďa byl první, který jako tady jednatel, který se toho ujal. Takže já vlastně po večerech, jako konkrétně u mě po večerech jsem se starala o prostě, já nevím, ubytování a takové věci, tak to jsem jako po večerech dělala takové ty papírové věci a o víkendech tady pracujeme.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Jednou vezmu svého syna za ruku a řeknu mu,

postavy, s vlasy tam, kam si vítr zamanul. A byla skřehká, s pažemi, které odjak živa spočívaly nevědomky na mých ramenou. Takovou jsem tě poznal. A tebe jediné

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Návštěvu tohoto zámku podnikáme s trojicí majitelů. A zdaleka to nejsou všichni, dohromady je jich 16. Na to, co zámek potkalo po válce i po roce 1989, teď zavzpomíná Hana Mužíková, nejstarší pravnučka jediné dcery Jindřicha Anastáze Vaníčka, kupce Lnářského zámku.

0: Anastázius Vaníček měl 6 dětí, z toho jenom jednu holku. Tato dívka byla velice hýčkána, byla poslána do Švýcarska do penzionátu pro dívky z vyšších rodin a měla takzvané, my jsme vždycky říkali, naše babička má takzvané francouzské vychování, protože jsme museli jíst již od mala, když jsme byli u babičky vidličkou a nožem a nikoliv se hrabat teda v jídle rukama, to by nesnesla. Takže jsme dostali vychování vlastně od hýčkané dcery Anastázie Vaníčka. Moje matka je vlastně nejstarší zase dcera této Vlasty Vaníčkové a maminka tady žila vlastně do toho roku 48 a seznámila se tady s místním chlapcem, to byl můj otec, který se narodil v Elnářích. Jeho dědeček byl vlastně hlavní pokrývač zámku, takže mám ty kořeny v Elnářích a moji rodiče Elnáře milovali a pronajali si potom, když už neměli zámek, když už jsme tady neměli kde bydlet, tak si tady pronajali kousek od Elnář chalupu a na to jsme jezdili právě s tou mojí babičkou.
1: Když říkáte, že babička měla to vychování, tu francouzskou školu, řekněme, tak i synové, synům se dostalo tehdy jejím sourozencům nějaké speciální výchovy, dbalo to dědeček?
0: Myslím, že synové byli většinou jako muži, vystudovali pravděpodobně všichni gymnázium a potom to byli inženýři, buď to zemědělští nebo strojní, pokud vím, a ona jako dívka byla připravována na to, aby v tom penzionátu švýcarském, na to, aby vedla domácnost, aby se uměla správně chovat, aby uměla francouzsky minimálně a německy a neměla vysokou školu. Potom ale, když jí bylo 50 roků, tak zjistila, že jako potřebujou peníze, nějaký finanční prostředky a vystudovala pedagogiku, takže v 50 letech se stala učitelkou a učila matematiku a fyziku na základní škole do svých 75 let.
1: Nebylo jí líto, když tohle měla před očima tady, jak to vypadá, jak to chátrá?
0: Tak ona sem nejezdila, protože se odstěhovali do Brna, takže tak to nesledovala, jak to tady chátrá, ale potom se sem vrátila už jako stará paní a viděla, že to tady její nejstarší dcera, to byla moje matka, že se snaží to zase získat všechno znova a oživit a to se jí moc líbilo a seděla v parku na lavičce a koukala se na to a bylo jí z toho, myslím, moc dobře.
1: Kdo se z těch původních generací ještě dožil toho, že tady tedy zámek byl předán v restitucích?
0: No určitě moje babička, to byla ta dcera Anastázie Vaníčka a potom to byl strýc Pepa, strýc Kája, Karel a strýc Slavomír. Oni se vlastně vyššího věku se dožili z těch 6 dětí, pradědečka Vaníčka se dožili jenom 4, 2 zemřeli, jeden asi v 16 letech a jeden potom asi v 25, mezi 20-30 lety zemřel.
1: Ten příchod doby toho, kdy jste začali rozbíhat ten zámek zase pod svou správou tady, jak si to pamatujete vy, kde jste tady byli, jak jste se pohybovali, kolik času tady strávili, jaký to byl denní režim třeba nebo tak?
0: Tak přijela jsem moje maminka, teda já vím akorát to, co dělal maminka, i ty další její bratranci a sestřenice se sem taky přistěhovávali a snažili se samozřejmě všichni spolupracovat, ale moje maminka sem přijela s tím, že tenkrát jako důchodce neměla moc peněz, tak si koupila sáně a sekiru a řekla, že těm kaprům, aby teda nezahynuli v tom rybníku, tak v zimě jim musí udělat tou sekirou díry v ledu a tu sekiru si tam bude tahat na těch sáních. Ono už jí bylo 65 v té době, takže jsme jí všichni fandili, aby se jí to povedlo a opravdu sehnala úžasné lidi tady v okolí, a kteří jí pomohli. Takže ty kapři nám jako hrozně pomohli, protože se potom prodali a Češi naštěstí stále jedí alespoň na Vánoce kapry, protože ty kapři nás vlastně zachránili finančně.
2: Zámek tedy zachránili kapři. Ještě předtím tu v 90. letech sídlilo ministerstvo privatizace a jeho úředníci tu bydleli a posuzovali privatizační projekty. Právě v Elnářích se rozhodovalo o budoucnosti českých podniků. Jak současní majitelé, vnuk a dvě pravnučky, Jindřicha Anastáze Vaníčka, znají svůj zámek, svůj domov a kulturní památku? To se snažil zjistit Patrik Rozehnal.
1: Co se vám osobně nejvíc na zámku líbí?
0: Nejkrásnější je velký sál. Ten je úplně uchvatný, je to jeden z nejvyšších sálů barokní ve střední Evropě.
1: Kolik má zámek nároží? Počítala jste to někdy?
0: Nároží, to je roh, tak ty máš 4.
1: Když přijde pošťák, kde vám nechá poštu? Máte schránku nebo něco takového, nebo kam se hází dopisy?
3: Tak to hodí do schránky, která je na vratech zámku.
0: A to teda je loni. Si představte, že přišel doporučený dopis pro Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zemřel v roce 1958 a přišel z Vídně. Takže když jsem to povídala s kamarádům, tak říkali, no tak ta rakouská pošta je snad ještě horší než ta naše.
1: Co je nejstarším vybavením na zámku?
0: Nejstarším vybavením na zámku je ještě pseudorenesanční nábytek, který se dochoval v druhém patře v jídelně.
1: Kde na zámku věšíte prádlo?
3: Na zámku se nevěší prádlo. Tady když tak na nádvoří, který je společný s tvrzí.
1: Má zámek tajnou chodbu?
0: Tajnou chodbu? Myslím, že má dvě tajné chodby. Jedna tajná chodba je ze svatebního apartma. Tam teda bydlel soudruh Korčák v době socialismu a vede tam takový tajný schodiště nahoru do pokoje, který byl označený 0. Tak to byly asi bodyguardi a možná i milenky, nevím.
1: Soudružky.
0: Soudružky, milenky, ano, pardon.
1: A ta druhá?
0: A ta druhá, to je pod kaplí a to mi vždycky tatínek vyprávěl, že jako děti chodili chodbou a že je možná pod celým parkem až ke klášteru, ale je zazděná, ale tam to je strašidelný. No.
1: Máte na zámku Wi-Fi?
0: Ano, na zámku máme Wi-Fi, protože v druhém patře jsou pokoje penzionu a většina lidí vyžaduje Wi-Fi, takže máme v druhém.
1: Kolik místností má zámek oficiálně?
3: To jsem nepočítal. 50.
1: O co se tu v uvozovkách nejlíp zakopne?
0: Tak doopravdy se zakopne o zámek, který je hned za vchodem do zámku, na který jsme museli nalepit něco červeného, aby tam nezakopávali turisté, ale jinak jako, že se zakopne o něco, to myslím v zámku ani nemáme.
1: Které okno je největší?
3: Do nádvoří, z prvního patra.
1: Kde okna je?
0: Máme tady brigádnice a ty ve velkém sále, ty se teda mejou jenom jednou za čas, když se postaví lešení.
1: Měl někdy zámek vězení?
3: Neměl.
1: Kolik času vám trvá z místnosti, kde třeba přespíte nebo máte zázemí, když někdo zazvoní a musíte doběhnout k vratům?
0: No tak to je přesný, no tak to je hodně, hodně dlouho, tak jako tak je to tak 200 metrů třeba až, no. Nejhorší je, když třeba v parku si grillujeme a zapomenu sůl, tak jdu do zámku pro sůl, pak se vrátím a zjistíme, že nemáme něco jiného. Takže opravdu na zámku je potřeba služebnictvo, bez toho to opravdu nejde, to bohužel teda nemáme.
4: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám představují zámek Lnáře v jižních Čechách jeho současní majitele z rodiny Vaníčků. Zámek stojí na břehu zámeckého rybníka na cestě od Blatné. Dvoupatrový objekt je postaven okolo obdélníkového nádvoří s přístupem po kamenném mostě se sochami přes původně vodní příkop. Kdo zámek postavil? Ví Hana Mužíková.
2: Tak říká se v roce 1665 nebo 1666, různé prameny uvádějí jiné datum, byl založen zámek, protože místní šlechtě začala být malá tvrz, která je hned vedle zámku, a začali stavět tento zámek.
3: Tehdy ho vlastnil kdo?
2: Jako první ho vlastnil Vratislav z Mitrovic. A potom těch rodů bylo hodně, protože na panství lnářské pravděpodobně nevynášelo tolik jako třeba zemědělství v Polabí, protože tady není tak úrodná půda. Lnáře se jmenují vlastně podle lnu, protože se tady většinou pěstoval len, případně brambory, a ne takové plodiny, které by přinesly tolik finančních zdrojů, finanční užitek, takže ho prodávali ty rody, a jejich několik. Máme tady galerii všech rodů, které ten zámek vlastnili. Říká se, že nejvíc rybníků bylo za vlády Šporků, kteří měli 365 rybníků a na přestupný rok napouštěli ještě jeden, aby měli každý den kapra z jiného rybníku. A potom teda to byli jenom baroni z Lilgenau, na které si dokonce pamatuju, protože to byl poslední šlechtický rod, který vlastnil zámek, a ty potomci těch Lilgenau žijí ve Vídni a přijeli se sem někteří podívat na to, jak vypadalo jejich panství, které opustili.
1: Zámek můžete navštívit také. Otevřeno mají od 10 do 16 hodin. Dokonce prázdním denně, kromě pondělí, a v září pak o víkendech. Silně na vás určitě zapůsobí přes dvě patra vysoká zámecká kaple, kde se pokaždé dojme i pravnuk kupce zámku Vladimír Vaníček.
4: Je to 77 let, co jsem tady byl pokřtěnej.
3: Takže ta jména, která jste uvedl jako křestní, ta vám dali tady.
4: To byl můj dědeček a moje babička, ten Jindřich a Marie.
3: To znamená, že vy jste se narodil na zámku a na zámku jste byl i pokřtěn?
4: Ano, tak.
3: Ta kaple je komu zasvěcena?
4: Kaple je zasvěcena Josefovi.
3: Ta kaple je barokní?
4: Kaple je barokní, tady dokonce na těch freskách máme i podpis malíře, který to dělal. Je to jistý Jan Hofmann a datum 1721.
3: My jsme v horní části, vy tu máte i staré barokní varhany, jsme na takových bočních ochozech. Tady se dával a modlil se kdo? Panstvo?
4: Zřejmě.
3: Seděli normální, běžní?
4: Třeba zaměstnanci nebo místní občané. No. Ono, když takovýhle velký statek je v tak poměrně malý obci, tak většina těch místních pracuje pro ten statek.
3: To znamená, že tahle kaple fungovala jako svatostánek i pro obec, pro ty lnáře, pro občany z této vsi, městečka?
4: No, tady jsou ještě v Lnářích, který v současné době mají tak zhruba asi 850 obyvatel, tak jsou kostely ještě dva. Tady nahoře na kopci u kláštera je kostel, jeden, a ten je pořád funkční, a tady ve vesnici dole je ještě kostel druhý, který sice má krásnou fasádu, ale vevnitř je naprosto pustý.

0: Teď se nacházíme a posluchači to dobře slyší podle té ozvěny v tom největším sále. Jaký velký sál, kdo mi o něm povypráví, kdo mi řekne, co je na stropě, protože ten je opravdu bohatě vyzdoben štukatérsky, ale i freskami.
1: Takže na stropě je největší freska na zámku Náře. Je to svatba Dia a Héry na Olympu a jsou tam olympský bohové. Je to významná freska, která se nachází třeba také v zámku Troje, ale v menším provedení, protože vlastně se majitelovi zámku Troja v Praze velice líbila, takže si potom objednal stejnou.
0: Jak velký je ten sál rozměrově? Čísla?
1: 240 metrů čtverečních, takže konají se tady plesy, dříve v historii plesy, teďko koncerty. Poslední koncert tady byl v sobotu. Samozřejmě jsou tady každý víkend svatby. Každý druhý víkend se tady konají svatby, obřady.
0: Jako výška je tak možná na 4 patra rodinného domu, na vaše 2, hodně veliký. Tady ty krbové římsy jsou falešné, nebo to byly krby?
1: Byl tady jeden krb a ten druhý byl jako z barokního hlediska udělaný symetricky jenom jako a teď jsou v současnosti už jenom jako oba dva.
0: Proti trojici těch hlavních velkých oken je vstup do sál, dveře je tady několik vstupů samozřejmě, ale nad tím je balkon z chodby o patro výš, ten sloužil na co? Pro koho? Víme?
1: No tam většinou seděli vždycky hráči jako hudba.
0: Pištci, trubci.
1: Trubci a když jsou svatby, tak tam hraje prostě živá hudba.

0: Marcela Mikeštíková nás ale vzala i na jiné místo. Vyrazili jsme ven. Na nádvoří jsme minuli kašnu se sochou Neptuna, prošli parkem kolem minaretu a dorazili k zadní části zahrady, kde na nás čekalo překvapení.
1: To, co asi málo kdo by čekal na zámku v tom parku, všichni statné duby, krásně sestříhané buxusy, obrazce, kašny, potůčky, pavilonky, ale že by to byl bazén, 25, jak někde na koupališti, od kdy je to bazén?
2: Bazén tady je od doby Karla Bondyho v roce 1927 a právě ten tady dělal takový rekonstrukce pro svoji ženu krásnou, říkalo se, že byla nejkrásnější a přála si bazén, tenisový kurt, nejmodernější koupelny se sprchama, které stříkali ze stěn, takže to tady bylo velice moderní. No a teď máme, tady potom zbyl bazén 25 metrů. Ten bazén byl vlastně přebudovaný za socialismu, když byla teda přestavba, tak ten původní bazén byl na místě tenisového kurtu a tady vybudovali nový bazén a teď je 25 metrů velký krásný bazén, největší u barokního zámku v České republice. Přijďte se vykoupat.
1: To je úžasný. Já jdu do plavek a jdeme na to.
0: Zámek nechali postavit před více než 360 lety pánové z Mitrovic, příslušníci starého českého šlechtického rodu. Dnes na ně navazují Vaníčkovi. Mají podle nich Češi k památkám a stavbám naší historie pozitivní vztah?
3: No, myslím, že mají, no. Tak je to, co tady je u nás, těch všelijakých hradů, zámků, to jsou takový kvanta, a všichni to dávají pořád dohromady, no.
4: A myslím si, že když dříve museli rolníci platit desátek tomu panstvu, takže něco takového by se mělo zavést, abychom si jako Češi mohli ty svoje památky udržovat a všichni vlastníci, kteří vlastní zámek, by měli z toho, co se třeba vydělá na těch polnostech, určitě dávat ten desátek a z toho rekonstruovat a udržovat ty nádherné zámky a ty nádherné historické památky, které Čechy mají.
1: Ten zámek máte ráda hodně, že jo?
4: V tom zámku tak moje maminka k němu má vztah a já si myslím, že to není jenom o tomto zámku, že to je i o jiných památkách a jsem moc ráda, teď mě to skoro dojímá, že Češi opravdu mají i nadšence, kteří nejsou šlechtici a kteří si zámek koupí a potom tam stráví skoro celý život tím, že ten zámek dávají dohromady.
1: Co byste poradila vůbec Čechům, a nemusí vlastnit zámek, můžou vlastnit jenom drobný dům, jak se k tomu postavit, protože i tohle vytváří naši krajinu, předáváme to těm potomkům, jak se starat o to, co v rámci rodiny bylo svěřeno?
2: No každý, když vlastně něco vlastní, tak to musí milovat a miluje to. Takže vlastně v době socialismu asi všechny památky tady zašly, protože prostě se o to nikdo nestaral. A teď, jak se vrátili všechny svým původním majitelům, šlechticům, tak je to úplně vidět, jak rozkvetla celá Česká republika, jak prostě všechno se opravuje postupně. No tak jako někdo vlastní zámek, někdo vlastní dům, tak je vidět po těch vesnicích, jak to všechno ožívá, jak ty lidi už mají víc peněz, že si to můžou dovolit, prostě můžou prostě si budovat svoje a mají to rádi, protože to je vlastně jejich, takže soukromí vlastnictví je důležitý.
1: Máte radost z toho, kde žijete, když to vidíte?
2: Já mám ráda Českou republiku a tady ten kraj rybníků, to je něco úžasného. Prostě 150 rybníků nebo kolik tady je v okolí je. Mám ráda Českou republiku a jsem na ní pyšná. Prostě historie, to je z historického hlediska. Jsme tady měli prostě nejslavnější panovníky a vybudovali Prahu a všechno prostě úžasný.

Naše země se má čím chlubit. Naši předci dokázali uchovat díla neskutečné krásy a my o ně pečujeme dál. Buďme hrdí na to, co máme, starejme se o to s láskou, ať ty skvosty najdou v naší zemi také generace daleko po nás. Naši zemi přece milujeme, tak to cítí František Jinský.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Zájemci se stále můžou hlásit k mimořádnému studiu na Západočeské univerzitě v Plzni. Plzeňští fotbalisté mají nového trenéra, stal se jim Radoslav Kováč. A zítra bude jasno až polojasno s teplotami do 23 stupňů. Příjemné odpoledne zprávy připravila Kateřina Jiřincová. Na Západočeské univerzitě v Plzni může od září studovat i veřejnost. Ještě do konce srpna jsou otevřené přihlášky na takzvané mimořádné studium nebo celoživotní vzdělávání. Kurzy jsou určené pro ty, kteří se chtějí vyzkoušet prostředí vysoké školy, získat profesní osvědčení do práce nebo studovat jen tak pro radost. Podrobnosti doplňuje mluvčí univerzity Andrea Čandová.
2: V případě mimořádného studia mohou zájemci chodit do výuky přímo s našimi studenty. Sedí s nimi v posluchárně, plní stejné úkoly, zápočty a zkoušky a po splnění dostanou certifikát, který mohou použít pro doložení kvalifikace nebo k uznání dalšího studia.
0: Celoživotní vzdělávání nabízí třeba fakulta strojní ve formě kurzu CNC obrábění nebo fakulta pedagogická jako kurzy pro učitele, kteří potřebují například pedagogické minimum. Nýrsko zatím otevře 2 z plánovaných 4 tříd nových dětských skupin. Ve třídách bude podle původního plánu kolem 10 dětí. Celková kapacita se ale zatím nenaplnila, říká místostarostka Eva Denková ze Sdružení nezávislých kandidátů.
3: Město Nýrsko vybudovalo 2 budovy dětských skupin. O 1. září budeme otvírat. Celkem ta kapacita je asi 40 míst. Jedná se tedy o dětičky ve věku od 1 do 5 let. Přijímání dětí do dětských skupinek probíhá celoročně.
0: Novostavby budov pro dětské skupiny jsou u mateřské školy v Palackého ulici a u základní školy ve Školní ulici. Rusko chce podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského mobilizovat dalších 300 tisíc vojáků. Nábor podle něj ruské úřady plánují na dobu po parlamentních volbách v Rusku, které budou za měsíc. Armádní stavy se mají navyšovat i v roce 2027, dodal Zelenský.
4: Rusko chce podle Zelenského obsadit i zbytek okupované Doněcké oblasti na východě Ukrajiny. Řekl to na setkání s lídry baltských zemí při příležitosti oslav ukrajinského dne vlajky. Už předtím informoval o tom, že se podařilo zajistit dodávky tzv. Interceptorů. To jsou drony, které dokážou systematicky vyhledávat a ničit nepřátelské drony a rakety. Pokud jde o prezidentské volby na Ukrajině, po kterých volal nedávno odvolaný ministr obrany Michailo Fedorov, podle Zelenského představují v době války velké riziko pro stát a ukrajinská ústava je ani v době války neumožňuje. Jiří Chábera, Český rozhlas. Sport.
0: Novým trenérem fotbalistů Viktorie Plzeň se stal Radoslav Kováč. 46-letý kouč na lavičce nahradil odvolaného Martina Hiského, který u týmu skončil po nepovedeném vstupu do sezóny a porážce 0-3 se s Crvenou zvezdou Bělehrad. Kováč už dnes povede první trénink Záporočechu. Klub to oznámil na svém webu.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno nebo skoro jasno, k ránu se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší teploty 8 až 4 stupně. A zítra čekejte jasno až polojasno, později odpoledne na jihu kraje částečné pro přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách kolem 18. Povane slabý proměnlivý, postupně severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Pozor dejte v Kazníově na severním Plzeňsku. V Plzeňské ulici u železničního přejezdu se tam srazilo osobní auto s motorkou. Na místě zasahují policisté, projíždějte tam se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: 14 hodin a 5 minut, to je správný čas a Český rozhlas Plzeň, to je správná stanice, kterou právě teď posloucháte. O čem to tady bude dál? Například na vás čekají hvězdy, hity, legendy, kde půjde o Edwina Collinse, který má výročí. No a také vás zavedeme na Vintířovu stezku, což je věc mezi stezkami trošku neobvyklá. Budou tady i tipy pro volný čas a už za pár minut rubrika Co v učebnicích nebylo. Tam se zase dozvíte, kdy se poprvé začalo stavět z cihel. Taky nadále zůstaňte s námi. Hezké nedělní odpoledne.
1: Český rozhlas Plzeň a Roman

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, kdo první začal stavět z cihel? Nejstarší dochovanou publikaci, ve které se zmiňuje cihla, najdeme ve starém Římě. Tento stavební manuál byl vydán 100 let před naším letopočtem. Její historie je ale mnohem starší, více než 10 000 let. První cihly se objevily už v neolitu u řeky Jordán. Měly obdélníkový tvar se zakulacenými rohy a připomínaly bochník chleba. Lidé je hnětli z bláta a usušili na slunci. V Jerichu se objevil druhý typ cihel. Výrobní postup byl stejný, lišili se jen rozměrem a tvarem. Starověká Mezopotámie přichází s cihlami pálenými. Ale výroba byla tak náročná, že se objevovaly jen vzácně. Cihly byly odolné a používaly se především na stavbu kostelů a chrámů. Jejich výroba prošla za stovky let obrovským vývojem. Největší změnou byl přechod od ruční práce ke strojové. Jedním z prvních strojů byl takzvaný pagmil. Díky koňskému pohonu hnětl hlínu, ale nedokázal ji tvarovat. Roku 1819 vzniklo ve Washingtonu zařízení, které dokázalo vyrobit 30 000 cihel za den. Od 19. století u nás byly cihelny takřka všude. Cihly se dodnes používají nejen jako stavební materiál, ale i k dekoraci.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

září se blíží a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 km a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do 10.

0: 12. září. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: kostele svatého Mořice na kopci Mouřenec u Anína na Klatovsku se od 22 hodin koná noční prohlídka kostela a kostnice. V Poběžovicích zase pořádají zámecké slavnosti, které lákají třeba od 17 hodin na šermířské vystoupení. V Plzni se uskuteční závěrečný den Sportmánie, od 15:45 můžete zkusit třeba jumping, no a v kostele svatého Mikuláše v Potvorově se od 18 hodin uskuteční koncert Jiřího Dědečka. Tolik naše dnešní tipy a už za okamžik vám Iveta Bartošová pošle PS.
1: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
2: Sudovi Šrot, Republice Ocel.

0: Tak tohle byli staří dobří Pečo Boys tady na vlnách rádia vašeho kraje, tedy Českého rozhlasu Plzeň, ve 14 hodin a 33 minuty. Dobrý podnikatel prý musí být optimista a také musí mít štěstí. Takže věříte tomu? Opravdu může tohle stačit k úspěšnému podnikání? Zkoušeli jste někdy vy osobně podnikat? Realizovali jste dobrý nápad, ať už v rámci profesního života, nebo třeba v činnosti, která je pouze vaším koníčkem? Prozraďte, jaké to pro vás bylo a zopakovali byste to znovu? Na vaše názory se v dnešní noční lince bude těšit moderátorka Jitka Lukešová. No a noční linka, jak známo, začíná po zprávách ve 23 hodin. No ale my teď jdeme na výšlap. 300 kilometrů měří Vintířova stezka. Vede z Bavorska do Čech a její hlavní část prochází málo obydlenou šumavskou krajinou. Vintířova stezka ale moc známá není, i když ji různé turistické agentury docela propagují. Populární je spíše jednotlivé úseky, kde si výletníci vybírají jednodenní etapy nebo okruhy kolem zajímavých míst.
1: Středobodem Vintířovy stezky je obec Dobrá voda u Hartmanic na Šumavě. Tady se po svatém Vintířovi jmenuje skoro všechno, ale že by o tom měli turisté ponětí, tak to nevypadá.
2: Včera jsme hledali, kam se dneska vypravíme, takže jsme to objevili na mapě. Náhodou, no.
3: Ne, to jde mimo nás. My jezdíme dokrát na ryby, takže tohle je taková výjimka, kdy jsme vybočili a vyrazili jsme sem, protože to nás zajímalo.
4: Vintýřová stezka, Zdeničko, narazila jsi na něco takového?
3: Ne, no.
1: Tady zrovna je cedule Vintýřová stezka a kostel se jmenuje také kostel svatého Vintíře.
3: Jo.
1: Z něj jste právě vyšli.
3: To jsme si všimli, jo.
5: Jednou se mě na to ptali, tak jsem na mapě odkazala, tam to našlo, kudy to přesně vede taky.
1: Lenka studuje střední školu teprve stavební dokonce a ještě dokonce v Trnavě na Slovensku. Tady se teprve domestifikuje. Teprve se seznamuje s Vintířem.
5: No právě jsem tady už 3. rokem jenom, ale určitě to je přes Březník, protože tam měl to postunout, tam pak i zemřel.
1: Takže mě nezbývá, než se vyrazit na Březník.
6: Dosáhl jsem nadmořské výšky 1006 metrů Vintířova skála. Pod Vintířovou skálou je kaplička a to už slyšíte, zasvěcená komu jinému než svatému Vintířovi.
7: Schody jsou vytesané v kameni, s tím si dal někdo velkou práci. Tohle bude tohle století.
8: Já jsem tady u kamarádky vlastně na návštěvě v Záluží usušit a ona mi sem vlastně vzala jako na procházku, protože máme rádi místa, kde se nepohybuje takový ten hlavní dav turistů.
1: Iva o Vintířově stezce netušila ještě včera vůbec nic, když to její kamarádka, která je místní, Renata, přece jenom asi ví.
9: No, tak já jsem tady rodačka vlastně ze Sušice. Já si myslím, že jako jí znají lidi, jo, ale že dávají přednost prostě akcím a třeba větším hradům, kde mají nějaké vyžití, kde něco prostě si můžou koupit nebo něco poslechnout, jo. Ale určitě ji znají, já jako zase, když sem chodím, tak nemůžu říct, že by tady nikdo vůbec nepřišel, to jo.
1: Nejste tu poprvé?
9: Ne, nejsem tu poprvé.
8: Tak my tady vlastně, když procházíme, tak díváme se na mapě, co je tady vlastně kde k vidění, jaké jsou tady vlastně zajímavosti a čteme si vlastně historii, jestli třeba dohledáme něco na webu k tomu, takže jako nás to zajímá nejenom tady kouknout a jít zase zpátky, ale trošku to blíž prozkoumáme, když už tady jsme. Nachytřila jsem se.
10: Ale dostudovat doma,
8: Jo.
1: Na cestu dalším poutníkům, turistům, chodcům, výletníkům vyzvánějí zvony na kostele svatého Vintíře na Vintířově stezce. Z Dobré vody na Šumavě Lubomír Smatana, Český rozhlas.
11: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Nejhorší obavy se naplňují. V pražském lesoparku byla přepadena další žena. Druhá řada kriminální minisérie Docent. ČT 2. Drama jedné z nejdelších a nejkrvavějších bitev druhé světové války ve filmu Bitva o Monte Cassino. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Hornička s hosty Milanem Lasicou a Juliem Satinským. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň, hvězdy, hity, legendy.
1: Dnes je 23. srpna a své 67. narozeniny slaví zpěvák a skladatel Edwin Collins. Přišel na svět ve skotském Edinburghu v roce 1959. Jeho kariéra začala na konci 70. let v době punku, kdy založil svou první kapelu New Sonics. Její rozpad nakonec vedl ke vzniku nové skupiny Orange Juice, která se na začátku 80. let prosadila na britské scéně. Ačkoliv zaznamenala pouze jeden hit Rip It Up, stihla kapela nahrát 4 studiová alba. Skupina se v polovině 80. rozpadla a Edwin se nakonec rozhodl pro sólovou dráhu. Po 2 albech si dokonce vybudoval vlastní studio, kde nakonec nahrál i 3. desku obsahující single A Girl Like You. Byl to retro hit, který v době nastupujícího Britpopu slavil obrovský úspěch nejen v Evropě, ale i v Americe. Edwin Collins už tento úspěch nikdy nezopakoval. Dalším albem se vrátil ke starým kořenům. Opět to byl zpěvák na pomezí mainstreamu a alternativy, který nahrával pro své věrné fanoušky. Jenže pak přišel únor 2005. Zpěvák prodělal mozkovou mrtvici, která ho ochromila. Vinou afázie se jeho slovní projev omezil na slova ano, ne, jméno jeho manželky a spojení možnosti jsou nekonečné. Podle toho nakonec pojmenoval i dokumentární film o svém návratu do života. Edwin Collins dnes žije se svým synem a manželkou Grace, bez níž by svůj boj o život nikdy nevyhrál, střídavě v Londýně a ve skotském rybářském městečku Helmsdale, kde jeho předkové v 19. století postavili nádherný kamenný dům. O jeho největším hitu už byla řeč. Jmenuje se A Girl Like You, je z roku 1994 a vypráví příběh o mýtické dívce. Na nahrávce se podílel bubeník Sex Pistols Paul Cook. Skladba bodovala v hitparádách napříč celým světem, od britských ostrovů až po Austrálii.

Chcete vědět víc než jen to, co slyšíte ve vysílání? Chcete se podívat do zákulisí studií nebo potkat naše moderátory tak, jak je neznáte? Přidejte se k nám na sociálních sítích. Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory nebo

0: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online.
1: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Plzeňský Lochotín představí návrhy na přestavbu tří vnitrobloků. České vrtulníky pomáhají s hašením lesních požárů v Srbsku. A zítra bude jasno až polojasno s teplotami do 23 stupňů. Hezké nedělní odpoledne vám přeje Kateřina Jiřincová. První plzeňský obvod představí nové návrhy úprav tří sídlištních vnitrobloků. Jde o prostranství v Rabštejnské a Sokolovské ulici a pak také mezi Sedleckou a Bzeneckou. Architekti vytvořili návrhy podle podnětů místních obyvatel. Přestavbu vnitrobloků zajistí obvod, říká mluvčí obvodu Miroslava Vejvodová.
5: Chceme, aby budoucí podoba vnitrobloků co nejlépe odpovídala potřebám lidí, kteří v jejich okolí žijí a denně je využívají. Veřejná projednání jim proto dávají možnost seznámit se s návrhy architektů, diskutovat o nich a svými připomínkami ovlivnit výslednou podobu těchto míst.
4: První návrh představí obvod 16. září na 4. základní škole, další dva pak v následujících týdnech. V Plzni u Seneckého rybníku vznikne příští rok lanový park s 8 trasami pro děti i dospělé. Součástí bude i zázemí s obsluhou a občerstvením. Jak budou trasy zabezpečené, vysvětluje místostarosta prvního plzeňského obvodu Miroslav Šuma z hnutí ANO.
6: Bezpečnost bude zajištěna tím, že se nebudou muset předcvakávat, ale že vlastně tu trasu budou chodit, že se zacvaknou na začátku na jednu karabinu a přejdou tu trasu. Není to tak, že by u každého stromu se museli předcvakávat, to jsme nechtěli. Člověk, který nám to projektuje podobné parky i vím, že ve Skandinávii a všude možně po světě a provozuje úspěšně na Moravě jeden z těchto lanových parků.
4: České vrtulníky Black Hawk se v Srbsku zapojili do hašení rozsáhlých požárů. Ode dneška pomáhají v těžko přístupném terénu chráněné rezervace, která leží zhruba 60 kilometrů od Bělehradu. Stroje vybavené velkokapacitními vaky na vodu na místě zůstanou až 7 dní. Přímo na základně už českým posádkám za pomoc poděkoval srbský ministr vnitra Ivica Dačič. Srbsko momentálně čelí vlně extrémních veder a kvůli šíření požárů požádalo o mezinárodní pomoc. Letos už čeští hasiči pomáhali s hašením přírodních požárů mimo jiné také v Řecku či Francii. Japonský ostrov Honšu zasáhlo v noci zemětřesení o síle bezmála 6 stupňů. Silné otřesy pocítilo celé Tokio, kde žije 40 milionů lidí. Dočasně se zastavily i rychlostní vlaky Shinkansen. Zraněných jsou podle záchranářů desítky lidí.
7: V některých prefekturách na jihovýchodě ostrova Honšu trvaly otřesy bezmála minutu. Zraněné hlásí hlavně průmyslové město Kawasaki nedaleko japonské metropole. Epicentrum otřesů bylo podle japonské seismologické služby v hloubce 68 kilometrů a kromě rychlovlaků se na pár hodin zastavila doprava i na mezinárodním letišti Narita v Tokiu. Jaderné elektrárny Fukushima a Tokai 2 nehlásí žádné problémy a provoz v nich běží normálně. Japonské úřady varují obyvatele, že během následujících 2 až 3 dnů se stejně silné otřesy opakovat. Z východní Asie David Jakš, Český rozhlas. Sport.
4: Radoslav Kováč se stal novým trenérem plzeňské Viktorie. Klub o tom informoval v tiskové zprávě. 46-letý Kováč podepsal se Západu Čechy smlouvu do konce sezóny s opcí a na lavičce nahradil odvolaného Martina Hiského. České basketbalistky čeká v 18 hodin přípravné utkání na mistrovství světa proti Turecku. Světový šampionát se koná na začátku září v Berlíně. Češky do něj vstoupí utkáním proti Itálii. Ve skupině narazí ještě na Čínu a Ameriku.
0: Počasí.
4: V noci bude jasno nebo skoro jasno, kránu se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší teploty 8 až 4 stupně. A zítra čekejte jasno až polojasno, později odpoledne na jihu kraje částečné přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 16 až 19. Povane slabý proměnlivý, postupně severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Dopravní nehoda se stala mezi obcemi Mezholezy a Darmišl na Domažlicku poblíž Mezholezského rybníku. Na místě je policie, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Možná už jste to také zaslechli. Osiny ječmene myšího trápí majitele psů ve městech. Dostávají se jim do uší čumáku i tlapek. Proč se rostlině ve městech tak dobře daří, tak to se dozvíte už za malou chvíli tady ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Jinak na vás čeká v následující hodince také turistický tip. A ten nás zavede do kostela svatého Wolfganga v Ostrohu na Chebsku. No a pokud chcete soutěžit, tak samozřejmě můžete. Tentokrát je tady jako výhra jedna hodně zajímavá knížka. Taky nadále zůstaňte s námi, hezké nedělní odpoledne a příjemný poslech.
0: Český rozhlas Plzeň,

0: Majitele psů trápí ječmen myší. Tahle rostlina vytváří oseny, které se psům dostávají do uší čumáku a mezi tlapky a působí jim i vážné zdravotní komplikace. Na veterinu kvůli tomu týdně míří desítky psích pacientů. Ječmen myší se na městských trávnicích rozšířil hlavně kvůli tomu, že mu na rozdíl od ostatních rostlin nevadí teplé a suché počasí.
1: Teda oholili tlapku, podívali se, jestli tam něco je, tu osinu přímo tam nenašli, takže je dost možný, že třeba část se mohla ulomit, takže tam třeba nějaká ta část, ta špička vlastně toho klásku mohla zůstat.
2: Vypráví Diana z Prahy o trápení své fenky rozinky.
1: A dali tam nějakou vodičku, která má pomoct rozmělnit právě tu tkáň, aby se to cizí tělo se vlastně mohlo vyloučit třeba i samo. Dostala antibiotika a nějaký prášky na bolest.
2: Rozinka měla letos osinu ječmene myšího poprvé. Dostala se jí mezi polštářky na tlapce a celé léčení je navíc než týden. Veterinářka Natália Mazurová podobné případy řeší pravidelně. Osiny u psů odstraňuje i několikrát týdně.
3: Máme zkušenosti s tím, že jsme to vyťahovali našemu pacientovi v oblasti jazyka, takže jsme ho mali na endoskopii, nějaké 2 hodiny jsme se s tím fakt vytrápili, lebo člověk není schopný rentgenom ani ničím jiným tu osinu nájsť. Potom jsou to packy, mali jsme to v nose, mali jsme to aj v oblasti vlastně podkožia, že ta osina putuje a vytvorí vlastně hnisavé ložiska.
2: Pokud je osina už hluboce zapuštěná, nebo když je kolem otok nebo červená kůže, neměli by lidé vyndávat sami doma. Jsou totiž potřeba i sedativa. Ječmenu myšímu se v létě na rozdíl od zbytku trávníků daří. Nevadí mu totiž sucho a vyhovuje mu půda s vyšším obsahem dusíku. Ta vzniká, když se posekaná tráva nechá na místě. Aby se rozmnožování ječmeny myšího zabránilo, musí se posekat předtím, než stihne dozrát, vysvětluje botanik z Akademie věd Radoslav Koprna.
4: Plochy tady s tím ječmenem se musí posekat před tím klasem.
2: Semínka ale i po posekání můžou v půdě dozrát, naklíčit a vyrůst. V Brně přišli na způsob, jak rozpínavou rostlinu likvidovat, aniž by trpěly ostatní trávníky. Pokračuje Vilém Jurek z neziskové organizace Rezekvítek, která se o brněnskou zeleň stará.
4: Když se přesně nastaví výška seče a vlastně neberete to úplně na takový ten golfový trávník nebo prostě úplně na nízko, tak tam vlastně stačí jenom, když se jede ta výška a odebírají se ty vrchy nebo ty části, které jdou třeba do toho klasu, nebo bude se vědět, že půjdou do toho klasu.
2: V pražské Stromovce se na ječmen myší zaměřili už před pár lety a zvolili náročnou metodu, která ale podle šéfky údržby Barbory Berecové funguje.
5: Když je čas, vlastně se ručně vyplejvá, odváží se pryč, protože on většinou roste na místě, kde vy se tou sekačkou ani nedostanete. Že jsou to prudký svahy, nebo v okraji vlastně, kde máte nějaký hrb a vy tam vlastně tu sekačku byste celou zničili, takže vy to musíte normálně si vezmete motičku a motičkou to celý vyplejete ručně a odvozíte.
2: V Plzni se problém s ječmenem rozhodli vyřešit společně s veřejností. Lidé se můžou na radnici obrátit a posílat jí tipy na místa, kde se ječmen už přemnožil. Na výzvu podle mluvčí prvního městského obvodu Miroslavy Vejvodové reagovaly zhruba 20 lidí.
6: My jsme ta nahlášená konkrétní místa do 2 pracovních dnů posekali a posečený ječmen uklidili. Šlo o cílené zásahy v rizikových lokalitách. Systém se osvědčil jako doplněk běžné údržby, jeho cílem však není ječmen myší zcela vymítit, ale omezit riziko zejména pro psy.
2: Sezóna ječmené přichází každý rok. Nejlepší prevencí je vyhýbat se při venčení místům, kde se ječmen myší už rozšířil a pravidelně svého psa kontrolovat. Josefína Báčová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 15:24, to je čas pro dnešní, tedy nedělní odpolední soutěž tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. Volejte na číslo 221 554 222. Samozřejmě, že vám hned řeknu, o co, že se tady bude v následujících minutkách soutěžit. Je to taková hodně zajímavá knížka, řekl bych. Jmenuje se Beze studu a podtitulek zní Vše o úžasném ženském těle. Tak já nevím, jestli je to knížka hlavně pro ženy, asi ano, ale myslím, že i pánové by tam ledacos možná nalezli. Tak 221 554 222, to je to naše kontaktní číslo, které vám právě teď opakuje a které můžete v těchto vteřinách vytáčet. Kdo tam je, zjistíme hned. Haló, haló, hezké odpoledne, kdo pak je tam?
1: Dobré odpoledne.
0: Kdo nám volá, slyšíme se?
1: Ano, slyšíme už, takže tady je Pavlína.
0: Pavlíno, odkud?
1: Novobydžovsko.
0: Novobydžovsko, no dobře. Slyšela jste, o co se hraje? Haló?
1: Ano, ano, slyšíme.
0: Slyšela jste, o co se hraje?
1: O knížku.
0: No, o jakou, ale to už je jedno. Já říkám, že je zajímavá a ona s

0: 3. srpna roku 1935. Buď za A v Plzni, nebo za B v Praze, nebo za C v Brně. Pavlíno.
1: V Praze.
0: Tak chtěl jsem vás trošku splést, ale nepovedlo se.
1: Ne, to se nedá splést tohle.
0: No jistě, Libuše Švormová, to je rozená Pražačka. A ta knížka, tu vám přeji, je to pěkné počteníčko. Já vám ještě jednou gratuluji. Zůstaňte mi u toho telefonu chvíli, ano?
1: Ano, děkuju, naslyšenou.

0: Jsou 4 minuty po 3:15, posloucháte Český rozhlas Plzeň a to je dobře, protože se s námi můžete vypravit na výlet. V Ostrohu na Chebsku stojí kostel svatého Wolfganga, který před 20 lety málem zanikl. Místní tehdy schátralou stavbu odkoupili od církve za jedinou korunu a pustili se do záchrany. Více o historii prozradil předseda občanského sdružení na záchranu kostela svatého Wolfganga na Ostrohu Radovan Caran.
1: Základní kámen byl položen v roce 1475 původním majitelem hradu Seberg, což byla rodina Junkerů, a oni si v první fázi tady udělali jakousi kapli, ve které měli pohřebiště, takže tady jsou na stěnách vidět náhrobní kameny původních majitelů hradu. Jsou tam všecko ty významné rody, jako jsou Junkerové, Šlikové, Gerardi, Gašparové a tak dále. No a o 200 let později přistavěli tu hlavní loď. Kaple přešla barokní úpravou. No a ten vzhled vlastně takhle máme dodnes.
2: Kostel má nádherná vitrážová okna, která jsou ale typnu si nová.
1: Ano, původní vitrážová okna se nedochovaly, ani zbytky, vlastně vůbec nevím, jak to vypadalo. No a tato nová okna mají historii takovou, že první okno nám věnoval Luboš Žubor, což je rytec skla ze sloupu v Čechách. A s velkou slávou jsme ho odhalovali v roce 2008. No a pak se strhla lavina zájemců, vlastně sponzorů, kteří chtěli mít taky svoje okno v kostele. No a k dnešnímu dni už máme všechna okna opravená. Každé to okno má svého patrona, řekněme, a každý ten sponzor si vlastně vybral, kterému svatému chce to okno zasvětit a ještě si tam mohl dopřát nějakou svoji maličkost, kterou zná jenom on.
2: Pokud se podíváme nad naše hlavy, tak ta střecha, vy jste říkal, že je opravená, ale tohle je nádherná řemeslná práce.
1: Ano, tohle je původní strop, je to kazetový strop, tedy netradiční strop u kostelů, kdy tradičně bývají ve tvaru obrácené lodi, tak tohle je vlastně plnodřevěný strop bez podpěry. Nad ním je složitá třípatrová střecha, která je zvláštní tím, že jsou tam pětiboké trámy ondřejské kříže a vlastně jenom ten krov má svoje vlastní číslo v památkovém ústavu.
2: Kostel svatého Wolfganga má také jednu zvláštnost. Je to černé lanko, svěšené ze stropu.
1: No to je kostelní zvon, který se rozezní proto, aby vám splnil vaše přání. Je důležité přesně specifikovat, co si přejete, protože to skutečně dostanete.
3: Z Ostrohu na Chebsku Jana Strýčková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Jazykový koutek.
1: A kolega Vladimír Šťovíček se společně s jazykovědkyní ptá.
2: Víte, kdo je to šotouš? V dnešním jazykovém koutku se zastavíme u bohatství, které tvoří zábavná, nespisovná pojmenování fanoušků různých koníčků. Je tu s námi Helena Chýlová. Dobrý den.
3: Dobrý den. My už jsme společně připomínali pojmenování šalinosexuál. Podobný, ale širší význam má také slovo šotouš. Já ho miluju. Šotouš je slangový výraz pro nadšence do veřejné dopravy, zejména vlaků a městské hromadné dopravy. Věnuje se především jejich fotografování. Proto je slovo odvozeno od anglického slova pro fotografii, snímek, shot. Původně bylo slovo užíváno jako ironické. Dnes se však v zájmovém prostředí stává neutrálním a označuje tak často nejen fotografa, ale i člověka objíždějícího železniční trati nebo věnujícího se tematice veřejné dopravy obecně. Starší synonymní slangová pojmenování jsou například projížděč nebo dráhař.
2: Já znám v daném kontextu pojmenování jako kávofil, bastlíř nebo šlapač.
3: Vidíte, jak nová pojmenování koníčkářů neboli hobistů vznikají jako houby po dešti. Pro šlapače se užívá i šlapíř nebo šlapka, označuje se tak nadšenec do jízdy na bicyklu. A setkala jsem se i s vinilářem, tedy člověkem, jehož koníčkem jsou vinilové gramodesky. No a zaujaly mě i názvy jako mapofil, milovník atlasů a map, nebo fotolovec, člověk fotografující divokou přírodu. Závěrem je třeba připomenout, že se jedná o pojmenování slangová, tedy nespisovná, která často vznikají jako výsledek hry s jazykem.
2: Dodává češtinosexuálka Helena Chýlová. Děkujeme, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Tak co tomu říkáte? I neobvyklá slova mohou být tématem vašich dotazů. Posluchačské náměty stále přijímáme na adrese info@pilotečka.rozhlas.cz. Za chvíli je tady 16. hodina a s ní opět aktuální zprávy s Kateřinou Jiřincovou. A pak, protože je víkend, tady budou hvězdné návraty. Patrik Rozehnal pro vás tentokrát připravil ukázky, u kterých můžete brečet nejen smíchy, ale i pohnutím nad odchodem blízkých. Všechno se totiž bude točit kolem pohřbů. Už za chvíli. Teď ještě Miraj. A Roman Stupka i nadále přeje příjemný poslech.

0: vyhrál Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání.
1: Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Zažijte den nabitý adrenalinem a leteckou vášní. Nezapomenutelná show na západě Čech. Letecký den Cheb ve dnech 29. a 30. srpna na chebském letišti. Těšit se můžete na nejlepší akrobatickou skupinu na světě The Flying Bulls Aerobatics Team. Legendární československý proudový letoun L-29 Delfín v dynamické ukázce předvede Josef Dodovaško. Vystoupí také mistr světa v Red Bull Air Race Martin Šonka. Z Německa přiletí akrobatická skupina rodiny Niebergálů na italských strojích Markety. A k vidění bude i celá řada historických skvostů. Legendární stíhač z druhé světové války North American P-51D Mustang, jako v Levce 11 nebo ikonický Corsair Devotion. Účast přislíbila i armáda České republiky. Letecký den Cheb 29. a 30. srpna. Jednodenní vstupenka právě teď od 400 korun na www.leteckýdencheb.cz. Za významné podpory města Cheb akci připravují Ultralight Club Cheb a agentura 4Pro.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Šroby se ucházejí o vítězství v celostátním kole soutěže Vesnice roku. Podpořit je můžete hlasováním. Železná Ruda plánuje stavbu nového bytového domu. Stavět by se mělo začít na podzim. Čína se nadále snaží proniknout do českého kyberprostoru. A zítra bude jasno až polojasno, teploty do 23 stupňů. Pěkné odpoledne, jsou tu zprávy a s nimi Kateřina Jiřincová. V České republice běží online hlasování o cenu veřejnosti v anketě Vesnice roku 2026. O titul se uchází celkem 13 krajských vítězů. Mezi nimi má svého zástupce i Plzeňský kraj, a to v Šerobě na severním Plzeňsku. Obci, kterou hodnotící komise ocenila hlavně za bohatý společenský život, vzornou péči o krajinu i kulturní památky a skvělé fungování místních škol, můžou lidé posílat své hlasy prostřednictvím oficiálního webového formuláře soutěže, a to až do středy 16. září. Vítěze ceny veřejnosti se lidé dozví v sobotu 19. září na slavnostním vyhlášení v obci Písečná v Pardubickém kraji. Železná Ruda postaví nové byty. Město už vybralo zhotovitele stavby. Nový bytový dům přijde na zhruba 30 milionů korun. Víc dodává místostarosta Filip Brož ze Sdružení nezávislých kandidátů.
2: Budeme stavět na místě bývalé kotelny v Šumavské ulici. Bude to bytovka s 5 bytovými jednotkami. Jsou to větší byty, 3-1 pro rodiny. A předání staveniště předpokládáme během září a jsou tam 2 roky na výstavbu.
0: Pokusy o čínskou kyberšpionáž v Česku pokračují. V pořadu Poledne s Moravcem to řekl ředitel Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost Lukáš Kintr. V minulém roce napadla hackerská skupina APT-31, která je spojovaná s čínskými bezpečnostními složkami Ministerstvo zahraničí. Podle Kintra uzavření případu neznamená, že by se o podobné útoky skupina nepokoušela znovu. Kintr také řekl, že je klíčové zmapovat, do jaké míry je Česko závislé na čínských technologiích.
3: Minimálně bychom měli být jak velmi informovaní a měli bychom mít zmapováno, kde a jak moc na nich závislí jsme, a měli bychom mít nějaký plán B, co budeme dělat, když by, dejme tomu, z nějakýchkoliv důvodů došlo na nejhorší a ty technologie přestaly fungovat.
0: Podle úřadu počet pokusů o kybernetickou špionáž v minulém roce sice klesl, jejich sofistikovanost se ale zvýšila. Sport. Běžkyně Lourdes Gloria Manuel na mítinku Diamantové ligy v Polsku vyhrála závod na 300 metrů v nejrychlejším českém čase historie 35,76 sekundy. Etiopský běžec Yomif Kejelsha je znovu světovým rekordmanem v půlmaratonu. V Buenos Aires časem 56 minut a 51 sekund překonal o necelou půl minutu březnový výkon Ugandiana Kiplima. Počasí. V noci bude jasno nebo skoro jasno, k ránu se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší teploty 8 až 4 stupně. A zítra čekejte jasno až polojasno, později odpoledne na jihu kraje částečné přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách kolem 18. Povane slabý proměnlivý, postupně severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Pozor, dejte v obci Úterý na severním Plzeňsku. Kvůli automobilovým závodům je tam uzavřený hlavní průtah obcí. Objízdná trasa vede přes Olešovice a Světec. Omezení potrvá zhruba do 19 hodin.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Dnes nás v našem pořadu čeká rozloučení. Je tu příležitost dát někomu sbohem, zavzpomínat, ale taky se pobavit. To slibuje Patrik Rozehnal. Ale nebojte, to loučení se nebude týkat našeho pořadu, ale takzvaného posledního rozloučení, tedy pohřbů. Dnes vám dokážeme, že i na poslední cestě může být legrace. Dnes se jakoby rozloučíme s jedním z českých komiků.
5: Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání.
6: Byl to takový malý domácí kutil, který se plně věnoval manželce.
7: Jeho koníčkem bylo mimo jiné zahrádkaření, rybaření a také gynekologie.
4: Tak pěknou zábavu z pohřby, ze scének i ze života přeji ještě jednou vám všem Patrik Rozehnal. Začínáme.
8: Dotlouklo jeho zlaté srdce i ruce.
6: Jak tiše žil, tak tiše odešel a nebyl ani cítit.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Život má být veselý, a proto i náš pořad na téma pohřby bude veselý.
2: Hvězdné návraty.
1: Na našem území se už pohřbívá tisíce let. Podle předkřesťanských rituálů byli zesnulí ukládáni hlavou směrem k západu. Někdy kolem 6. století se začaly objevovat i mohyly. Pohřbívalo se do země, současně se udržovaly i žárové pohřby a pozor, pořádaly se veselé pohřební slavnosti. A tak můžeme pojmout i to naše dnešní setkání.
3: Mojí ženě umřela teta a my jsme šli do té pohřební služby vyřizovat ten pohřeb. A tam byl takový člověk, který tam něco svačil a tak dále, byl takový jako normální, ale v momentě, kdy jsme tam byli jako klienti, on strašně zesmutnil, tak zvážnil, měl takový dotazník a říkal, věřila v Boha? A my jsme říkali, no ne, myslíme si, že ne. On, ne. Měla ráda přírodu? My jsme říkali, ano, velice. Ano. A takhle on si vyplnil a potom nastala ta řeč smuteční. A on tam nastoupil při tom pohřbu a oni tyhle ti řečníci umějí speciální věc, oni umějí jako svěsit nos. Oni zesmutnějí tak, že svěsí nos. To je úžasný, on to umí prostě, svěsil nos.
4: Nos dolů.
3: A řekl, loučíme se s tebou, Martova Raďová. I když jsi nevěřila v Boha, milovala z přírody.
1: Takhle vzpomínal Jaroslav Dušek. Ve středověku bývali zesnulí dokonce pohřbíváni pod podlahami domů, na venkově i ve městech. Ti, co tady zůstali, zkrátka věřili tomu, že zesnulí jim zůstává na blízku. Někdy se mrtví pohřbívali i pod podlahou zásobárny na obilí, aby zajistili bohatší úrodu. S příchodem byzantských věrozvěstů Cyrila a Metoděje se v našich zemích rozvíjelo žárové pohřbívání a zesnulí se ukládali do rakve.
5: Ne, já bych potřeboval nějakou normální rakev.
6: Pro manželku?
5: Ne, zemřela konovatkyně.
6: Taky dobrý. Mám tady obrovský výběr. Mohl bych vám nabídnout tuto překrásnou dubovou rakev, bohatě vyřezávanou za 30 000 korun.
5: Říkám, zemřela konovatkyně. Nemáte něco levnějšího?
6: Rozumím. V tom případě vám nabídnu armádní výprodej papírová rakev za 2,5 tisíce korun.
5: To je furt moc. Nemáte něco za 500?
6: Za 500, pane, bych vám takhle do paní tkyně nastřelil držadla.
5: Jo.
6: Jo.
5: Ale to by měla konovat keci. Kolik stojí z popelnění?
6: Můžu vám nabídnout urnu ebenovou, mosaznou...
5: To je fuk, já si odnesu sám. Tady máte zálohu kilo. Naschle!
1: Takhle upřímný byl Bohumil Klepl v komedii Kameňák režisérů Pavla Páska a Jána Nováka. Mimochodem, to pohřbívání žehem pomocí kremace se u nás znovu začalo objevovat v 18. století. A popel, ten se ukládal do nádoby, do urny. Církev se ale tehdy proti tomu ostře stavěla. Časem se ale tento způsob pohřbu stal běžným a církev ho nakonec uznala. Důležité bylo, že uložit urnu bylo jednodušší, stavěla se proto kolumbária se schránkami na jednotlivé nádoby a vyřešil se tak i nedostatek míst na hřbitovech. V Evropě se v té době péče o zesnulé začala přesouvat z rodinných domů do specializovaných ústavů, a to na přelomu 19. a 20. století, často v souvislosti s legalizací a masovým rozvojem kremací. První novodobé krematorium bylo v Miláně v roce 1876. První české krematorium bylo otevřeno 31. října roku 1918 v Liberci. V Praze to bylo až 23. listopadu roku 1921, kdy František Xaver Nevole přestavil na Olšanských hřbitovech tamní neorenesanční obřadní budovu na krematorium. Začal rozvoj pohřebních služeb. A právě tu teď navštívíme společně se Zdeňkem Izerem a Janem Přeučilem v ukázce z pořadu televize Prima Telebazar.
7: Ano?
8: Dobrý den.
7: Dobrý den, dobrý den. Tak co si račte přát? Máte štěstí, máme nový zboží, krásné věnečky, urny, i rodinný máme. Máme muziky krásný, ale pohřební, to jsou dojáky, to je...
8: Jestli dovolíte, potřebuji vyřídit pohřeb.
7: Ajaj, tak to je smutná zpráva. Manželka?
8: Ne, tchýně.
7: skříně, taky dobrý, ne?
8: No, víte, já o tom nemám vůbec žádnou představu.
7: Jo.
8: A radil jsem se s klukama v restauraci. Ty taky ne, ale manželka ta by to jinak vyřídila, ale ta už tu není.
7: Počkejte, vy jste tady byl před rokem, ne? Jo, vy jste ten vtipálek, jak si nechal udělat ten náhrobní kámen. Zde leží moje žena a já odpočívám v pokoji.
8: No, to mi poradili tenkrát kluci v restauraci.
7: Ano, ano.
8: Ale ten pohřeb tenkrát, to šlo snadno.
7: To šlo v pohodě, takže vy jste takhle ovdověli teďko, jo?
8: No, tak ono se to dalo čekat. Manželka byla o 50 let starší. To byl tenkrát takovej fór. Vsadil jsem se s klukama v restauraci. No, to teda byl fór.
7: Ano, to byl vtípek. No, hlejte, jakou máte představu? Víte, já mám rád totiž zákazníky, který mají jasno. Jo, protože já jsem dneska tady, máte 6 hodin, za chvíli zavírám.
8: Ano. No podívejte se, já do toho moc investovat nechci. Tchyně mi nic dobrýho neudělala, pořádně peskovala. Chtěl bych opravdu něco hodně levnýho.
7: Hodně levnýho. No já nevím, na kolik do toho chcete vrazit, ale prosím vás, opravdu rychle, tohle je dneska 6. tělo. Já když jsem viděl předpověď počasí na zítra a tu biozátěž, tak to budou důchodci padat jak mouchy a tady budou do 9.
8: No tak chtěl bych takovej, jak se říká, litr víc, ne?
7: Za litr vám ji nespálím ani za barákem v Kopřivách, prosím vás. To je jedině, já nevím, kdybyste mi dala 3 litry.
8: No to ne.
7: No ne, za 3 litry vám do ní nastřelím madla z rakoj aspoň, že?
8: Madla, a není to opravdu těsný?
7: No, tak to jsou tady horší věci.
8: Jo.
7: Včera tady byl děda s babičkou, si kouknou, co tady máme a babička říká, dědo, já bych chtěla, aby rozptýlina u nás na dvorečku, víš? A děda říká, jsi se zbláznila, ale foukne mi vítr, mám těla se v baráku, jo. Madla, to je v pohodě.
8: No tak madla, když říkáte v pohodě, no tak madla, dobře, za 3. Je to teda fór.
7: Je to fór.
8: To až řeknu klukům v restauraci, to bude teda fór.
7: Za ty 3 litry to nějak zkoumáme. A já to tady akorát musím trošku rozhrábnout.
8: Jo, dobře, dobře.
7: Protože dneska jedu na půl plynu.
8: A jo.
7: To víte, šetří se všude. Je tam, kde se má, pardon.
8: Prosím, jo, jistě, radši vidíte tady.
7: Radši kousek dál, ať vás to nežahne. On už je pán pěkně rozpálený. Třeba ještě tak půl hoďky a bude hotovej.
8: Jestli dovolíte, já jsem slyšel od kluků v restauraci,
7: ano?
8: Že prý provádíte taky rozptyl práškovacím čmelákem.
7: No tak to je zase fór od kluků v práci, to neděláme, bohužel.
8: Ne.
7: Ale není to špatný nápad, je to dobrý fór.
8: Dobře.
7: No, takže vy jste...
8: No tak já bych vám, jestli dovolíte...
7: No, Tak 3 za ty madla.
8: Ale když si uvědomím, co dělám, nechtěl bych absolvovat něco podobného. Byl bych nerad, aby to za mě vyřizovali moje krkavčí děti.
7: Ano.
8: Tak.
7: No, hleďte. No. Jestli chcete, jako to je teďko novinka naše... Taková nová služba pro ty zákazníky. Nechcete si to vyřídit sám dopředu?
8: A myslíte, že by to šlo?
7: To víte, že tady se píšeme smlouvičku, dáte mi zálohu třeba bůra, jo?
8: Jak to myslíte bůra?
7: 5 000 jako.
8: No to je moc.
7: No ne, dáte mi zálohu 5 000 a pak mi dvakrát přijdete, rozumíte, protože takhle to je na jistotu, jo?
8: Jo.
7: Víte, do čeho jdete prostě.
8: Čili za 5, ale to je moc, to je moc.
7: No ne, za 5, to je jenom záloha, jo? Já vám můžu nabídnout, pojďte se, mám tady úžasný věci.
8: Ano.
7: Za 50 000, tak to je, pozor, ale leštěná rakev, višňový dřevo, zlacený madla, doprava kadilakem, vodná zdou, ženský asi 20 plaček, 14 dětí malejch, ubrečených,
8: jo.
7: 6členná kapela.
8: Ale jestli dovolíte za 50, to je moc.
7: Já nevím, co s váma, sakra.
8: Máte tam něco levnějšího?
7: Ale to je za 10, no. Ale to je teda doprava vlastní.
8: Jo.
7: Rakev, nehoblovaný prkna, kvůli ty chlupatý, nevypadá to moc pěkně. Ale od nás už teda nejde nikdo a jenom trumpeťák.
8: Vážně, no ale za 10 je taky moc.
7: Já nevím, no co s váma, sakra, no. Jedině tadyhle ještě
8: ano.
7: Za 1700, ale to už... není pohřeb, to je spíš taková prdel.
8: No, jestli dovolíte, já bych nechtěl, aby můj pohřeb byl prdel, jak jste říkal. No. To bych byl velice nerad, ale já mám takový nápad, víte, já jsem se o tom radil s klukama v restauraci. No. Podívejte se, já jsem nikdy v životě nepracoval, nebudu to měnit.
7: No taky to nemusíte říkat, že u mě děláte.
8: Ale já klukům v restauraci nikdy nelžu. A...
7: Rozumíte, vy mi dáte bůra, přijdete mi dvakrát na brigádu a je to...
8: Ale jistý. Ne, ale přece nebudu klukům v restauraci říkat, že dělám u vás, u Vysoký Pece ve Strašnicích, že? Já mám ale takový nápad. Co kdybych si to u vás odpracoval až pak?
7: Jako, že byste u mě dělal jako in memoriam, jo?
8: No, tak nějak, no.
7: No, hledajte, šlo by to. Tadyhle mi to podepište, to je smlouvička.
8: Ano,
7: tam, bezvadný. Datum úmrtí to už pak dopíšu já.
8: Ano.
7: No a já si vás potom nasypu do přesýpacích hodin.
8: No to je teda for.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: tam, tam u nebeský praň.
1: Dnes se specializujeme na slavnostní, mnohdy i veselý odchod z tohoto světa. Na pohřby, které nejsou tak zcela, řekněme, podle pravidel, důstojné, vyvedené, ale spíš budí veselý úsměv a jsou zdrojem humoru. Život je prostě takový.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Humorné okamžiky mohou nastat, když třeba ten, kdo má vyrazit a dorazit na pohřeb, dorazí, ale trochu někam jinam. Na to, kdy si zavzpomínal Jiří Lábus.
3: To bylo tak, že vlastně to takhle. Moje matka byla, já nevím, asi půl roku po smrti a zrovna přišlo parte, že zemřela její kamarádka. To byla paní, která tam často chodila, kamarádka mojí matky, jezdili spolu na chatu a to můj tatínek špatně chodil tý době už a byl taky nějak nemocný. A tak jako říkal, jestli mám čas na ten pohřeb, a řekl, no já tam ta půjdu, měl jsem volno, tak na ten pohřeb půjdu. Tak jsem tam přišel, přišel jsem trošku pozdě. No a tak jsem pak kondoloval, pak jsem přišel domů, a říkal, jaký to bylo. Já říkám, no co, tak pohřeb, no tak. A teď jsem se podíval na to parte a já jsem zjistil, že ten pohřeb byl o den dřív a já jsem šel na úplně jiný pohřeb. Jo, teďka, taky tam bylo napsáno stará paní, já jsem přišel a říkal, matka zemřela, babička, vnučka, no tak nevím, co všechno jméno. A tak jsem říkal, tak to, ani jsem se nedíval na to jméno tam, to mi nenapadlo. A teďka jsem jako kondoloval a pak jsem se to vracel a mě bylo divné, že ty lidi vždycky se tak podivně na mě podívali, jo, když jsem kondoloval, říkám, upřímu soustra, jo. A teď jsem si musel říkat, no co tedy já pan Lábus, co měl s naší babičkou? No se museli ty cizí lidi říkat, jako,

0: kamarády. Rozloučit se s Iljou Prachařem přišel pouze Josef Kemmer.
1: Já bych se jako ti neudělám radost a ty bys mě snad raději viděl v penále. Zasměje se, dítě, to legrace.
2: Kašpare počmárana, to byl ale blbej for.
1: A co jsem s váma měl dělat?
2: Co kdyby mě byl trefil šlák?
1: Co jsem s váma měl dělat? Když mi nikdo neodepsal, tak jsem si řekl, jsem zvědavý, jestli mi aspoň přijdou na funus.
2: Chlape, takový rouhání, že se nestydíš.
1: Jo, rouhání, kamaráde, aspoň se ukázalo, jaký jsou. Koukni se, tři upřímný jsou strastě. Boušku, ty seš jedinej upřímnej kamarád. Ještě přišel ten věnec.
2: Ale to si nech, to ti dám. K narozeninám.
1: Neboj, máš to u mě.
2: No, ty to máš u mě. Na tvůj druhej funus ti nepůjdu, kdybys mě poslal úmrtní oznámení kolkovaný.
1: Dajste, dvakrát, paní. Prosím. Ať jsme baňatý.
0: A nikdy se může stát, že pohřeb prostě nestihnete, protože jste zase někde jinde, na jiném a okolnosti nedovolí opustit tenhle obřad kvůli jinému. Kdysi na to vzpomínal Rudolf Křesťan.
3: Na pohřbu jedné blízké osoby jsem čekal, že přijde tedy jeden můj kolega, Josef Velek. On tam nepřišel a druhý den se mi omlouval. Říkal, prosím tě, já jsem mu říkal, ale já vím, Pepiku, tak něco ti do toho přišlo. On říká, ne, nepřišlo. Já jsem šel na pohřeb, jenomže do jiného krematoria a v okamžiku, kdy mi to došlo, byl bych to bejval ještě stihnul, tak si představ, že to byl pohřeb nějakého vojenského papaláše. A v tu chvíli spustili hymnu. A bylo to v době zvané totální. A říká, já už jsem chtěl tak jako odejít, ale nešlo to. Hodinky běžely. Skončila hymna, řekl jsem si, ano, jdu, ještě to stihnu. No jo, Rudo. A na to prd sovětská. A minuty běžely. No a poenta šílená byla, že ve chvíli, jak mi říkal Pety, kdy spustili internacionálu, tak jsem věděl, že už to nestihnu. Takže já nevím, je to vzpomínka vážná nebo nevážná, je to zkrátka vzpomínka ze života.
0: Když se chystá poslední rozloučení, pohřeb, je třeba připravit i smuteční řeč. Pro ten případ mají pohřební služby i speciální formuláře, které rodiny vyplňují. Někdy pak při takové smuteční řeči, vzpomínkách, padají i perly. Připomněl i Aleš Cibulka ve svém pořadu Sejdeme se na Cibulce, kam si pozval hosty jako Ivu Hitnerovou, Hanku Křížkovou, Martinu Hudečkovou a Ivo Šmoldase, aby přečetli skutečné perly ze smutečních síní.
4: Takže první taková malá ukázka z knihy Vážení truchlící.
5: Náš soudruh zemřel, když dožil svůj život.
6: Narodil se v Německé demokratické republice a do našeho krásného severočeského kraje se přestěhoval již za Rakouska.
7: Ze silnice v naší obci, kterou udělal pro radost občanů, se stane pomníček jeho práce v občanském výboru.
8: Nastoupil v našem závodě do funkce horník a zde také založil svou rodinu.
5: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu.
6: Od mládí pracoval v zemědělství, později na státním statku.
7: Zesnulá byla socialisticky čistá soudružka.
8: Byla činorodým člověkem, který si celým životem vyslovil naše uznání. Pracovala jako uklízečka československo-sovětského přátelství.
5: Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození.
6: Ano, drazí přátelé, na tomto místě klidu stojíme v pohnutí.
7: Tvůj odchod pokazil dnešní krásné počasí.

0: oblíben pro své krásné vlastnosti, kterých bylo poskrovnu.
1: Měl 6 dětí naživu, ale zanechal jenom 3.
2: Pracoval na těžkém pracovišti k plné spokojenosti se žíravinou.
3: Tady založil svůj domov, aby zabezpečil život svých milých i manželky, která ráda zemřela.
0: Pracoval v různých funkcích, až ho znemožnila choroba.
1: Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou.
2: Věděli jsme sice o jeho těžké nemoci, a tak nás zpráva o jeho úmrtí tím víc překvapila.
3: Po 35 letech nepřetržité práce v našem podniku, kterou ze zdravotních důvodů přerušil, pracoval obětavě v našem podniku.
0: Ztrácíme v něm nejen otce, ale i tátu.

0: A kam se teď vypravíme?
1: Tak víš, kam jeď. Jeď do Pelhřimova. Prohlídni si krematorium. Ať víš, do čeho jdeš.
0: To je nápad. Zavzpomínejme tak trochu na film Jiřího Mencla Vesničko má středisková. Ten si chtěl totiž připomenout na svém vlastním pohřbu dokonce Marián Labuda, který si tam zahrál.
2: Každý si dává zahrát na pohrebe nějakou peknou pesničku, kterou hraju, potom všetci plaču. A já bych si dal dialogy z toho filmu. Nohy si smil a na tom cintoríně by se ozývalo. Nohy si smil. Celé ty je také dialogy. A to by takisto dojalo lidi.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: od hlavního vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou země se dávej a uřícený nepí. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku a jdi na tu výšku, bacha na matiku, moji vkladní knížku najdeš v prádelníku. Máma mi na krk dala klíč a pak mě pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty a hned každý vidí, že nejsi z nuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes trať. Budu teď, chlapče, pár let pryč, tak se tu nestrať. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím, mámo. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím.
1: Hvězdné návraty.
2: Málo co, jako bylo umírání a pohřby, mělo v našem životě mnoho rituálů. My jsme z nich stále víc a víc slevovali. Tak si je trochu připomeňme v našem pořadu. Spousta lidí si dnes přeje umírat doma, obklopeni svými blízkými. V minulosti to bývalo naprosto běžné. Když někdo dlouhodobě stonal, sousedé mu nosili všemožná léčiva a rodina se modlila za jeho uzdravení. Když křičel kulíšek nebo vila na dvoře fena, říkalo se, že se blíží smrt. Předzvěstí blížícího se konce bylo i náhlé zastavení hodin nebo podivné zvuky v domě. Něco jako když práskne prutem o truhlu. Jakmile člověk naposledy vydechl, bylo třeba vzbudit všechny, kdo v domě spali. Pokud zemřel hospodář, jeho odchod se oznamoval i zvířatům, psovi, koním, včelám, dokonce i ovocným stromům. Když zemřela hospodyně, říkalo se to hlavně drůbeži a dobytku. V domě se zastavovaly hodiny, přikrývaly se zrcadla a obrazy a zavíraly se oči zesnulému. Pak ho čekalo ukládání do rakve, naříkání, poslední návštěvy a nakonec vynášení zemřelého z domu smutku. Čekal ho smutečný průvod. Tak jako ve filmu Trhák podle scénáře Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka v režii Zdeňka Podskalského. Ale tam ten průvod nedopadl tak, jak měl.
3: 121.
4: Kdo to je ten na tom stromě?
5: To je ten stařeček Lukáš. Jak rád vybírá ty ptačí hnízda.
4: Aha.
3: 47.

0: Já myslel, že je to pohřeb toho Lukeše.
1: Jo, on spadl z toho stromu, teď má pohřeb.
0: A jak to žede v tom průvodu?
1: Kdo?
0: No ten Lukeš, tamhle vedle toho hajnýho.
1: Pro Krista pána, kde se tam vzal?
2: Mluvím já, mě dělali ten ústek, když se to natáčelo, vy jste tam byla.
3: To je ten maler s těma penězma. To se točilo zadarmo v té akci, kdo má kostým, jde za rakví.
2: To se vám povedlo.
3: Já jsem ho v těch úsech nepoznala.
1: To se musí vyhodit, přece nemůže být na svým vlastním pohřbu. Máme tam, doufám, ještě jiný záběry.
3: Ještě dva.
4: 48.
1: To je zase on, ne?
4: Je.
1: Ježišmarja.
4: 51.
1: To snad není možný. On je tam zas. Já ho zabiju.
5: To jste měl udělat před pohřbem.
6: To musíte přetočit, přátelé.
5: Nic se nebude přetáčet. Ani metr. Všechno jdeme na jednu dobrou.
7: Na komplikace spojené s natáčením a vlastně i s pohřbem vzpomínala kdysi i v našem rozhlasovém pořadu Veronika Žilková.
8: Si vzpomínám, jsme točili film Lev s bílou hřívou o Leošovi Janáčkovi, kde jsem hrála Olgu Janáčkovou, dceru, tak ona umřela. V té době se ještě pohřbívalo v otevřených rakvích a my jsme točili ten pohřeb v únoru. Takže já jsem v únoru ležela v průsvitných šatech, bosa, v otevřené rakvi, v karlínském kostele. A jak už to bývá na natáčení, tak jsem tam ležela 3-4 hodiny, bylo minus 20. Bylo to strašný. A vyhlásili odborářskou obědovou pauzu a všichni šli na oběd a mě řekli, ty zůstaň ležet, protože kdyby se zvedla, tak ty kvítky, kterýma seš posypaná, by se sesypaly a nikdo neví, jak to dát stejně, aby to navazovalo, protože to tak po mně jako umělecky rozházeli. To byla scéna, jak Leoš Janáček nese své dceři do rakve stočenou partituru její pastorkyně. A já jsem tam ležela, všichni byli v hospodě, dávali si guláš, grog. A já jsem tam ležela a opravdu jsem měla pocit, že už je konec, protože už, to už nebyla zima, to už bylo vlastně skoro zase teplo. A teď jsem si říkala, já mám doma miminko, měla jsem 10měsíční Agátu. Já přece, tak mě vyhoděj, tak prostě už herečka nikdy nebudu. A tak jsem v to chvilku trvalo, než se rozloučíte s tím zaměstnáním. Už nikdy pro mě nepřijede taxík. Už nikdy nebudu na plakátech filmových. Stojí mi to za to, abych to přežila. A tak jsem se prostě rozhodla, že z té rakve vstanu a odejdu. Netušíc, že mezi tím do první řady přišla babička Oholy, která nevěděla, že se tam natáčí, protože kostel byl otevřený. A byla tam rakev, no, v rakvi byla mrtvola, tak jí to tak nepřišlo nápadný, protože jí bylo v jistě mnoho let a ještě pamatovala pohřby s otevřenou rakví. Začala se modlit v první řadě a modlila se. No a v tu chvíli mě došla trpělivost. Napřímila jsem se, překročila jsem katafalk, slezla jsem dolů, nebo seskočila jsem dolů. Takhle pod tím katafalkem jsem měla schovaný dřeváky, ty jsem takhle vykopla, nandala jsem si je a odkráčela jsem do té zákristy. Jak jsem udělala 2-3 kroky od té takhle, tak jsem za sebou slyšela. Zázrak! Zázrak! A babka hůl odhodila, to byl druhý zázrak. A po mnoha letech bez hole vyběhla kostelem ven.
7: Když už tu byla řeč o rakvích, než se tělo uložilo do rakve, omyla ho starší žena z rodiny nebo příbuzenstva. Všechno, co se přitom dotklo mrtvého, se už dál nepoužívalo. Spálilo se to, nebo zakopalo. Voda se vylévala do nevyužívaného kouta zahrady, kam se běžně nechodilo a nic se tam nepěstovalo. Zesnulý pak byl položen na bílé prostěradlo, případně na umrlčí prkno v chladné komoře, hlavou otočený k východu. Rakev vyráběl místní truhlář na míru a před použitím se vysvětila svěcenou vodou. Tělo oblékal někdo z rodiny, často do lněného šatu nebo do svatebních šatů. A boty se nedávaly, byly drahé, předávaly se dál. V 19. století bývala rakev obvykle černá. Pro ty, co zemřeli svobodní, byla někdy i červená.
9: Když vám musím říct, tak jeden takový veselý pohřeb, umřela nám tetička jedna. To bylo v uprostřed července nebo srpna. Vedro k padnutí. Tak jsme tam jeli, všichni prostě hotoví, tak tam teta tam dávala nějaké občerstvení a tak dále. A Teďkon se čekalo, až přivezou nebožku v rakvi, ono 10 hodin, už tam byl farář, nebožka nikde, čtvrt na 11, nebožka nikde. Teď oni se říkají, Ježíš, kdo je to? Teta říkají, jestli nám maminku začal zročit, jestli ji spálili pro Krista Pána, ona si opravila hrobku, tak se do ní těšila, voděl, žeber. A tak jsme čekali a v půl 11 přijeli na Havraní, rakev vytáhli a ne, teta říká, ne, já se musím s ní rozloučit, musíme. Tak ji odnesli do pokoje, odevřeli víko, bo, a to není naše maminka. Ježiši, pane, koho jste nám to přivezli? Pro Krista Pána. A on říká, ale je, prosím vás, paní. A to ani kolikrát si nedáte představit, jak smrt člověka změní. On říká, ale změní, prosím vás. Tahle ta má dlouhý vlasy, oni jsou dali šátek, nebožce. To má dlouhý vlasy, naše maminka měla krátký. No tak teď tam to dohadování, pláč, tak zase zavřeli nebožku, odvezli a teď se zase čekalo. No a to už jako ty pánové byli posilněný tím pivem tam, no a v tom vedru, za chvilku jim měli jako z praku, i pan farář, ten se taky neulejval, kostelník, tohle. No, za půl hodiny přijeli zase, tak se odevřela také v tentokrát obila tetička, tak se s ním rozloučili a teď, přátelé, to jste měli vidět. Pohřební průvod. Pohřební průvod se vydal ke kostelu. Kapela hrála tak falešně, protože C nebo Cis jednou úplně rozumíte. Teďkon ty chlapi šli krokem vratkým, nejistým. Manželky jejich je držely, aby to aspoň nějak vyrovnali. Teď já jsem se smál, mamka říkala, nesměj se, jsi na pohřbu, je pano. Nejvíce směje teta. A kdyby to viděla, tak jako opravdu bylo uvěřitelné. Tak takovýhle všelaký věcíček zažil kolikrát.
7: Přiznává režisér Zdeněk Troška. Ale veselou příhodu z pohřbů má i Bolek Polík.
10: Přibylo z Mordičiči, že umřel velký náš kamarád a režisér Petr Šarauf. Já jsem byl zrovna, někdy jsem byl na cestách, takže bohužel jsem se toho pohřbu nezúčastnil a oni mě říkali, protože věděl, že umírá, tak on si ten pohřeb jaksi zrežíroval. Co mu tam přečtou, co mu tam zahrají, jak to vlastně všechno bude, už si to představil dopředu, protože byl režisér. Že? A teď ty moji cenyští přátelé teď se dívají a teď na jeho ta rakev zajíždí. Že? A teď všichni jako jsou smutní a dojatí a ten můj cynický přítel říká, já jsem člověče, mě trošku bylo líto, že on se nepřijel děkovat.
11: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes nás baví situace, scénky, vtipy a historky, které se odehrávají na pohřbech. Nechceme být morbidní, ale i tohle je součást našeho života.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Napadlo vás někdy, kde se nachází ten největší a nejmenší hřbitov v Česku? Ten nejrozlehlejší je samozřejmě v Praze. Jsou to Olšanské hřbitovy s rozlohou 50 hektarů. Od roku 1679, kdy byly hřbitovy založeny, tam byly podle odhadů pohřbeny až 2 miliony zemřelých. To už je pořádná porce dušiček. A pokud byste chtěli navštívit ten nejmenší hřbitov o pouhé rozloze 102 metrů čtverečních, museli byste cestovat od Velké Bíteše směrem na náměště nad Oslavou a navštívili byste vesničku jménem Hluboké. My teď ale navštívíme ještě jednou pohřební službu. Úřednice si tam zahrála Sandra Pogodová. A nabízí dokonce slevu pozůstalým.
2: Ne, podívejte, to si zaslouží speciální bonus. Kromě vaší 10% slevy obdržíte ještě slevu množstevní.
3: Prosím.
2: Podívejte se. Pokud si u nás zakoupíte dva věnce, třetí dostáváte zdarma. Zaplatíte dvě kytice, dostanete tři. Ale to zdaleka není všechno. Pokud si objednáte dva pohřby navíc, jeden dostáváte zcela zdarma.
3: Tři pohřby v rodině? A víte, že je to celkom možné?
2: Ano, vím. To víte, naše nabídka je prověřená zákazníky, tedy především neboštíky, že?
3: Můj život bez manželky nemá prakticky žádný zmysel, víte, já uvažujem o samovraždě.
2: Já jsem si to myslela.
3: A svokra, teda tchyně,
2: ano.
3: Na tom těž nie je zrovna nejlepší.
2: No podívejte se, pokud vy si ale objednáte tři pohřby na jednou, tak k tomu ještě navíc dostanete sadu smutečních kapesníčků, hedvábnou černou kravatu a značkové černé brýle. No prosím, vyzkoušejte si je. No ale ty vám velice sluší. No podívejte se, vy vypadáte jako rocková hvězda. No aspoň jsme na tom úmrtí vaší paní našli něco pozitivního, vidíte. No, podívejte se, já na vás nechci tlačit, ale naše nabídka je časově omezená.
3: Já si to ještě budu muset rozmyslet. Víte, moja svokra, teda tchyně, je tuhý korienok. Ona už dvakrát ležala na smrtelné posteli a pokaždé z něj vstala.
2: No podívejte se, máte-li zájem o spolehlivou smrtelnou postel? Právě teď máme jednu na skladě, vodní.
3: Vodná smrtelná postel? Je, tak do tej by jsem si lahol okamžitě.
2: No výborně, právě teď na ní máme 30% slevu. A samozřejmě se k tomu započítává i vaše 10% sleva, to je samozřejmé.
3: Víte, já ale nevím, či stihneme obaja aj z tchyni zomrieť naraz.
2: Ale tak, žádný spěch. Podívejte se, u nás můžete umřít až rok po podpisu smlouvy. No, ano. Podívejte, my tomu říkáme taková nová služba. Buy and die. Nakup a zemři.
3: To je v pohodě, to já se utrápím oveľa skôr.
2: No ano, ano, statistiky to potvrzují. Proto tento výhodný předprodej vůbec nabízíme, že? Podívejte se, celkem vy u nás můžete ušetřit až... No ano, až 60 000 korun, no. A to jsem už do ceny započetla i pyrotechnika.
3: Pyrotechnika? To bude na pohřbe aj ohňostroj?
2: No ne. Pyrotechnik je tam právě proto, aby k ohňostroji nedošlo.
3: Prepač, já vám nerozumím.
2: No podívejte se. Bez pyrotechnika dnes už v podstatě žádná kremace nemůže proběhnout. Víte dnes, jak my konzumujeme ty Ečka v potravinách, ono se to ukládá v těle a při hřátí to exploduje.
3: A tak to u mojej manželky detonácia nehrozí. Víte, ona sa stravovala zdravo, výlučně bio strava.
2: Přesně tohle už mi říkala jedna klientka. Víte? Její otec potom vyhodil do povětří krematorium v Novém Strašecí. Jeho snubní prsten, ten jsme našli dokonce až v Řevničově.
3: Tak nech je tam aj pyrotechnik. Víte, bol by som rád, keby moja manželka bola povestná iba svojimi výbuchmi smiechu.
2: Takže jste se rozhodl přijmout naši jedinečnou nabídku, ano? No, vidím, že tady máme spoustu zájemců přes internet, ano. Takže se rozhodněte rychle.
3: Tak ano, ano, já to beriem.
2: Výborně. Tak. No, s tím telefonkem počkáme. První podepíšeme tu smlouvu. Ano. Tady prosím, pojď krábnout. Bajsne, děkuji.
3: Ano. Miláček, To si ty? To je zázrak, veď doktor mi povedal, že už si po smrti, že nie je žiadna šanca. Hneď tam letím. Vydrž, láska. Predstavte si, to je moja manželka. Ona žije v nemocnici, to nejak poplietli a ruším objednávku.
2: No tak to bohužiaľ nepôjde, částku budete musieť uhradiť.
3: Vy si zo mňa robíte srandu.
2: No tak podívejte se, mohli by sme škrtnout toho řečníka, potom by sme také mohli, ano, ano, ty muzikanti, to také není úplně nutné.
3: Ale moja manželka žije, vy mi nerozumiete, ja nepotrebujem žiadny pohreb, stornujte to.
2: No a budete si přát malou obřadní síň, nebo chcete velkou?
3: Vy mi nerozumiete, čo hovorím.
2: No a budete platit cash, nebo kartou?
3: Počúvajte, ženská jedna, ja vám hovorím, že moja žena...
4: No vidíte, já jsem věděla, že se nakonec k tomu pohřbu nějak dopracujeme.
2: Služba! Chlapci!
5: Ale bože můj, že vy si zase hrajete na schovávanou mezi rakvema.
3: No já ti dám malú obradnú sieň, ty fiflena jedna. A tu už ma do smrti nikto neuvidí.

0: Na závěr našeho dnešního setkání ještě jeden vtip od dnes už neboštíka našeho kolegy Josefa Mladého.
1: Jak jde ten rockovej kytarista zemřel a jde do nebe, svatý Petr jde a říká, co byste, říká, já jsem jako umřel a tak jdu tady do nebe. Říká, vy, rockovej kytarista, do nebe, to byly samý holky, chlast, rockovej kytarista, kytaristi nemají v nebi co dělat. No, tak on se sebere, jde dolů a najednou slyší, vrátí zase za kytar, co je? Říká, vy jste říkal, že kytaristi nemají co dělat v nebi a já tamhle slyším, a co slyšíte? No, slyším tamhle kytaru. Jo, tohle, to je Petr Janda, to není žádný kytarista.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeňský kraj podpoří dotací opravy obecních bytů. Příjem žádostí se otevře zítra. Zákazníci plzeňských dopravních podniků můžou využít k nákupu předplatného aplikaci nebo e-shop. Vyhnou se tak frontám v zákaznických centrech. A zítra bude jasno až polojasno s teplotami do 23 stupňů. Pohodové nedělní odpoledne vám přeje u poslechu zpráv Kateřina Jiřincová. Plzeňský kraj zítra začne přijímat žádosti o dotace na revitalizaci obecních nájemních bytů, ve kterém je připraveno 22 milionů korun. Obce do 2000 obyvatel můžou získat až 450 tisíc korun na jeden byt. Podmínkou pro vyplacení peněz je opravený byt nejpozději do poloviny roku 2028 pronajmout. Víc poví hejtman Kamal Farhan z Hnutí ANO.
2: Naší prioritou je hlavně vytvářet nové prostory k bydlení tam, kde je potřeba kapacitu zvyšovat. Zároveň ale chceme efektivně využít peníze, které z hlavního dotačního programu nebyly vyčerpány. A přesně proto otvíráme doplňkový dotační titul, kde tyto nespotřebované peníze využijeme. Starostové obcí je tak teď budou moci použít na kompletní opravy obecních bytů, což znamená třeba na nové rozvody, topení nebo výměnu obkladů.
0: Žádosti se podávají elektronicky přes aplikaci e-dotace na portálu Plzeňského kraje, a to od zítřka do 7. září. Plzeňské městské dopravní podniky varují před frontami v zákaznických centrech na začátku školního roku. Mluvčí společnosti Markéta Mitas-Maky doporučuje dobít předplatné online.
3: Po zaplacení se předplatné do 1 hodiny automaticky aktivuje a online můžete požádat také o slevu z jízdného. Pokud je návštěva zákaznického centra nezbytná, doporučujeme objednat se předem na konkrétní termín prostřednictvím služby Úřad bez čekání.
0: Bližší informace najdou zájemci na webových stránkách PMDP. Řekami na jižní Moravě protéká kvůli suchu málo vody. Povodí Moravy hlásí průtoky na 30 místy jen 10% běžného stavu. Meteorologové navíc v oblasti v příštích dnech nečekají intenzivnější srážky. Například Deje u Znojma ale zůstává pro vodáky stále splavná.
4: My jsme vyrazili s dětma podívat se na krásy nivy řeky Deje.
5: Jsme z Brna a tady jsme na vodě poprvé. Poprvé s dětmi.
6: Novákovi a Cipriánovi mohli na Dyi u Znojma v lodích vyrazit, protože dostatečný průtok tady zajišťuje upouštění místní vodní nádrže. Jinde je vody málo a některé menší toky vyschly úplně. Připouští mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
7: Jedná se například o Bílý potok, Říčku, Kuřimku, Bobravu nebo Semíč u obce Svitávka.
6: Na některých řekách je průtok nejnižší za 40-letou historii měření, třeba na Moravě ve Strážnici. Alena Hesová, Český rozhlas. Sport.
0: Radoslav Kováč se stal novým trenérem plzeňské Viktorie. Klub o tom informoval v tiskové zprávě. 46-letý Kováč podepsal se Západu Čechy smlouvu do konce sezóny s opcí a na lavičce nahradil odvolaného Martina Hiského. Cyklista Matyáš Vacek obsadil v závodě kolem Německa 5. místo. Podnik druhé nejvyšší kategorie pro sérii vyhrál favorizovaný Mexičan Del Toro a připsal si tak 11. triumf v sezóně.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno nebo skoro jasno, k ránu se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší teploty 8 až 4 stupně. A zítra čekejte jasno až polojasno, později odpoledne na jihu kraje částečné přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách kolem 18. Povane slabý proměnlivý, postupně severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Aktuálně nemáme v plzeňském kraji hlášenou žádnou vážnější dopravní nehodu a provoz je klidný. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Plzeň, blahopřejeme písničkou.
8: Tady je odpolední vysílání Českého rozhlasu, rádia vašeho kraje. A protože je po 17. hodině, tak začíná váš oblíbený pořad Blahopřejeme písničkou. I dneska mezi 17. a 18. budeme plnit vaše gratulace, které jste nám sem postupně během uplynulého týdne naposílali. Já se jmenuji Jiří Trnka a přeji vám příjemný poslech.

Český rozhlas, rádio vašeho kraje, pořad blahopřejeme písničkou a pro neděli první gratulace. Prosím o zahrání písničky pro paní Helenu Jarošovou ze Železné Rudy k jejím 75. narozeninám. Přejeme ti hlavně pevné zdraví, klid a pohodu v každém dni. Ať tě nadále těší malé radosti, jako je luštění sudoku a chvíle strávené s rodinou, zejména se nejmenší pravnučkou, Madlenkou, která ti vždy vykouzlí úsměv na tváři. Užívej si šumavského sluníčka a ti tato písnička zpříjemní tvůj narozeninový den. Máme tě rádi a přejeme ti jen to nejlepší. Manžel Josef, dcera Martina s manželem Vlastou, syn Josef s manželkou Soňou, vnoučátka Gabča s manželem Standou a dcerou Madlenkou, Vlastík s přítelkyní Deniskou, Kuba a Pepča. Prosím o jihočeskou polku. Pomlčka, dechovku.

pravidelně v sobotu a v neděli mezi 17. a 18. hodinou úspěšně v našem vysílání hledáte pořad a blahopřejeme písničkou. Pojďme na další přání. Milé rádio, prosím o zahrání písničky Studánka pod Čerchovem od Vrchovanky z Mrákova pro paní Lenku Kupilíkovou ze Starého Klíčova, která včera 22. srpna oslavila své narozeniny. Přeji hlavně pevné zdraví a štěstí a ať jí Vrchovanka zahraje vždy tu její oblíbenou písničku. To přeje náš oblíbenec Ondřej Kaše z Mrákova.

Milí oslavenče, tak začíná další e-mail. Vše nejlepší k tvým 92. narozeninám a do dalších let hodně zdraví a pohody v kruhu rodinem. Tě z celého srdce přeje manželka Jarka, dcera Jana a syn Standa s rodinami a pravnoučátka. Davča, Sebík, Ivuška, Oldík, Fanoušek a Venoušek. Posíláme ti tvoji nejmilejší písničku od Josefa Poncara. Máme tě moc rádi a děkujeme za lásku a vtípky, které nám stále dáváš a jimi nás rozesmíváš. Ať se láskou píšeš rodinnou kroniku s krásnými vzpomínkami, obohacuješ náš život. Jana Chalupová, dcera, odeslala tento krásný e-mail a na nás už je jen to jediné, zahrát.

Slavencům k jejich jubileu jménem celého fanklubu gratulujeme a do dalších roků jim přejeme zejména pevné zdraví, hodně štěstí, pohodu, optimismus, dobrou náladu a také trvalou spokojenost, ta je důležitá. Ke gratulaci přidáváme písničku od kapely Atlas Krásně je nám na světě. Za odvysílání našeho blahopřání vám děkuji a teď už jen loučení s pozdravem předseda fanklubu Atlas Josef Koubek. Děkujeme, že jste napsal.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro pana Františka Stachova k narozeninám s přáním hezkého dne a všem posluchačům písničku od Karla Gotta, Když milenky pláčou. Děkuji. Vzkaz za

Posloucháte Český rozhlas Rádio vašeho kraje, kde každou sobotu a neděli mezi 17. a 18. hodinou hrajeme pořad Blahopřejeme písničkou. Vážení v redakci, prosila bych o zahrání písničky Návraty nebo Jizera od Dobravanky pro vás do rádia, sestru Janu, bratra Jirku, pro celou moji rodinu Kašovi Domrákova a pro pana Jaroslava Kopejtka. Zdravíme, Jaroslave. A všem posluchačům moc děkujeme a přejeme pěkný den. Je to velice milé přání. Děkujeme za něj.

Poslední gratulace nedělního vydání pořadu Blahopřejeme písničkou, ta bude hned dvojnásobná, hned dvakrát nám napsali z Otročína. Vážená hudební redakce, prosíme o zahrání písničky dne 23. srpna, to je dneska, to plníme, pro paní Terezi Veselou z Brtě, která slaví v těchto dnech své 71. narozeniny. Do dalších let hodně zdraví, štěstí a pohody pře obecní zastupitelstvo v Otročíně. A teď to druhé přání, to poletí do Otročína, vážená hudební redakce, prosíme o zahrání písničky dne 23. srpna pro paní Jaroslavu Hroncovou z Otročína, která slaví v těchto dnech 77. narozeniny. Do dalších let přejeme jen to štěstí, zdraví, pohodu a to vše pře obecní zastupitelstvo v Otročíně. A písničku tu posíláme my.

Už za chvíli tady bude 18. hodina, vy posloucháte Český rozhlas Rádio vašeho kraje a to bude čas, kdy odvysíláme další kompletní zpravodajský servis. Nezapomeňte nám během celého týdne až do čtvrtka zasílat vaše gratulace, můžete poštou, můžete e-mailem anebo velice jednoduše do formuláře na titulní stránce webových stránek Rádia vašeho kraje, kam napíšete nějaký vzkaz, nějaké přání, jakou písničku, vyberete den, zdali sobota anebo ne. Děle. A pak už jen posloucháte. Já jsem Jiří Trnka a příští sobotu po 17. hodině naslyšenou.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
5: Kapacita vysokoškolských kolejí Západočeské univerzity v Plzni je naplněná. Dobrovolníci dokončují opravu šumavské kaple ve Svojiších. Tento víkend si na českých silnicích vyžádal 7 lidských životů. Zařadil se tak k těm nejtragičtějším v tomto roce. A zítra bude jasno až polojasno s teplotami do 23 stupňů. Příjemný podvečer. Zprávy pro vás má Kateřina Jiřincová. Přibylo zájemců o ubytování na kolejích Západočeské univerzity v Plzni. Zatímco u studentů prvních ročníků byl zájem stejný jako v loni, studentů z vyšších ročníků se letos přihlásilo o 30% víc. Kapacita kolejí je už plná. Univerzita musela odmítnout zhruba 400 studentů, pokračuje mluvčí univerzity Andrea Čandová.
6: Studenti vyšších ročníků, tedy druháci a výše, se hlásí už od května. Ti si rozeberou obvykle 60 až 70% kapacity a zbývající kapacitu potom nabízíme studentům prvních ročníků, pro které se otevírá registrace v druhé polovině července a v průběhu srpna řešíme to přerozdělení, kdo se zaregistruje na jaký pokoj a také to, kolik studentů zůstane pod čarou.
5: Kaple ve Svojiších na Šumavě je před dokončením. Původně schátralou stavbu od jara za pomoci dobrovolníků opravuje spolek Výlev Šumava. Vysvěcení je naplánované na 26. září, říká předseda spolku Richard Broš.
7: V tuhle chvíli už máme hotovou dřevěnou střechu, máme udělanou vomítku, máme udělaný už nějaký terénní úpravy a vlastně budeme finišovat, budeme tam provádět nějaký malby, budeme tam předělávat už ten itinerář do té kaple, takže už se to pomalu blíží, finišuje a ty, co projíždí okolo, tak už vidí, že už zase kaplička vypadá hezky.
5: O víkendu zemřelo na českých silnicích už 7 lidí. Toho podle předběžných policejních statistik řadí mezi nejtragičtější v letošním roce. Jen v sobotu si dopravní nehody vyžádali 5 obětí a dnes k nim přibyly další 2 mrtví. Podle mluvčího policie Josefa Bocána se zatím letošní rok řadí mezi ty tragičtější.
8: Znamenáváme meziroční nárůst zejména počtu usmrcených osob. Co se týče celkové statistiky, tam výraznou roli hrají právě ty letní měsíce, kdy tragický byl z našeho pohledu červenec a srpen zatím nevypadá příliš lépe.
5: Podobný počet obětí jako tento víkend policie zaznamenala i před 2 týdny, kdy od pátku do neděle zemřelo na silnicích 8 lidí. Stejný počet obětí dopravních nehod policie evidovala i o víkendu na přelomu července a srpna. Sport. Velkou cenu Nizozemska Formule 1 vyhrál úřadující mistr světa Brit Lando Norris z McLarenu. Druhý dojel do cíle vedoucí muž průběžného pořadí šampionátu Ital Kimi Antonelli. Závod naopak nedokončil domácí Max Verstappen z Red Bullu, který měl v úvodním kole nehodu, ale vyvázl bez zranění. Běžkyně Lourdes Gloria Manuel vyhrála závod diamantové ligy na nemistrovské trati 300 metrů v českém rekordu 35,76 sekundy. Halová mistryně světa v běhu na 400 metrů překonala dosavadní maximum Heleny Fuchsové z roku 1999 o 68 setin.
4: Počasí.
5: V noci bude jasno nebo skoro jasno, k ránu se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší teploty 8 až 4 stupně. A zítra čekejte jasno až polojasno, později odpoledne na jihu kraje částečné přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách kolem 18. Povane slabý proměnlivý, postupně severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
9: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
5: Nehoda osobního auta, které skončilo mimo komunikaci, komplikuje provoz na silnici 1/27 mezi Vysokou Libiní a Žďárem na severním Plzeňsku. U nehody zasahují všechny záchranné složky, místem se projíždí kyvadlově jedním jízdním pruhem.
9: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Editor doporučuje. Aneb rozhovor týdne. Posloucháte reprízu pořadu.
1: Jestli je někdo nadmíru povolaný k tomu, aby vyprávěl o srpnu 1968, pak je to zcela jistě pan Karel Sedláček, který byl v těch dramatických dnech, kdy nás obsadila vojska Varšavské smlouvy, za rozhlasovým mikrofonem. A dneska, 21. srpna 2026, je tu s námi zas. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy už jste toho, pane Sedláčku, o srpnu 68 navyprávěl dost a dost. A já chci přesto dneska během našeho setkání objevit něco, co jste nám třeba ještě nikdy neřekl. Snad se nám společně povede najít nějaké nové informace a nová tajemství. Zkusíme to.
2: Rád to zkusím. Je to pravda, už jsem toho nevyprávěl hodně.
1: Tak pojďme na to. Vy jste po letech, já to vím, pátral v archivech STB a snažil jste se zjistit, proč tenkrát před těmi 58 lety vojáci jako jediný plzeňský rozhlas neobsadili. Zjistil jste něco, máte nějaké informace, proč se to stalo? Byla tam nějaká chyba ve vedení, nějaký špatný rozkaz? Víte něco k tomuhle?
2: Snažil jsem se odhalit to tajemství, ale zůstal jsem jenom na povrchu. Já jsem mluvil i s účastníky, kteří přímo hovořili s těmi ruskými vojáky, kteří sem přijeli. Toho 21. srpna kolem 11. hodiny dopoledne sem opravdu přijelo několik tanků, které byly tady na Borech a tady, kde byly kasárna, tak tam oni přijeli a potom se přesunuli sem před rozhlas. Měli jsme samozřejmě obavy, protože tady už bylo mnoho lidí, kteří demonstrovali proti té okupaci, psali tady hesla, byly tady stoly s podpisovými archy, kde lidé přicházeli a podepisovali rezoluce za odchod okupantů a tak dále. Čili tady bylo velké množství lidí, do toho přijeli ty tanky a věděli jsme, jak se to stalo před pražským rozhlasem, k jakým tragédiím tam došlo, k těm prvním mrtvým, tak jsme měli velké obavy. A pan ředitel Semrád, který to tady organizoval, říkal, jedou sem, já s nimi promluvím, ale jestli vniknou do budovy, tak se rozluč s posluchači, dejte tam státní hymnu a ukončíme vysílání. A ty tanky opravdu přijeli a dokonce jeden přijel tady do Čechovy ulice z druhé strany, nikoliv z čela, z náměstí Míru. A já jsem viděl ten tank s tím dělem, jak jsou hlavní, jak míří, jako by věděl, že tam je ta hlasatelna. To jsme nevysílali z tohoto studia, ale z prvního poschodí.
1: Ano.
2: A takže oni takhle zaměřovali a najednou jeden technik přišel a říká, už jsou dole ve vrátnici, už nás okupují, takže my jsme ukončili to vysílání. Já sejdu dolů a vidím, že tam je pan Semrád s Frantou Juřičkou, to byl režisér a další hlavní organizátor toho vysílání, že tam mluví s dvěma ruskými vojáky. Načež ty vojáci se otočej a odešli.
1: Mm-hmm. Takže dva vojáci překročili práh rozhlasu.
2: Ano, ty vstoupili a ty tanky měli a ty sedli do těch tanků a odjeli. A já říkám, Franto, prosím tě, co jsi jim říkal, ty ani neumíš rusky. A on říkal, no takovou čechoslovačtinou nějakou. A pan Semrád asi uměl, jim vysvětlili, že tady žádná kontrarevoluce není a že ať se obrátí na svého velitele. Mm-hmm. A oni řekli dá a odjeli.
1: Takže to bylo skutečně jenom na základě téhleté slovní domluvy. V archivech STB jste nic nenašel, co by to vysvětlilo?
2: Ne, tam je snad jediná zmínka, že tady v Plzni bylo sídlo myslím, vojenské velitelství Západočeského okruhu, to bylo taky v Příbrami, to už nevím přesně, ale ten generál, který to tedy měl na starosti, byl údajně účastník Svobodovy armády v tehdejším Sovětském svazu, osvobozoval Československo v tom 45. Takže uměl rusky. A když tam přijel ten ruský komandant, kterému připadala tahle ta oblast, tak snad mu řekl, že taky je soudruh, a tak ty soudruh, já soudruh.
1: Hmm, to by a možná mohl být střípek do té mozaiky.
2: No pak ten generál, soudruh generál, samozřejmě byl okamžitě vyhozen po tom roce 68. Ano. Takže může to být první
1: věc. Byl po zásluze potrestán. Pane Sedláčku, vy jste také jednou během toho okupačního týdne do éteru vypustili informaci, že vysíláte Splas, Splaského studia. To byl nějaký úhybný manévr, nebyla to pravda, seděli jste pořád v Plzni, jak to bylo?
2: Ano, my jsme měli to štěstí, že jako jediné krajské studio jsme tedy nebyli okupovaní a stále jsme vysílali z této budovy a tady bylo ten přepojovač, čili jsme mohli přepojovat po celé republice, tedy na Slovensko samozřejmě v té době. A museli jsme si připravit záložní
1: studio.
2: Zálohu nějakou.
1: Ano.
2: A teď odkud by se vysílalo, protože jsme měli už zprávy z ostatních těch regionálních vysílačů, že z různých míst ty rozhlasy začínají vysílat. Buď třeba z někde z budovy Národního výboru, kde třeba byla hlasatelna toho místního rozhlasu a podobně, nebo z nějaké vojenské posádky z vysílačů. A tady někoho napadlo, že vlastně jsou také záložní bunkry civilní obrany. A byly dva. Jeden byl na Roudné a jeden ten bunkr byl v Plasích. Takže spolu s tou zprávou civilní obrany, nebo nevím, pod koho to spadalo, tam odjeli dva hlasatelé a jeden technik a natáhli to vysílání a mělo to být utajené, ale nakonec ten redaktor nebo ten hlasatel, který tam byl, když končil to vysílání, tak řekl, zdravíme vás z Plas, a tím vlastně veškerá ta tajnost
1: byla ukončena.
2: Byla odhalena.
1: Naším dnešním hostem je pan Karel Sedláček.

0: Posloucháte rádio vašeho kraje a my jsme u příležitosti výročí 21. srpna 1968 pozvali do vysílání někdejšího rozhlasového hlasatele pana Karla Sedláčka. Já se vás chci zeptat také, pane Sedláčku, v tom okupačním týdnu zněla v rozhlase muzika, hrály se písničky?
1: Ano, ano, málo, ale hrály. A to bylo tak, že zrovna ten první den toho 21. dopoledne jsme především četli rezoluce a vzkazy posluchačů, občanů Západočeského kraje nám posílali vzkazy, že jsou proti okupaci, že stojí za oficiálním vedením státu a tak dále. Ale pak se taky stalo, že v jeden moment nám nikdo nic nepřines. Teď jsme tam zůstali stát, tak jsme opakovali, na kterých vlnách vysíláme a zachovejte klid. A mezi tím některý kolega přinesl zase nějaký nový telefonát a podobně. Ale tak jsem si řekl, že musíme mít připravený nějaký hudební předěl. Ale co hrát v takové situaci? Nějakou lidovou písničku nebo dlouhou symfonii, no to nepřipadalo v úvahu, ale na tom vysílacím pracovišti jsme měli takzvanou hudební rezervu. To znamená, že tam bylo asi 10 pásků krátkých s vážnou hudbou, s jazzem, s dechovkou, vždycky tak 2 až 3 minuty orchestrálky, aby se to dalo stáhnout do ztracena ta hudba, když by bylo zapotřebí a tak. A tam jsem objevil 2minutovou skladbu a sice Pilky z Leoše Janáčka z Lašských tanců hrál Plzeňský rozhlasový orchestr. Čili to byla česká záležitost a bylo to 2 minuty. To jsme měli na tom vysílacím magnetofonu připraveno. A když zrovna jsme neměli co vysílat, tak jsem dal pokyn do režie, takhle jsem mávnul tím proskleným tady tím sklem a tam technička a hráli jsme Pilky. Do se všichni divili pod čase na podzim, pak volali i z Brna, co to znamená, jestli to byl nějaký signál, nebo různí lidi říkali, proč zrovna Pilky z Laských, proč zrovna Janáčka, to, co to znamenalo. Byla to naprostá náhoda, ale tím jsme si takovou vatou pomáhali.
0: Ano, samozřejmě náhoda, ale krásná. Ještě se vracím k těm zprávám a k těm rezolucím, které jste četli. Nosili to sem obyčejní lidé, nosili to sem železničáři, taxikáři.
1: Ano, všichni.
0: Bylo to hodně, procházelo to nějakým sítem?
1: Ne, absolutně ne. Také hodně lidí telefonovalo. Měli jsme asi 4 telefonní čísla v té ústředně, takže tady techničky a šoféři a kdo tady byl z těch zaměstnanců, tak zapisoval ty vzkazy a prohlášení a nebo to sem lidé nosili poštou, telegramy chodili, čili poštovní doručovatelé a před rozhlasem byly stoly s takovými podpisovými archy, kam se lidé podepisovali a psali vzkazy. Absolutně žádná cenzura neexistovala. Dokonce si pamatuju, že jsem dostal najednou vzkaz, svazáci z nějaké organizace Svazu mládeže telefonovali, že odsoudili okupaci Československa už ráno v 7 hodin a že je poledne a do toho poledne, že jsme to nečetli. No, tak to jsme nemohli samozřejmě nějak organizovat, kdy, kdo, co budeme číst.
0: Pane Sedláčku, vy jste tady byl každý den?
1: Ano, každý den. My jsme tady i spali, protože tady zrovna kousek na této chodbě dál byly kanceláře cenzury. HSTD, to se jmenovalo Hlavní zpráva tiskového dohledu, to patřilo ministerstvu vnitra a ti tady, ty soudruzi, cenzoři, tady měli tam válendy. A oni se zapojili do toho vysílání, tito cenzoři, tím, že také nabírali ty telefonáty a nosili nám to. Ne, že by snad mluvili do éteru, ale byli tedy, jako nezakazovali nám to, ani to necenzurovali a v noci jsme tam mohli se vyspat.
0: Takže jste nejezdil domů?
1: Vlastně taky jsem jezdil, protože jsem měl ročního syna a tak jsem ho chtěl vidět, ale ten byl u tchyně a u tchána, takže jsme doma nespali. Přece jenom jsme nevěděli přesně, jak ta STB a KGB, jak funguje.
0: No a když jste tady byli od rána do noci, jak pak o vás bylo postaráno, co se týče jídla a pití?
1: No velmi dobře. Jednak nám lidé sem nosili květiny, takže ta hlasatelna byla zaplavena květinami, krásně to vonělo, až jsme říkali, že si připadáme tak trošku jako v krematoriu. A pak nám také lidi nosili jídlo a z různých restaurací. Ani jsme je o to nežádali, ale pochopili, když jsme tady pořád non-stop, takže asi nemůžeme si jít někam něco koupit. A nejlepší obědy posílal hotel Slovan tady v Plzni, zvláště pan ředitel Dlouhý, kterého samozřejmě okamžitě vyhodili z KSČ.
0: A také byla před rozhlasem polní kuchyně?
1: Ano, tady byla. Jednak přijel Červený kříž, postavili tady takové stany, kdyby se udělalo někomu špatně, co se možná dokonce stalo, to nevím. A pak vojáci z borské posádky přivezli polní kuchyni a vařili tady nějaký guláš. No.
0: Říká náš dnešní host, pan Karel Sedláček.

0: Dnes dopoledne, kdy si připomínáme výročí 21. srpna 1968, si povídáme s panem Karlem Sedláčkem, který před těmi 58 lety byl tady v plzeňském studiu za mikrofonem. A já bych se vás teď, pane Sedláčku, chtěla zeptat na jednu důležitou paní, možná to jméno nikomu nic neřekne, ale vy to teď vysvětlíte, a to je Boženka Hurtová. To byla odvážná dáma, která má zásluhu na tom, že se to vysílání na záznamových páscích uchovalo.
1: Ano, je to tak. To byla vedoucí fonotéky a ředitel Semrád jí dal za úkol s ohledem na budoucnost, že by mělo být toto vysílání zachováno, aby to zařídila. A ona na pomalo běžný magnetofon začala natáčet veškeré vysílání plzeňského rozhlasu, ale de facto československého rozhlasu, protože potom, když byla ta štafeta a střídala se jednotlivá krajská studia, všechno šlo vlastně přes nás. Takže do éteru šel jeden proud vysílací a takže jsme mohli takto zaznamenat všechno, co vysílal československý rozhlas, včetně vysílačů na Slovensku a po celých Čechách. Ale co s těmi pásky, tak ona vždycky po asi 45 minutách musela vyměnit ten pásek a tam ten vzala, dala do krabice od bod, vzala síťovku a šla se projít. A nikomu nic neříkala a šla do nemocnice, kde měla jednoho známého lékaře a říkala mu, jestli by si tam nemohla u něho schovat krabici od bod. On se sice divil, proč najednou v takové situaci si koupila asi nové boty, no ale nicméně s tím souhlasil. No a za hodinu šla Božka s další krabicí a zase nesla krabici od bod. To už mu bylo nápadné, no ale asi mu řekla, o co se jedná, protože krabice od bod došly a pak měla různé jiné tašky a různé ty, takže tam to přendavali a ona se s prázdnou krabicí od bod vrátila do rozhlasu. A takto to trvalo celý týden. Když skončilo tady to protiokupační vysílání, takže vznikla otázka, kde uschovat ty pásky. A tady s námi byl také Vladimír Kovářík, což byl syn profesora Kováříka z pražského rozhlasu a z fakulty žurnalistiky. A to byl přítel Jana Vericha a oni měli chatu

0: u Vilhartic, kde měl chatu také Jan Werich. Takže tady ten Vladimír Kovařík říkal Božce, dejte mě šoféra, a šofér Mádr s ním odjel po skončení tedy toho týdne, odjel do Vilhartic a tam na zahradě zakopali plechové velké krabice, v nichž byly tyto pásky. Ale Boženka byla opravdu inteligentní a řekla si, jednou aj mali skajmal, a co když na to přijdou, tak ona přitom to natáčela dvojmo, takže pořídila duplikáty a měla další bedny s těmi pásky. A ten Kovařík řekl, my známe ještě redaktora Květu, to jméno mě už vypadlo, a ten má chalupu někde u Hradce Králového na nějaké vesnici, dejte mě šoféra, já to tam odvezu. Myslím, že se jmenoval Vladimír Stuchl. Odvezli to tam a ten pan redaktor to tam taky zakopal na zahradě někde u Hradce Králové. A 20 let ta Božka nikomu nic neřekla, ani já jsem to nevěděl, nikdo to nevěděl, snad to věděl ten pan ředitel Semrád, ale ten nikomu nic neřekl, samozřejmě, že dopadl špatně, oni ho vyhodili a tak dále a tak dále. Takže po roce 89, kdy jsem sem přijel, to jsem sem přijel jako právě do tohoto studia, jako redaktor Rádia Svobodná Evropa, a vyprávím to, že se to bohužel nezachovalo, a byla tady ta Božena Hurtová a říkala, já se vám musím k něčemu po 22 letech přiznat. Ono to existuje. Já jsem to nikdy... Pak říkala, Karle, myslíš, že už komunisti padli? Myslíš, že opravdu už to můžu říct? Já říkám, Božka, řekni to. A pane, tak
1: krásný
0: tento
1: příběh.
0: Dokument se dostal na světlo boží.
1: Ano, to je dobře. Pane Sedláčku, tak to byl ten zvukový materiál a schovávaly se také ty ručně psané nebo tištěné materiály, ty rezoluce a tak podobně.
0: A dokonce i různé plakáty, protože tady byla řada výtvarně nadaných obhájců rozhlasu, kteří kreslili nebo aranžéři z těch podniků, kteří uměli dobře kreslit a uměli to písma velké, a tady byly samé transparenty odsuzující okupaci, jdíte domoj a tak dále, ale různé humorné kresby, a to ta Božena všecko schovávala a podstatnou část říkala, to nemůžu nechat u toho Kovaříka zase, a k tomu Werichovi, co kdyby tam na toho Wericha přišli a tam to prohledávali, tak to bylo schováno na chatě u Dáši Neblechové, to byla herečka Plzeňského divadla, manželka Jiřího Samka, a oni měli chatu někde u Mokropes, někde u Prahy nebo tam někde. A tam na zahradě to bylo zakopáno, a potom roce 89, kdy se ta Boženka už přesvědčila, že se komunisti nevrátí, tak to vlastně se vykopalo, ale teď mě napadá, že ona si myslela, že se nevrátí, ale já mám dojem, že povstali tedy, jo. Mm.
1: Pane Sedláčku, náš čas se nachýlil, i když vyprávění by bylo ještě na dlouhé desítky minut. Co ve vás z toho srpna 68 zůstalo? Jak vás to změnilo? Co vy jste si potom, vy jste byl velmi mladý samozřejmě, co jste si potom do těch dalších let odnesl a co ve vás zůstalo?
0: No, snad jsem se ujistil, že nesmíme podléhat falešným iluzím. Myslel jsem si podle těch rezolucí a podle toho, že tady stovky, možná několik tisíc lidí ve dne v noci obléhalo rozhlas a byli odhodláni vlastními těly nás bránit, kdyby se opravdu znovu objevily teda ruské tanky. Ty lidi, především mladí lidé, by se nechali zavít, ty by se nechali přejet tím tankem. A tak jsme si mysleli, že většina těch Čechů a Slováků je pro demokracii, pro svobodu, nejenom pro svobodu slova, ale cestování, prostě to, co je demokracie na rozdíl od totality. Když jsme to zažili, ten komunistický půč a ty mrtví, ty vrahy a tu věznici na Borech a tak dále. A najednou po návratu našich nejvyšších představitelů z Moskvy útrum rozhlas přestal vysílat protiokupační tónu a nastala normalizace a ty lidi procházeli prověrkami a tam museli říct, jestli schvalují okupaci Československa těmi vojsky, jinými slovy, jestli schvalují to, že se tady střílelo do lidí, nejenom v tom roce 68, ale především 69, kdy to střílili čeští milicionáři do českých studentů a tak dále. A kam se ty lidi poděli? Někteří byli hrdí, tak ty potom samozřejmě museli odejít, vyhodili je z KSČ a mnohdy ze zaměstnání, pracovali na potupných místech, pokud je přímo nezavřeli. Ale ty další řekli, ano, souhlasím. Ti lidé, kteří nás tady chránili, najednou souhlasili s něčím tak odporným, jako je okupace. A na to právě bychom měli myslet, možná, až půjdeme letos na podzim k volbám.
1: Já vám děkuji za vaše slova, pane Sedláčku. Mějte se moc hezky, buďte zdrav a až bude zase příležitost, tak se s vámi ráda u mikrofonu sejdu. Naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Město Plzeň řeší nedisciplinovanost uživatelů sdílených elektrokol. Paraglidistka skončila u sušice na stromě, dolů je pomohli hasiči. A zítra bude jasno až polojasno s teplotami do 23 stupňů. Pěkný večer vám přeje Kateřina Jiřincová. Plzeňská radnice upozorňuje na časté porušování pravidel při jízdě na městských elektrokolech. Lidé podle magistrátu nejezdí po vyznačených cyklostezkách a na kola se dají i děti mladší 15 let. Pro ně je přitom sdílená služba elektrokol z bezpečnostních důvodů zakázaná, říká náměstek primátora pro oblast dopravy Aleš Tolar z hnutí STAN.
2: Pořád apelujeme na to, aby uživatelé využívali, dodržovali všechny předpisy, využívali pouze cyklostezky, komunikace, v žádném případě ne chodníky a přechody pro chodce, pokud možno používali přilbu. Ta služba je teda zapovězena mladým do 15 let. Často jsme teda svědky toho, že se to nedodržuje. Tady apeluju na rodiče, aby dbali na to, za co jejich děti utrácejí.
1: Zdarma si můžou městská elektrokola půjčit pouze předplatitelé plzeňské karty starší 15 let. U sušice na Klatovsku dnes odpoledne hasiči pomáhali ženě, která skončila s padákovým kluzákem na stromě asi v 5metrové výšce. Podle policejní mluvčí Evy Červenkové ženu zanesl do korun stromů zřejmě náhlý poryv větru. 41letá žena vyvázla z nehody bez ranění. V Nýrsku začnou od září fungovat dvě nové dětské skupiny, určené jsou dětem od jednoho roku. Celková kapacita obou zařízení je 40 dětí, naplněná je zatím z víc než poloviny, říká místostarostka Eva Denková ze Sdružení nezávislých kandidátů.
3: Dítě do dětské skupiny nemusí být umístěno každodenně, záleží vždy na potřebách dané rodiny. Další velkou výhodou dětských skupin je to, že fungují celoročně, čili tam neexistují žádné prázdniny a nejsou návazné na nějaký trvalý pobyt, takže v Nýrsku přivítáme i lidi z okolních obcí nebo měst.
1: Z pokusu o vraždu obvinili dnes karlovarští kriminalisté 41letého muže, který podle nich v sobotu v rodinném domě v Otovicích na Karlovarsku napadl a zranil svou stejně starou ženu. Muž po útoku utekl a policisté ho dopadli po rozsáhlém pátrání po několika hodinách. Žena utrpěla vážná zranění a byla převezena do plzeňské fakultní nemocnice. Sdělila to karlovarská policejní mluvčí Kateřina Pešková. Sport. Fotbalisté Zbrojovky Brno po druhé v novém ročníku šance ligy vyhráli. V pátém kole nejvyšší soutěže zvítězili v Teplicích 2-0. Za hodinu proti sobě nastoupí také Pardubice a Olomouc. Počasí. V noci bude jasno nebo skoro jasno, k ránu se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší teploty 8 až 4 stupně. A zítra čekejte jasno až polojasno, později odpoledne na jihu kraje částečné přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách kolem 18. Povane slabý proměnlivý, postupně severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Nehodu osobního auta došetřují policisté na silnici 1/27 mezi Vysokou Libiní a Žďárem na severním Plzeňsku. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu s Českým rozhlasem Plzeň a jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: I muži mají prsa, tak jsem nazvala dnešní díl a vy za chvíli uslyšíte proč. Vítejte u pořadu Českého rozhlasu Cesta k uzdravení, který vysíláme každou neděli v 9.15 a v 19.05 na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Zajímám se o skutečné příběhy medicíny, kde hlavní roli hrají lékař a jeho pacient, kde dostanete návod, jak postupovat v případě onemocnění, o kterém je právě řeč. Dnes půjde o příběh, který patří jednomu muži ze 100 tisíce, Michalovi, který prošel mimo jiné i léčbou ženskými hormony. Ke všemu se dostaneme. Velký důraz budeme s fyzioterapeutkou magistrou Petrou Holubovou z mamografického centra Medicon přikládat rehabilitaci po operaci karcinomu prsu, po které zůstávají na těle jizvy, které způsobují různé potíže. Michal se mnou pochopitelně sedí ve studiu. Je mu přes 40 let, měl s partnerkou kdysi velké rodinné plány, než ho zasáhla osudová zpráva. Pane, máte rakovinu prsu. Musíte na operaci. Jak mu diagnóza změnila život? Věděl o tom, že i muži mají rakovinu prsou, jak reagovala magistra v lékárně, když si vyzvědával ženské hormony a jak lékaři komunikovali důležitost onkofyzioterapie. O tom všem už za chvíli. Na odborné rady a příběh se šťastným koncem se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
2: Každý rok si dle údajů Národního onkologického registru vyslechne v České republice téměř 8 000 žen diagnózu onkologického onemocnění prsu. A je nutné si uvědomit, že včasné zachycení tohoto typu nádoru je velmi důležité nejen pro léčbu karcinomu prsu, ale také pro případnou fyzioterapeutickou intervenci. Rakovina prsu se týká i mužů. Jde sice o velmi vzácné případy, týká se přibližně 20% ze všech diagnostikovaných nádorů, ale to nám nebrání vůbec o tom dnes mluvit. Mými hosty jsou Michal, který se s námi za chvíli podělí o svůj zdravotní příběh. Hezký den, Michale.
3: Dobrý den.
2: A fyzioterapeutka magistra Petra Holubová z mamografického centra Medicon, Anděl, který šíří osvětu o tom, proč je fyzioterapie po karcinomu prsu tolik důležitá. Dobrý den, Petro.
4: Krásný den.
2: Začneme příběhem Michala. S jakými příznaky, Michale, jste šel k lékaři?
3: S příznakem, že jsem si namátal něco v prsu. Byla to v podstatě taková kulička, která při ležení na posteli bolela. Od obvodního lékaře jsem byl poslán na chirurgii, kde nic nenašli. Ale paní doktorka asi mi zachránila život, protože řekla, že by se to mělo prozkoumat více a doporučila, abych se objednal na onkologii. Tomu začalo kolečko dalších vyšetření.
2: Pojďme si upřesnit, Michale, kolik let vám tehdy bylo?
3: 31.
2: Lékaři vás alespoň z toho, co jste mi původně popsal, léčili na natažené svaly. V podstatě docela dlouho trvalo, než vás správně diagnostikovali. Dokážete určit tu dobu?
3: 3 měsíce. Já jsem v té první chvíli vlastně dostal jako mastičku na to, že to je natažený sval, a s tím jsem byl jako odeslán domů. Potom bylo další vyšetření. Sonomamograf.
2: Takže muž vlastně seděl mezi ženami a čekal na mamografické vyšetření. Co jste tehdy prožíval?
3: V té chvíli mě nenapadlo, že by to rakovina byla. A vlastně jsem ani nevěděl, že by to u mužů mohlo být. Že by oni mohli mít rakovinu prsu.
2: Dozvěděl jste se diagnózu, která zněla, že máte onkologické onemocnění, rakovina prsu. Co následovalo potom?
3: Následoval šok, protože jsme to nikdo nečekali.
2: Vy jste, Michale, nastoupil operaci, prošel jste ablací prsu, mluvíme o prvním zákroku. Ty operace jste nakonec absolvoval 2. Z jakého důvodu?
3: Druhá operace byla o pár let později, kdy se vlastně nádor vrátil.
2: Vy jste užíval i ženské hormony a prožíval jste vedlejší účinky, přecitlivělost, náladovost. Tyto vlastnosti jsou přisuzovány nám, ženám. Měl jste o této léčbě z vašeho pohledu dostatek informací? A potom, když jste si pro ty léky šel do lékárny, s jakými pocity? Nebo co se přihodilo?
3: Dostatek informací určitě ne, protože co se týká té první léčby, tak ta byla před cca 10 lety. A když jsme se ptali lékaře na nějaké bližší informace, tak mi bylo odpovězeno, že jsme mladí a máme si ty informace najít na internetu. A co se týká té vaší druhé otázky, pocity jak v ordinaci, tak třeba když jsem si vyzvedával léky, které jsou určeny primárně ženám, nejsou nijak příjemné, protože všichni se na vás vlastně dívají, že tam nepatříte, protože je to primárně ženské onemocnění. A když byla se mnou manželka, tak si všichni mysleli, že půjde do ordinace nebo že to jsou léky pro ní, že to je prostě její léčba, ne moje.
2: Z toho usuzuji, že vaší největší oporou byla asi vaše paní.
3: Ano.

0: Cesta k uzdravení.
1: Fyzioterapie jako součást komplexní léčby žen i mužů po operaci prsu s fyzioterapeutkou magistrou Petrou Holubovou z mamografického centra Medicon. O tom je dnešní Cesta k uzdravení. I muži mají prsa. I muži můžou onemocnit rakovinou prsu. Uvádí se, že jde o jednoho muže ze 100 000. Nám ho dnes stělesňuje Michal. Je v remisi, což je skvělá zpráva. Pojďme teď otevřít s paní magistrou zásadní téma, a sice důležitost onkofyzioterapie jako součást komplexní léčby žen i mužů po operaci prsu. K jak velkému zásahu do těla, Petro, vlastně dochází?
2: Určitě vždycky záleží na tom, s jakým nálezem pacient přichází. Ty operace jsou různé od parciálních zákroků, což znamená, že se odstraní část prsní žlázy, až po mastektomii radikální, kdy dochází k odstranění celé prsní žlázy, a tu potom i rozdělujeme na kůži šetřící, pokud se to týká žen a chtějí potom rekonstrukci prsu, anebo na radikální, to znamená, že teda se úplně odstraní i prsní žláza, i ten kožní kryt a ten hrudník zůstává úplně hladký.
1: Kdy vlastně začít s fyzioterapií po této operaci?
2: Já se snažím nabádat pacienty, aby začali už od prvního dne, což i spousta lékařů vyvalí oči. Je to myšleno tak, že můžeme začít i s vědomováním třeba hrudníku, snažit se dělat věci, které by mohly zpomalovat proces hojení, ať už je to ochablé držení těla, nenadechnutí se pořádně do té oblasti. Takže od prvního dne je fajn začít. My jsme dali dohromady videa s beliskami, s mladými ženy s karcinomem prsu, videa, která jsou dostupná na webových stránkách, aby každý pacient, ať už je to žena nebo muž po operaci, věděli, jak začít, co v jakou dobu po operaci je vhodné dělat, aby na to nebyli sami, protože často se jim ty informace nedostanou a jsou potom bezprizorní a neví, na koho se obrátit.
1: Michale, vy jste byl po operaci, k vašemu lůžku přistoupil lékař a během 15 minut vám bylo sděleno, že byste měl chodit na fyzioterapii. Petro, je to dostatečně dlouhý čas, 15 minut, na předání veškerých důležitých informací k onkofyzioterapii?
2: Tam je trošku problematický asi celý ten systém té následné péče, protože fyzioterapeuti v nemocnicích mají spoustu pacientů, které musí obejít za ten den. Já se jich malinko i zastávám v tom smyslu, že po operacích prsu, kdy na tom muž nebo žena nejsou dobře ani fyzicky, ani psychicky, tak je otázka, jestli pár hodin po operaci ti pacienti vůbec jsou schopni přijímat informace od fyzioterapeuta, za jak dlouho mají pečovat o jizvu, že za 6 týdnů by měla přijít taková a taková péče. Myslím si, že na to vůbec nemají kapacitu ani pomyšlení. Tak je potom otázka, jestli nezměnit, což se řekne strašně jednoduše, ale jestli nezměnit ten systém v tomhletom, protože v tu chvíli je těch 15 minut vlastně často dostačující, ale neodpovídá to tomu, co ten pacient v tu chvíli potřebuje.
1: A prožívá.
2: Přesně tak.
1: Ještě konkrétněji, k čemu všemu je tak důležitá onkofyzioterapie, konkrétně tedy po operaci prsu? Zmínili jsme, že po této operaci, po ablaci, jsou velké jizvy. Co všechno s tím tělem udělají?
2: Zase záleží na rozsahu té operace. Musím za sebe říct, že se nedá jednotně určit, že pokud je pacient třeba po větším zákroku a má větší jizvy, že by na tom byl hůř. Každé to tělo reaguje jinak. I právě pro některé pacienty může být překvapení, že po parciálních zákrocích, po tom částečném odstranění prsu, mohou mít třeba mnohem větší obtíže než pacient, kterému se odstraní obě dvě prsa. Takže tam záleží vždycky individuálně určit ten plán, ale často dochází k tomu, že ty jizvy jsou bolestivé nejenom v tom místě toho řezu, ale i třeba ve vzdálenějších místech na těle. Omezuje to pacienty v rozsahu pohybu, v běžném fungování, takže fyzioterapie za mě obecně by se dalo říct, že je velmi důležitá pro to, aby se nám podařilo pacienty co nejdříve vrátit do toho plnohodnotného života s co nejmenším omezením. Pak často vidím pacienty po ozařování, kde se snažíme naučit a edukovat, co všechno by měli dělat s tou kůží, tkáněmi, jizvami. Záleží na tom, jak ta tkáň zareaguje na to ozařování, ale aby prostě věděli, jak si můžou sami pomoci, a není to za mě jenom o navštěvování fyzioterapeuta, ale aby ten fyzioterapeut je provedl v těch režimových opatření, aby prostě věděli, co můžou dělat a co třeba pro ně není úplně bezpečné. Mezi ty dlouhodobé plány patří určitě návrat k těm běžným denním činnostem, udržení fyzické kondice a třeba prevence lymfedému, kterého se obecně pacienti bojí, protože jim je často řečeno, že by mohl nastat a ve chvíli, kdy nastane, tak je velký problém se ho zbavit, ale už tam chybí ta informace o tom, co teda pacienti můžou dělat pro to, aby ten lymfedém buď nevznikla, nebo se nezhoršoval.
1: Co můžou dělat?
2: Důležité je určitě mít uvolněné jizvy, uvolněné ty tkáně, ať už po operaci nebo po ozařování, a určitá režimová opatření, mezi které patří dodržování pitného režimu, pohyb, dostatečný příjem bílkovin, hygiena kůže, aby preventovali zranění. Je tam spoustu věcí a záleží na tom, kolik se odstranilo uzlin a jestli je pacient po ozařování nebo ne. Obecně záleží na tom, jak to tělo reaguje na operaci nebo na tu péči, která je pacientům dávána, a podle toho my přizpůsobujeme právě ta režimová opatření.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Michale, jak velkou jizvu nebo jizvy máte?
2: Mám dvě jizvy, protože mezi první a druhou operací jsem ještě podstoupil preventivní odstranění druhého prsu a ta primární jizva, kde byl ten nádor, tak je samozřejmě daleko větší.
1: Chodíte na fyzioterapii?
2: Ne.
1: A praktikujete ji aspoň doma?
2: Snažím se o to, abych tu jizvu mazal, protože vím, že mi to může pomoci a dokáže mi tu jizvu nějakým způsobem sklidnit. Jsou samozřejmě dny, kdy člověk tu ruku přetíží, potom samozřejmě ta jizva bolí daleko víc. Mám třeba odsledováno, že když jsou teplejší měsíce, tak i ty napomáhají tomu, že ta jizva bolí daleko víc.
1: Když, paní magistro, slyšíte celý příběh Michala i o následné péči, co byste mu doporučila?
3: Já bych Michalovi doporučila, ať navštíví fyzioterapeuta ve svém okolí, ať mu pomůže. Tam bych řekla, že je někdy náročné pro ty pacienty určit, co by jim vlastně mohlo pomoci. A i přesto, že jsme třeba dali dohromady ty videa, tak potom, když pacienti přijdou do ordinace a ukazují cviky, které si vybrali, tak myslím, že lidé mají dar na to vybírat věci, které jim třeba úplně nepomůžou. Nedělají špatné věci, ale je to trošku věc, která jim třeba nemusí úplně pomoci. Já se snažím v ordinaci, aby moji pacienti dostávali tu péči a cviky úplně nejjednodušší, aby je to co nejméně zatížilo, že někdy se stane, že oni tu péči vzdají, protože dostanou 30 různých cviků, z toho 20 se neguje a je to potom takový začarovaný kruh, který jim třeba úplně nepomáhá v tom cvičení. Tak je někdy lepší poprosit fyzioterapeuta, aby s tím pomohl, a neznamená to, že třeba každý týden se navštěvuje fyzioterapeut. Já to třeba mám v praxi tak, že pacientům ukážu, co mají dělat, dám jim třeba 2 měsíce, aby si to zkoušeli, aby mi i řekli, jestli jsou schopni to provádět, a když nejsou, a to se jich na to ptám, ne, že bych je zkoušela, ale zajímá mě třeba, proč to nechtějí cvičit, nebo z jakého důvodu to nedělají, jestli je to časová záležitost, anebo jestli jim to nedává smysl, a snažíme se prostě jim to ušít na míru, což bych řekla, že právě pacient v kombinaci s terapeutem si můžou v tom hezky víc vstříc.
1: Říká onkofyzioterapeutka Petra Holubová z mamografického centra Medicon. Když tady paní magistru Michale posloucháte, nepřesvědčí vás, že byste přece jenom začal více pečovat o ty jizvy, které máte po ablaci prsou? Co vám brání v tom začít chodit na fyzioterapie?
2: Jednak je to asi možná ta časová náročnost, řeknu, nebo časové vytížení. Druhá věc je asi ta, že jsem si nějakým způsobem už jako zvyknul na ty potíže, které v průběhu roku nastávají, a umím to tělo tomu přizpůsobit, že mě to až tolik neomezuje, jak by mělo. Samozřejmě vím třeba z videí, že jde jizvy i po nějaké době od operace zmenšit, ale prostě jsem si už na ně zvykl.
1: Výzva nebo vzkaz? Hledat informace, ptát se, nebýt potichu. A pokud jste zdravotník, vědět, kam ženu nebo muže odkázat. To jsou titulková sdělení závěrem mé komunikace s Petrou Holubovou po e-mailu. Pojďme to trošičku rozvinout.
3: Máme obecně v dnešní době problém s tím, že v 21. století máme trošku obtíž dostat ty informace k těm pacientům, a snažíme se o to

0: abychom vlastně informovali jak pacienty, ať už jsou to muži nebo ženy, abychom informovali lékaře, abychom informovali i fyzioterapeuty, že takováhle možnost je. Za poslední léta si troufnu říct, že se to trošku zlepšilo, ale stále, ať už regiony, anebo třeba určité věkové skupiny lidí, k ním se to prostě hůř dostává, i protože třeba nemají sociální sítě, nejsou tam tak aktivní. Obecně i muži jsou taková v tom specifická skupina. Ženy si často najdou třeba na sociálních sítích i nějaké onkologické skupiny, sdílí si tam ty svoje pocity, zkušenosti a muži víme, že na tohle to úplně nejsou. Takže i potom ty informace dostat třeba k mužské skupině je trošku náročnější, ale tak od toho jsme i dneska tady, aby se to dostalo mezi co nejvíc lidí.
1: Kolik vás takových, jako jste vy, Petro, je u nás v České republice?
0: Už je nás hodně.
1: Od posledka, co jsme se viděli.
0: Ano, je nás víc, protože...
1: Je potřeba šířit osvětu.
0: Přesně tak. Probíhají i tady už u nás zahraniční kurzy, takže fyzioterapeuti se vzdělávají v tomto oboru. I já jsem pořádala nějaké workshopy, takže těch terapeutů je víc a víc a věřím tomu, že to bude lepší a lepší a že se to potom i nějak legislativně ukotví, že se bude přesně vědět, co s jakým pacientem můžeme dělat, co máme dovolené a zbývá nám ještě to rozšířit mezi lékaře a zbývá nám to rozšířit do škol, aby fyzioterapeut ve chvíli, kdy má vysokoškolské vzdělání, tak neopomíjel onkologické pacienty, jako tomu bylo doposud.
1: Michale, při vás stála primárně vaše partnerka, dnes vaše manželka, máte spolu jednoho potomka a vy máte teď možnost něco své ženě vzkázat. Co to bude?
2: Že jí nesmírně děkuju za tu pomoc, za to, že stála celou dobu při mně.
1: Já děkuju magistře Petře Holubové za to, že za námi přišla.
0: Já moc děkuju za pozvání.
1: A vám, Michale, za to, že jste s námi sdílel tak silný příběh a přeji pevné zdraví.
2: Děkuji.
1: Naslyšenou, naviděnou.
0: Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Židovské muzeum v Praze slaví 120. narozeniny. Jakou roli hrály v židovské tradici papírové vystřihovánky? A co je nového v Plzni? Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Až do 120 let. Tradiční židovské přání k narozeninám se 29. srpna naplní Židovskému muzeu v Praze. Přesně před 120 lety totiž několik členů pražské židovské obce v čele se Salomonem Hugo Liebenem založilo spolek pro založení a vydržování Židovského muzea v Praze. Jeho česko-německé stanovy schválilo místodržitelství Království českého právě 29. srpna 1906. A my už jsme ve spojení s muzejní vedoucí marketingu a komunikace Martinou Kemrovou. Dobrý večer, jak muzeum své narozeniny oslaví? Chystáte nějakou akci přímo na 29. srpna?
1: My to máme trošku komplikované, protože 29. srpna je sobota, je šábes, takže máme zavřeno, ale hned 30.8. bych ráda všechny pozvala na přednášku naší hlavní kurátorky Michaely Seidenberg. Tentokrát to nebude v Praze, ale bude to v Brně na Štetlfestu a tahle ta přednáška se bude právě točit kolem dějin Židovského muzea a těch 120 let, které letos slavíme.
0: Řadu akcí chystáte od září, co to bude?
1: Jednak nabíhá náš velmi bohatý kulturní program, který je letos ještě bohatší a my tam každý měsíc vlastně máme vystoupení některého z našich kolegů nebo se díváme do zákulisí Židovského muzea, takže já se třeba moc těším teďka na zářivou přednášku naší vedoucí oddělení židovské historie Ivety Cermanové o josefínských reformách a potom v listopadu a na to bych speciálně chtěla pozvat všechny, protože to je unikátní možnost. Připravujeme komentované prohlídky archivu, který máme ve Smíchovské synagoze. O jejíž existenci opravdu ví poměrně málo lidí a běžně se tam návštěvník nedostane. Pak máme takové tři, řekla bych, větší věci v té druhé polovině roku. Jednak je to znovu otevření galerie tady v bloku u španělské synagogy, galerie Artschul, kterou chceme otevřít po prázdninách a bude zahájena takovou malou výstavou Ztráty a nálezy, jež je věnovaná exponátům, které se ztratily, ať už během světové války nebo po ní, ale potom nějakou cestou, ať už nákupem nebo detektivní prací našich kolegů se dostaly zpátky do našich sbírek. A potom od poloviny října bude v Klausové synagoze k vidění výstava Městem, lesem, polem, kolem, která je věnovaná Jiřímu Fiedlerovi, což je taková za mě asi neprávem pozapomenutá postava člověka, který 30 let od 70. let mapoval mizející židovské památky, hřbitovy, synagogy po celé České republice a jak název té výstavy napovídá, tak nedbal na terénní nerovnosti a křoví a zarostlé polnosti, ale prostě mapoval je bez ohledu na své vlastní pohodlí, takže tuhle tu výstavu bych taky každému doporučila. No a pak takovou asi absolutní špičkou toho našeho letošního a asi nejenom letošního programu bude výstava Židovské muzeum 120 let, která proběhne v historické budově Národního muzea, kde opravdu se zájemci dozví všechno o tom, jak vlastně Židovské muzeum vzniklo, kdo se na něm podílel, jak bylo možné, že Židovské muzeum nezaniklo během druhé světové války, ale naopak získalo jedny z největších sbírek na světě a bude to určitě krásná výstava. A ta začíná 13. listopadu a potrvá do května příštího roku.
0: Říká vedoucí marketingu a komunikace Židovského muzea v Praze Martina Kemrová. Děkuji moc za rozhovor a mazl to všechno nejlepší.
1: Děkujeme. To darabá.
0: Černé třešně se trhají, zelené se nechají být, hezká děvčata se milují a ošklivá se nechají jít. Lidovou jidiš píseň z předválečné východní Evropy zpívá Hana Frejková.

0: Když se řekne vystřihovánka, většinou si představíme dětské nůžky a poněkud neohrabaně vystřižené obrázky. V židovské tradici je ale dělávali dospělí, mohly být složité a nést náboženský význam. Dekorativní tabulky, které na východní stěně zbožné domácnosti ukazovaly směr modlitby k Jeruzalému, mívaly totiž právě podobu vystřihovánky. Pokračuje Leo Pavlát.
1: Mizrach znamená hebrejský východ a v tradičních židovských rodinách vyobraznění s tímto slovem uvnitř domu určuje směr modlitby k Jeruzalému. K tomuto stále přítomnému středu židovské duchovní orientace přitom Mizrach odkazuje i jako akronym, tedy věta složená ze slov začínajících jeho písmeny Mitzadze, Ruach a Chaim, neboli z této strany přichází duch života. Jednou z nejkrásnějších podob Mizrachu se staly papírové vystřihovánky. Toto slovo dnes nejspíš vyvolá představu dětské zábavy, ale v židovském prostředí, zejména ve východní Evropě, je taková tradice doložena nejméně od 17. století a dochované památky dosvědčují tvorbu vystřihovaných mizrachů také ve století následujícím. Kolem samotného slova se na těchto vystřihovánkách rozvíjel bohatý obrazový svět. Zdobili je lvy, ptáci, jeleni, koruny na tóru, sedmiramené svícny, desky zákona, někdy i znamení zvěrokruhu nebo fantazijní zvířata. V papírových mizraších se tak ojedinělým způsobem setkával hebrejský text, náboženská symbolika i cit pro ornament. A při pohledu na propracovanost takových vystřihovánek asi nejvíc udiví jejich technická stránka. Některé jsou tak jemné, že lze jen žasnout na trpělivosti, jakou jejich zhotovení vyžadovalo. Papír se skládal a vyřezával tak, aby po rozložení vznikla přesně souměrná kompozice, často ještě podložená barevným listem nebo doplněná bohatším textem. To už nebyla běžná práce s nůžkami, ale řemeslná dovednost na pomezí kresby, řezby a kaligrafie. I v tak křehkém materiálu tak vznikal předmět, který měl hloubku a současně těšil. Jména tvůrců většinou neznáme, protože šlo o lidové umění v prostředí, kde mizrachy vyrůstaly z předávané zručnosti. O to cennější jsou výjimky, jako je mimořádně propracovaný mizrach z roku 1877 od Izraela Dova Rosenbauma z Podkamene na dnešní Ukrajině. V kompozici díla, které je dnes uloženo v Židovském muzeu v New Yorku, stojí uprostřed monumentální stavba s kupolí a hodinami. Právě ty snad odkazují k autorovu povolání hodináře a dovolují nám zahlédnout konkrétního člověka za tímto křehkým dílem. S ústupem tradičního židovského prostředí v první polovině 20. století tradice mizrachů v podobě vystřihovánek slábla a rozhodující zlom přinesla druhá světová válka, která ve východní Evropě zničila celá židovská společenství i s předměty jejich každodenního života. Právě proto dnes židovské vystřihovánky a v chlapeckých náboženských školách chederech se zhotovovaly i jako jednoduché sváteční ozdoby, působí tak silně. Nejsou jen ukázkou obdivuhodné ruční práce, ale zvlášť jako mizrachy připomínají svět, ve kterém obyčejný list papíru mohl nést krásu i náboženskou tradici.
0: V další známé jidiš písni jde její hrdina koupit na trh koně, ale nakonec zůstane u sklenky vína. Komický příběh slyšíme opět v podání Hany Frejkové.

0: Jedna z největších synagog v Evropě se v Plzni otevřela návštěvníkům po velké rekonstrukci před 4 lety. Kateřinu Havránkovou zajímalo, jak je tamní židovská obec spokojená s návštěvností i jaký tam nabízejí nejbližší program. Hovořila s předsedou plzeňské židovské obce Jiřím Lévy.
1: Pane Lévy, je o návštěvu synagogy zájem a případně jaký tady máte program pro návštěvníky?
2: Zda ten zájem je měřitelný v počtu návštěvníků, tak si myslím, že ano, protože každoročně mezi 18 až 20 tisíci osobama navštíví synagogu. Kulturní akce, které zde pořádáme, a převážně jsou to výstavy ve velké synagoze, které obměňujeme, a jsou tady koncerty. Děláme klasické komerční koncerty, jestli můžu některý jmenovat, tak je to recital Malý princ, kde vystupuje pan Cina, potom tady bude Jitka Zelenková s kapelou, to je benefiční koncert, a pak jsou ve staré synagoze menší koncerty v příjemném prostředí a je tady zajímavá akustika.
1: My sedíme ve velké synagoze v Plzni, jsem tady s Jiřím Lévym, předsedou židovské obce místní. Do konce září přímo ve velké synagoze probíhá výstava, která se jmenuje Holokaust plzeňských židů.
2: Je to výstava, kterou dělá židovská obec Plzeň sama o významných plzeňských židovských osobnostech, jak se jim žilo před válkou, během války, kteří přežili a jak mohli pokračovat.
1: Ta synagoga je, musím říct, opravdu nádherná. My sedíme v podloubí, já se dívám na ten nádherný malovaný strop. Jste po těch 4 letech spokojení s tím, jak dopadla ta rekonstrukce?
2: Ano, jsme spokojení, ale jedna věc je rekonstrukce a pak na nás a bez dalších dotací je provoz a údržba. A to jsme tušili jenom, co nás to bude stát jako časově, ale i finančně. Ale snažíme se to prostě zvládnout a myslím si, že to zvládáme.
1: Pane Lévy, když bude mít někdo zájem o to podívat se po synagoze, případně i s nějakým komentářem, nabízíte něco takového tady?
2: Ano, nabízíme komentované prohlídky, buď si udělá objednávku přímo přes stránky židovské obce v Plzni, nebo přes infocentrum v Plzni. Děláme to i cizojazyčně a můžeme do toho zahrnout prohlídku jako jenom synagogy, rabínského domu a můžeme i na věže se podívat s výhledem na Plzeň.
0: A na závěr magazínu Šalom Aleichem ještě zprávy z židovského světa. Skupina rodičů v brazilském Rio de Janeiro koupila židovskou školu a zabránila tak jejímu uzavření kvůli klesajícímu počtu žáků. Během 6 měsíců po odkoupení pak počet žáků výrazně vzrostl. Škola dostala nový symbolický název Chaj, který v hebrejštině odkazuje k životu. V Jeruzalémě byla uvítána 100 000 přistěhovalkyně ze Severní Ameriky, která v Izraeli našla domov s pomocí organizace Nefesh Benefesh, hebrejsky od duše k duši. Jejím posláním je pomáhat nejen s přistěhováním, ale i začleněním do nového života. V synagoze v Březnici je k vidění výstava, která výtvarně reflektuje 1200 obětí teroristického útoku palestinského Hamásu 7. října 2023. Hebrejský název výstavy Hineni odkazuje k biblickému zvolání Zde jsem v odpovědi na Boží oslovení. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Tento víkend si na českých silnicích vyžádal 7 lidských životů. Vedení Lipníku nad Bečvou plánuje rozšíření služby sdílených kol. Zítra bude jasno až polojasno, teploty kolem 22 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Po víkendu zemřelo na českých silnicích už 7 lidí. Toho podle předběžných policejních statistik řadí mezi nejtragičtější v letošním roce. Jen v sobotu si dopravní nehody vyžádaly 5 obětí a dnes k nim přibyly další 2 mrtví. Podle mluvčího policie Josefa Bocána se zatím letošní rok řadí mezi ty tragičtější.
2: Zaznamenáváme meziroční nárůst zejména počtu usmrcených osob. Co se týče celkové statistiky, tam výraznou roli hrají právě ty letní měsíce, kdy tragický byl z našeho pohledu červenec a srpen zatím nevypadá příliš lépe.
0: Kvůli zájmu o sdílená kola vedení Lipníku nad Bečvou zvažuje rozšíření služby. Měsíčně město eviduje 1200 výpůjček. Lidé mají k dispozici na 10 stanovištích 30 bicyklů. Službu ve městě zajišťuje soukromá firma. V příštím roce by se počet sdílených kol mohl rozšířit, říká lidovecký místostarosta Ondřej Vlček.
3: Ukázalo se, že ten systém funguje a že především teda mladí lidé a děti, žáci základních středních škol to využívají poměrně intenzivně. Jsou místa, kde těch výpůjček je obrovské množství a kde se ty kola často zhromažďují, typicky vlakové autobusové nádraží, stadion, skatepark a potom zase v těch večerních hodinách sídliště, tam se ti půjčitelé vrací.
0: V Turnově je hotová lávka přes Libuňku na zlaté stezce Českým rájem. Informovalo o tom vedení města na Facebooku. Radnice starou lávku kvůli jejímu havarijnímu stavu nechala strhnout a postavit novou. Práce trvaly od června a vyšly na zhruba 1 300 000 korun.
4: Podle mluvčí města Marcely Jandové u staré lávky zatékalo do nosné konstrukce a mohli na ní vstupovat maximálně 2 lidi na jednou. Lávka má opět dřevěnou konstrukci a nově ocelová zábradlí, která se dají sklopit a slouží jako protipovodňové opatření. Má za úkol zachytávat naplaveniny. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas. Sport.
0: Běžkyně Lourdes Gloria Manuel na mítinku Diamantové ligy v Chořově vyhrála závod na 300 metrů v nejrychlejším českém čase historie 35,76 sekundy. Dosavadní nejlepší český výkon Heleny Fuchsové z roku 1999 vylepšila o 68 setin.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, v Čechách ráno ojediněle mlhy, během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno a později odpoledne a večer na jihozápadě a jihu území bude oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 v okolí Brna se uklidnil provoz z Prahy na Vyškov, už jen velmi krátká fronta mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu. Od Vyškova se rozjíždí poslední zbytky kolony na úrovni Rousínova, o něco pomaleji se jede i v omezení mezi Holubicemi a Rohlenkou. Na jihu Moravy už tedy panuje vcelku klid, to se bohužel nedá říct o dálnici D11 na trase z Hradce do Prahy. Přesněji před omezením mezi Pečkami a Sadskou. Velmi silný provoz přetrvává od sjezdu na Poděbrady z 39. kilometru. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu zámecké léto.
1: Zámecké léto.
5: Vydáme se společně do kraje tichých pěšin, zapadlých hájoven i staré rybářské tradice do kraje schouleného pod hradbou Brd a otevřeného k Šumavským horám. Právě tam najdeme barokní zámek Lnáře. Naposledy patřil šlechtě před 100 lety. Dnes má 16 majitelů patřících do rodiny Vaníčků. A 3 z nich vám postupně představím a poodhalíme s nimi, jak se žije na takovém krásném místě.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Je to další místo z těch, které spolu navštěvujeme, abychom se probrali historií i současnosti šlechtických sídel. Panství Lnáře se rozkládá na hranici tří krajů, středočeského, plzeňského a jihočeského. Stejně tak má mnoho majitelů, je jich celkem 16 a Patrik Rozehnal si přímo na zámku dal sraz se třemi z nich. Všichni patří do rodiny původního majitele. Jako první na nás čeká vnuk tehdejšího zámeckého pána, advokáta Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zámek koupil v roce 1936.
0: Zámecké léto.
2: Vaše celé jméno, se vším všudy.
3: Vladimír Jindřich Marie Vaníček.
2: Jak se kupuje takový zámek, nebo proč ho dědeček koupil?
3: No tak asi k tomu měl nějakou takovou osobní motivaci a koupil to v dražbě. A ta osobní motivace byla daná tím, že už jeho otec byl dobrý hospodář, zemědělský odborník, který kdysi pracoval pro Haracha, kde dokonce řídil veškeré ty majetky toho Haracha. Potom pomáhal vylepšit hospodaření i některým přátelům toho hraběte Haracha a na závěr svého života potom působil ten pradědeček jako docent na Českém vysokém učení technickém přes zemědělství jako odborník. Protože když ten pradědeček působil na těch štacích, jo, tak v prázdninách si tam bral svého syna, toho dědečka. Dědečkovi se to zřejmě líbilo a když se potom vypracoval, protože byl advokát, tak pro svoji početnou rodinu potom chtěl zajistit něco zvláštního, tak zajistil tenhle ten velkostatek, včetně teda toho zámku. No. Protože poměrně brzy mu zemřela manželka a on měl 6 malých dětí. Že jo. Takže nějakým způsobem, aby to tak drželo pohromadě. Tak.
2: Tehdy byly velké rodiny?
3: Tehdy byly velké rodiny, no. Tak jenom teda ten můj dědeček nebo otec pocházel, byl ze 6 dětí, jeho maminka, babička byla asi z 8 a tak to všude chodilo. 4 až 12 dětí jsou v línii těch předků, který máme.
1: Jindřich Anastás Vaníček se díky svému otci, který pracoval pro hraběte Haracha, už jako dítě pohyboval na šlechtických dvorech. Znal se svými vrstevníky, čehož pak využil ve své právnické praxi, kdy se věnoval obchodnímu právu.
3: No a tak měl klientelu i mezi těma rodinama. Byl potom dvorní rada Lichtensteinu, protože Lichtensteinové, že jo, byli největší majitelé půdy v českých zemích a došlo k tomu, že nějak potom v roce 1918 jim to všechno stát zabavil. No a ten dědeček je asi v tomto směru nějak zastupoval, protože měl titul dvorní rada. Dál svůj kancelář, která byla poměrně velká, měl v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí a jako s tím majitelem toho objektu, s tím jedním Kinským, tak docela si kamarádil. No a další. No.
2: Jak tedy se k tomu zámku dostal? To prostě proběhla nějaká vývěska, že se zámek draží, nebo to věděl dopředu? Jak to tehdy fungovalo, dražba zámku?
3: Zřejmě ten předchozí majitel se dostal do nějakých finančních problémů.
2: A víme, kdo byl předchozí majitel?
3: Předchozí majitel byl Karel Bondy, což byl člen nějaké významné rodiny průmyslových podnikatelů nebo obchodníků. A ten si tento zámek a ten velkostatek, který k tomu patřil, tak si pořídil v roce asi 1927, no a po 10 letech potom to šlo ale do dražby. No.
2: V jakém stavu ten zámek tehdy tedy byl, víme to?
3: Byl prostě obývaný, sloužil jednak jako k bydlení, jednak jako prostory pro vedení té firmy, toho velkostatku.
2: Co všechno obnášel ten velkostatek?
3: Velkostatek, který byl v té dražbě prodávaný, tak v té době činil necelých 4000 hektarů. Veškeré půdy, jak lesy, rybníky, tak zemědělská půda ostatní. A plus k tomu nějaký takový ten doprovodný průmysl, jak se tomu říkalo, byla tady cihelna, byla tady pila, pivovár.
2: A to bylo to, co živilo zámek?
3: Dokonce se říká, že mezi tou šlechtou bývala takové pravidlo, že 1 metr čtvereční střechy, tak ten potřeboval na údržbu a provozování hektar lesa. No ale my tady máme tu střechu šikmou strašně, jo. Půdorys máme 2400 čtverečních metrů a 2400 hektarů k tomu bylo. Ale kdyby se brala střecha, tak to je o takových určitě 30% víc. Hospodařilo se tak nějak všelijak, jenže zámek ten dědeček se svýma dětma získal v roce 1936 a v roce 1939 už je tady odsaď ze zámku jako vyhnali Němci, že jo. A hospodářství ale fungovalo, no. Ale jak fungovalo válečné hospodaření je úplně něco jiného, než ty pravidla se trošičku měnějí, že jo.
2: Jak to vyhnání těmi nacisty vypadalo?
3: Říkalo se, že tady byly umístěny nějaké školy z Německa. Jo, že byly obavy v Německu před bombardováním, takže třeba říkalo se, že tady byla nějaká škola z Kýlu.
2: Co to pro dědečka, pro rodinu znamenalo? Tedy přišli nacisté a řekli, balte kufry, odcházíte, nebo kam šli?
3: Kufry odcházíte, no tak protože k tomu hospodářství patřili taky i domy obytný, tak se přestěhovali do tohohle, do těch obytných domů tady v okolí. To je statek jeden, chalupka druhá, statek třetí a tak.
2: To zůstalo, ale zámek opouštěla rodina.
3: Zámek museli opustit, no.

0: Koncem druhé světové války procházela lnářemi demarkační linie. Na zámku byli ubytováni američtí vojáci 3. armády generála Patna, kteří odsud podnikali průzkum a osvobozování okolních měst a vesnic v sovětské sféře vlivu. Po skončení války byl zámek vrácen doktoru Jindřichu Anastázi Vaníčkovi. V roce 1947 se v Lnářích v jedné z rohových místností narodil Vladimír Vaníček, ale nezůstal tu dlouho.
1: No do toho roku 48, kdy to potom bylo v rámci nějakých těch všelijakých vyhlášek a nařízení sebraný, pak se to převádělo ještě, takže ještě nějakou dobu tady potom mohli jsme bejt, že jo, a právě, že jako já jsem se tady odstěhoval poslední. Když už všichni byli pryč, že jo, a já, protože jsem byl pěkně veliký, tak jsem musel jít do zabezpečeného, tak než to bylo zabezpečené, to náhradní bydlení, tak jsem byl s maminkou tady.
2: Kam jste se stěhovali?
1: My jsme se odstěhovali do Teplic.
2: Proč ne někde tady v blízkosti, proč Teplice?
1: Takovouhle přesnou otázku jsem nikdy nikomu nedal a nikdo mi na ní neodpověděl. Já si to odvozuju tak, že otec měl problémy s tím sehnat nějaké zaměstnání. On teda před válkou a za války pracoval v plzeňské Škodovce. Jo. Jsem jenom dojížděl. No a pak ho tady odsaď musel jít pryč, tak si zháněl zaměstnání a měl trošku s tím problémy, takže první nějaký takový slušný zaměstnání měl ve Stalinových závodech v Záluží u Mostu, nebo jak se to jmenuje.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

kroky, kde jsem

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na zámku Lnáře na Strakonicku. O tom, co následovalo po převratu v únoru 1948, zavzpomínáme s Marcelou Mikeštíkovou Rozenou Vaníčkovou, tedy pravnučkou advokáta a majitele zámku Jindřicha Anastáze Vaníčka.
2: Myslím si, že to tady ještě nepadlo. Tam se stalo to, že v roce 1948 přišli takový pomocníci Gottwalda a poprosili, spíš už nařídili, že by měl půjčit svůj kancelář a svůj balkón, aby soudruh Gottwald aby promluvil, a právě, že teda pradědeček mu to umožnil a potom se stalo to, co se stalo. A vlastně pradědeček byl opravdu významný advokát a měl kancelář na Staroměstském náměstí.
1: Od té doby zámek chátral. V jeho sálech se nacházely kůlny a dřevníky a na nádvoří se vyvážel popel. Nebylo ničím neobvyklým, že obyvatelé zámku vykonávali své tělesné potřeby přímo na chodbách. Skladovalo se tu 70 vagónů zápalek, léčiva a část místností si pronajali Jáchymovské doly, které v 50. letech provozovaly těžbu uranu u nedalekých Kasejovic.
2: Tak my jsme sem nejezdili raději a rodiče říkali, že třeba v roce 1968 se sem přijeli tajně podívat, pustili je na zámek, jako taky tajně, a viděli teda opravdu velikou zkázu, protože tady v zámek potom po roce 1948 strašně chátral. A bylo tady JZD, nebo státní statek, v parku se chovali prasata, byly tady, no prostě, jako byla tady, když praskla voda v zimě, tak prostě to proteklo, pak zase byly požáry, prostě bylo to hrozný, vojáci tady bydleli, bylo to hrozně neutěšeným stavu a rodiče vyprávěli, že nahlédli do kaple. Kaple byla asi do 2 metrů zaplněná vodou a byl tam vlastně všechen zbylej nábytek, co tady byl, tak tam byl naházený. Pak jsme se tady vlastně, nikdy jsme se sem jako nejeli podívat.
3: Tak po těch zkušenostech, kdy tohle museli rodiče vidět, to je muselo u srdce bolet úplně, tak asi bych sem taky nechtěl jet a zjistit, že je to ještě horší.

0: Když už bylo dílo zmaru téměř dokonáno, přistoupil stát v roce 1972 k rekonstrukci, jak si pamatuje Vladimír Vaníček.
1: Byla taková úvaha o tom, že zámek bude mít Jihočeská galerie. Ta se připravovala na rekonstrukci tohoto objektu, ale sebral jim to generální prokuratura České socialistické republiky. Ale ty generální prokuratuře to zase sebrala vláda České socialistické republiky, trošičku ještě ty projekty upravili a pustili se do té rekonstrukce. Přesně datum, kdy to bylo ukončené, nevím, ale je to tak nějak kolem roku 1982. Od té doby už tenhle zámek působil jako rekreační a školící středisko vlády České socialistické republiky a dokonce ještě některé úpravy v parku a kaple, která je v zámku, tak nebyly hotové. Kaple byla dokončena až v roce 1992.

0: Zdálo by se, že po roce 1989 v rámci restitucí rodina Vaníčkova převzala zámek v dobrém stavu. Tak to ovšem nevidí současná majitelka Marcela Mikeštíková.
1: Velice moderně se to rekonstruovalo, ale do velice socialistická. Takže teď, když vlastníme zámek Náře, tak všechno kontroluje památkový ústav. Momenty, který teda dědeček mimochodem hodně měl, takže my jsme jako rodina byli jedni z prvních, který zámek získali zpátky, protože všechny jako dokumenty jsme měli v pořádku. Takže když jsme se sem vrátili a předali nám to v roce 1993, tak je taková zajímavost, že přijeli kamiony v noci a vlastně úplně všechno, co tady bylo zařízené, vláda tady měla zařízený, tak to odvezli, odváželi to v noci. Takže to nám bylo smutné. Takže když jsme se sem vrátili, tak to tady nebylo vůbec nic. Takže jsme jakoby, ale bylo to, měli jsme opravdu velký štěstí, že bylo to rekonstruované samozřejmě, ale jako prázdno.
2: Co na to říkal otec?
1: No tatínek si jenom vzpomínal, jak to bylo dříve, no. S maminkou jsme opravdu hodně scháněli nábytky, které tady jako se ztratily, takže s maminkou jsme psali asi stovky dopisů na různé objekty zámku, jestli se tam nenachází nějaký itinerář. Ale našlo se jenom renesanční židle, 4 barokní židle, které byly ve strašném stavu, a potom tady nějaké knihovny, které byly na zámku Blatná, takže to tady máme.
2: Jaký to je pocit vlastnit zámek?
1: No tak, v roce 1992 jsem paneláková, tak jsem si myslela, že se změnil můj život. On se změnil, ale trošku jinak, než jsem si představovala. Takže vlastně na začátku jsme se sem jako rodiny jako nastěhovali, měli jsme tady každý nějaký pokoj, pak jsme to teda uvolnili, no a pak začala ta veliká práce. Prostě, aby se co nejdřív zámek zpřístupnil veřejnosti, takže v roce 1999, 333 let po založení, byl poprvé otevřen veřejnosti, takže začaly prohlídky, potom taky začal tady penzion, zařídili se pokoje, no a začala řehole, prostě pořád velká budova, plno oprav, pořád prostě se něco děje, no, takže mé představy zámecké paní se staly, jako realita je jiná. Celá naše rodina vlastně jsou inženýři a matematici a fyzici. No a pak jsme byli hozený tady do spravování velkého panství a zemědělství. Vláďa byl první

vlasy tam, kam si vítr zamanul. A byla skřehká s pažemi, které od jak živa spočívaly nevědomky na mých ramenou. Takovou jsem tě poznal. A tebe jediné

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Návštěvu tohoto zámku podnikáme s trojicí majitelů. A zdaleka to nejsou všichni, dohromady je jich 16. Na to, co zámek potkalo po válce i po roce 1989, teď zavzpomíná Hana Mužíková, nejstarší pravnučka jediné dcery Jindřicha Anastáze Vaníčka, kupce Lnářského zámku.

Anastázius Vaníček měl 6 dětí, z toho jenom jednu holku. Tato dívka byla velice hýčkána, byla poslána do Švýcarska do penzionátu pro dívky z vyšších rodin a měla takzvané, my jsme vždycky říkali, naše babička má takzvané francouzské vychování, protože jsme museli jíst již od mala, když jsme byli u babičky vidličkou a nožem a nikoli se hrabat teda v jídle rukama, to by nesnesla. Takže jsme dostali vychování vlastně od

0: Vaňčkané, dcery Anastázie Vaňčka. Moje matka je vlastně nejstarší zase dcera této Vlasty Vaňčkové a maminka tady žila vlastně do toho roku 48 a seznámila se tady s místním chlapcem, to byl můj otec, který se narodil v Elnářích. Jeho dědeček byl vlastně hlavní pokrývač zámku, takže mám ty kořeny v Elnářích a moji rodiče Elnáře milovali a pronajali si potom, když už neměli zámek, když už jsme tady neměli kde bydlet, tak si tady pronajali kousek od Elnář chalupu a na tu jsme jezdili právě s tou mojí babičkou.
1: Když říkáte, že babička měla to vychování, tu francouzskou školu, řekněme, tak i synové, synům se dostalo tehdy jim, sourozencům nějaké speciální výchovy, dbalo to dědeček?
0: Myslím, že synové byli většinou jako muži, vystudovali pravděpodobně všichni gymnázium a potom to byli inženýři, buď to zemědělští nebo strojní, pokud vím, a ona jako dívka byla připravována na to, aby v tom penzionátu švýcarském, na to, aby vedla domácnost, aby se uměla správně chovat, aby uměla francouzsky minimálně a německy a neměla vysokou školu. Potom ale, když jí bylo 50 roků, tak zjistila, že jako potřebujou peníze, nějaký finanční prostředky a vystudovala pedagogiku, takže v 50 letech se stala učitelkou a učila matematiku a fyziku na základní škole do svých 75 let.
1: Nebylo jí líto, když tohle měla před očima tady, jak to vypadá, jak to chátrá?
0: Tak ona sem nejezdila, protože se odstěhovali do Brna, takže tak to nesledovala, jak to tady chátrá, ale potom se sem vrátila už jako stará paní a viděla, že to tady její nejstarší dcera, to byla moje matka, že se snaží to zase získat všechno znova a oživit a to se jí moc líbilo a seděla v parku na lavičce a koukala se na to a bylo jí z toho, myslím, moc dobře.
1: Kdo se z těch původních generací ještě dožil toho, že tady tedy zámek byl předán v restitucích?
0: No určitě moje babička, to byla ta dcera Anastázie Vaňčka a potom to byl strýc Pepa, strýc Kája, Karel a strýc Slavomír. Oni se vlastně vyššího věku se dožili z těch 6 dětí, pradědečka Vaňčka se dožili jenom 4, 2 zemřeli, jeden asi v 16 letech a jeden potom asi v 25, mezi 20 a 30 lety zemřel.
1: Ten příchod doby toho, kdy jste začali rozbíhat ten zámek zase pod svou správou tady, jak si to pamatujete vy, kde jste tady byli, jak jste se pohybovali, kolik času tady strávili, jaký to byl denní režim třeba nebo tak?
0: Tak přijela jsem moje maminka, teda já vím akorát to, co dělala maminka, i ty další její bratranci a sestřenice se sem taky přistěhovávali a snažili se samozřejmě všichni spolupracovat, ale moje maminka sem přijela s tím, že tenkrát jako důchodce neměla moc peněz, tak si koupila sáně a sekiru a řekla, že těm kaprům, aby teda nezahynuli v tom rybníku, tak v zimě jim musí udělat tou sekirou díry v ledu a tu sekiru si tam bude tahat na těch sáních. Ono už jí bylo 65 v té době, takže jsme jí všichni fandili, aby se jí to povedlo a opravdu sehnala úžasné lidi tady v okolí, a kteří jí pomohli. Takže ty kapři nám jako hrozně pomohli, protože se potom prodali a Češi naštěstí stále jedí alespoň na Vánoce kapry, protože ty kapři nás vlastně zachránili finančně.
2: Zámek tedy zachránili kapři. Ještě předtím tu v 90. letech sídlilo ministerstvo privatizace a jeho úředníci tu bydleli a posuzovali privatizační projekty. Právě v Elnářích se rozhodovalo o budoucnosti českých podniků. Jak současní majitelé, vnuk a dvě pravnučky Jindřicha Anastáze Vaňíčka znají svůj zámek, svůj domov a kulturní památku? To se snažil zjistit Patrik Rozehnal.
1: Co se vám osobně nejvíc na zámku líbí?
3: Nejkrásnější je velký sál. Ten je úplně uchvatný, je to jeden z nejvyšších sálů barokní ve střední Evropě.
1: Kolik má zámek nároží? Počítala jste to někdy?
0: Nároží, to je roh, tak ty máš 4.
1: Když přijde pošťák, kde vám nechá poštu? Máte schránku nebo něco takového, nebo kam se hází dopisy?
4: Tak to hodí do schránky, která je na bratech zámku.
3: A to teda je loni. Si představte, že přišel doporučený dopis pro Jindřicha Anastáze Vaňčka, který zemřel v roce 1958 a přišel z Vídně. Takže když jsem to povídala s kamarádům, tak říkali, no tak ta rakouská pošta je snad ještě horší než ta naše.
1: Co je nejstarším vybavením na zámku?
0: Nejstarším vybavením na zámku je ještě pseudorenesanční nábytek, který se dochoval v druhém patře v jídelně.
1: Kde na zámku věšíte prádlo?
4: Na zámku se nevěší prádlo. Tady když tak na nádvoří, který je společný s tvrzí.
1: Má zámek tajnou chodbu?
3: Tajnou chodbu? Myslím, že má dvě tajné chodby. Jedna tajná chodba je ze svatebního apartma. Tam teda bydlel soudruh Korčák v době socialismu a vede tam takový tajný schodiště nahoru do pokoje, který byl označený 0. Tak to byly asi bodyguardi a možná i milenky, nevím.
1: Soudružky.
3: Soudružky, milenky, ano, pár.
1: A ta druhá?
3: A ta druhá, to je pod kaplí a to mi vždycky tatínek vyprávěl, že jako děti chodili chodbou a že je možná pod celým parkem až ke klášteru, ale je zazděná, ale tam to je strašidelný. No.
1: Máte na zámku Wi-Fi?
0: Ano, na zámku máme Wi-Fi, protože v druhém patře jsou pokoje penzionu a většina lidí vyžaduje Wi-Fi, takže máme v druhém.
1: Kolik místností má zámek oficiálně?
4: To jsem nepočítal. 50.
1: O co se to v uvozovkách nejlíp zakopne?
0: Tak doopravdy se zakopne o zámek, který je hned za vchodem do zámku, na který jsme museli nalepit něco červeného, aby tam nezakopávali turisté, ale jinak jako, že se zakopne o něco, to myslím v zámku ani nemáme.
1: Které okno je největší?
4: Do nádvoří, z prvního patra.
1: Kde oknami je?
3: Máme tady brigádnice a ty ve velkém sále, ty se teda mejou jenom jednou za čas, když se postaví lešení.
1: Měl někdy zámek vězení?
4: Neměl.
1: Kolik času vám trvá z místnosti, kde třeba přespíte nebo máte zázemí, když někdo zazvoní a musíte doběhnout k vratům?
3: No tak to je přesný, no tak to je hodně, hodně dlouho, tak je to tak 200 metrů třeba až, no. Nejhorší je, když třeba v parku si grillujeme a zapomenu sůl, tak jdu do zámku pro sůl, pak se vrátím a zjistíme, že nemáme něco jiného, takže opravdu na zámku je potřeba služebnictvo, bez toho to opravdu nejde, to bohužel teda nemáme.
5: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám představují zámek Lnáře v jižních Čechách jeho současní majitele z rodiny Vaníčků. Zámek stojí na břehu zámeckého rybníka na cestě od Blatné. Dvoupatrový objekt je postaven okolo obdélníkového nádvoří s přístupem po kamenném mostě se sochami přes původně vodní příkop. Kdo zámek postavil? Ví Hana Mužíková.
2: Tak říká se v roce 1665 nebo 1666, různé prameny uvádějí jiné datum, byl založen zámek, protože místní šlechtě začala být malá tvrz, která je hned vedle zámku, a začali stavět tento zámek.
3: Tehdy ho vlastnil kdo?
2: Jako první ho vlastnil Vratislav z Mitrovic. A potom těch rodů bylo hodně, protože na panství lnářské pravděpodobně nevynášelo tolik jako třeba zemědělství v Polabí, protože tady není tak úrodná půda. Lnáře se jmenují vlastně podle lnu, protože se tady většinou pěstoval len, případně brambory, a ne takové plodiny, které by přinesly tolik finančních zdrojů, finanční užitek, takže ho prodávali ty rody, a jejich několik. Máme tady galerii všech rodů, které ten zámek vlastnili. Říká se, že nejvíc rybníků bylo za vlády Šporků, kteří měli 365 rybníků a na přestupný rok napouštěli ještě jeden, aby měli každý den kapra z jiného rybníku. A potom teda to byli jenom baroni z Lilgenau, na které si dokonce pamatuju, protože to byl poslední šlechtický rod, který vlastnil zámek, a ty potomci těch Lilgenau žijí ve Vídni a přijeli se sem někteří podívat na to, jak vypadalo jejich panství, které opustili.
1: Zámek můžete navštívit také. Otevřeno mají od 10 do 16 hodin. Dokonce prázdnin denně, kromě pondělí, a v září pak o víkendech. Silně na vás určitě zapůsobí přes dvě patra vysoká zámecká kaple, kde se pokaždé dojme i pravnuk kupce zámku Vladimír Vaníček.
4: Je to 77 let, co jsem tady byl pokřtěný.
3: Takže ta jména, která jste uvedli jako křestní, ta vám dali tady.
4: To byl můj dědeček a moje babička, ten Jindřich a Marie.
3: To znamená, že vy jste se narodil na zámku a na zámku jste byl i pokřtěn?
4: Ano, tak.
3: Ta kaple je komu zasvěcena?
4: Kaple je zasvěcena Josefovi.
3: Ta kaple je barokní?
4: Kaple je barokní, tady dokonce na těch freskách máme i podpis malíře, který to dělal. Je to jistý Jan Hofmann a datum 1721.
3: My jsme v horní části, vy tu máte i staré barokní varhany, jsme na takových bočních ochozech. Tady se dával a modlil se kdo? Panstvo?
4: Zřejmě.
3: Seděli normální, běžní?
4: Třeba zaměstnanci nebo místní občané, no. Ono, když takovýhle velký statek je v tak poměrně malý obci, tak většina těch místních pracuje pro ten statek.
3: To znamená, že tahle kaple fungovala jako svatostánek i pro obec, pro ty lnáře, pro občany z této vsi, městečka?
4: No, tady jsou ještě v Lnářích, který v současné době mají tak zhruba asi 850 obyvatel, tak jsou kostely ještě dva. Tady nahoře na kopci u kláštera je kostel jeden a ten je pořád funkční, a tady ve vesnici dole je ještě kostel druhý, který sice má krásnou fasádu, ale vevnitř je naprosto pustý.

0: Teď se nacházíme a posluchači to dobře slyší podle té ozvěny v tom největším sále. Jaký velký sál, kdo mi o něm povypráví, kdo mi řekne, co je na stropě, protože ten je opravdu bohatě vyzdoben štukatérsky, ale i freskami.
1: Takže na stropě je největší freska na zámku Náře. Je to svatba Dia a Héry na Olympu a jsou tam olympský bohové. Je to významná freska, která se nachází třeba také v zámku Troja, ale v menším provedení, protože vlastně se majitelovi zámku Troja v Praze velice líbila, takže si potom objednal stejnou.
0: Jak velký je ten sál rozměrově? Čísla?
1: 240 metrů čtverečních, takže konají se tady plesy, dříve v historii plesy, teďko koncerty. Poslední koncert tady byl v sobotu. Samozřejmě jsou tady každý víkend svatby. Každý druhý víkend se tady konají svatby, obřady.
0: Jako výška je tak možná na 4 patra rodinného domu, na vaše 2, hodně veliký. Tady ty krbové římsy jsou falešné, nebo to byly krby?
1: Byl tady jeden krb a ten druhý byl jako z barokního hlediska udělaný symetricky jenom jako a teď jsou v současnosti už jenom jako oba dva.
0: Proti trojici těch hlavních velkých oken je vstup do sálu, dveře je tady několik vstupů samozřejmě, ale nad tím je balkon z chodby o patro výš. Ten sloužil na co? Pro koho? Víme?
1: No tam většinou seděli vždycky hráči jako hudba.
0: Pištci, trubci.
1: Trubci a když jsou svatby, tak tam hraje prostě živá hudba.

0: Marcela Mikeštíková nás ale vzala i na jiné místo. Vyrazili jsme ven. Na nádvoří jsme minuli kašnu se sochou Neptuna, prošli parkem kolem minaretu a dorazili k zadní části zahrady, kde na nás čekalo překvapení.
1: To, co asi málo kdo by čekal na zámku v tom parku, všichni statné duby, krásně sestříhané buxusy, obrazce, kašny, potůčky, pavilonky, a že by to byl bazén, 25, jak někde na koupališti. Od kdy je to bazén?
2: Bazén tady je od doby Karla Bondyho v roce 1927 a právě ten tady dělal takový rekonstrukce pro svoji ženu krásnou, říkalo se, že byla nejkrásnější a přála si bazén, tenisový kurt, nejmodernější koupelny se sprchama, které stříkali ze stěn, takže to tady bylo velice moderní. No a teď máme, tady potom zbyl bazén 25 metrů. Ten bazén byl vlastně přebudovaný za socialismu, když byla teda přestavba, tak ten původní bazén byl na místě tenisového kurtu a tady vybudovali nový bazén a teď je 25 metrů velký krásný bazén, největší u barokního zámku v České republice. Přijďte se vykoupat.
1: To je úžasný. Já jdu do plavek a jdeme na to.
0: Zámek nechali postavit před více než 360 lety pánové z Mitrovic, příslušníci starého českého šlechtického rodu. Dnes na ně navazují Vaníčkovi. Mají podle nich Češi k památkám a stavbám naší historie pozitivní vztah?
3: No, myslím, že mají, no. Jak je to, co tady je u nás, těch všelijakých hradů, zámků, to jsou takový kvanta, a všichni to dávají pořád dohromady, no.
4: A myslím si, že když dříve museli rolníci platit desátek tomu panstvu, takže něco takového by se mělo zavést, abychom si jako Češi mohli ty svoje památky udržovat a všichni vlastníci, kteří vlastní zámek, by měli z toho, co se třeba vydělá na těch polnostech, určitě dávat ten desátek a z toho rekonstruovat a udržovat ty nádherné zámky a ty nádherné historické památky, které Češi mají.
1: Ten zámek máte ráda hodně, že jo?
4: V tom zámku tak moje maminka k němu má vztah a já si myslím, že to není jenom o tomto zámku, že to je i o jiných památkách a jsem moc ráda, teď mě to skoro dojímá, že Češi opravdu mají i nadšence, kteří nejsou šlechtici a kteří si zámek koupí a potom tam stráví skoro celý život tím, že ten zámek dávají dohromady.
1: Co byste poradila vůbec Čechům, a nemusí vlastnit zámek, můžou vlastnit jenom drobný dům, jak se k tomu postavit, protože i tohle vytváří naši krajinu, předáváme to těm potomkům, jak se starat o to, co v rámci rodiny bylo svěřeno.
2: No každý, když vlastně něco vlastní, tak to musí milovat a miluje to. Takže vlastně v době socialismu asi všechny památky tady zašly, protože prostě se o to nikdo nestaral a teď, jak se vrátili všechny svým původním majitelům, šlechticům, tak je to úplně vidět, jak rozkvetla celá Česká republika, jak prostě všechno je, se opravuje postupně. No tak jako někdo vlastní zámek, někdo vlastní dům, tak je vidět po těch vesnicích, jak to všechno ožívá, jak ty lidi už mají víc peněz, že si to můžou dovolit, prostě můžou prostě si budovat svoje a mají to rádi, protože to je vlastně jejich, takže soukromí vlastnictví je důležitý.
1: Máte radost z toho, kde žijete, když to vidíte?
2: Já mám ráda Českou republiku a tady ten kraj rybníků, to je něco úžasného. Prostě 150 rybníků nebo kolik tady je v okolí je. Mám ráda Českou republiku a jsem na ní pyšná. Prostě historie, to je z historického hlediska, jsme tady měli prostě nejslavnější panovníky a vybudovali Prahu a všechno prostě úžasný.

Naše země se má čím chlubit. Naši předci dokázali uchovat díla neskutečné krásy a my o ně pečujeme dál. Buďme hrdí na to, co máme, starejme se o to s láskou, ať ty skvosty najdou v naší zemi také generace daleko po nás. Naši zemi přece milujeme, tak to cítí František Jinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Čína se nadále snaží proniknout do českého kyberprostoru. Turovku u Hornice Rekve bude vodou zásobovat nový vrt. Zítra čekáme polojasno a teploty kolem 22 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Pokusy o čínskou kyberšpionáž v Česku pokračují. V pořadu Poledne s Moravcem to řekl ředitel Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost Lukáš Kintr. V minulém roce napadla hackerská skupina APT-31, která je spojována s čínskými bezpečnostními složkami Ministerstvo zahraničí. Podle Kintra uzavření případu neznamená, že by se o podobné útoky skupina nepokoušela znovu. Kintr také řekl, že je klíčové zmapovat, do jaké míry je Česko závislé na čínských technologiích.
3: Minimálně bychom měli být jak velmi informovaní a měli bychom mít zmapováno, kde a jak moc na nich závislí jsme. A měli bychom mít nějaký plán B, co budeme dělat, když by, dejme tomu, z nějakýchkoliv důvodů došlo na nejhorší a ty technologie přestaly fungovat.
2: Podle úřadu počet pokusů o kybernetickou špionáž v minulém roce sice klesl, jejich sofistikovanost se ale zvýšila. Dlouhodobě slabé zdroje pitné vody mají lidé v Turovce na Pelhřimovsku. Jedním z důvodů je i letošní sucho. Radnice v Hornice Rekvi, pod kterou místní část Turovka spadá, proto připravuje nový vrt.
4: Radnice má v současné době zpracovanou cenovou nabídku a vytipovaná dvě místa, kde by mohla vrtat. Turovka v současnosti bere pitnou vodu ze dvou zdrojů. Jedním z nich jsou povrchové zářezy, jejichž vydatnost je během sucha nižší. Druhým je pak další vrt, který ale nedává dostatek vody. František Jirků, Český rozhlas.
2: Výstavba společného autobusového a vlakového nádraží v Chomutově se odkládá. Podle primátora Milana Merce z Hnutí Nový sever není projekt v současnosti aktuální. Město si ho realizací počítá nejdříve v letech 2036 až 2037.
5: Nádraží má vzniknout přesunutím vlakové stanice k současnému autobusovému terminálu. Obě částky má propojit podchod. Součástí mají být taky nová nástupiště a napojení na městskou hromadnou dopravu. Důvod odkladu město neuvedlo. Z Chomutova Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Sport.
2: České volejbalistky hrají ve skupině evropského šampionátu v Brně se Srbskem. Po třech setech Češky zatím prohrávají 1-2.
1: Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, v Čechách ráno ojediněle mlhy. Během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno a později odpoledne a večer na jihozápadě a jihu území bude oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty budou 20 až 24 stupňů, na jižní Moravě bude až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D5 z Prahy do Plzně opatrně za Rudnou na 7. kilometru pracují silničáři. Budou se posouvat levým pruhem až na 10. kilometr, přejíždí se do pravého pruhu, kolona se ale netvoří. Silnice 6 ve směru z Německa do Chebu je uzavřená kousek za hranicí. Provoz blokuje požár vozidla, objíždějte přes Pomezí nad Ohří. A v Praze komplikuje provoz nehoda ve Strahovském tunelu směrem ze Smíchova na Břevnov, asi v polovině bourala dvě auta. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Následuje pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
6: Tak už necelý týden zbývá do velkolepé oslavy 10 let pochoutkového roku. Oslavíme to totiž v sobotu 29. srpna na Food Festivalu u zámku v Kostelci nad Orlicí, tedy u Františka Kinského. Čekají vás malé talk show, ochutnávky zmrzliny a kávy, soutěže, setkání s kuchaři, kouzelníkem nebo bubenická show. Nebojte se, ještě si o tom všechno řekneme. Teď vás ale Patrik Rozehnal vítá u začátku dalšího setkání milovníků dobrého jídla. A za chvíli vás vezmu do Hradce Králové, domů ke kuchaři Ivanu Vodochodskému, který bude dělat další z kdysi výherních receptů naší soutěže. To proto, že už v říjnu budete mezi těmi všemi pochoutkami volit sami tu nejlepší za celých 10 let.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vypravili jsme se s pochoutkovým narozeninovým rokem, už jsme 10. ročník v téhle fázi v roce 2026 za Ivanem Vodochodským, protože s ním budeme dělat další z těch soutěžních receptů. Půjde tentokrát o masový bochánek a k tomu ještě takový zvláštní doudlebský bramborový salát. Dělala to kdysi Zdenka Chatová v Doudlebech v jižních Čechách a my si to teď zopakujeme, ale než k tomu dojde, tak vítám našeho pravidelného člena pochoutkového roku, nadšence do vaření, Ivana. Ahoj, Ivane.
1: Hezký den, dobrou chuť.
0: Co jsi měl naposledy k jídlu bez nás?
1: Bez vás naposled, čověče? Jo, ráno jsem měl takový pišinkr, co dělá moje žena Dáša. Pišinkr s kafem. To bylo dobrý.
0: Kdy jsi v životě nejvíc trpěl hlady? Že ti třeba nedali najíst, nebo si čekal, až konečně dojdeš a někde se najíš?
1: Furt. Prostě celoživotní hlad. Ne, takhle, já ku podivu na to, jak vypadám, tak netrpím hladem. Já vydržím celý den nejíst a prostě jim blbě nepravidelně, jo. Ale jako malej teda jsem prejedl hodně, protože jsem byl podvyživený, jak mě sytili a babičky, dědové mě hodně vykrmovali a pak mi to zůstalo teda, jako jo. Ale hlad chronický, úplně panický nemývám, jako mývají mý kolegové, který vypadají o polovičku, jsou tenčí než já, ale mám chutě. Chuť mám, ale mě k ukojení chuti stačí opravdu zobnout vidličku, dvě a jsem uspokojen, jo. Ale nepotřebuji mít hlad, jako, nemám hlad typu, jako, že bych zžral celý talíř guláše s 8 knedlíkama, jako to ne. Mě stačí půl knedlíku, 2 kousky masa a jsem uspokojen.
0: Ty v kuchyni máš tady nápis, nikdy nevěřte hubenému kuchaři.
1: Ano.
0: Platí to.
1: Tak vidíš mi, jak vypadám, ne, samozřejmě, že jo. Věříš mi?
0: Věřím.
1: No, vidíš.
0: A jsou i nějaká další pravidla, na která jsi přišel, co kuchař dobrý má mít nebo nemá mít?
1: No v první řadě má mít kuchař chuť do vaření vůbec, jako chuť a talent taky trošku a nebát se toho a prostě kuchař dobrý má mít prostě k tomu vztah a jeho hnacím motorem musí být to, že chce dát těm lidem, který má rád, nebo když to dělá pro prachy, tak který mu zaplatí, tak dá to nejlepší ze sebe. A to, o to se snažím celý život prostě udělat si radost sobě a blízkým.
0: Dneska budeš dělat radost posluchačům i jedné konkrétní posluchačce, protože jsme vybrali recept, který si zopakujeme a ty ho tak jako podpoříš v té soutěži, protože letos jde o to, že 36 výherních receptů z předchozích 9 let na konci roku bude soutěžit, budeme pro ně hlasovat na webu, bude porota i vy vybírat a hlasovat pro ně. Zdenka Chatová, co bys jí vzkázal za tenhle recept? Máš ty vůbec rád jako mletá masa?
1: No mletý masa mám rád, nebo vůbec všeobecně mám rád masový směsi. Mám rád jídla z jednoho hrnce, to miluju prostě. Když se všechno nafláká do jednoho hrnce, prostě tam se to dělá. Mletý masa, sekaný masa, mám rád knedlíčky různý druhy, šišek, sekanou, že a tak dále miluju. Takže my jsme dneska ten recept je zajímavý tím vlastně, že vyprázdníš, použiješ vlastně zbytky, co ti zbyde po nedělním, po svátečním obědě, večeři, tu kousek kuřete, tu kousek uzeného, tu kousek vepřové pečeně, tu kousek vařeného hovězího. Prostě netřeba se bát, normálně šáhněte do ledničky, to, co vám tam zbyde, ať v mrazáku nebo v chladňáku, tak vemte, rozemelte. Dochuťte dle vlastní chuti, normálně to vemte od voka, ale jinak je to vlastně bezlepková strava. Nameleš, promícháš, upečeš, zežereš.
0: To všechno už za malou chvíli, jenom vydržte.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Pohoutkový rok, narozeninový, teď zpátky do kuchyně za Ivanem Vorochodským, se kterým jsme si před malou chvíli povídali a slíbili jsme, že budeme dělat recept ze třetího místa roku 2024 od Zdenky Chatové z Doudleb v Jižních Čechách. Dělala masový bochánek a tamní bramborový salát, zcela ojedinělý, jak nám tvrdila, tak v jaké verzi to všechno udělá Ivan Vorochodský, na to jsem zvědav. Je to v rámci toho, že my letos 36 výherních receptů z předchozích 9 let dáváme zpátky do oběhu, ale abyste to nedělali vy znovu, tak jsme poprosili osobnosti pochoutkového roku. Mezi nimi je naše porota Naděja Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus a taky cukráři, třeba Josef Maršálek s Vojtou Vrtěžkou, no a Ivan Vorochodský. Ivane, tak je to recept na zužitkování veškerého pečeného vařeného masa, kolik čeho?
2: Prostě vytahejte veškerý maso, co máte v mrazáku nebo v lednici upečený a čeho se potřebujete zbavit, to vytahejte. Já tady mám kus uzenýho, kus hovězího vařenýho, kus kruty, kus vepřový nožiček je tady. Takže to jsem vytahal, tak to nameleme. Můžete přidat škvarky, přidáte tam cibuli, česnek, rohlík na vymletí potom. No pak nějaký vajíčko na spojení té směsi.
1: Jedno, dvě.
2: Podle toho, kolik bude směsi, tak máme dvě a uvidíme, jestli bude držet. Sůl, pepř, majoránka, podle chuti prostě.
1: Tak to máme na bochníček jako takový a k tomu doudlebský bramborový salát. Kolik brambor a dalších surovin?
2: Tak prosím vás, normálně vemte si brambory třeba půl kila, dám příklad. Půl kila. Vemte sůl, kmín, normálně brambory uvaříte. Já mám malinkatý brambory, uvařím je ve slupce. Na tu zálivku si připravíte vodu z okurek, slabší ocet, mořkový cukr, pepř. Můžete dát kmín, můžete použít jarní cibulku, okurky nakrájený, nasekaný. Vlastně to je taková varianta na vídeňský salát.
0: Pochoutkový rok.
1: Máme brambory.
2: Malý bramburky, opláchlý, zalijeme vodou, přidáme kmín, sůl a necháme vařit do měka. Si nameleme tu naší lahodu.
1: Hašišprejt. Na jakou šajbu meleš?
2: Jo, to je dvojka, myslím, ta jemná, nejjemnější.
1: Potom, co se teda semele maso, tak meleš další suroviny, co?
2: Já to melu dohromady a prokládám to, abych to měl už promíchaný, takže dávám tam cibuli, česnek, můžete přidat škvarky a přidám kousek chleba, nebo veky, nebo rohlíku, co máte prostě na konci, na vymletí toho strojku. Tak. Namleto, je toho jak pro armádu, super.
1: Teď tu mísu, ve které to máme, dáme znovu do robotu.
2: Ale přidám trošku worcesterské omáčky, správně by to měli Worcestershire omáčka, ale Češi to počeštěli na Worcester. Přidám trochu garumu, což je taková vlastně, garum je pramáti všech fermentovaných omáček. Byl rybí garum za starého Říma, bylo to jako platidlo dokonce, rybí omáčka, rybí garum. A teď se dělají garumy z různých, tak tady mám třeba garum z Líby Ústřičné, jo?
1: To je opravdu panák.
2: No to jo, to je silný, to je vlastně něco jako sojovka, ale to je silnější. Tak, teď tam dáme kořeníčko.
1: Dvě špetky provencálského koření.
2: Tak, přidáme tam trošku tymiánu, tak asi žičku čajovou. A ještě si připravíme majoránku.
1: A na závěr ještě vajíčka, dvě.
2: Teď to celý promícháme, když nám to mašina utáhne. Přidáme vývar.
1: Jaký máš?
2: Vynikající, svůj vlastní domácí. Vypadá to na kuře. V podstatě se k tomu chováme jako k plejtu, no. Teplej vývar do toho.
1: Jak poznáš, kolik ho tam ještě máš dát?
2: Chci z toho mít takovou polokašovitou hmotu, jo, takže pocitu. Aby to bylo moc tuhý.
1: Jako řičí paštiku?
2: Jo.
1: Aby to, když to pak budeme dávat do toho pekáčku, to tak trošku jako líně teklo.
2: To je jasně, aby nám to vklouzlo. Určitě tam dáme ten vývar všechen.
1: Kolik ho tady bylo?
2: Byl to tak 700 ml vývaru jsem dával.
1: A mohli jsme mít tak, no víc masa, kilo a půl?
2: To určitě.
1: Ještě žičku soli.
2: Žičku soli.
1: Jak ti drhne strojek?
2: Asi by to chtěl promazat.
1: Jo, promiň, to jsou tvoje klouby.
2: Staroba.
1: Dali jsme tam ještě trochu rumu, pekáček, spíš hlubší, aby to bylo vyšší.
2: Právě, uděláme to, ať je to vrstva plejtovatá, no. Pekáčku.
1: Vytřeme sádlem.
2: Vymažeme sádlem, vydatně. protože sádla není nikdy dost. No a teď tam vlejeme tu hmotu. Sklepneme a dáme pec. No a budeme čekat, jak nám to dopadne.
1: Kolik stupňů, jak dlouho to odhaduješ? Je to vyšší vrstva, takže záleží, jak je to silný?
2: Já jsem dal 200 na začátek a pak uvidíme, no. Necháme to teko půl hodiny na 200, ať se to zapeče na povrchu a pak to sundám celé na 180-70. Uvidíme.
1: To tam ještě další půl hodinu, hodinu?
2: To minimálně, no, minimálně, je to velká vrstva.
1: Jdeme na bramborový salát. Brambory se nám už uvařily, necháváš je schladnout?
2: Trošku prokladnout, a tím můžeme nakrájet a uděláme si mezi tím zálivku, kdy použijeme 3-4 lžíce oleje, slunečnicového nebo řepkového. Teď přidám trošku olivového oleje.
1: 2 lžíce.
2: Přidáme hořčici. Tak asi 2 lžíce. Pepř. Sůl. S tou patry, protože brambory už jsem vařil hodně osolený vodě. Worcesterskou omáčku. Asi 10 štěchů. Ocet. Lihový kvasný. Asi lžíci. A lák z Vorouchovic okurek. Tak to bude stačit. A trochu vody z těch brambor.
1: Tak 2 lžíce.
2: Rošleháme. Vezmeme tady tu emulzi. Když se vám nevadí míchat metlou, tak stačí to dát do zavařovačky a zavařovačce to pěkně prošejkrovat, jo? Chceme jenom, aby se nám to všechno spojilo dohromady. Bude dobrý. A teď si nakrájíme suroviny, které dáme do toho salátu. Takže mám tady jarní cibulku. Ze dvou jarních cibulek prostě. Tak to hodíme do té zálivky. Promíchneme. Přidáme tam pár okurek.
1: Budou stačit tak 4 menší okurky a na plátečky.
2: No a teď vezmeme ty brambory prochladlý a nakrájíme je tam. Co jsou nějaké silnější plátky. Já myslím, že trošku možná cukru ještě bychom tam mohli dát. To je salát vždycky zase, když tam máme kyselý, tak by tam mělo být trošku toho sladkého. Promícháme a už se dá servírovat. Počkáme, až tam dopeče
1: hašišprejt.
2: Vynikající hašišprejt a můžeme jíst. Pozor, parádino. Naber si masíčko. Jaký to je?
1: Dobrý. A tam je taková jako dobrá kyselinka v tom mase. Čím to je?
2: Je z toho uzeného. Tam bylo uzený, který bylo pomalu uzený, studeným kouřem. Mm-hmm. On to má takovou jako...
1: Jo, to asi bude ono, no.
2: Kou chuť. Dobrý.
1: Dobrý.
2: Pojď, ne?
1: No, klidně můžeš držet talíř a to...
2: Já to držím. To si potrčku dej, no. Mm-hmm, já popřeju našim posluchačům dobrou chuť, zachovejte nám přízeň a vařte.
1: Mm-hmm. Třeba tohle. Moc dobrý. Povedlo se ti to. Máš to vyšší, dělal jsi to hodně vysoký, protože je to v úzkém pekáči. Najdete to pro srovnání oba recepty, ten Ivanův i od paní Zdenky Chatové z Doudleb na webu pochutkovýroh.cz. Dvě fotky vedle sebe pro srovnání, každý recept zvlášť, video, všechno, co potřebujete, ať si to můžete zkusit udělat a zužitkovat ten plný mrazák.
2: A nezapomeňte pro nás hlasovat, prosím vás, v pochoutce desetiletí. Přesně. Já doufám, že budu na bedně aspoň.
1: Protože porota bude vybírat na konci roku při hlasování, pak v říjnu ten nejlepší recept za těch 10 let. Budete to dělat i vy a určitě i svého vítěze a ze všech 36 receptů si budete moci brzy vybrat svého favorita. Už se nám to pomalu blíží. Ano, blížíme se k roku 2026 historicky. Ivane, moc děkuju a budu se těšit příště. Ještě nás čeká jeden recept, jeden sladký.
2: No, na to se těším jako blázen. Sladký, to je moje. Už se těším. Mějte se hezky, dobrou chuť.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

Ivan Vodochodský pro dnešek dovařil, ale pozor, osobně se s ním můžete potkat už příští týden v sobotu 29. srpna. Ten den totiž v Kostelci nad Orlicí u zámku Františka Kinského proběhne food festival, už 9. ročník, a kromě toho tam bude mít i svou velkou expozici Český rozhlas a Pochoutkový rok. Na pódiu, které přivezeme, se vystřídá řada osobností na malých talk show, takže si popovídáme nejenom s Ivanem Vodochodským, ale taky s šéfkochařem Janem Punčochářem, s herečkou a porotkyní naší soutěže Naďou Konvalinkovou, s cukrářem Vojtěchem Vrtiškou, s Františkem Kinským, který je v Kostelci doma. Na pódiu bude hudbu vybírat a taky soutěže pro vás mít Petr Salava. Navíc kolo štěstí nachystáme pro řadu z vás a budete si moci vytočit spoustu krásných cen. Kromě toho před pódiem vybudujeme tu největší otevřenou kavárnu pod širým nebem, kterou jsme kdy jako rozhlas uspořádali. Nabídneme vám kávu, zmrzlinu a posezení u stolečků nebo v pohodlných lehátkách. Vedle nás pak bude spousta stánků s dobrým jídlem a pitím. A chystáme pro vás třeba i kouzelníka, bubenickou show. A nesmím zapomenout ani na to, že vám představíme velmi podrobně i naši poslední kuchařku Sladké Česko. Ta obsahuje celkem 170 krásných sladkých receptů od vás posluchačů. Těch, které vybrala porota do vysílání a v průběhu let se objevily právě v éteru Pochoutkového roku. Tuhle kuchařku si na místě budete moci pořídit za speciální festivalovou cenu a navíc i s podpisem. A když si ji pořídíte, přidáme ještě malý dárek, možná. Záleží, kdy přijdete. A když jsme u toho, přijít můžete kdykoliv mezi 16. a 17. hodinou, kdy Food Festival má otevřeno a vstupné je pro děti do 6 let zdarma, pro dospělé 50 korun. Tak myslím, že víte všechno. Podrobnosti najdete samozřejmě už teď i na webu pochoutkovýrok.cz a já se na vás budu těšit příští sobotu 29. srpna v Kostelci nad Orlicí na

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok. A teď už se společně budeme zajímat o zástupce kořenové zeleniny z čeledi laskavcovitých. O zdravou červenou řepu. Připomene nám ji Jolana Nováková.
1: Červená řepa k nám přicestovala ve středověku ze Středomoří. Jakub Hlůže, pěstitel řepy z Liblic, umělníka, ví, proč ji pěstovali naši předkové.
2: Kvůli tomu, že se používal chrást, respektive listí, používala se jako salát. A kořen té řepy, který byl tenkrát ještě malý, tak se používal pro léčitelské účely.
1: Šlechtěním se kořen zvětšoval a konzumovat se začaly bulvy červené řepy různých odrůd. Zavařovaly se.
2: Velká část se používala na barvivo, na sušení. Tam nebylo úplně nutné, aby ta řepa byla tak dobrá. A v podstatě, když přišly odrůdy, které jsou chutnější i za syrova, tak se začala v poslední době, posledních 10 let, řepa pěstovat mnohem víc na účely přímé spotřeby.
1: Červená řepa je kulatá i podlouhlá. Každý tvar je vhodný pro jiné zpracování. Pěstitelé musí také dodržet správný kalibr červené řepy, tedy tržní velikost.
2: To znamená těch 6 až 10 cm. Co je nad, je odpad, co je pod, je odpad.
1: A co se dá z červené řepy připravit překvapivého? Už dávno ji neznáme jen jako sterilovanou ve sklenicích. Připravujeme z ní polévku, dáváme ji do salátů, do sendvičů, do těstovin. V horkém oleji se z ní smaží chipsy. Výborná je pečená řepa. S červenou řepou se skvěle snoubí kozí sýr, sýr s modrou plísní, balzamikový ocet, olivový olej, vlašské ořechy, citronová nebo pomerančová šťáva, med, jogurt nebo zakysaná smetana. Už se mi zbíhají sliny. A Alena Paldusová, manažerka projektu Zdravá pětka, vzdělávacího programu pro školy, zaměřeného na zdravou stravu, ta má další nápady.
3: Červená řepa se velmi dobře hodí i do sladkých jídel, jako je třeba bábovka nebo brownies. Červenou řepou krásně můžeme nahradit část mouky. Ona nám hezky zpevní to těsto a ideální teda je červenou řepu uvařit a potom ji do toho nastrouhat nebo nakrájet na velmi malé kousky.
1: Vařit nejlépe celou a ve slupce.
3: Můžeme tam nechat i kousek kořínku. Snažíme se vlastně minimalizovat to, aby jsme ji nějak nepoškodili tu bulvu, aby neodcházely do té vody vitamíny. Poté, když ji uvaříme, řepu můžeme normálně oloupat a pokračovat s ní dále. A úplně nejideálnější je, když řepu zpracováváme syrovou.
1: Zavařovat můžeme červenou řepu se svařeným octem, s křenem a s anýzem. A že je červená řepa zdravá, to už jste asi slyšeli. Obsahuje barvivo betanin, které má antioxidační účinky, také velké množství vitaminů a minerálů.
3: Nejvýznamnější z vitaminů je vitamin C a B. Z minerálů potom můžeme zmínit například selen a křemík, podporují růst vlasů, zlepšují naši pleť. Červená řepa obsahuje také velké množství kyseliny listové a kyselinu listovou bych určitě zdůraznila, protože té máme v populaci velký nedostatek.
0: A salát z listů červené řepy, jako naši předkové ve středověku, si můžete zkusit připravit také. Všechny podrobnosti o řepě najdete na webu pochoutkovýrok.cz a ve vysílání už za chvíli přivítáme dalšího hosta. Bude jim herečka Vlasta Peterková. Popovídám si s ní společně s Naďou Konvalinkovou.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: to se napřímila úplně u stolu, protože je připravena vstoupit znovu do vysílání.
1: Ano, a představit našeho milého hosta.
0: Herečku, kolegyni, milou dámu, koho?
1: Vlastu Peterkovou. Ahoj, Vlastičko.
2: Ahoj, ahoj, Naděnko. Moc mě těší. Můžu ti dát Naděnko tykat?
1: No samozřejmě, teď se známe leta, tykáme si leta.
0: Vařila jste opravdově v tom seriálu i vy?
2: No samozřejmě, že jsem opravdově nevařila, protože tam byla třeba scéna, kdy jsem měla oloupat 52 jec.
1: Ježkovi,
2: a byla to, opravdu to pro mě bylo nesmírně traumatický, protože, jak určitě všichni vědí, kteří někdy vařili vejce natvrdo, že se to musí ponořit do studené vody, aby se to dalo lehce sloupnout. Jenomže oni to samozřejmě neudělali. Takže já loupala ty vejce asi hodinu.
1: Je.
2: Až opravdu pan režisér Moskalik mě podezříval z toho, že jsem snad nikdy ty vejce neloupala, ale samozřejmě, že to není pravda. Jo. Ale bylo to tím, že oni to bohužel do té studené vody nedali.
1: No a bez toho
2: takže
1: se to nedá sloupat.
2: Bez toho
1: vůbec
2: to právě nejde.
1: No, no, no, no.
2: Ale bohužel pan režisér mě skutečně jako podezříval z toho, že jsem to nikdy nedělala. Ač jsem hrála kuchařku.
1: A dostala si odvahu mu to říct, že to špatně ti to naservírovali?
2: Naděnko, ano.
1: Jo,
2: ano.
1: No, tak správně.
2: Ale po určitý době.
1: Až po určitý
2: době. Ne hned, jo. Já jsem se pokoušela to opravdu udělat i za těchto okolností, ale bohužel.
0: Komu nejvíc chutnalo, když tam bylo to opravdové jídlo z těch herců? Kdo si tak pošmák třeba měl šanci si i přidat?
2: No, tak já jsem si nepošmákla vůbec. Já
1: opravdu
2: jediná, která jsem to vlastně vařila nebo pekla, že jo, tak prostě já jediná jsem to neochutnala.
1: V záběru jinak nebylo, že kuchařka jí, že jo?
2: No, právě. Ale nejvíc pochopitelně chutnalo četníkům. A ty scény se hodně opakovali. Několikrát se opakovali. Takže toho jídla muselo být hodně do zásoby.
1: Já mám takové podezření, že někteří četníci schválně breptali, aby se to muselo vrátit.
2: Ano, víc? Ano, přesně tak to bylo. Dělali schválnosti.
0: Co vaříte vy nejraději doma?
2: No, tak já jsem, víte, já mám nejraději řízky. Je to strašně rychlá příprava, samozřejmě v obyčejný jídlo, ale můj jediný syn je na řízkách závislý. Takže já prostě dělám neustále řízky. Svému manželovi jsem kdysi dělala i knedlíky, nebylo to na něm znát a taky mě podezřívali, že mu nevařím. Já jsem vařila skutečně každý den, kdysi, každý den, opravdu. Přijela jsem třeba, tenkrát jsem byla v Brněnském divadle, ve státním, nynějším národním a to jsem třeba, protože tenkrát se dělali dabingy i po představení, takže já jsem třeba po představení přijela domů, ne po představení, po tom dabingu, jo, to bylo asi tak kolem půlnoci a vařila jsem. Taková jsem byla.
1: To jsi dobrá.
2: Dneska už bych to nedělala, samozřejmě.
1: Já jsem zase radši spala a přivstala jsem si. Já jsem třeba vařila v 5 hodin ráno, abych to měla všecko uvařený, než jsem musela do zkoušky. No,
2: no tak no, to já.
1: Pak zase snídaně odvést Karunku do školy, tohleto. Takže předtím už jsem si navařila. No.
2: Ale syna jsem naučila dělat bramboráky. Brambora. A on byl tak úžasný, že když jsem třeba měla práci a vrátila jsem se domů a on už spinkal, jo, tak jsem tam měla lísteček a u toho bylo napsáno: maminko, udělala jsem ti bramboráky, dobrou chuť a dobrou noc.
1: Je, tak to je.
2: Tak to bylo hezký. To jsem ho naučila.
0: Tak děkujeme za to přiznání, děkujeme i vlastně Peterkové, byla naším hostem, ať se daří.
2: Já vám taky děkuju a hezké dny.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

hezký dívat se do plamenů. Někdo tam vidí směnky, někdo ženu.

0: Stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. Ani dnes v něm nebude chybět rada z etikety, o kterou se postará Ladislav Špaček. A protože slavíme 10 let, možná bude i dort, tak jak by se takový dort měl vlastně jíst? S tím nám právě dnes Ladislav, odborník na bonton a správné chování u stolu, poradí.
1: Dort by vždycky měl krájet hostitel s hlavním hostem. U svatby je to jasné, že ženich s nevěstou krájí svatební dort a společně se vlastně dělí o tenhle ten slavnostní úkon. Dort by se měl nakrájet na příslušné dílky. Samozřejmě pokud by ho krájel třeba hostitel, je to oslava narozenin a ten by třeba dostal slavnostní dort, tak vždycky krájí jenom ten jeden, ten první dílek. Ty ostatní už potom krájí specialista, cukrář, obsluha. Potom by jako první měl dostat ten příslušný dílek toho dortu nejvýznamnější host, například oslavenec, potom dámy, potom dospělí, potom muži, nezapomeneme na děti a jíst bychom měli jíst ze svého talířku dezertní lžičkou a to tak, že nejprve začínáme na té špičce. Začínáme špičkou a potom směřujeme k tomu širšímu konci, kterým obvykle končíme. Opět nezapomeneme mít v levé ruce vždycky ubrousek, protože dort je přece jenom trochu riskantní záležitost a je možné, že by nám něco ulpělo na rtech a nebo v koutku úst a proto vždy s ubrouskem. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Než se rozloučíme, ještě jednou připomínám, příští sobotu, ještě předtím, než odvysíláme další díl Pochoutkového roku, se doufám všichni potkáme na oslavách 10 let Pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, kde proběhne food festival a v rámci toho tam Český rozhlas bude mít velkou pódiovou show. Kavárnu pod širým nebem, nejenom s kávou, ale i se zmrzlinou. Nabídneme vám soutěže, představíme kuchařku Sladké Česko a uvidíte se osobně s mnoha hvězdami našeho pořadu. Třeba s Naďou Konvalinkovou, Vojtěchem Vrtiškou, Ivanem Vorochockým nebo taky šéfkuchařem Janem Punčochářem. Tak se na vás těšíme už příští sobotu 29. srpna. Představíme tam i kuchařku Sladké Česko, o kterou navíc taky soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, co přidal do náplně rohlíků cukrář Vojtěch Vrtiška. Byly to meruňky. A věděli to tito tři vylosovaní výherci. Nataša Poláková z Hronova, Magda Žítková z Horní Vltavice a Dagmar Machu z Bojkovic. Právě jim pošleme knížku Sladké Česko i s mým podpisem. A další kolo soutěže vyhlašuju právě teď o další tři knižní kuchařky Sladké Česko. Ptám se, k jakému bramborovému salátu přirovnal svou verzi dnes Ivan Vodochodský? Za A k vídeňskému bramborovému salátu nebo za B k londýnskému bramborovému salátu? K jakému bramborovému salátu přirovnal svou verzi Ivan Vodochodský? Jestli si myslíte, že k tomu vídeňskému, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera. A mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že svůj bramborový salát přirovnal k londýnské verzi takového salátu, pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Cena jedné SMSky jsou 4 koruny, posílat ji můžete kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu a výsledky oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Do té doby si otázku i pravidla připomeňte na webu pochoutkovýrok.cz. Tak se mějte krásně a příští týden doslova naviděnou v Kostelci.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Lesy České republiky odhadují podobné škody způsobené kůrovcem jako loni. Vysočina ušetřila na silničních akcích skoro 100 milionů korun. Zítra bude polojasno, teploty kolem 22 stupňů, na Moravě až 27 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Sucho a teplo způsobuje škody lesníkům. Předčasně například opadávají listnaté stromy a kvůli dehydrataci nepřiroste tolik dřeva jako v minulých letech. Hrozí navíc větší zasažení kůrovcem, protože jsou stromy oslabené. Lesy České republiky počítají, že kůrovec způsobí podobné škody jako loni, kdy organizace musela pokácet asi 273 tisíc kubíků dřeva, říká za státní podnik Ladislav Půlpán.
3: Nejvíc toho kůrovce aktuálně v oblasti severní Moravy a Slezska. V Čechách je ta situace samozřejmě o něco horší, než byla loni touhle dobou.
2: Vrchol rojení, při kterém se kůrovec šíří z napadených stromů na další, zbrzdily na většině Česka deště posledních dnů. Nejvíc teď hrozí na jižní Moravě. Opravit nehodový úsek mezi Chotěboří a Novou Vsí u Světlé chce ještě letos kraj Vysočina. Dokončí také opravu silničního tahu mezi Novou Říší a Žiletavou. A pracovat se bude rovněž u Jindřichovic na Jihlavsku. Všechny modernizace kraj nově zařadil mezi dopravní akce ještě pro letošní rok.
4: Kraji se podle jeho vyjádření daří soutěžit silniční zakázky výrazně pod předpokládanou cenou a uspořil tak letos 93 milionů korun. Tyto peníze využije na celkem 11 oprav, často havarijních nebo problémových úseků. Chtěl je zadat v příštím roce, dostane se na ně ale dřív. Daniel Zach, Český rozhlas.
2: Technické služby v doxech na Českolipsku instalovaly 20 nových odpadkových košů na sídliště Pražská. Jde o zmenšenou verzi modelu z kovu a dřeva, který si město nechalo loni navrhnout od architekta. Už jsou na hlavní pláži a autobusovém nádraží a postupně by měly být v celém městě.
5: Nezávislý místostarosta Václav Reinhardt uvedl, že tvar i konstrukce jsou reakcí na problémy s původními odpadkovými koši. Neosvědčilo se například provedení bez střechy, kde obsah rychle začal hnít. U sériových modelů se zase stávalo, že je výrobce přestal dodávat. Město má k těm svým kompletní dokumentaci a taky bude možné nechat kdykoliv v budoucnu znovu vyrobit. Z dok Jiří Jelínek, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Zbrojovky Brno po druhé v novém ročníku šance ligy vyhráli. V pátém kole nejvyšší soutěže zvítězili v Teplicích 2-0 po dvou brankách Antonína Vaníčka.
0: Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, v Čechách ráno ojedinělé mlhy, během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno, později odpoledne a večer, na jihozápadě a jihu území bude oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty se dostanou na 20 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě bude až 27 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy počítejte se zdržením před omezení mezi sjezdy na Pečky a Sackou. Před zúžením se může tvořit kolona od sjezdu na Poděbrady. A na dálnici D5 z Prahy do Plzně opatrně za Rudnou na 10. kilometru pracují silničáři. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
6: Dnes nás pobaví dáma, která se směje ráda, dokonce i v noci, jak sama říká, a nepodstatné věci hází za hlavu. Už léta nosí své typické mikádo a pokaždé jí prozradí její charakteristický smích.

0: Tento smích patří Uršule Klukové a my si dnes spolu s ní připomeneme její herecký život. Tak Uršulo, jak vypadá náš dnešní program?
1: Tak ten vypadá takhle. Zpěv, hudba a...
0: A co?
1: No...
0: Ty si nemůžeš vzpomenout, co?
1: No jo, no.
0: Tak začneme písničkou.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Písnička z pohádky o brokátové růži a slavíku z perleti v podání Uršuly Klukové, ale taky Jany Paulové, Hany Maciuchové a Jitky Molavcové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Příběhy v našem pořadu začínají vždy konkrétním datem. Datem narození. To dnešní je 17. srpna roku 1941. Tehdy za druhé světové války se v Neurode, na území dnešního Polska, narodila Uršula Kluková. Bylo to v ulici Mlýnský vrch číslo 6. Tehdy žili u své kmotry. Později se přestěhovali do Broumova.
2: Já jsem se narodila za války, teda za druhý světový války. A tam jsme se přistěhovali v 46., když jsme zjistili, že jsme Češi. A vlastně tam pobýváme až doteď. V Broumově. A Broumov teda, nechci to nějak vychvalovat, ale je to čarokrásný, nádherný město a hlavně tam se dějou věci, které se jen tak někde nedějou. Například, jednoho krásného dne, protože my bydlíme na náměstí, koukám z okna a vidím v 7 ráno, jak přes náměstí jde medvěd. Normální medvěd, teď tam stála paní Duheková, která se chystala, že půjde na nákup a vidí toho medvěda, jak jde přes náš, my máme v prostředku náměstí takový trávníček a ten medvěd si to šinul rovnou přes ten trávníček a teď ta paní Duheková se tak naštvala, ona měla zrovna u sebe deštník, protože předtím pršel a normálně toho medvěda natáhla tím deštníkem a řekla mu, jdeš odsud, ty to tady všechno rozšlapeš. Ona si totiž myslela, že je to pes, víte. Protože takový medvěd, to si všichni myslíme, že medvědi chodí po dvou nohách, po zadních, ale ten medvěd, ten chodí po čtyřech samozřejmě, takže on běže. Teď ale už se to rozkřiklo, že tam je medvěd, že běží přes náměstí hasiči a policie, všichni všechno to houkalo, všichni honili toho medvěda, že jo, a ten medvěd, protože se lek paní Duhekovi, tak utek normálně do Polska. No a to, ale to ještě, no ano, a to není všechno, prosím. Protože my jednou takhle naši ožrali ve 3 ráno, šli taky z hospody a zrovna na tom trávničku se pásl jelen. Takže ty se tak lekli, víte, že zase zaběhli do ty hospody, protože si mysleli, že mají nějaký vidiny a on tam opravdu ten jelen byl. On se tam pás, jenomže zase to mělo háček, protože ten jelen normálně byl steklej, jelikož se to ukázalo tím, že on skočil z hladomorny a zabil se. A pak přišli veterináři a začali ho zkoumat a zjistili, že měl steklinu. Takže to proto tam teda šel na to náměstí a tam se pás. A to ještě zase není všechno, protože když k nám přijedete do Broumova, já vás všechny zvu, teda ke mně nechoďte, já nemám ráda návštěvy, ale když budete 6 nebo kolem 6:30 kolem našeho městského úřadu, tak tam vám Liška dá dobrou noc, protože u nás dává Liška dobrou noc. Tak.
3: To jsem slyšel o Uršule v Broumově, jak Uršula tam přijela v zimě venku strašný marast a Uršula koupila šampaňský, koupila bomboniéru a šla navštívit kamarádku. No a jak blbě vidí, nevím, jak říkal vždycky Šimek, proč Uršula se stydí za to, že nosí brejle. Neměla brejle, tak prostě přišla k té kamarádce, zazvonila, tam byla rohoška, Uršula si opucovala ty zasviněné boty a povídá, ahoj, tak jsem přijela, ta kamarádka pa, Ježíš Uršulo, co jsi to udělala? Ta její kamarádka upekla normálně brusinkovej koláč.
2: Ne, to byl borůvkovej.
3: Ne, borůvkovej koláč. A dala ho normálně před dveře, aby vychlad. A Uršula, jak hovno vidí, tak prostě myslela, že to je rohoška. Tak si o ten koláč borůvkovej opucoval. No tak to je taková, to je z Broumova.
0: Své dětství Uršula Kluková prožila hlavně s maminkou. Ta byla v domácnosti. Vyučila se švadlenou stejně jako její dvě sestry. Tak rozhodl dědeček, který je poslal do učení. Učili se šít a hrát na mandolínu. svého tatínka. Dlouhá léta Uršula neviděla. Než se vrátil z ruského zajetí, trvalo to nějaký čas. A když už se vrátil, tak ho zase zavřeli u nás. 2 roky byl v pracovním lágru v Plzni. Maminka Uršuly Klukové tam za ním jezdila, aby ho viděla, aspoň na chvíli. Poprvé svého tátu Uršula viděla, když jí bylo 8 let. Do té doby byla na Uršulu maminka úplně sama. Byla to neskutečná hrdinka. Nikdy si nestěžovala, o ničem nepochybovala. Naopak tatínka ty události všechny vzali. Přesto Uršula Kluková prožila, jak sama říká, nádherné dětství. A možná ji to i formovalo a udělalo z ní silnou ženskou, s krásným smyslem pro humor a povahou, kterou by kdekdo mohl závidět. Možná, že už tehdy divadlo pomáhalo utéct do jiného světa. Trochu odstínit ty těžké životní události, pobavit se, získat kamarády a taky možná obdiv, potlesk a smích od obecenstva, který je obrovským lékem. To vám potvrdí každý herec.
4: V 20. kole oboru Pamlsky našich lesů bude dnes naposledy odpovídat Josef Hulín ze Lhoty nad Černými lesy. Pro rozhlasové posluchače bych chtěla jenom dodat, že Josef Hulín se dnes dostavil k závěrečnému kolu opravdu typicky a trefně oblečen. Je celý ověšen šiškami a větvičkami jehličnatých stromů, olepen kůrou a ozdobami ze žaludů. Dnes jde, pane Hulín, o hodně, že?
5: No, tak.
4: Uklidněte si šišku, přistoupíme k otázkám. No, otázky pro vás připravil kolektiv odborníků, inženýr Pařez, docent Mochomůrka a lesní technik Kůrovec. Tak a začneme. Český les tvoří 80 kilometrů dlouhou severní větev horské soustavy Šumavy s vlastním pojmenováním, o němž první doklady jsou z roku 1204. Pojmenování Šumavy je ovšem mnohem mladší. Prvé zprávy jsou z roku 1568. Eliška Krásnohorská vyjádřila skutečnost, že mezi pásmo Šumavy a Českého lesa... Je vloženo poměrně širší mezihoří, které je obdařeno hustým porostem lesů. Vaším úkolem je spočítat, kolik jedlých šišek má průměrně hustě porostlý les a které pařízky sbíráme na řízky. No tak, co je vám? No tak, rozuměl jste otázce?
5: Ano, totiž, já bych to prosím rád si upřesnil. Z otázky jsem nepochopil, prosím pěkně, zda mám říct si počet šišek jedlých z roku 1204 nebo 1568, či mám-li hovořit o šiškách ze současnosti?
4: Co na to, porota?
6: Ano.
5: Promiňte, prosím, já jsem teď zase nepochopil, zda porota má na mysli ano z roku 1204 nebo ano ze současnosti.
4: Rozuměl jste, prosím vás, vůbec otázce? Eliška Krásnohorská...
5: Ano, prosím, až jsem, ano, jsem rozuměl.
4: Tak odkud tedy ne?
5: Já nevím, odkud ne. Já vidím, tamhle v zákulisí stojí přichystání gratulanti, rodina, příbuzenstvo, zvířátka, zajíci, veverky, jezevec, šmaria, oni všichni drží květiny a dárky a mávají na mě. A já nevím, odkud ne, hory mi taky poslali šišky. Kutná horo, děkuju ti, Kutná horo. Já mám z horky šišek z celé republiky, vždyť já mám šišky rád, víc než svou vlastní. Ale musím vědět, z kterého roku která šiška je.
4: Počkat, uklidněte se, prosím vás. První část otázky jste žel nezodpověděl.
5: Ta ostuda, já už nemůžu do lesa. Jak já se podívám veverkám do očí, co já řeknu jezevci, odpust mi, starý dobrý jezevče, odpuste mi, zvířátka, tak pečlivě jste mě připravovala a já schořel na první šišce.
4: No tak uklidněte se přece. Ještě není vše ztraceno, vždyť je tu ještě druhá část otázky.
5: Ano.
4: Které pařízky sbíráme na řízky?
5: Jedlé.
4: Chcete svou odpověď nějak upřesnit?
5: Ano, prosím, jedlé.
4: Co na to porota?
6: My, porota, si myslíme, že se s panem Hulínem budeme muset rozloučit.
4: Moment, moment, ještě ne. Přeci jen vás něčím potěším. Mám tady pro vás dopisy od vašich ctitelů a přátel. Milý Pepku, píší vaši bývalí kamarádi z vojny. Teď, když je nám všem jasné, že dnes večer po 20. kole rozhlasové soutěže vyhráváš, přijmi chlapské stisky rukou. Tak tohle, myslím, by byl moc hezký pozdrav, kdybyste vyhrál.
5: To jsou rány bičem tohle.
4: Mám tady další blahopřání. Předem blahopřejeme k vítězství a odpouštíme ztrátu nafukovacího lehátka. Za závodní výbor ROH Janečková.
5: Janečková, já mám po rekreaci, já mám po všem, netrapte mě.
4: Milý Pepíku, píší děti.
5: Děti, oni mě poslouchají, děti, no, ale to jste neměla říkat.
4: Ano, milý Pepíku, píší děti ze základní 9leté školy Velhotě nad Černými lesy. Ku příležitosti vašeho úspěchu zavázali jsme se nazbírat 5 metrických centů žaludu pro zvířátka. A tady vám v upomínku pro dnešní večer posílají hezký dárek, který sami vyrobili. Je to plochý podstavec z břízy, na kterém stojí 2 pozlacené šišky, mezi kterými je zasunuta vaše fotografie. Jak je to milé. Byl by to opravdu moc pěkný dárek, kdybyste vyhrál.
5: Dost, prosím vás, dost, netrapte mě. A není to spravedlivé, já toho tolik vím. Já vím, šiška březová, 12 semínek, navrch lupínek, pesík, 5 tyčinek, šiška borová, 13 lupínek, pesík.
4: No tak naschledanou, naschledanou a mnoho úspěchů v osobním životě. Vážení přátelé zde v sále, podle řádu naší rozhlasové soutěže, kdo to ví, odpoví, neprojde-li soutěžíci úspěšně závěrečným 20. kolem, celá soutěž tohoto oboru začíná znova. Přítomní v sále mají tedy možnost přihlásit se v tuto chvíli do soutěžního oboru Pamlsky našich lesů. Prosím, kdo se hlásí? Jak vidíte, soutěž není náročná. No tak, kdo se nám hlásí? No tak se nestyďte. No tak. No konečně, co to vidím, tamhle u vchodu vidím ruku. Ano, kdo je ten odvážlivec? Již se blíží, již je zde. Ano, vážení přátelé, a je to opět Josef Hulín.

0: Veselé historky, známé scénky a záznamy z divadel a estrád vám pouštíme v souvislosti s Uršulou Klukovou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na začátku jejího života, když ještě žila v Broumově, to nevypadalo, že zamíří na prkna, která znamenají svět. Stala se totiž díky škole zdravotní sestřičkou a nějaký čas se tomuto povolání taky věnovala. Pak ale do Broumova přišel Pavel Fiala, který psal hry a hrál divadlo v rámci amatérského souboru Kladivadlo a zeptal se Uršuly, jestli se nechce přidat. A tak, když neměla službu v nemocnici, šla hrát. Našla si skvělou partu, se kterou jí to bavilo. Ale zdaleka to nevypadalo pořád, že by herectví dělala na plný úvazek. Dokonce i od toho i vlastní maminka trochu zrazovala. Za divadlem dokonce odešla i do severních Čech. A taky za svou první láskou. Pavlem Fialou, který se stal i jejím prvním manželem. Jinak to byl režisér a scénárista úspěšného divadla, které později přesídlilo i do Ústí nad Labem. A když už jsme u těch vztahů Uršuly Klukové, tak tu máme jednu svatbu na spadnutí. Z pořadu Šestý den je sobota z roku 1983, kde si zahrála po boku Laďky Kozderkové a Vlastimila Bedrny.
2: To jsem ráda, že jsme se konečně poznali.
3: Myslím, že nebylo možno déle čekat. Svatba s prominutím na spadnutí. A rodiče snoubenců se ještě neviděli. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
3: Myslím si, že naše Carmen bude vašemu Jožovi dobrou ženou. Teď jde ovšem hlavně o to, aby váš Joža byl naší Carmen dobrým mužem. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: V tom buďte naprosto klidná, paní Hurikánová.
3: My jsme naší Carmen dali všechno. Abych tak řekla. Vzdělání, vzhled, že? I sporožiro. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: My jsme našemu Jožovi dali první poslední. Tedy paní Hurikánová, náš chlapec má.
3: Naše Carmen je vybavena do života tak, jak to žádá doba. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: My jsme našemu Jožovi také radili, protože přeci jenom je to pořád chlapec, který má...
4: Ano.
3: Náš vztah ke Carmen je spíš vztahem starších kamarádů než rodičů. Řekni k tomu něco, Ronalde.
4: Ano, má drahá. V našich rozhovorech s Carmen se zabýváme individuální stránkou zbližování dvou lidí opačného s prominutím pohlaví. Zatímco etických, sociálních nebo snad mravních problémů sexuálního chování jsme se dotkli jen letmo.
2: Sexuálního chování jste se dotkli jen letmo?
3: Ano, jen tak letmo. Máme chatu, auto, vysavač.
2: Ano.
3: Ano,
4: ano. Ano.
3: Proto jistě pochopíte, že jsme byli nesmírně zvědaví, s jakou rodinou budeme, abych tak řekla, v příbuzenském poměru. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
3: Naše Carmen je nesmírně křehká, emotivní bytost. To, že študuje Vysokou báňskou, to je otázka přechodná. A je to opravdu jenom otázka času?
4: Je půl šesté, má drahá.
3: Děkuji, můj drahý. Kdy prorazí, ano, mohu to tak říct, kdy prorazí svojí hrou na piano. Doufám, že vám váš Joža řekl, že naše Carmen hraje na piano.
2: Ano, to řekl, ale promiňte, paní Hurikánová, jde především o to.
3: Především nás nesmírně mrzí, že si váš manžel neudělal čas.
4: Je půl šesté a 12 minut, má drahá.
3: Děkuji, můj drahý. Abychom se poznali kompletně, all gets, jak říkají Angličané. Mluvím pravdu, Ronaldo?
4: Ano, má drahá.
2: Ale to ne, můj manžel přijde hned, on chodí totiž každý večer na procházku, má trochu pocuchané nervy.
3: Neurastenik. Slyším dobře? Upřímně řečeno, to bych slyšela velmi nerada, velmi nerada. Naše Carmen totiž potřebuje kolem sebe klidné a pevné, velmi pevné zázemí. No, co tomu říkáš, Ronalde?
4: Jsou tady moly, má drahá.
2: To je pravda, ale neurastenik to on ne, to on není, to v žádném případě. Je jen trochu přepracovaný, já vždycky říkám...
3: Řekni na to něco ty, Ronalde.
4: Neurastenie je dráždivá slabost. Zjevná přecitlivělost, doprovázená předčasnou vyčerpaností. V oblasti interorecepce jsou orgánové děje, jež za normální okolností zůstávají podprahové, vnímány a uvědomovány zpravidla nepříjemně. Psychické zpracování těchto nelíbých pocitů, může vést od neurčitých představ o zdraví až ke vzniku tvrdošivých dominujících představ.
2: Poslyšte, to musí být ale strašně nelíbé pocity. Ale tvrdošivý to on není, to ne, to... Znáte to, starosti v práci, ustaviční schon, pořád je něco...
3: Ano, jistě. To jsou všem takové všeobecné úvahy, že... Pro nás jako pro rodiče je ovšem nesmírně důležité, aby se v rodinném životě naší Carmen objevovali lidé solidní a vyvážení, že... Uznáte sama, že bych nerada a nemohla nakonec dát dceru chlapci, svou jedinou dceru, chlapci, jehož rodiče na tom nejsou nervově zrovna dobře, že? Mějete věru?
2: Co máme dělat?
3: Studium hry na piano vyžaduje prostor, čas.
4: Da pum. Pum, papi.

0: Při své cestě životem a za divadlem nezůstala Uršula Kluková ani v Broumově, ani v Ústí nad Labem, kam se divadlo později přestěhovalo. Nejspíš v tom hrálo velkou roli i zrušení divadla cenzurou na počátku 70. let. I když strávila pár let v Ústeckém činoherním studiu, její další cesty vedly do Prahy. Šla vlastně za svými kamarády. Mezitím tam totiž odešel třeba Josef Dvořák a potkala se tam také se svým, řekněme, úhlavním životním kamarádem Jiřím Krampolem. Ten ji pomohl dostat se do divadla a taky před filmovou kameru.
1: No, Jirka u mě bydlel, já jsem ho potkala tady na Barrandově a on tak byl takový smutný. Já říkám, Jirko, co se děje, dokonce i plakal trošku.
2: Ne.
1: Jo, plakal. A říkám, představ si, Uršo, on mě říká celou dobu, Uršo, mě vyhodili z domova.
2: Ne z domova, vůbec mě vyhodili.
1: Jo, vyhodili, no ale z domova tě vyhodili. No. On byl ženatý s jinou zas, že jo, ještě.
3: Jo, ta tě vyrazila.
1: No, a ta ho vyrazila. No, tak já říkám, to jsem nebyl nějak pán Bůh doma, tak jsem řekla, tak pojď bydlet ke mně.
2: Počkej, pán Bůh nebyl doma, jako jo.
1: Ne, ne, protože ne. Po tom, co následovalo, že jo. Tak nejdřív jsem to řekla, teď jsem se cítila jako taková, jako důležitá, že jo, že u mě bude Jirka bydlet. Těšila jsem se jenom asi 5 minut a potom on se přistěhoval, opravdu tak byl rád, že jo, teď ty věci všechny a ty obleky, 60 obleku, teďko já jsem měla malou almárku, pač jsem měla jenom pár hadříků, tak jsme to tam museli všechno rozvěsit, teď Jirka začal vařit, hned bylo, já jsem ti sehnal nový brambory, teď to vařili s hlínou, takže nadělal všude. No prostě to byla hrůza, jo, já jsem potom naštěstí byly prázdniny. No, ale přesto jsem si jako dělala naději, že jo?
2: Paš, Jirku,
1: ne, že vypadne, že tam zůstaneš.
3: Tak jo? Jako
1: na furt, že si zvyknu a budu mít Jirku, že jo?
3: Myslím,
1: no,
3: že se
1: tak jsem se těšila trošku. A, no a ty... Jenže pak byly prázdniny, já jsem odjela teda do Broumova na prázdniny, Jirka tam zůstal sám, no a když jsem se vrátila, tak už tam měl nastěhovanou další ženskou, že jo? A byl tam takovej bordel, chudák maminka Jirky tam uklízela a říká, Uršulko, ten Jirka, víte, podívejte, co tady nadělali. A Jirka už byl odstěhovaný, teda jako částečně odstěhovaný, do novýho bytu.
3: A slečnu tam nechal?
1: Ne, ne. Tu si vzal s sebou, mě tam nechal naopak. No a tady s Luďkem jsem bydlela taky.
3: To bylo lepší, a to znám.
2: No. Je někdo, s kým si nebydlel?
1: Těch je.
3: Už tady manželky sedějí obě opatrně.
4: No jo, tak ne, tam to, taky, to moje žena o tom taky ví, no, Uršula tam skutečně nějakou dobu u mě bydlela.
1: Jenže on mě dal postel pod hodiny, víte. Já jsem se s tím nemohla smířit, protože jsem si říkala, ještě ty hodiny buď to na mě spadnou, anebo nějaký kolečko, budu mi o kolečko víc. Tak jsem se zase odstěhovala.
4: Je to aha, pravda? To já nevím, že kvůli hodinám, ale hlavně, že jsi se odstěhovala. No.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Krásně nás baví, zpívá a úsměv na naší tváři tím vytváří Uršula Kluková. Moc jí za to děkujeme. Jak už jsme řekli, prvním manželem Uršuly Klukové byl režisér Pavel Fiala. Spolu splodili syna Jakuba. I když se po 9 letech rozvedli, tak se přátelili až do Fialovy smrti. Druhým manželem Uršuly Klukové byl muž, který pracoval jako zvukař. I tenhle vztah skončil rozchodem. Také s ním vycházela vždycky velmi dobře. Dokonce i s jeho novou manželkou a jejich dětmi. Po příchodu do Prahy pracovala Uršula Kluková v divadle Ateliér. Později se dostala i na prkna Semaforu, kde hrála ve hrách Josefa Dvořáka. Pak se ale u jedné hry nepohodli a v tu chvíli jakoby osud nahrál nabídku od Miloslava Šimka jiné pracovní skupiny tehdejšího divadla Semafor. I když nebyl zvyklý příliš na herečky, sám dal Uršule Klukové nabídku a jak se říká lano. Ta po něm i hned skočila a stala se součástí tohoto souboru na dlouhá léta. Psala třeba i Sally. Ale to už bylo v dobách, kdy kavárna u Uršuly fungovala v divadle Jiřího Grossmana po tom, co skupina Miloslava Šimka po listopadových událostech 89 opustila klasické místo v Semaforu a našli si nové místo na Václavském náměstí.
2: Milá Sally!
3: Co řvete, prosím vás? Tady vás slyší a Sally vás stejně neuslyší. Ty musíte napsat.
2: Jo. Milá Sally, již delší dobu přemýšlím o tom, že ti napíši. Na práci si nestěžuji. Zastávám místo revizorky jízdenek veřejné dopravy. Práce mě těší, i když je namáhavá a mnohdy i nebezpečná. Minulý týden jsem například na konečné tramvaje číslo 21 v Bráníku málem zmrzla, neboť mě nesvědomitý černý pasažér přivázal šálou k odpadkovému koši a dal mi na krk ceduli s nápisem, že mě babo nechytíš. Naštěstí mě záhy objevili příslušníci policie a zahřáli mě pendrekem, neboť se domnívali, že tropím výtržnost. Dá se tedy říci, že jsem na svém pracovišti oblíbená. Dle úsudku jiných jsem i docela hezká. Zhlédla jsem se totiž v italské módě a koupila si veliké kruhy do uší. Málo která žena by je mohla nosit. Já ano, protože mi student orientálních jazyků při hádce v tramvaji na přední plošině procvakl kleštičkami oba boltce. Jednu dírku mi také udělal do nosní přepážky, ale tu zatím k ničemu nepotřebuji, neboť mezi pankáče nechodím. Za to se mi velice dobře odfukuje do schodu. Takže, když to tak všechno suma sumárum sečtu, mám vlastně o několik děr více než normální občanka. Škoda jen, že jedno ouško mám poněkud níže, neboť jeden účastník hromadné přepravy si spletl moji kruhovou náušnici s držadlem a zavěsil na ní ruksak s cihlami. Říkáš si možná, Sally, proč si nezavěsím stavební ruksaky na druhé ouško? Ale nerada bych brousila o zem šperky oba. Někdy v práci potká člověka i štěstí. Před několika lety o Spartakiádě mi nějaká cvičenka, která doučovala za jízdy v tramvaji svoji kamarádku základní sestavu, vyrazila zuby kuželem. Pro mě, která měla od malička zuby jak ohořelé Františky, to tedy žádná tragédie nebyla. Spíš veliká radost. Nový chrup od obvodního dentisty Járy Veverky mi totiž daleko více sluší. Pravda, přední horní zoubky mi udělal o kousek delší. Ale každý zubař má svůj rukopis a pacient by ho měl respektovat. A nakonec, můj chrup má také své výhody. Tak, otvírák na limonády vůbec nepotřebuju. A do džusu, jo, dělám dvě dírky současně. Jenom mě mrzí, že kluci z vozovny ve Vokovicích mi přezdívají Bílý tesák. A že mi koupili k Ježíšku obojek s nápisem Trej. Ale teď teď ti tedy napíšu o svém delikátním problému. V památný den vzniku Československé republiky 28. října, tedy v den, který se později slavil též jako den znárodnění, mi bude přes své vyslovené mládí už nepochopitelných 58 let. Takže jsem nejen starší než znárodněný majetek, ale i než mlynářová lípa. A to jsem, prosím, dosud sama. Asi je to moje vina. V mládí jsem totiž dělala se svým panenstvím drahoty. Teď už je nedělám. Protože není komu. Vůbec by mi nevadilo, kdyby mi ho taky tenkrát znárodnili.
3: To je vlastně pravda. Mohla jste si užít a teď při velký privatizaci by vám ho možná vrátili.
2: No, no jo, ale při mý smůle bez dotace. Ovšem, pozor, na druhou stranu ne, že bych neměla nabídky, to tedy zase ne. Ale fakt je, že za moc nestojí. Ku příkladu tady ten brejlatej.
3: Prosím vás, nedělejte drby, ještě to vemou diváci vážně. Já jsem si vás nikdy nevšiml ani.
2: No, neříkejte, že jste si mě nevšiml.
3: No, nevšiml.
2: To přece není možný, jste kolem mě běhal a kroužil nabídky.
3: No, myslíte tenkrát? No, to byla jiná situace, jo. To jsem lovil bobříka v odvahy.
2: No, to určitě,
3: o tom nebudem mluvit.
2: Bobříka odvahy, nevykládejte. Vy jste si mě namlouval.
3: Ale málo, kolečko se mi polámalo.
2: To kolečko? Vypadalo to jinak.
3: Dejte, držte se, textu. Jo.
2: Tak kolečko, no. Tak. Onehda mě ovšem na ulici oslovil muž, který tlačil dvoukolák s bednou plnou prázdných lahví.
3: No vidíte, o Krampolovi mluvte. Co já s kolečkem tady?
2: Zatáhl ruční brzdu a zeptal se mě, zda bych s ním nechtěla společně tlačit káru života. Zřejmě ho toto vyznání značně vyčerpalo, protože jen co se napil piva z lahve, sesunul se na chodník a okamžitě usnul. Pochopila jsem, že bych životem táhla nejen káru, ale i jeho. Překročila jsem tuto nabídku a šla jsem po svých. Ovšem zádech jsem ještě zaslechla opilcovou větu. Haló, děláš chybu, spočítej si flašky. A byl pryč. Možná, že je chyba ve mně, že jsem dosud sama. Žádný nápadník není pro mě dost dobrý. Stále totiž vzpomínám na svoji první lásku, se kterou jsem se seznámila před 30 lety na 3týdenní rekreaci na Picundě. Byl to sympatický marxista, leninista Kolja Dvořáček. Během tance na večírku družby jsme si o sobě řekli všechno. Byly to krásné večery, nad námi jen hvězdy a měsíc. Kolja mě chytil za odznak a přitáhl si mě k sobě. Cítila jsem, že jeho srdce buší jako kladivo. Zdálo se mi, že chvilkama cítím i srp. Naše zbližování postupovalo rychle. Prvnímu políbení došlo už 10. den na lesní pasece během dobrodružné hry po stopách partizána Feďky Zauškina. Ještě teď se rdím, když si vzpomenu, že na místech, kde Feďka zardousil u břízy fašistu, já chroptěla blahem. Byly to vlastně naše zásnuby. Prstýnky jsme si sice nevyměnili, ale Kolja mi daroval odznáček Lenina a já jemu igelitový pytlík s hoblíkem Klementa Gottwalda. Bohužel, naše láska skončila tragicky. Kolja neudělal zkoušky na Vumlu a vzal si hoblíkem život. A tak, když dneska přijdu domů, čekají mě jen 4 holé stěny. Tíží mě samota. Kdyby mi občas nějaký pokutovaný černý pasažér zemsty nenakreslil na dveře nemravný obrázek, snad by u mě ani nikdo nezazvonil. Sally, je nějaké řešení pro ženu z 3+1, která vykonává poctivě, ale skutečně poctivě funkci revizorky? Na odpověď nedočkavě čeká tvoje Uršula.

0: Než si pustíme další písničku, ještě dva krátké vtipy od Uršuly Klukové od nás z rozhlasu.
1: U řezníka přijde slyšet k řezníkovi a prosila bych kilo žebírek. A pan řezník povídá, samozřejmě slečno, a mám vám zpřerážet kosti. To je taky dobrý vtip takový, jo. To sedí chlápek a teď už pije asi hodinu jedno pivo a najednou koukne do toho půl litru a vidí, jak tam sedí pavouk sekáč s těma nohama roztaženýma přes celý půl litr, tak se na něj koukne a povídá, tak kamaráde, cvakni a jedem.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Uršula Kluková byla vždycky báječným člověkem. Dokázala se smát, bavit lidi, miluje zvířata, stejně jako přírodu, naši zemi, rostliny, dokonce i pavouky. Po své mamince podědila zájem o okultní vědy a vykládání karet. A má i své rázné způsoby, jak se k životu postavit.
2: Jak ušetřit? Je to, prosím vás, můj vynález, jo? Tak je to strašně jednoduchý. Koupím si notýsek a tušku, jo? A nosím to pořád sebou. Teď je najednou předvároční schon, jo? Už všichni nakupujou a dárky a jídlo. No a já jdu a teď vidím kapra. Kolikže to stojí? 400 korun. Ha, ha! Vydržím to bez kapra a zapíšu si 400 korun, jo, no dále, teď vidím další, jo, kluk chtěl tohle auto, ten můj vnuk, on by taky chtěl všechno, že jo, teď chtěl tohleto, no jo, to je na dálkový oblak, kolik to se, 2000, no co pak jsem blázen, já mu dám auto, oh, ani ještě nevyluxoval, nic, zapíšu si 2000 a takhle, víte, chodím a zapisuju, samozřejmě něco koupit musím, že jo, ale ne všechno. A nakonec zjistím, že jsem ušetřila 10 000. Sice je nemám, ale ušetřila. Tak prosím vás, mějte na paměti.
1: Uršula Kluková s příchodem do Prahy vstoupila i na filmové plátno. Poprvé hrála ve filmu Tam, kde hnízdí čápy v roce 1975. Později si zahrála i vedlejší role ženy v Kravíně v Prodavači humoru nebo učitelky ve snímku o zapomnětlivém černokněžníkovi. Vidět jsme ji mohli i ve filmech Když rozvod, tak rozvod, Velká filmová loupež, Arabela se vrací a Neprumburak králem říše pohádek, v seriálech Hospoda, Modrý kód nebo třeba Doktoři z počátku. Zahrála si dokonce i jednu scénku ve Zlatém říži pod vedením Jiřího Adamce v roce 2003 na obrazovkách televize Nova. Po boku Otakara Brouska a Petra Martináka. Ta scénka se jmenuje Dědictví.
3: Pardon, promiňte, smím si přisednout?
4: Já jsem dědil.
5: To je zajímavé. Vy jste dědil.
3: Ano. A vy jste?
5: No, já neděděla, já jsem vyděděná.
3: Ale to jde krásně dohromady. Já jsem dědil, vy jste vyděděná, že to?
5: To jde krásně dohromady, co pak o to? Že jsem tak směla. Kolik?
3: Kolik je hodin?
5: Ne. Kolik nebo co jste dědil?
3: Já jsem dědil? Tak já už jsem konečně dědil. No to je dobrá zpráva. A jak to víte?
5: Jste to sám říkal. Před chvilkou, když jste přišel, tak jste říkal, že jste dědil.
3: Karel dědil.
5: Takže ne vy, ale Karel dědil. Kde je Karel?
3: No kde by byl? Tady, před vámi.
5: No, tady přede mnou nikdo neseděl. Já to byla první. Když jsem si na tu lavičku seděla, tak byla ještě studena. Počkejte moment, teď mě to došlo. Takže vy jste Karel dědil a nic jste nedědil.
3: To víte, jak jste to řekla, tak já myslel, že můj velmi bohatý strýček už umřel a je, že já budu dědit. Totiž jeho jmění se počítá na stovky milionů.
5: A je ten strýček aspoň starý?
3: Starý a nemocný.
5: A než by mu nějak pomoct, aby to bylo dřív?
3: Ne, to nejde. O něj se starají doktoři, aby to bylo co nejpozději.
5: Víte, že se s vámi docela hezky povídá?
3: Ano, s vámi taky.
5: Co děláte dneska večer?
3: Ale nakládám houby pro strejdu, musím je letecky poslat a říkal jsem si, že zajdu na satany.
5: Vy kašlete se na satany, přijďte večer ke mně, já vás naložím do vany a budu vaší mochomůrkou, červenou, zelenou, modrou, jakou budete chtít. Moje rezidence je pro vás připravená, zimní zahrada, sauna, 2 vyhřejvaný bazény s umělým.
3: Cože?
5: Osvětlením, vlnobytí.
3: Ano, ano.
5: To všechno je vám k dispozici.
3: A ve vaší ložnici místečko by nebylo?
5: Mé ložnici by samozřejmě pro vás bylo místa dost.
3: Ano.
5: Ale až pořádné svatbě.
3: Ale tak to je v pořádku. Já si vás vezmu hned, mě to problém nedělá.
5: Mě to taky problém nedělá.
3: Dokonce mám i prstýnek.
5: Tak podívejme, to je náhoda. Já mám dva.
6: A podívejte, tamhle jde farář,
7: ale
6: otče.
7: Rychle, rychle spěchám na far. Vyměňte si tedy svatební prstýnky. Ještě.
5: Nějak se mi nechce dolů.
3: Ale to nevadí, já počkám. Takže šupi to.
7: A stvrďte svůj sňatek prvním manželským polipkem. A jste svojí Blažková dědil, známá dvojka.
5: Tak on už opravdu dědil, strejček už na tak bačkory.
7: Dědil, dědil, tebe jsem oddával už pětkrát a tebe Blažková jenom letos třikrát. Pokaždé, když jsem vám požehnal, musel jsem se měsíc modlit, aby mi to Pán Bůh odpustil. Kolik lidí jste udělali nešťastných, ale teď máte oba dva to, co si zasloužíte.
5: To jak zasloužíme? Až strýček umře, tak se budeme mít královsky.
7: Ale milá dcero, jeho strýček je už 5 let mrtvý a zbyly po něm jenom dluhy.
3: Ale v tom vašem baráčku s umělým osvětlením to už nějak přežijeme.
7: Ale synu, myslíš tu její chatrč na Sázavě, co jí velká voda loni odnesla do Drážďan?
3: No Marto?
5: No Karle?
7: To je podvod! Žádný podvod, ta svatba platí, protože co Bůh jednou spojil, rozdělí jen smrt.
1: Uršula Kluková za celý svůj život potkala mnoho známých a slavných osobností, které byly jejími kamarády. Připomeňme Pavla Fialu, ale i Josefa Dvořáka, Jiřího Cízlera, Jiřího Krampola, Luďka Sobotu, Josefa Fouska nebo Františka Ringočecha. V jejím životě ji potkalo mnoho profesních kotrmelců, ale vždycky to ustála a brala to s humorem. Jak se říká, má pro strach uděláno.
8: Já se strašně bojím zubaře, víte? A proto chodím k jednomu, ne že by byl výborný, ale protože on ví, že se bojím. A já jsem klidná, že on ví, že já se bojím. A že nezasáhne tak zprutka. Jo, takže když si tam sednu a on vrtá, tak já dělám aby věděl, že se furt bojím, že to nepřešlo. A on přitom říká, jedu jenom po kraji, jedu jenom po kraji. A pak vždycky zajede a zařvu, jo. A jednou jsem tam takhle, zrovna mě čistili kanálek a já jsem tam přišla nějak dřív a on říká, je, paní Kluková, vy jste přišla dřív, já tady mám nějakou paní rozdělanou a víte, jak je to dneska u zubaře, tam se nesedí, tam se leží, že jo. Ta paní tam chudák ležela vypláznutá a teď on říká, dáme před ní takhle, vy si tady sednete, dali takovou plentičku před ní, dali mě kafíčko, já jsem byla šťastná, že nejdu na řadu, že jo, cizí neštěstí potěší vždycky. Sednu si, piju kávu a teď slyším, jak paní dělá, och, och. A pan doktor, ale paní klid, za chvíli to bude. Och, och, pan doktor, mám přestat. Chvíli se nic nedělo a zase, och, och, pan doktor, já přestanu, najednou výkřik, a pan doktor povídá, no vidíte, a už je venku, a paní povídá, Ježíš, ten byl malinký. A pan doktor, ale že se nazlobil.
1: Ať se Uršule Klukové daří, zdraví je pevné, mysl čistá a úmysly jen dobré. Prostě hodně humoru a štěstí do toho života, který tu má. To jí přeje Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka na závěr celého týdne a také na závěr celého nedělního dne právě začíná. Krásný pozdní večer vám všem přeje Jitka Lukešová a moc se na vás těším, že najdete chvilku času a zastavíte se u nás na kus řeči. No a noční linka tradičně potrvá po celé dvě následující hodiny, tedy až do jedné hodiny nového příštího dne a samozřejmě kromě povídání nás čeká také spousta příjemné muziky pro váš pozdně večerní odpočinek. No a o čem to dnes bude? Zkoušeli jste někdy podnikat? Zkoušeli jste někdy podnikat, přátelé, a co je podle vás základem úspěšného podnikání? Dobrý podnikatel prý musí být optimista a také musí mít štěstí. Opravdu může tohle ale stačit k úspěšnému podnikání a obzvláště dnes v hektické době? Zkoušeli jste vy sami někdy podnikat? Realizovali jste dobrý nápad, ať už v rámci profesního života, nebo třeba v činnosti, která je vaším koníčkem? Prozraďte, jaké to pro vás bylo a zopakovali byste to znovu? No a opravdu tedy stačí na základě třeba vašich zkušeností nebo jenom vašich představ mít pouze štěstí a nadšení, tak tolik a mnohem více na téma podnikání. Telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web s adresou rozhlas.cz/linka, někteří už tam píšete, no a v neposlední řadě jako vždycky vám nabízím i tradiční e-mailovou adresu nočnilinka@rozhlas.cz, protože i tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer. No a můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: na úvod nám přišla zaspívat Věra Špinarová, jak jste určitě všichni poznali písničku Kouzlo bílejch čar. Máme 6 minut po 23. hodině, no a jako první se k nám dovolal z Olomouce Robert. Roberte, krásný pozdní večer vám přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Tak povězte, zkoušel jste někdy podnikat nebo přemýšlel jste o tom?
1: No, spíš jsem o tom uvažoval.
0: No, a co vás k tomu přivedlo, k té myšlence?
1: No, stát na vlastních nohoch.
0: Hmm.
1: Ale není to vůbec jednoduchý, takže jsem to neskoušel a řeknu důvody, proč jsem to neskoušel.
0: Povězte.
1: Když člověk chce podnikat, tak musíte mít do začátku nějaký kapitál. Pokud nemáte kapitál a zadlužíte se, tak to nemá cenu ani začínat. Jako to je jeden důvod.
0: Mm-hmm.
1: Druhý důvod je, musíte mít živnostenský list.
0: Ano.
1: Což znamená spoustu papírování. A pak ještě je potřeba mít v pořádku sociální, zdravotní a tady ty věci. A to se nebavím o tom, že musíte mít někoho, kdo prostě vypisuje papíry, jelikož jsou obyčejné dělník, nesou úřední, tak já se v tím nevyznám. Vím, jak je to těžké to papírování, ale klidně se mě ptejte, pokud chcete. Jako.
0: No ne, tak já jsem se zeptala na úvod, co vás třeba vedlo k tomu, abyste se vůbec zamyslel. Vy jste odpověděl naprosto logicky, stát na vlastních nohou, což je pro mnohé z nás velmi důležitá věc. Ale máte pocit, že vždycky je nutný kapitál v každém oboru? Nebo přemýšlel jste, v jakém oboru byste třeba podnikal, kdybyste do toho šel?
1: Tak přemýšlel jsem jako, že já nevím, no jak se to říká, Ferda Mravenec, práce všeho druhu, určitě bych se nepouštěl do elektriky, jo, protože zaprvé...
0: Takže nějaké služby prostě, ano?
1: Jo, jako takový to, jak se říká, hodinové třeba manžel, jo, že třeba čím jde zprávy vodu a tady toto, jo, že třeba... Jenom že stejně bych musel mít papíry a auto a papíry na auto, že to taky nemám, jo, protože... Samozřejmě, že když vás někdo zavolá z Prostějova, tak se jede do Prostějova, že? Když to Olomouce.
0: Tak to je určitým auto, způsobem svazující, to máte pravdu. To byste musel chodit pouze po sousedech a udělat si skutečně nějaké živnostenské oprávnění.
1: No, no, no, no.
0: A chodit prostě jenom v dosahu jaksi svého bydliště, tam, kde byste to stíhal a tím by vlastně bylo vaše podnikání trochu jakoby definováno a trochu také určitě i omezeno. Takže a máte pocit, že zrovna pro tohle to byste potřeboval kapitál do začátku?
1: Tak nepochybně, jo, protože já teda mám jako dílnu, to je teda dobře vybavená, což je výhoda.
0: No vidíte.
1: No ale myslím si, že jak říkám, no musel bych si udělat papíry na auto, což stojí peníze, musel bych si pořídit auto, tak to už teprve stojí peníze, jo, takže stejně bych ten kapitál potřeboval. Jako asi se bez toho člověk doobejde, ale zase jsem třeba viděl, jo, že jako lidi, že podnikají tím, že si otevřeli maringotku, vybavili si to, udělali si tam občerstvení a když někdo jde okolo, asi si tam třeba dal pivo, zmrzlinu a podobně. Nebyl jsem sám, jo, takže ono se dá podnikat všelijak.
0: To máte pravdu. No a přemýšlíte o tom stále ještě, nebo už je to taková myšlenka odložená v uvozovkách k ledu trochu, že to byla jenom myšlenka?
1: No tak já chodím do práce, jako, takže... Ono ani není čas, jo, protože do té práce, že ráno stáváte brzo a teďka jako, jo, než přijdete dom, tak už odpoledne.
0: Ne, rozumím, tak to byste musel buď to samozřejmě, nebo to druhé, to asi obojí.
1: No právě, že bych musel asi odejít z práce.
0: Hmm.
1: No a jinak jsem chtěl teda poděkovat, že jste mě vzala.
0: Není vůbec zač.
1: No a pozdravuju teda vás, paní Lukešová, pak paní Bartošikova, pana Kapitančíka. Pana Macouna, Janu Chládkovo, ještě toho pana Novotnýho Zdeňka, myslím, teď nevím. No to je jedno, a pak bych chtěl ještě pozdravovat Vlastičku do Krnova, paní Ludmilu z Brna, Oldu včelaře, no zkrátka všechny linkaře a moc vám teda děkuji, jo. A jak říkám, že pokud člověk chce podnikat, tak musí mít do začátku kapitál, protože zadlužit se to opravdu nemá cenu, jo, to je...
0: Takže to je taková ta vaše myšlenka a rada eventuálně pro ostatní. Dobře, Roberte, moc vám děkuju, mějte se hezky, ať se vám daří. Ať už klasické práci, nebo eventuálně při nějakém podnikání, vedlejší pracovní činnosti. No a krásný pozdní večer, no a my popojedeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik vaše patajla písnička a kněz Mojano a během písničky se k nám tentokrát dovolal z Kolínska Jaroslav. Jardo, hezký večer i vám přeju.
1: Vám taky hezký večer a našim divákům také.
0: Dobrá, tak děkuju za všechny. Prozraďte, podnikáte nebo jste se chystal někdy nebo třeba o tom přemýšlíte, jak jste na tom?
1: No, jsem v důchodu.
0: No.
1: A mám zajímavý podnikání. Samozřejmě, že jsem začal podnikat už po revoluci. Jsem vyučený kuchařem. Takže jsem podnikal v potravinovém průmyslu.
0: Jardo, trošku se mi ztrácíte, mluvte hezky do toho telefonu na nás.
1: Ano.
0: Abyste byl pěkně slyšet.
1: Začal jsem podnikat po revoluci.
0: Ano, to jsme slyšeli, no. A vy máte pocit, že ten váš obor je vhodný pro podnikání, aby zkrátka stát na svých vlastních nohou a zařídit se pro sebe takzvaně?
1: Na takovýhle podnikání je potřeba spousta peněz. Mm-hmm. To není jednoduchý, jo.
0: Mm-hmm.
1: Ale je i systém podnikání, kterýmu se říká franchise.
0: Mhm.
1: A dá se s tím podnikat z domova. A bez peněz.
0: No a jaké jsou ty vaše zkušenosti? Vyzkoušel jste tuhle druhou variantu nebo obě dvě?
1: Tuhle tu variantu dělám v současné době.
0: No.
1: Je mi 73 let.
0: Mm-hmm.
1: A je to o tom, že se člověk může bavit s lidma, nebo baví se s lidma,
0: mm-hmm.
1: hledá jejich potřeby, co by je bavilo, co by chtěli, co potřebují v životě. No a na základě toho se dá poslat vlastně smlouva na tu franchízu,
0: mm-hmm.
1: kterou jenom když budete opakovat a bavit se s lidma, tak ta firma, kterou mám, vám za to zaplatí, protože nabízím jejich produkty.
0: Jo, jo, jo, jo. Takže jste prostě domluvený s někým, kdo má ten kapitál, je ten hlavní
1: mám,
0: a pracujete pro ně.
1: Mám s nima uzavřenou smlouvu.
0: Ano.
1: Franchízu a tam jde o určitý postupy, o určitý produkty. No a když někoho potkáte, mm-hmm. zeptáte se, ahoj, jak se vám daří,
0: mm-hmm.
1: blbě a co by si potřeboval, tak většina lidí potřebuje peníze a zdraví.
0: Jo, takže nabízíte služby vlastně té společnosti teda, jo?
1: Ano, prakticky každý, kdo chce dělat a dožít se delšího věku, potřebuje být zdravý a mít peníze na dnešní dobu.
0: No vidíte to, já jsem ze začátku myslela, jak jste začal tím, že jste vyučený kuchař, takže to bude tento obor podnikání a ono vůbec ne tedy, jo? Takže je to nějaké pojišťovnictví nebo něco takového?
1: Není to pojišťovnictví. Je to určitý druh výživy,
0: mm-hmm.
1: který vlastně podporuje to zdraví.
0: Jo.
1: A firma, která, když zprostředkujete, domluvíte obchod té firmě, tak za uzavřený obchod vám ta firma zaplatí.
0: Hmm. No a v reálu to funguje? Je to třeba tak, jak se říká, naživení se, na uživení se?
1: V reálu to funguje. Já už to dělám 26 let.
0: Takže jste neměnil vlastně ten směr toho vašeho podnikání nebo
1: no,
0: zaměření se?
1: No, protože v kuchyních, ať si začnete s jakýmkoliv podnikáním, tak máte nad sebou takovou kontrolu. Mít dílnu není taky sranda.
0: No, tak všechno má něco, no.
1: Tam na kontrolu, najdou, že vám tam někde kape volej a máte průšvik, jo. Mít kuchyni, to je to samý, hygienici a já nevím, jaký kontroly. A znepříjom člověku tak život, že se to nedá pomalu přežít, jo.
0: No ale i tak, jak popisujete, tak u podnikání jste zůstal a dá se říci, že jste tedy spokojený?
1: Představte si, že jsem několikrát zkrachoval, jo,
0: jo.
1: S kuchyněma. Začaly se rušit fabriky, já jsem vařil třeba ve strojní traktorové stanici v Českém Brodě, v pivovaře, v soukromé restauraci, hvězda v Českém Brodě. A všechno zkrachovalo.
0: No, tak dějou se věci, to je pravda. To je samozřejmě nebezpečí tohoto oboru, když se do toho člověk pustí.
1: Běžný podnikání je těžký, potřebuje vytrvalost a potřebuje spousta peněz.
0: Takže za vás tohleto. Tak já myslím, že to byla taková krásná tečka za tím krátkým...
1: No. Hygienici i cukrovar.
0: No.
1: Jo, protože to byla ze začátku obrovská buzerace. Jo, tak se mi dostali do ruky jeden časopis, kde bylo popsáno...
0: Co a jak to, co děláte teď, jo?
1: Nějaký, jak to dělat, a já jsem se rozhodl, že chci prodávat a obchodovat s nápadama.
0: Jasně. Dobře, Jardo, tak přece jenom čas běží, já vám musím poděkovat. Jardo, já vám musím poděkovat za to vaše povídání a vaše zkušenosti. Popřeju vám všechno dobré, ať se vám daří a hlavně pevné zdraví pro tu vaši práci a elán, jo? Mějte se hezky, děkuju.
1: Tohle to našim posluchačům.
0: Ano.
1: A důležitý je být vytrvalej.
0: Vytrvalej, přesně tak. Mějte se hezky, děkuju. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Nejspíš se měl dnes ráno přijít dřív. Šéf se nepřel, jen ke dveřími kýv. Ze schodu mě vyprovodil, prý už nemá smysl, aby chodil, řekl mi zpívej a zkus se životu dál smát. Řekl mi zpívej a zkus se životu dál smát.

veselou teď k vrátkům milé kráčím. Ona se však ku podivu mračí. Když chceš mě mít, tak musíš mít práci. Nejsi tu jen pro legraci, no tak si zpívej a zkus se životu dál smát. No tak si zpívej a zkus se životu dál smát. Oje. Řekl jsem si, to se musí zapít. Muž ve fraku však tvrdí, nejdřív platit. Říkám mu čím a už ven mě vedou. Perspektivu mám tu blidou a tak si zpívám. A zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. Co mi zbývá, musím domů jít. Rozhlídnout jsem se však asi mohl líp. Pod autem jsem zůstal ležet, nemusím už nikam běžet, a tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. Zpívám si tu, tu, tu,

0: Pavel Bobek a písnička Zkus se životu dál smát. Tak to byla písnička přímo k tomu našemu povídání, co říkáte, povídání na téma Zkoušeli jste někdy podnikat. No a dovolal se František z Moravy ze Židlochovic. Františku, krásný večer přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško, já vám taky přeju krásný večer a všem posluchačům naší linky.
0: Děkuju mnohokrát. Tak, o vás je známo, že pracujete sám na sebe, že máte firmu. Dá se říct, kolik let už třeba, nebo vzpomenete na ten začátek?
1: Ano, paní Tuško, dívejte se, já jsem přišel z vojny a potom jsme byli na dědině, jo? A subvičer je stavař, dědník jako, jo?
0: Ano.
1: A když jsem přišel zpátky na tu dědinu, tak tam té práce moc se tam tak ty domy nestavěly ze začátku, jo? Ale tady v Židlochovici zháněli zedníka a já jsem zase zháněl byt, jo? A tady už bydlela sestra se švagrem a oni byli v JZD.
0: Ano.
1: A JZD tady postavilo bytovku pro 4 rodiny a v jedném bytě bydlela ten švagr se sestrou a v druhém teda ten další byt jsme dostali my, jo? No a proto tady to začalo všechno. Začalo se tady stavět okolo Židlochovici, víte? A teď samozřejmě se zjistilo, že jsme tady my dva, já a švagr z Hednici, jo? No tak se to rozjelo a ještě za komunistu teda jako, jo, jsme makali, já jsem si vytvořil takovou partičku, byli jsme 4 z Hednici a na žádný dům jsem nešel sám, vždycky ti 4 chlapi. A to jsme toho stíhali hodně, jako, jo? No, takže...
0: Takže už takovou... i za toho minulého režimu jste pracovali jako takzvaně na sebe?
1: No jasný, no. Já jsem si vytvořil takovou partiu, která jsem trochu jako vedel, jo. No a takže mě to vždycky všechno leželo na bedrech, zorganizovat práci a to všechno, že? Pak po revoluci jsem teda jel na rok do toho Řecka. Tam jsem si vydělal na ten základ, abych mohl třeba si najmout 10 lidí, no a abych je mohl vyplácet a tak, no, tak to všechno zabralo. A já se těch lidí měl aspoň skoro 20, jo, no, a taky, měl jsem 6 milionů úvěrů, ale ne najednou, jo, postupně.
0: Ano, ano, ano.
1: Za 2 miliony jsem dal za kotelnu a potom takový ty bagry a to, tak... Těch 6 milionů, prostě jsme při tom stavu těch lidí, se to splácelo celkem dobře. Tak já jsem jak tě základy položil, že třeba 2 miliony byl dluh, tak jsem si vzal, tak jsem 500 tisíc položil, no a tak to šlo, pak jsem to splatil, jsem si vzal další 2 miliony a došlo to až na těch 6 milionů. Teď už samozřejmě budu možná brzo končit, takže to všechno už mám dávno splacený, jo?
0: Jo.
1: Ale víte, co je důležité? Aby vás znali lidi a věděli, že děláte dobrou práci a to je tahon ke všemu, jo? To potom nestačíte zahánět lidi od baráku, jak po vás co bude jako tu stavařinu, jo?
0: Ano, ano.
1: No, v současné době už tu zedničinu, protože zedník obor teď myslím neexistuje, tak tu zedničinu dělají takový lidi, kteří si do toho troufnou, jo? No, a, no já mám taky takový kluky už jenom, protože nás je asi 6 teďko, protože já už s tím brzo prasknu, jo? Už mě 84 roku.
0: Předáváte tak, mladým, říkáte, jo, už.
1: No, dám to mladýmu, ale on bude jenom dělat se strojama, jo? Bagrovat a dopravu a tak. Ale on je taky zedník vyučený, ale má zase problém, už má částečně důchod, tak s těma strojama on to zvládne lepší, to podnikání.
0: A co je nejtěžšího v současné době třeba mít takovouhle firmu vlastně se svými zaměstnanci? Starat se o ty lidi, aby měli práci a výdělek tedy, nebo co je na tom nejtěžší?
1: No, tu práci furt máme, jako jo?
0: Jo.
1: Ale...

0: přišlo telefonu na kamaráda, který zase prostě to dělá perfektně, jo? Uh-huh. Takže takhle těm lidům pomůžu a já jsem se tím pádem stál takovým, skoro bych řekl, rádcem. Když někdo něco hledá, něco potřebuje, tak každý pošle každýho za mnou, jo?
1: Ano.
0: Tak prostě někdo se stěhovali piano nebo klavír, jo? No a tak prostě každou pravdu nic neodmítnu, když nemůžu to udělat, tak jim poradím, těm lidem, no. A tak se z vás stane takové poradce, to bych snad mohl dělat do smrti, toho poradce, jo?
1: jo.
0: No, to bych mohl dělat furt, protože ta zedničun už jde, já se to má tady pletu nohama, jo, takže...
1: Ale poradce, nebo když by někdo potřeboval, tak může přijít a povíte mu, co s tím, ano, co s tím udělat.
0: Nemusí ho mě nikdy lidi dlouho hledat, že by někdo řekl, kde od, tak vidí ho moje vozítko někde na náměstí stát, tak řekl, běžte, jestli je tam to vozítko, tak je tam mají švaříček někde, jo?
1: Poradí. Dobře.
0: Tak to pracuje, tak to funguje u mě, jo? Tak
1: ano.
0: Každému poradím a ve všem.
1: Tak to je super. Dobře, Františku, tak taky musím poděkovat. Každopádně vám přeju hlavně hodně zdraví, hodně energie a ať se vám daří a té vaší firmě taky, jo?
0: Děkuju, paní.
1: Mějte se hezky.
0: To zdraví potřebuju. Tak
1: přesně tak. Mějte se krásně. Naslyšenou. Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

taky jsem se narodil bos, když mě přines čáp a spustil jsem rámus plných plic.

0: Petr Janda, starý dobrý olympik a písnička Taky jsem se narodil, boss. A na telefonu teď máme z Karvinska paní Helenu. Krásný večer, Heleno.
1: Dobrý večer všem.
0: Zdravím vás taky. Tak co vy podnikáte, nebo uvažujete o tom, nebo podnikala jste?
1: Ano, je to minulý čas, podnikala jsem. A jsem se to teda pokusila. Pracovala jsem jako korespondentka. A mou práci nahradili počítače.
0: Jo, takže jste se rozhodla změnit svůj...
1: Takže jsem dostala nějaké odstupné.
0: Život.
1: Půjčila jsem si od Českomoravské družstevní spořitelny, koupila jsem si některé stroje nebo přístroje na splátky. A tyto s těmi dluhy jsem začala. Vymyslela jsem si vlastní cukrárnu.
0: Pánečku, krása.
1: No, je to krása.
0: O tom sní hodně lidí, ale to má jenom jako sen, no.
1: Děkuju, já už jsem z něho vyléčena.
0: Jo.
1: Hlavně je nejhorší, když nemáte vlastní prostory.
0: Aha.
1: Takže platíte nájem. A teď všechny ty kontroly, o tom mluvili už ti přede mnou.
0: Ano, ano, ano.
1: Ať už je to hygiena, ať už je to bezpečnost práce, ať už je to požární ochrana, ať už je to, když třeba jsem chtěla tu provozovnu pojistit, tak za to si vymysleli, že musí být mříž. Vidím, že jsem se jako několik těch prostorů jsem různě jako našla. Ne, hygieně se to nelíbilo, tady nejsou tři záchody, protože musí být jeden pro ženy, jeden pro muže, jeden pro personál. No, příšerné, teď jsem neměla živnostenský list, ten mi nemohli dát, protože jsem měla jenom maturitu. Takže jsem si musela udělat rychlo kurz kuchař-příšník, abych teda dostala živnostenský list. No, pak teda jako když už jsem konečně slavnostně začala, nejhorší, že lidi si strašně dlouho zvykají na novou provozovnu.
0: Jo.
1: Takže chodilo strašně málo lidí, teď já objednaných zákusků, takže jsem to buď musela jíst, nebo rozdávat posoutky.
0: Jenom pardon, vy jste je nevyráběla, vy jste je objednávala.
1: Ano, od jedné paní, která je vyráběla, takové svoji provozovně, takže já jsem si je nechala vozit. No, ale říkám, jako pokud byly šlehačkové nebo tak, tak to nemůžete nechat do druhého dne, nebo jsem s tím hostila sousedy, no, takže jsem podnikala od 10 k 5.
0: Jo.
1: Po půl roce jsem se teda rozhodla, že cukrárnu každopádně zavřu, skončím, protože to už se nedalo. Dluhy mi rostly, vztah se mi rozpadl, bydle jsem neměla, kde.
0: Jo.
1: No, bylo to opravdu jako velice těžké a ještě i po 10 letech mě našel exekutor, protože jak se ta Českomoravská družstevní spořitelna, jak ona krachla, tak jsem měla zaplatit nějaký poplatek 2000 na nějakého právníka, který by vydobil pro ty lidi, co tam měli ty peníze uložené, aby pro ně něco získal. No, já jsem měla půjčku, takže já jsem to měla všechno splacené, tak já jsem vlastně jeho práci nepotřebovala, tak já jsem ty 2000 nezaplatila a po 10 letech přišel exekutor a bylo to 15 000. Ještě když už jsem měla konečně všechny ty dluhy splacené, tak ještě takový bombonek nakonec.
0: Jo. Tak zkušeností víc než dost, teda vám řeknu.
1: Ale do cukrárny chodím ráda. Jako
0: to je to, dobře, jo. Že máte sladký ráda, že jste na to nezanevřela.
1: Nezanevřela.
0: Úplně. No a přišlo potom ještě nějaké jiné podnikání, nebo už radši ne?
1: Ne.
0: Už ne?
1: Ne. Už potom nepřišlo, ale už jsem potom nečichla k žádné pořádné práci. Vždycky to byly buď jenom nějaké pomocné, nebo protože
0: jedině
1: do toho pohostinství chtěli lidi.
0: Jo?
1: Takže jsem byla pomocnou kuchařkou, barmankou,
0: číšnickou,
1: tam všude se ještě jakž tak zbrali lidi, ale korespondentka už nikdy, no tak aspoň píšu.
0: A myslíte si, že to bylo tím regionem, že to tam nešlo, nebo že jste nemohla najít práci, nebo že by to tak třeba se stalo asi všude, kdybyste...
1: Tak vždycky, když jsem šla na nějaké výběrové řízení, tak vždycky už jako vzali ty mladší, no.
0: Jo, takže...
1: mi bylo přes 40, takže jako...
0: A už to bylo omezující, tenhle ten věk?
1: To bylo, ano, omezující věkem a čím víc roku přibývalo a každé neúspěšné výběrové řízení mě zabíjelo do země.
0: Jasně, jasně. Hmm.
1: Takže dneska už jsem 15 let v důchodu spokojená.
0: Vzpomínáte,
1: a
0: jenom.
1: Dojdu a děkuju. Ať si to každý vyzkouší, ale opravdu bez toho kapitálu, přesně jak začal Robert, i ten druhý, i ten třetí, všichni říkají, že bez toho kapitálu,
0: nejde. No. Tak paní Heleno, moc vám taky děkuju, hodně optimismu a zdraví přeju a děkuju za návštěvu, za povídání, za zkušenosti.
1: Já taky děkuju, přeju pěkný večer.
0: Mějte se hezky, naslyšenou, dobrou noc.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Maria Rotrová, Lakoma, tak se jmenovala písnička a dovolal se Olin z Kopřivnice. Krásný pozdní večer, Olin, nepřeju.
1: No, také zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju mnohokrát. Tak co vy a podnikání? Máte zkušenosti, podnikáte? Nebo podnikal jste?
1: Tak nic takového. Já bych jenom chtěl říct, Robert měl pravdu, to chce odvahu a kapitál.
0: Odvahu rozhodně a ten kapitál asi, jak se ukazuje, tak potvrzují všichni, ano, přesně tak.
1: Když si vzpomenu na ty začátky, teda ne moje, ale těch kamarádů známých, kteří začali podnikat, tak tenkrát si myslím, že to bylo takové ty jednodušší, protože příklad, on si vzal koupil obchod a ručil tím obchodem. To znamená, když se mu to nepodařilo, tak prostě banka přišla, vzala mu obchod a bylo to vyřešené. On neměl žádné vlastně svým způsobem dluhy. Takže moc takových, nebo moc, není jich moc, ale znám několik, kteří jsou v dnešní době totálně zahorou, jsou milionáři,
0: jo.
1: Protože to uchopili tenkrát prostě tady tímto způsobem.
0: Za správný konec. A jaké obory třeba máte na mysli těm, kterým se velmi zadařilo?
1: No jak je znám teda, tak to byli kluci, kteří dělali v Tatře, dělali takové ty, co jezdili po venku, jako jezdili ven, nevím, za hranice, ale mimo fabriku, to znamená, že si pomáhali i různým takovým možná, ne takovým dobrým způsobem, ale prostě procházelo jim to, prostě tenkrát byla taková doba, že to bylo takové nemoc hlídané tady toto. Takže, ale oni opravdu našli tu odvahu, šli do toho, spousta lidí říkal, ty jsi blázen, že jsi tady vzal úvěr a tak dále, tak dále. Říkal, klidek, to bude všechno dobré a taky to dobré bylo. No já kdybych jako s tím svým podnikáním, já teda svým způsobem podnikám taky,
0: Ano. Jsem
1: do práce, tak jsem založil firmu a mám spoustu zaměstnanců, tím jako z vůvozovka myslím včelaření, jo.
0: Ano.
1: Že jak bych to řekl, pracující, kteří na mě pracují, tak to jsou včeličky. Kolik tisíc. A jako říkám, že toto mi stačí. Skončil jsem jako v zaměstnání a pokračoval jsem v tom včelaření. A jak já říkám, včeličky si vydělají na sebe, mě vydělají na letní dovolenou, vydělají mi na lyžák do Alp. A mi to stačí. Takže to je takový koníček, svým způsobem taky podnikání, ale prostě takovým jenom lehučko. Nezávidím těm, kteří se opravdu do toho pustí v dnešní době. Pokud nemají opravdu za sebou nějakého bohatého strička nebo nějakého sponzora, tak já osobně bych do toho nešel, protože já jsem takový opatrný. Radši nemám nic, než mít něco s nějakým rizikem velikým.
0: Přijde vám to přes příliš riskantní a příliš velký vklad na začátku, jak energie, tak financí, tak
1: jako
0: toho všeho.
1: To každému, pokud samozřejmě se rozhodne.
0: Jasně.
1: Má nějakou vizi, kterou, jak Robert třeba říkal, hodinu můj manžel, tak vím, že to jsou chlapi, kteří jsou velice na tom dobře, protože těch takových drobných prací.
0: To je potřeba neustále, to je fakt. No,
1: to je potřeba neustále. Ti chlapi jsou žádaní a všechno slušně si vydělají. Ale musí zase mít nějaké zase vybavení, což já teda mám, já bych mohl být hodinu jim až 10.
0: Tam to tu dílnu s tím nářadím chce, no, to je fakt.
1: Tam přesně, no, takže protože když ten hodinový manžel musí nabídnout ten sortiment veliký, jo, že od výměny, já nevím, vodovodních baterie, vymalování, stěhování, prostě spoustu, protože jak jedenkrát řeknete, tak toto neumím, tak už se to s ním veze. Opravdu. A oni obyčejně se nemluví jako chlapi, dva, tři, vytvoří takovou jakoby malou firmičku, hodinový manžel a ovládají všechny obory, takže se opravdu uživí na tom trhu. Je to vždycky v oblasti nějakého města nebo menšího okolí.
0: Ano.
1: To není, nejde po celé republice, takže tak. Takže já to mám vyřešené tím, jak jsem řekl, a pokud někdo začne, přeji mu to, ať se mu daří. Zdravím všechny spřízněné duše Roberta a podobně.
0: Dobře.
1: Vám děkuji za prostor a mějte se moc krásně, těším se na další.
0: Budu se taky těšit, děkuji moc krát za návštěvu, Oline, a přeju krásnou dobrou noc a hezký celý nový příští týden. Naslyšenou.
1: Vám také, mějte se hezky.
0: Dobrou noc, tak zdravíme do Kopřivnice a nachystán je u nás Jan Nedvěd.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: to.
1: Tak tolik písnička Podvod. Blížíme se pomalu k půlnoci a před půlnocí ještě pozdravíme Petra do Chomutova. Krásný pozdní večer, Petře.
2: Dobrý večer vám i všem posluchačům.
1: Moc děkuju. Tak co vy a podnikání?
2: No, já jsem 17 let dělal maséra v lázních, ve státních a v městských a tak dále. Uh-huh. No, ale pak se to tak nějak po tom švindlu zvrtlo, že už to taková sláva nebylo. Všichni chtěli, abyste dělala na úkol a tak dále a tak dále. Tak jsem si říkal, no hele, pod bytem máme volný prostory, mandl a prádelnu, uh-huh. Tak člověk by si to vzal do pronájmu, takže takhle. Takže kamarádi mi pomohli, manželka mi pomohla samozřejmě. Samozřejmě musím říct, že jsem jakž tak měl příjem, co znamená invalidní důchod.
1: Ano, ano.
2: Protože jsem nevědomý, takže jsem nebyl úplně bez koruny.
1: Ano.
2: No ale ty prostory prostě těch 30 metrů čtverečních se muselo vybavit, že jo?
1: Jako, ano, ano.
2: Odpady, elektrika a tak dále, to bylo všechno v zoufalém stavu. No, takže i tak nějakou korunu jsem si taky musel půjčit. Hmm. Byli lidi, kteří mi půjčili na ksicht, ani nechtěli papír, nic, my ti věříme a tak dále.
1: Hmm.
2: Ale je fakt, že ta byrokracie a to všechno, to bylo zoufalý. To jako, ať je to, jak je to, nebej těch pár lidí, kteří mi pomohli, tak...
1: Tak jste do toho nešel vůbec.
2: Dneska už bych do toho nešel ani náhodou teda.
1: A pracujete v tom oboru stále, podnikáte stále, nebo už jste no, to pověsil na hřebík?
2: Budu končit.
1: Mm-hmm.
2: Už budu končit, protože tady v té provozovně dělám 30 let
1: mm-hmm.
2: a chtěl bych ukončit masérnu jako masérský obor 48 let jako.
1: Pánečku.
2: Takže takhle.
1: A měl jste pod sebou třeba i nějaký zaměstnance, nebo jenom jste se staral jakoby, jenom sám o sebe?
2: Ne. Sám jsem si uklidil, sám si vši všechno.
1: Jo.
2: Pokud tak mi to manželka přišla zkontrolovat, jestli mám všechno v pořádku.
1: Jasně.
2: A tak dále. Chvíli to trvalo, než si lidi naučili, než mě našli, protože tam, co jsem dřív dělal, tak nikdo nevěděl, kde dělám, to je jasný, konkurence a tak dále. Ale je fakt, že...
1: A jak jste to řešil, aby se o vás dověděli? Nějakou inzercí nebo...
2: No...
1: Tím, že jste to rozšířil po přátelích?
2: Roznášel letáčky do schránku a takovýhle různý...
1: Jasně,
2: jako,
1: jak to šlo.
2: Do posti, takže to... A lidi, kteří mě znali, tak si to pak řekli a tak dále, takže jako jo... Hele, nebylo to, že bych byl milionář, to nejsem, jo?
1: Ano, ano.
2: Ale teď už přemýšlím, že možná ještě příští rok, ale pak si říkám, ale co budu dělat?
1: Že vám to bude chybět. Jo.
2: Již my jsme, že lítáme kešky a tohle manželka je taky takovej to, takže, no ale prostě ty ruce prostě, no, je to tak, je to můj obor, je to kus mýho života.
1: No je, je.
2: A ty lidi, který, oni každý, no vy ještě budete dělat, to bylo jasný, já budu dělat do 90. Takže ne, už fyzicky už je to taky, už zdaleka neudělám, co jsem udělal, ale to, co udělám, tak už udělám poctivě, i když je to daleko méně lidí,
1: ano,
2: abych
1: ano.
2: Tu masernu nemusel doplácet z důchodu,
1: tak.
2: No a hold, až... To položím, jestli ten příští rok, tak to prodám, protože ty prostory taky, to bylo taky takový, já jsem si to pronajal, dobře, ale pak přišel městský úřad, protože se nebytový prostory prodávají a napálili to 14 oproti metru zbytu, jako jo.
1: Ano.
2: No ale chcete podnikat, tak podnikejte. A já tam, no to vám děkuju teda.
1: To je
2: ale taky jsme to zvládli jako díky manželce a tak dále, takže jako dobrý. Už to je taky splacený, všechno mám, žádný dluhy, nic nemám, takže až skončím, tak ty prostory prodám.
1: Takže i za vás je toho kolem toho hodně, ale vy svoji práci máte rád a jste rád, že jste se do toho pustil. Tedy dalo by se takhle říci.
2: Tak,
1: jo, výborně. Tak Petře, taky vám moc děkuju. Ať se vám daří, musíme se rozloučit, před půlnoc klepe na dveře.
2: Jasně.
1: Přeju taky hlavně hodně zdraví, držte se a ať se vám práce stále daří a líbí.
2: Se hezky,
1: dobrou noc, naslyšenou, děkuju.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou od doktora Albána a Romany Power jsme se přehoupli do nového dne. Je tady pondělí s datem už 24. srpna. Rozbíhá se poslední prázdninový týden, to je takové trošku smutnější zjištění nebo konstatování. Každopádně ale začíná nový týden, začíná především nový den na prahu nového dne. Nám všem přeju, aby to byl den vydařený, aby se nám v něm hezky žilo, aby se nám v něm hezky pracovalo. Pokud máte před sebou důležité nějaké věci, třeba i podnikatelského typu, tak ať vám to jde všechno dobře od ruky a hlavně s radostí a úsměvem. A co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny budeme a můžeme povídat opět na téma, zkoušeli jste někdy podnikat? Pokud ano, tak co je podle vás základem úspěšného podnikání? Dobrý podnikatel prý musí být také optimista a také musí mít štěstí. Opravdu může tohle stačit k úspěšnému podnikání? A zkoušeli jste vy sami někdy podnikat? Realizovali jste dobrý nápad, ať už v rámci profesního života, nebo třeba v činnosti, která je vaším koníčkem? Prozraďte, jaké to pro vás bylo a zopakovali byste to znovu? No a opravdu tedy stačí mít jenom hlavně štěstí a hlavně nadšení. Tak tolik a mnohem více na základě vašich zkušeností. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900. Pak máme také web rozhlas.cz/linka a v neposlední řadě je tu i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, krásný nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jana Bartošová a písnička Dotek lásky, tak máme 8 minut po půlnoci. 8 minut jsme si odebrali z nového dne a na telefonu můžeme pozdravit do Jizerských hor Zdeňka. Zdeňku, krásnou noc přeju.
1: No dobrý, dobrou noc nebo dobrou půlnoc.
0: Ano.
1: Něco o podnikání. No, já jsem se dostal k podnikání úplným omylem. Mhm. Sice tím způsobem, že já jsem byl členem Českého svazu ochránců přírody a společnosti pro udržitelný život. Mm-hmm. To jsou společnosti, které se teda zabývají přírodou a poměrem člověka k přírodě. No a když byla sametová revoluce, že jo, tak po ní, tak jsem se rozhodl, že teda chci dělat v životním prostředí. No ale nebylo to vůbec jednoduché, dal jsem tedy výpověď a scháněl v podniku, dal jsem výpověď a scháněl jsem zaměstnání. Já mám jako profesi strojařinu, jsem dělal. Uh-huh. No a sehnal jsem jediné místo v Praze na ministerstvu životního prostředí, teď se to, jmenovalo nějak jinak, no ale to se mi nechtělo do Prahy dojíždět, tak jsem hledal dál zaměstnání a potom jsem našel práci v lese, kde jsem nastoupil jako dělník a tam jsem pracoval pod Lesy České republiky.
0: Ano.
1: Když se to možná taky jmenovalo jinak. No a sázel jsem stromky, jo, protože to bylo v té době, byla kalamita velká tady v Jizerských horách, že jo, to prostě byly suché stromy, to prostě bylo tady ty vršky, všechno se vykácelo, akorát ty vršky se nechaly, tam prostě to bylo problematický s těžbou, takže tam se nechaly ty suché stromy a jsou tam ještě dodnes. No. Takže jsem sázel celou sezónu, jsem sázel stromky, sázeli jsme většinou smrčky, no a teď, abych se k tomu dostal, tak když skončila sezóna, tak mě napadlo, že bych mohl tuto činnost podnikat jako, nevím, jak jsem tehdy říkal, ale osoba samostatně výdělečně činná.
0: Ano, ano.
1: Dva borci, co se mnou sázeli stromky, tak ty se nabídli, že by pracovali se mnou. No tak jsem sehnal ještě potom přes úřad práce dva lidi, no a vrhnul jsem se na podnikání, ale nebylo to, měl jsem to možná trošku jednodušší, protože jsem něco zdědil po rodičích, takže jsem pár korun měl, takže jsem mohl koupit starší auto, takové Aro, jo, kde pro lidi, abych mohl vozit lidi do práce, koupil jsem nářadí, motiky, no a začal jsem tímhletím způsobem podnikat. Jo. Já jsem teda pro lesy České republiky, no a za to jsme sázeli několik let, jo, dokud byla ta kalamita, vysázeli jsme jako ta naše skupina asi k milionu stromků.
0: No pánečku, no.
1: Většinou to byly teda smrčky, jo.
0: Ano, ano.
1: No, takže tohle to jsme dělali, no a když byly stromky vysázený, tak potom nastal trošku problém, protože bylo potřeba přejít na ožínání trávy kolem těch smrčků, že jo, aby ta tráva ty smrčky nezadusila, ty sazenice. No, tak jsme začali jako postupně, já jsem prostě se nechtěl zadlužovat, no, ale tak jsme začali s srpama, potom jsme měli kosy, no a pak jsem chtěl koupit ožínačku, no, ale oni, banky v té době, to bylo úplně něco jiného, to prostě oni půjčovali jenom třeba 300 tisíc a víc, jo. Uh-huh. A když ještě jste neměla žádný záruky, no tak prostě banka mi prostě nepůjčila, tak jsem si musel půjčit od známých, koupili jsme jeden křovinořez, že jo, vydělali jsme si potom na druhej, na třetí, že jo, potom jsme měli teda, každý jsme měli ten křovinořez a ožínali jsme trávu kolem těch sazenic, jo, takže tímhle tím způsobem jsem jako začal, prostě auto jsem měl starší, no a prostě šlo to, někdy to bylo horší, protože třeba člověk musel šetřit, abych měl na mzdy, že jo, tak jsem se musel uskromnit.
0: Jasně, jasně.
1: Nebudu říkat, jo, ale prostě člověk hlad jsem neměl, ale musel jsem opravdu šetřit, jo. ovesná kaše, polévky ze sáčku, chleba a tak dále. Jo. Mm-hmm. No, ale to bylo přechodný období a potom jsme to jako překonali a tak dále. A potěšilo mě, že nedávno jsem mluvil s jednou pracovnicí, co teda u mě pracovala, a ta říkala, že to byly nejlepší roky jejího života. Jo.
0: No tak vidíte.
1: Mě jako skoro dojalo.
0: Dojalo, ano, ano.
1: My jsme v lese, byli jsme v přírodě, že jo, no prostě vždycky jsem je odvez pracovníky autem, já jsem ho řídil sám, že jo, odvez jsem tím árem ty pracovníky do lesa, tam jsme pracovali, já jsem pracoval s nima, že jo, nebudu se na ně koukat, no, potom jsem je zase odvez zase až téměř domů, no, takže to neměli nějak složitý, no, dělali jsme taky ještě v Krkonoších, jo, tam si pamatuju, že jsme dělali u Vosecký, pod Voseckou boudou, třeba jsme sázeli strunky a prostě bylo to jako zajímavá práce, něco jsme viděli, že jo, ty lesy. No a teď ještě na starý kolena, že jo, já už jsem dávno v penzi, takže chodím po lese a dívám se, ty stromky už jsou třeba, co jsme sázeli, tak jsou...
0: Tak máte radost. No, takhle, podrženo sečteno, Zdenku, protože, jak říkám, lidský čas je neúprosný. Za vás, kdybyste to měl zopakovat, šel byste do toho podnikání znovu?
1: No to víte, že bych šel.
0: Šel byste.
1: Měl bych zkušenosti. Tam byl velký problém, byl spíš v tom vybrat lidi, jo, protože spolehlivých lidí nebylo a ono ani dneska není hodně. Jo, takže já jsem třeba vzal lidi a potom jsem je musel propustit v té zkušební době, že, protože neusvědčili. A jenom takovou perličku ještě nakonec bych řekl, že přijal jsem pracovníka mladýho kluka, nevím, 22 let a měl náušnici v uchu. No, jako pracoval nic moc, chodil spíš po lese, jo, a on nic nepracoval, jako z práce nic moc, přijal, tak jsem ho musel propustit, přijal jsem dalšího, měl taky v náušnici v uchu, a taky pracoval mizerně, no a když přišel třetí, potom asi za půl roku chtěl nastoupit a měl náušnici v uchu, tak co myslíte, že jsem udělal? Jsem ho přijal, jo.
0: Rozumím. No jo, no, tak člověk je někdy ovlivněn takhle. Ale každopádně, Zdenku, moc vám děkuju a jsem ráda, že se vám takhle zadařilo a že ta vaše práce vás těšila v hezkém prostředí a že jste udělal vlastně pro nás, pro všechny, velký kus práce. Moc děkuju a krásné dny přeju, zdravím do Jizerek, jo?
1: Mějte se hezky, taky přeju hodně úspěchu.
0: Napodobně, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Věra Martinová, toulavý džíny, dospívali jsme, dohráli jsme a na telefonu teď máme paní Jiřinu z Vysočiny. Krásnou noc, paní Jiřino.
1: Taky vám, paní Tuško, krásnou noc a všem posluchačům.
0: Děkuji moc krát.
1: Který ještě nespinkají, ale víte co, já jsem nepodnikala, ale zažila jsem to se svýma dětma, protože po revoluci bylo jim kolem 26, 27 a oba dva syny a dcera hurá a budem podnikat.
0: Jo.
1: My jsme z toho, oni prostě ve velkým, prostě oni si napučovali a teďka dcera hnedka jako v obchodech a teďka hned dělala ty výlohy a to. A jenom, že si vzali oba dva špatný prostě společníky, protože ty okrádali na každém kroku, že jo, jako zaměstnanci. Já, když jsem tam potom jenom přejela do té Plzně, tak jsem říkala, ty to nevidíš, že oni tě okrádají, že a to já nemám čas a oni by mě prostě neokradli a prostě mami, ty vidíš, prostě já nevím co. To víte, že krachli oba dva,
0: Ježiš,
1: jako vůbec ten druhý zase podnikal jako v jiným, zase jako trafiku koupil dvě, tam si taky dal prostě lidi, no prostě najednou ty trafiky nevydělávali, no prostě my jsme měli s manželem hlavu v péru, to si ani neumíte Tuško představit, co my jsme zažívali s nima, jo. Teď už je to naštěstí dobrý, ale teďka podniká vnučka, ale je potřeba opravdu, aby dostala. Ona teda si hodně brigády nezačala prostě ty kosmetice dělat, ale musí mít rodiče, který pomohli, že jo. Že ty rodiče zdědili byt, nebo dostali, tak ho prodali a ty vnučce prostě mohli do toho začátku pomoct. Ten kapitál prostě musí být. Jo, protože ona musela jezdit po školeních, aby prostě do Prahy, do Brna.
0: Jasně.
1: A to se všechno platí, ty kurzy.
0: Ano, jo. Ano.
1: A teďko sehnat prostě ten prostor, jako abyste ho měla tam, třeba někde, aby ty lidi se tam dostali z nás, aby oni věděli. Takže reklama, no já vám řeknu, já bych to prožívat nechtěla.
0: Jo.
1: Já jsem sem tam taky pomohla finančně, že jo, protože když to, ale opravdu ten základ je potřeba a když ty mladý, protože vnučce je 24, jí bude. Takže a jako zatím jí to teda jde,
0: to je skvělá,
1: jde jí to, ale ten kapitál je potřeba, nemůže nikdo začínat z ničeho. Buď musí si na to nějak vydělat a ty půjčky, to je na nic, že se dostáváte těma půjčkama prostě do takových situací, kdy už nemáte sílu vůbec to splácet. Já jsem to zažila s těma dětma.
0: No ty půjčky, to je peklo, no, to je závazek velký.
1: Ale oni byli v takové euforii, víte, že můžou všechno, my jsme jim to vymlouvali.
0: Jo.
1: Nic prostě neexistovalo a nejhorší je, že třeba bratranec, jako mýho syna, pojď, budeš nám jenom dělat šéfa, my koupíme hospodu, ale staré, říkám, nedělej to. To víte, že krachli a on do dneska splácí dluhy za druhý, že jo?
0: No.
1: Že oni mu řekli, no, ty jsi to koupil, ty jsi...
0: Tak je to na tebe napsaný, ano.
1: No, co my jsme si zažili ani vidět, já už jsem ráda, že už to všechno skončilo, že už je jim přes 60 a dali pokoj v podnikání.
0: Přemýšlí o důchodu, jo, říkáte.
1: Oni nejsou důchod, oni ještě dělají. Dcera nakonec se dala na účetnictví a tak to
0: tak
1: jako...
0: Tak to je obor žádaný, to je pravda.
1: No. Takže to jí baví a asi taky se z toho dostal, ale ty nervy, nechtěla bych to zažívat a ty mladí, když jdou do toho, bych jim chtěla vzkázat, nechoďte do toho, pokud nemáte kapitál nějaký, anebo ty rodiče, aby vám pomohli, ale půjčkama, to prosím vás, neřešte. To je prostě úplně, úplně prostě
0: velmi zavazující, hrozný. Svazující velmi, řešení, ano, no, to je ano, pravda. Tak paní no. Jiřino, moc vám taky děkuju za vaše rodinné zkušenosti.
1: No, no bylo to hrozný, jo. Ale děkuju vám, že jste mě vzala do vysílání a hodně zdravíčka všem přeju a hlavně vám.
0: Taky přeju, všechno dobré. Děkujeme moc krát za přízeň, za návštěvu, ať se vám daří. Naslyšenou, zdravíme na Vysočinu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jirka Korn a písnička Dík. No a během písničky se k nám dovolila ze středních Čech paní Milena. Krásnou noc, Mileno.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Dobrý večer, děkuji. Já jsem skončila s podnikáním před 30 lety.
0: Mm-hmm.
1: To bylo úplně ze začátku, prostě podnikala jsem v pohostinství.
0: Mm-hmm.
1: Nemůžu říct, jako ani tak, ale měla jsem se dobře,
0: mm-hmm.
1: ale musíte si věnovat hospodě prostě a všechno to, abyste měla čisto všechno to.
0: Ano, ano, ano.
1: Tak vám přijde kontrola a zjistí, že nemáte. Můžete to prodávat za kolik chcete,
0: mm-hmm.
1: ale musíte to mít označený.
0: Jo.
1: A já jsem neměla označený zápalku, tak jsem to dostala do zápisu. No tak co tomu můžete říct?
0: No jo.
1: A pak jsem skončila, nechtěla jsem skončit.
0: A co vás tomu vedlo teda, že jste skončila nakonec?
1: Prostě přišel tam chlapec, jako já jsem to měla pod Spartakem. Prostě to pod Sokolama, že jo, a to. Dělala jsem tam v nájmu a přišel. Já než jsem předtím, než jsem odvírala, tak musela jsem mít 20 tisíc na nájem, na daně, na všechno. A prostě to. A prostě chtěl ze 3 000 10.
0: Jo.
1: Tak já jsem řekla, že ze mě volat dělat nikdo nebude. A skončila jsem prostě k novýmu roku.
0: Takže vlastně kvůli lidem v podstatě, dalo by se říct.
1: Kvůli lidem, protože jsem, každý mi to záviděl. Každý si myslel, že tam mám zlatý důl.
0: Jo.
1: Že už jsem milionářka dávno, jo, co jsem nebyla, protože, ale to bylo ještě v té době, když pivo stálo 4 koruny. Tak to už je to.
0: To už je let.
1: Ale jak

0: mi skoro 80.
1: Takže ale téhle té zkušenosti nelitujete, paní Mileno?
0: Ne, nelituju a můžu vám říct, že do dneška na mě lidi v dobrém vzpomínají.
1: To je dobře, že jste udělal takovou dobrou zkušenost, i když jste tak vlastně no, potom to skončila.
0: No a chodili ke mně lidi prostě to. Já jsem tam byla spokojená, já mám hrozně ráda lidi.
1: Jo.
0: Prostě ráda se to zabavím.
1: Takže
0: to.
1: Prostředí pro vás akorát vhodné ještě.
0: Ano, vhodné a všechno to. Ale děkuju, to už je všechno, co jsem
1: dobře, vám tak já moc děkuju taky za vaše vzpomínky.
0: A poslouchám vás už asi 20 let.
1: No děkujeme moc krát taky za přízeň a doufám, že vydržíte. No. Mějte se hezky, paní Mileno.
0: Bude mi 80, tak nevím, jak dlouho.
1: No takhle jsem to vůbec nemyslela, já myslela jako s trpělivostí třeba u našich nočních linek.
0: Ne, to jako... Helejte se. To už jako potom až jako někdy jindy. Děkuju.
1: Dobře.
0: Ano, shledanou.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Kdo bloudíš sám a sám, dlažbou mě

0: Tak tolik Helena Vondráčková, růže kvetou dál. No a z veliké dálky až z Koloreda se k nám dovolal pan Radomír. Krásnou noc, Radomíre. Ovšem, jak vy jste konstatoval, v časovém posunu vám krásné odpoledne.
1: Děkuji.

0: Tak moc vás zdravím na dálku, doufám, že No.
1: To je moje podnikání.
0: Zkoušeli jste někdy podnikat? Ano, to je otázka v noční lince, tedy dnešní.
1: No, já jsem to zkoušel a docela mě to začalo jít.
0: A mluvíte o České republice nebo o Spojených státech?
1: O České. O České republice. Začal jsem podnikat a šlo mě to docela dobře, protože jsem byl vyučený kuchař číšník, ale můj dědeček mě k tomu ještě vyučil truhláře.
0: Jo.
1: Takže já jsem se začal budovat dílnu, nakupovat nářadí a stroje a takovýhle věci a docela mě to šlo až do roku 1996.
0: No pánečku, a co pak tady se začalo dít, skončil jste to, nebo byla to vaše cesta za oceán?
1: Potom mě začaly trošinku scházet peníze a dostal jsem nabídku odjet jako kuchař do Spojených států.
0: A od té doby jste už tam tedy za vodou takhle, jo? Myslím za vodou, no, za oceánem. Ne, za vodou, za vodu. No, to teď nebyla takhle otázka míněna.
1: Jo. No a tak jsem se na rok zbalil a odjel jsem. Našetřil jsem peníze na zbývající věci, které mě vlastně chyběly v dílně.
0: Ano.
1: No, tak jsem s tím přijel domů a teď otevřu dílnu a tam nebyla ani třískka.
0: Ale?
1: Můj bratr mě o všechno obral. Prodal to.
0: Takže vysloveně rodinný příslušník na vás takhle?
1: Tak... No, už ani ne rodinný, protože tohle nemůže rodina spáchat přece.
0: No, to je strašná věc. No, dějou se věci, já vím. No, je to smutný příběh, ale... A to vám bylo naprosto jasné, že to teda byla jeho práce, jo? Hned v začátku.
1: No, samozřejmě. Samozřejmě. To je on jediný, o tom měl klíče, nikdy nebyla nahlášena žádná krádež.
0: Nic. Jasně.
1: Když jsem se ho potom psal, tak mi odpověděl, no já jsem si myslel, že už tam zůstaneš.
0: Jo, takže to vyřešil za vás krátka.
1: Jo, krásně to za mě vyřešil.
0: A byl to důvod třeba pro to, abyste zůstal v zahraničí?
1: Ano.
0: Byl.
1: Takže jsem se za pár týdnů zbalil a odletěl na svátek do státu.
0: A už jste to vzal jako definitivní.
1: 25 let podnikáme se svou ženou, máme takovou malou chajdou sjezdovky.
0: Ale to je krásná věc. Přímo u sjezdovky, tak to vám moc přeju a v dobrém závidím. No prozraďte, já vím, že to nejde stručně samozřejmě, ale když byste to měl položit na misku váh podnikání, konkrétně v Colorédu, kde žijete, a tady v Čechách, kde je to třeba těžší pro lidi z toho začátku?
1: No, já si myslím, že tady v Colorédu je to daleko těžší. Protože protože neznáte úplně přesně zákony, jazyková bariéra, všichni vám úplně dobře nerozumí, takže všechno je to jednodušší pro mě. Ale kdybych tehdy uměl perfektně anglicky a když jsem přijel do státu, tak jsem sotva uměl pozdravit.
0: Jo, že jste se učil až tam, jasně.
1: Takže... No takhle to dopadlo. Takhle dopadlo moje podnikání a nakonec dopadlo docela dobře.
0: No tak to je dobře. To je dobře, zaplať, že jste spokojení. Zaplať pánbu, že vám to váš bratr prodal, že jo, jste chtěl říct, že jste měl ušetřeno rozhodování. No vidíte to, jak je to někdy k něčemu dobrý. Já vím, že to teďka zlehčuju, ale někdy se věci dějou tak bez přičinění. Co k tomu jiného říct, to je pravda. Každopádně, Radomíre, moc vám děkuju, ať se vám daří. Budu se těšit, že se zase uslyšíme v noční lince. Pozdravujte vaší paní a přeju mnoho všeho dobrého a děkuju moc krát.
1: Děkuju, naschle.
0: Naschledanou, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Aneta Langerová, Voda živá, tolik písnička a dovolala se paní Marcela z Polabí. Krásnou noc, Marcelo, přeju.
1: Já vám též a všem ostatním, kdo ještě poslouchá.
0: Děkuju moc krát.
1: A jenom jsem takovou trošku perličku možná k tomu podnikání. My jsme podnikali v penzionu v Krkonoších, kde teda jako to byl krásně udělaný penzion, víceméně nově postavený. No a měli jsme to pod firmou, byli jsme tam od roku 86, čili že to ještě nebylo, že jo. To, no ale hned v 91. jsme to vzali do pronájmu, jako od ty firmy. No a byli jsme teda tam a bylo to fajn, protože zaprvé jsme měli už klientelu, která se nám vracela, a pak už jsme měli volné ruce, že jsme si mohli i vybírat, jako, že jo, nejenom zaměstnance toho podniku, kteří tam jezdili pravidelně, no ale začali tam jezdit i školy třeba. Na škola v přírodě, nebo na lyžařský a tak dále. Víte, co bylo v této době začátkový nejhorší?
0: No.
1: Ty úřady.
0: Jo.
1: Ty úřady byly šílený, protože prostě vymýšleli takový blbost.
0: V těch 90. letech, blbost. Takhle to myslíte.
1: 91, 92.
0: Ano.
1: Prostě a to. Stalo se mi, že mi volala paní učitelka a ptala se mě, kteří měli přijet, škola v přírodě, měli k nám přijet na školu. A říká, prosím vás, já jsem se vás jenom chtěla zeptat. My tady máme jednu holčičku, ona je celiatik. Myslíte si, že byste mohli nějak tak jako, aby se mohla tam stravovat u nás, že jo, tak aby měla nějakou tu celiatickou dietu?
0: Ano, ano.
1: A já říkám, no helejte, já nevím, no snad by to šlo, ale musela by maminka třeba mi poslat, já nevím, nějakou mouku, kterou, protože v té době ani toho mnoho nebylo.
0: Nebyly ještě, ty produkty na výrobu potravin,
1: produkty,
0: ano,
1: no.
0: Ano, ano.
1: Tak jsem říkala, jestli teda nějaký pečivo, nějakou mouku a tyhle věci, tak já ji zajistím, že ji udělám, protože jsem měla i, bylo nás tam, víte, 5-4 zaměstnanci ještě a to. Ale říkám, kuchařka tam byla, říkám, já to zajistím, ale trošku, když tak, jestli by to mohla poslat, ta maminka, tyhle ty
0: rozumím.
1: Produkty.
0: No.
1: No, tak paní učitelka byla hrozně ráda, no takže přijeli. Přijeli, holčička taky, no tak jsem dohlížela na to, aby zahušťovali třeba vomáčku právě tou její moukou a tak prostě to, furt to šlo. Najednou tam přijela hygiena.
0: Mm-hmm.
1: No a teď jako takový tři dámy důležitý. No a teď tam muselo být samozřejmě, maso muselo mít svoji lednici, mléční výrobky musel a tak dále, že jo, tak jak to bylo. No a teď oni tam chodili a teďka odevřeli tu lednici s tím, kde bylo máslo a mléční výrobky a to. No a já jsem tam měla uložený pečivo, který ta maminka poslala. No, to se mohli zbláznit a začali prostě, no to prostě nejde. A já říkám, prosím nás, tady ta situace nastala, já jsem s tím souhlasila a bylo mi líto ty holčičky, že by nemohla jet. No, oni prostě byli děsně důležitý, no ale to musíme dát do zápisu a to bude pokuta, kde si, co si. A paní učitelky, který tam byly dvě, plus jedna ještě taková jako, když třeba v noci hlídala ty děti, aby učitelky nemuseli a tak, tak se do těch ženských pustili takovým způsobem, že ty prostě řekli, no tak to už nemá cenu a odjedem.
0: Mm-hmm.
1: Ale prostě vyloženě odtamtud vyštípali.
0: Já vím, ale pojďme, to je konkrétní příběh, protože jak vždycky přeci jenom musíme trošku s tím časem popracovat.
1: No.
0: Pojďme k tomu podnikání jako takovému. Pokračovali jste potom vlastně v tom penzionu?
1: Pokračovali jsme, ale pak jako zas už byla jiná, no, trošku doba, takže už začaly ty nájmy být daleko vyšší a tak dále. Takže jsme přešli z těch Krkonoš, jsme přešli, teda z Krkonoš ne, ale z té Rokytnice jsme přešli do Harachova, mm-hmm. a tam jsme byli a tam opravdu to bylo taky fajn. Tam nakonec teda jsme měli 3 penziony na jednom místě, takový louce.
0: Jo.
1: Protože prostě jsme byli tak jako nahoře až nad Harachovem u nádraží.
0: Mm-hmm.
1: A tam jako nikdo moc nechtěl, protože tam ty turisti nebyl takový fofr, no ale nám to nevadilo, protože my jak už jsme v tom dělali.
0: Takže jste to znali a s úspěchem. Měli. Ano, ano.
1: A ty klienti k nám jezdili,
0: tak
1: a
0: to je dobře.
1: Dařilo se. Spokojení a my jsme nakonec byli taky spokojení.
0: Tak to je dobře. Paní Marcelo, musím poděkovat, protože prostě čas je takový,
1: samozřejmě,
0: jaký je. Ať se vám daří, přeju krásnou noc a přeju všechno dobré. A moc děkuju i za váš příběh. Mějte se hezky.
1: Děkuju, mějte se hezky.
0: Dobrou noc.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tomáš Linka a jeho půlnoční cowboy. No, po půlnoci už máme poměrně hodně. Jsme ve finále noční linky, nedělně pondělní. Pojďme se podívat ještě před rozloučením do pošty. Paní Iveta třeba píše: zdravím vás všechny nespavci. Podnikání je podle mne řehole. Bratranec dostal v restituci majetek po našem dědovi. Tvrdil, že to je práce jeho snů, je z oboru. Ale když dneska vidím, jak je uhoněný, ustaraný a udřený, nevím, zda to bylo od něho šťastné rozhodnutí. On tvrdí, že ano, že je šťastný. Doufám, že to tak opravdu je a moc si ho za to vážím. Vůbec všech si moc vážím, kteří se do něčeho takového pustí, ať už v jakémkoliv oboru. Já bych to asi nezvládla. Nedala bych to a myslím si, že to vím. Tolik paní Iveta. Paní Iveto, také moc děkuju i vám všem ostatním, samozřejmě jak za písemné příspěvky, tak za vaše telefonáty, za návštěvy, za povídání, za příběhy, které vám napsal váš život, na kterém se podílíte samozřejmě, aby se takto ty vaše příběhy psaly. No a protože jsme na konci, patří se také popřát vám krásnou noc, krásné sny. Pokud jdete spát, pokud jste se rozhodli, že ještě budete bdít, tak pro vás máme samozřejmě spousty dalších nočních pořadů. Každopádně Jitka Lukešová se loučí, přeju krásnou noc, děkuju moc a zase velmi brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Řeknu vám, že mám občas, když se tak probírám rozhlasovým archivem, takový příjemný pocit. Asi jako v dětství, v neděli na večer, tuším, že to bylo po 16. hodině, když televize vysílala film pro pamětníky. A já se těšil, že mezi jinými bude v titulkách i jméno mého oblíbeného Jaroslava Marvana.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Je to až neuvěřitelné, co všechno v herectví Jaroslav Marvan za život obsáhl. Od komedií a spolupráce s Vlastou Burjanem přes Vinohradské divadlo až k Vltavě do Národního. A samozřejmě vedle mnoha filmů a televizních inscenací je taky to bylo to velké finále na závěr v podobě Policejního rady 20, jak si ho pamatujeme s ostatními pány na čtyřce. Ale víte co, když teď připomínám ty proslavené příběhy Jiřího Marka, proč si tu vzpomínku nedoplnit ještě o jednu typově podobnou detektivní povídku Karla Čapka?
2: Toho horkého srpnového večera bylo na Střeleckém ostrově plno lidí. A tak Mince a Pepovi nezbylo, než aby si sedli ke stolu, kde už seděl nějaký pán s tlustým a smutným knírem. S dovolením, řekl Pepa, a ten pán jenom tak pokývl. Ten protiva, řekla si Minka, zrovna u našeho stolu musí sedět. První věc tedy byla, že si Minka s gestem vévodkyně sedla na židli, kterou jí Pepa utřel kapesníkem. Druhá bezprostředně následující byla ta, že honem vytáhla pudřenku a pudrovala si nos, aby se jí proboha v tom horku snad trochu neleskl. A přitom, jak tu pudřenku výjímala, vypadl jí z taštičky zmuchlaný lístek. Tu se ten pán s knírem schýbl a zvedl ten maličký lístek. Schovejte si to, slečno. Pepa považoval za svou rytířskou povinnost, jak si zakročit. A nač pak schovávat takové hloupé papírky, pravil, nedívaje se na toho pána. Člověk to má potom plné kapsy. To nevadí, mínil muž s knírem. To má někdy větší cenu, než já nevím co. Jako stopa. Já jsem totiž pan Souček od policie, víte? Teď zrovna jsme měli takový případ, řekl a mávl rukou. Člověk ani neví, co nosí v kapse. Jaký případ? Nemohl se zdržet Pepa. Ale s tou ženskou, co ji našli u Rostyl, řekl muž s knírem a chystal se umlknout. V Mince propukl náhlý zájem nejspíš proto, že šlo také o ženu. S jakou ženskou? Ale s tou, co ji tam tuhle našli. Bručel vyhýbavě pan Souček od policie a trochu v rozpacích vyhrabal z kapsy cigaretu. A tu se stalo něco naprosto nepředvídaného. Pepa vjel spěšně rukou do kapsy, rozžal svůj zapalovač a podával tomu člověku oheň. Děkuju vám, řekl pan Souček zřejmě dojat a poctěn. Víte, jak ženci našli v obilí tu ženskou mrtvolu mezi Rostyly a Krčí? A jak byla stará? Zajímala se Minka účastně. Asi 25, říkal doktor. Víte, podle zubů a takových věcí. A podle šatů to mohla být dělnice nebo služka, ale spíš služka, protože měla takovou jako venkovskou košili. A pak, kdyby to byla dělnice, tak by už asi byla po ní scháňka, protože dělnice se obyčejně drží na jednom místě nebo v jednom kvartíru. Ale taková služka, když jednou změní místo, tak o ní nikdo neví a nikdo už se o ní nestará. To je taková divná věc se služkama, že jo? Tak jsme si řekli, když se nikdo po ní 2 měsíce nescháněl, tak to nejspíš bude služka. Ale hlavní věc, to byl ten kupon. Jaký kupon? Zeptal se živě Pepa, neboť zajisté cítil v sobě hrdinou možnost být detektivem, kanadským zálesákem, lodním kapitánem nebo něčím podobným. A jeho tvář nabyla onoho soustředěného a energického výrazu, který už patří k věci. To je tak, a řekl pan Souček, pohlíže zádumčivě k zemi. Ono se u ní nenašlo dočista nic. Ten, co jí to udělal, jí sebral všechno, co mohlo mít nějakou cenu. Jenom v levé ruce ještě držela utržený řemínek od taštičky a ta taštička bez řemínku se našla kus dál v žitě. On jí chtěl nejspíš vytrhnout i tu taštičku, ale když se řemínek přetrhl, tak už pro něj neměla žádnou cenu a zahodil jí do žita. Ale dřív z ní všechno vybral, víte? Tak v té tašce jenom zůstal zapadlý v takovém faldíčku lístek z tramvaje číslo 7. A takový ten kupón z jednoho obchodu s porculánem na 55 korun. Nic víc jsme u ní nenašli. Ale ten pro vás na krku, řekl Pepa. Zatím jste měli jít. Pan Souček potřásl hlavou. To byl jen kus šňůry na prádlo, to nic není. My jsme neměli dočista nic než ten lístek z tramvaje a ten kupon. No to se ví. Dali jsme do novin, že se našla ženská mrtvola stáří asi 25 let, šedivá sukně a proužkovaná blůza. A jestli se nějaká služebná asi 2 měsíce pohřešuje, tak ať se to oznámí na policii. Dostali jsme přes 100 udání. To víte, v květnu tyhle služky nejvíc mění místo. To nikdo neví proč. Ale pak se ukázalo, že to byly samé plané údaje. A co to dá práce, takové zjišťování, řekl pan Souček melancholicky. Než se taková káča, co sloužila v Dejvicích, najde zas někde ve Vršovicích nebo v Košířích, pane, to stojí jednoho člověka celý den běhání a nakonec to všechno je zbytečné. Ta pitomá řechtačka je živá a ještě se člověku vysměje. Teď hrajou pěkný kousek, poznamenal z libostí, kývaje hlavou do taktu k Wagnerovu motivu Valkýr, do něhož kapela na ostrově vkládala všechnu svou sílu. Ale ten vrah musel nechat nějaké stopy, mínil Pepa. Vidíte tamhle toho frajera? Pravil pan Souček se zájmem. Ten dělá pokladničky v kostelích. To bych rád věděl, co tu chce. Ne, ten vrah nenechal žádné stopy. Poslouchejte, když najdete zamordovanou holku, tak na to můžete vzít jed, že to udělal její milenec. To se tak obyčejně stává, řekl zádumčivě. Z toho si, slečno, nic nedělejte. Teda to my bychom věděli, kdo jí udělal. Ale dřív bychom museli znát, která ona je. V tom byla celá ta potíž, že jo? Ale na to, řekl Pepa nejistě, má přece policie své metody. No právě, souhlasil těžkomyslně pan Souček. Například takovou metodu, jako kdybyste hledal jednu kroupu v pytli s čočkou. To už musí být taková trpělivost, pane. Víte, já rád čtu tyhle detektivky, co tam je o těch drobnohledech a takových věcech, ale co byste si na té ubohé holce drobnohledem vykoukal? No a jak jste tedy na to šli? Vyptával se Pepa, sasi předem jist, že on by na to šel jinak. Jak jsme na to šli? Opakoval pan Souček zamýšleně. Nejdřív jsme museli s něčím začít, že jo? Tak jsme tu měli předně ten lístek z tramvaje číslo 7. Tedy, dejme tomu, že ta holka, jestli to totiž byla služka, sloužila někde blízko té trati. Ono to nemusí být správné, protože po té trati jela třeba jen náhodou. Ale něco musíme ze začátku přijmout, aby se vůbec dalo začít, no ne? Jenže ona, ta sedmička, jezdí zrovna přes celou Prahu. Z Břevnova přes Malou Stranu a Nové Město na Žižkov. Teda to zas nic není. S tím se nedá nic dělat. A potom tu byl ten kupon. Z toho se dalo poznat aspoň to, že ta holka předčasem koupila v jednom obchodě s porculánem za 55 korun zboží. Tak jsme šli do toho obchodu. A tam si na ní vzpomněli, vyhrkla Minka. Co vás nemá, slečno, bručel pan Souček. Kde pak by se na ní pamatovali? Ale náš pan doktor Mejzlík, totiž to je náš pan komisař, ten se tam šel zeptat, jaké zboží se tak může za 55 korun dostat. To je různé, řekli mu. Podle toho, kolik kousků toho bylo, ale rovnou za 55 korun, to je jen taková anglická čajová konvička pro jednu osobu. Tak mě jednu prodejte, řekl náš pan doktor, ale ať je to šmízo, aby to tolik nestálo. Teda potom si mě pan komisař zavolal a povídá. Koukejte se, Součku, tohle je něco pro vás. Dejme tomu, že ta holka byla služka. Taková služka každou chvíli něco rozbije. A když se jí to stane po třetí, řekne jí paní Vyhuso, teď to půjdete koupit ze svýho. Teda taková holka jde koupit jenom jeden kus, zrovna ten, co rozbila. A za 55 korun je zrovna jen tahle čajová kombička. To je zatrápeně drahé, povídá mu. A on na to, člověče, to je právě to. Předně nám to vysvětluje, proč si ta služka ten kupon schovala. Pro ní to byla fůra peněz a třeba si myslela, že jí to jednou paní nahradí. Za druhé, koukejte se, to je čajová kombička pro jednu osobu. Teda buď to děvče sloužilo u osamělé osoby, nebo její paní měla na bytě osamělou osobu, která si v té konvičce nechávala nosit snídaní. A ta osamělá osoba byla nejspíš nějaká slečna, protože osamělý pán by si sotva koupil takovou drahou a pěknou kombičku, že jo? Páni si obyčejně ani nevšimnou, z čeho pijí. Ještě tak nejspíš to bude osamělá slečna, protože taková frajle v podnájmu má vždycky strašně ráda něco svého a pěkného. A pak si koupí takovou zbytečně drahou věc. To je pravda, zvolala Minka. Víš, Pepo, já ti mám takovou pěknou vázičku. Tak vidíte, řekl pan Souček, ale kupon od ní už nemáte. No a pak mě pan komisař povídá. Teď, Součku, budeme hádat dál. Ono je to zatrápeně nejisté, ale někde musíme začít. Koukněte se. Osoba, která vyhodí 55 korun za čajovou konvičku, nebude bydlet na Žižkově. Víte, to zas pan doktor Mejzlík měl na mysli tu trať číslo 7, totiž ten lístek z tramvaje. Ve vnitřní Praze tam máte málo podnájemníků a na Malé Straně bydlí jen takový, co pijí kafe. Já bych nejspíš hádal na tu čtvrť mezi Hradčany a Dejvícemi, když už tu máme tu sedmičku. A skoro bych řekl, povídá, že ta slečna, co pije čaj z takovéhle anglické konvičky, nemůže jinde bydlet, než v takovém domku se zahrádkou. Víte, Součku, to už je taková moderní anglická kultura. Rozumíte, on náš pan doktor Mejzlík má někdy takové potrhlé nápady. Tak víte co, Součku, povídám. Vemte tu konvičku a poptejte se po té čtvrti, kde tam bydlí v podnájmu takové ty lepší slečny. A kdyby některá měla právě takovou konvičku, tak se jí zeptejte, jestli od její bytné neodešla někdy v květnu služka. Je to po čertech slabá stopa, ale zkusit se to může. Tak jděte, fotr, to už je váš případ. Teda poslouchejte, já nemám rád takovéhle hádání. Pořádný detektiv přece není žádný planetář nebo jasnovidec. Detektiv nemá tak mnoho špekulovat. Někdy si náhodou kápne na to pravé, ale náhoda to není poctivá práce. Ten lístek z tramvaje a ta čajová konvička, to je aspoň něco, co vidím. Ale to ostatní je jen dílo obraznosti, pravil pan Souček. Trochu se ostýchají užít tak vzdělaného slova. Teda já jsem na to šel po svém. Šel jsem v té čtvrtí dům od domu a ptal jsem se, nemají-li tam takovou čajovou konvičku. A představte si, v 37. domě, kam jsem po pořádku přišel, povídá služka, jej, zrovna takovou konvičku má naše slečna, co bydlí u naší paní. Tak jsem se nechal ohlásit u té paní. Ona to byla nějaká vdova po generálovi a pronajímala dva pokoje slečnám. A jedna ta slečna, nějaká slečna Jakoubková, profesorka angličtiny, měla právě takovou konvičku na čaj. Milost paní, povídám, neodešla od vás někdy v květnu služka? Odešla, řekla ta paní. Říkali jsme jí Mařka, ale jak se jmenovala dál, to už nevím. A nerozbila někdy předtím té slečně tu konvičku? Rozbila, řekla ta paní a musela ze svého koupit novou. Ale pro pána, jak o tom víte? Vidíte, milost paní, my se dozvíme všechno. Teda pak už to šlo lehko. Nejdřív jsem zjistil služku, se kterou ta Mařka kamarádila. Poslouchejte, každá služka má vždycky jen jednu kamarádku, ale té řekne všecko. A od té jsem se dozvěděl, že se ta holka jmenovala Marie Pařízková z Dřevíče. Ale nejvíc jsem chtěl vědět, se kterým mládencem ta Mařka chodila. Prý chodila s nějakým Frantou. Co ten Franta byl, to ta kamarádka nevěděla. Ale vzpomněla si, že byla s těmi dvěma jednou v Edenu. A tam jiný frajer křikl na toho Frantu. Těbu, Ferdo! Teda tohle dostal do referátu nějaký pan Frýba od nás. Víte, on je znalec na tyhle alias. A ten Frýba hned řekl, Franta alias Ferda. To bude ten kroutil z Košíc, ale on se vlastně jmenuje Pastýřík. Pane komisař, já na něho jdu, ale to musíme být dva. Teda já jsem šel sebou, třeba, že to není můj referát. Čapli jsme ho u jeho milé, neřád. Chtěl střílet. Pak ho dostal do práce komisař Matička. Pane, to nikdo neví, jak tento dělá, ale za 16 hodin dostal z toho Franty nebo pastýříka všecko, že uškrtil na mezi tu Marii Pařízkovou a oloupil jí o těch pár stovek zrovna, když odešla ze služby. On jí totiž sliboval, že si ji vezme. To všichni tak dělají, dodal pochmurně. Minka se zachvěla. Pepo, vydechla, to je strašné.
3: Teď už ne,
2: pravil pan Souček od policie vážně. Ale víte, strašné bylo, když jsme tam nad ní stáli v tom poli a nenašli jsme nic než ten kupón a ten lísteček z tramvaje. Takové dva nicotné, bezvýznamné papírky. A přece jsme chudáka Mařku pomstili. Já říkám, nic nemá člověk zahodit. I ta nejzbytečnější věc může být stopa nebo svědectví.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Valdemar Matuška s touhle dilenovkou nám krásně nahrál do noty a hlavně přesně vystihl atmosféru pro následující ukázku. Ta nám Jaroslava Marvana představí asi trochu jinak, než jak ho většinou známe. Totiž jako barona Trelawneyho, který chce získat tajemný poklad piráta Flinta ve Stevensonově dobrodružném příběhu Poklad na ostrově. Rozhlasová dramatizace románu v režii Karla Weinlicha vznikla už v roce 1966.
1: Tak ukážeme, po čem pásla ta pirátská cházka.
2: Je to docela obyčejný váček z plátna.
1: Barone Trelawney, řekněte poctivě, myslíte, že je to možné?
3: Říká se, že Flint byl nejkrvežíznivější pirát všech dob. Španělé před ním brali do zaječích, sotva se ukázali špičky jeho stěžňů. No, byl to Angličan.
4: Když si pomyslím, že si to všechno zavinil ty, Jimmy.
3: A Jim se zachoval skvěle, paní Hawkinsová.
1: Tak se máme uvnitř. Nějaká knížka, čmáranice. Tady napsáno, už ani hltrumu.
4: Toho se teda nedržel.
1: Nějaký zápis. U Caracasu, 66 stupňů, mrož. To byl Flintův koráb.
4: Nemá to hlavu ani patu.
1: Křížky, u toho nějaká jména. Číslice.
3: Číslice. Ale ano, ano, já to mám, doktore. Já to mám.
1: Co máte?
3: Ty křížky. Víte, ty křížky to jsou jména lodí, které Flint přepadl. A ty číslice, víte, co jsou ty číslice? Podíl na kořisti.
1: 70 liber?
4: 70 liber.
3: Teď ještě mapu, honem mapu.
1: Vypadá ještě zachovale.
2: Ostrov. Je na ní ostrov.
3: No, prosím.
1: Poloha je to udána přesně. 66 stupňů, 17 minut, 20 vteřin. Tady mělčina v zátoce. Poslyšte, to musí být pro lovce hotový ráj.
3: Na pro lovce. Dejte teď pokoj s vaším střílením.
2: Tady je zakreslen nějaký srub, že, pane doktore?
1: Počkej. Nejdřív si přečteme, co je tu napsáno. Hlavní část pokladu...
3: Poklad. Je tam poklad. Ostrov kostlivců.
1: Čteme, barone, především čteme dál.
3: Čteme.
1: V je V 10 stop směrem k V, zlato v píšitém pahorku, 15 stop od Černé skály k východu zálivu. A tady podpis JF.
3: JF. John Flint. Paní Hawkinsová, blahopřeju vám. Jsme milionáři.
4: Mně stačí těch 15 guineí, co mi zůstal chudák pan Bones dlužen.
3: Nebuďte blahová, paní Hawkinsová, můžete jich mít 1000, 10 000, 100 000.
2: Zavřem hospodu a odstěhujem se do Bristolu.
1: Pro lovce to tam bude učiněný ráj.
3: Kopy zlata.
4: Já vím, někde v horoucích peklech. A i kdyby to byla pravda, jak se k tomu pokladu chcete dostat?
3: Paní Hawkinsová?
1: No, něco na tom je, barone.
3: Na tom není zhola nic, protože já, baron Trelawney, vám nabízím toto. Dáte mi, paní Hawkinsová, mapku ostrova, já okamžitě koupím loď a rovnou za pokladem. Doktor pojede jako váš důvěrník. O nález se rozdělíme rovným dílem. Ode dneška za rok se všichni koupeme ve zlatě.
2: Hurá, pojede se na moře, hurá.
4: Chovej se slušně, Jimmy, nikam se nepojede. Kdo by mi v kuchyni pomáhal? A vám řeknu, pane barone, na tyhle vtipy jsem trochu stará.
3: Paní Hawkinsová, o podobných věcech se neodváží vtipkovat žádný Angličan. Můžete mne vzít okamžitě za slovo. Doktore, vy doufám, souhlasíte.
1: Pro těch pár měsíců pověsím klidně praxi na hřebíček. Aspoň si jednou pořádně zalovím. A Jim, být na vašem místě, tak bych tomu chlapci nebránil, paní Hawkinsová.
2: Maminko, takovou příležitost už nebudu mít nikdy.
3: No, konec konců riziko nesu já.
4: No. Když mě tak přemlouváte. Ale Jimmy, to ti povídám. Pořádně se musíš na tu cestu obléknout.
2: Hurá!
3: Všechno půjde jak po másle. Ode dneška jsme už vlastně milionáři.
1: Barone, řeknu vám, jen z jednoho člověka mám v téhle chvíli strach.
3: Prosím vás, z koho?
1: Z vás. Tak se mi zdá, že samým nadšením neudržíte jazyk za zuby. A přitom ti lotři, co přepadli hospodu, půjdou třeba přes mrtvoly. A musíme si dát zatraceně dobrý pozor.

0: Ještě skleničku, pane?
1: Děkuji.
0: Děkuji, už nebudu.
2: Dívám se na vás hezkou chvilku, jak si prohlížíte ten trojstěžník v přístavu. Chcete ho snad koupit?
1: Totiž už jsem ho koupil.
2: Blahopřeju. Nejlepší loď v přístavu. Jste znalec, pane.
1: A podnikám totiž plavbu. A nechcete se posadit?
2: Děkuju. Jestli se totiž neštítíte mrzáka. Já jsem přišel o nohu ve službách vlasti. Sám nesmrtelný admirál Hawks byl mým velitelem.
1: Bravo!
2: To už je za náma. Ach jo, býval jsem námořník. Kapitáni se o mě rvali. Dělal jsem ještě nějakou dobu lodního kuchaře, než jsem si koupil tuhle hospodu.
1: Prosíšte, pane...
2: Silver, říkaj mě, dlouhej Honza Silver.
1: Tak, prosíšte, pane Silvere, a kdyby vás teď někdo z čista jasna vyzval, pojeďte na moře, jel byste?
2: Co? Na moře? S dřevěnou nohou? Toho blázna bych rád viděl.
1: No totiž, kdybych to byl já?
2: Vy, pane? Vždyť mě ani neznáte.
1: Poctivého chlapa poznám na první pohled.
2: No, to víte, že bych si dal říct. A kam by to bylo?
1: To jediné vám nemohu prozradit, Silvere.
2: Abych se do něčeho nenamočil, já mám živnost, pane.
1: No vím, Silvere.
2: Jsem poctivec, ptejte se po přístavu, pane.
1: Totiž poslyšte, pod slibem naprosté mlčenlivosti, ano?
2: Má ruka.
1: Podnikám se svými přáteli plavbu na jeden velice vzdálený ostrov. Kromě jednoho piráta na něm nikdo ještě nebyl. Víc neprozradím. Ale říkám vám, až se vrátíme, budeme mít o sebe všichni na do smrti postaráno.
2: To zní dobrodružně, pane, ale přesto přijímám.
1: Bravo.
2: S jednou podmínkou, prosím. Já mám papouška, pane. No a zvykli jsme si na sebe, tak toho bych jaksi chtěl sebou.
1: Papouška. No třeba 3, 4, 5, kolik se vám líbí.
2: Děkuju. Kdy vyjedeme?
1: No to je to. Myslel jsem, že už dávno budeme na moři, ale kapitán Smolec snad bude vybírat posádku do soudného dne. Poslyšte, Silvere, nevíte o námořnících?
2: Já, ale jistě, pane, mám tu spoustu známých, samý šikovný hoši. Třeba Gray by mohl jet a Morgan je taky volný, Arrow snad by si taky dal říct.
1: Přiveďte je hned zítra. Mám už toho čekání v přístavu pokrk.
2: Budou tam jak na koni, pane. Zítra na palubě.
1: Tomu říkám pohotovost. A teď, pane Silvere, teď si připijeme. Nazdar naší plavby. Nazdar naší Hispanioli.
3: Do toho, Hoši. Ať zvedneme kotvy a ukážeme záda našemu špinavému Bristlu.
4: Dovedl jsi to vybrat, Honzo Silver. My se dřeme se sudy a ty s tou vařečkou vyžereš...
3: Snad nejsi netrpělivý, Morgne. Jestli se ti nelíbí sloužit se mnou na Hispaniole, stačí říct. Zařídím, aby z Bristlu zůstal.
4: Kdyby byla aspoň kapka rumu. Vidíš? Ten pták má rozum.
3: Flinte, kamaráde, co to meleš? Na palubě kapitána Smoleta se nepije ani náprstek.
5: Náprstek!
4: Potvoro jedna.
5: Potvoro!
3: A hele, Jim, no hochu, ty jsi ale čilý. Z tebe určitě bude admirál.
6: Dobrý den, Silvere.
5: Dobrý den. Je.
6: Ten je legrační. Smím si ho pohladit?
3: Ale to víš, že smíš. Flinte, slyšíš? Našemu plavčíkovi se líbíš. Počkej. No, udělej místo. Dáme za to

0: Legrace, vidím. No nic, musím jít po svém. Mám ještě spoustu práce, než zvedneme kotvičíme.
1: Halo, Silvere, pan baron se dává ptát, co bude k obědu.
0: Překvapení, Jimmy. Můžeš vyřídit panu baronovi, že se má na co těšit. Pečínku, co mu připraví dlouhej Honza Silver, ještě v životě nebaštil. No jen mu to řekni.
2: Co jí říkáte, barone?
3: Nádherná. Takovou pušku jsem ještě neměl v rukou.
2: Vyzkoušel jsem ji. Naprosto přesná. Barone, povedu si deník a budu si zapisovat všechny úlovky.
3: Všecko, doktore. Zvěř, ptáky, ryby.
2: Vstupte.
4: Dobrý den.
3: Buďte vítán, kapitáne Smolete. Co máte na srdci?
4: Chtěl bych s vámi promluvit pár důvěrných slov, pane barone.
3: Můj přítel Life se může slyšet všechno.
4: Jak si přejete? Snad jste si povšiml, že nejradši mluvím z očí do očí.
3: Můžu prosit bez dlouhých úvodů? Co se vám nelíbí?
4: Dobrá. Nelíbí se mi posádka, nelíbí se mi kormidelník, nelíbí se mi celý ten podnik.
3: A loď se vám líbí?
4: To vám řeknu, až budeme na širém moři. Zatím nevypadá Hispaniola špatně.
3: A já? Já se vám líbím?
2: Ale barone, prosím vás, takhle přece ne. Dovolte, kapitáne, co se vám nelíbí na našem podniku?
4: Byl jsem najat se zapečetěnými rozkazy. Mám řídit loď bez udání cíle, kam poručíte.
3: Já nechápu.
2: Trelóny. Prosím, kapitáne.
4: Jenže já jsem zjistil, že i ten nejposlednější plavčík na lodi ví o věci víc než kapitán. To není správné.
2: Souhlasím. Až dosud souhlasím.
4: Máme připlout za nějakým pokladem. Bohužel mi to neřekl patron lodi, ale lodníci v podpalubí. Pánové, to není věc podle mého dusta, když o něčem, co má zůstat pod pokličkou, žvatlají papoušci.
3: No, dovolil jsem kuchaři, aby si vzal na palubu papouška, kapitáne Smolete.
4: Chtěl jsem říct, že o tom mluví deď do. Ti lidi znají dokonce zeměpisné údaje. 66 stupňů, 17 minut, 20 vteřin.
2: No tohle...
3: No to si tady pustil Jim Hawking z pusu na procházku.
4: Pánové, já mám dojem, že nevíte, do čeho jdete.
2: To se mýlíte, kapitáne. Ale kvůli tomu jste přece nepřišel. Mluvil jste o posádce.
3: Nemáte důvěru k lidem, které jsem vybral?
4: Vy? A nebo kuchař Silver?
3: No prosím, dal jsem si poradit. To snad není žádné neštěstí.
2: Nesmíte v tom hledat úmysl, kapitáne. Baron se měl snad poradit. Konečně jako patron má přece právo najímat. Ale vám rozhodně plně důvěřujeme.
4: Pak budete souhlasit, abych provedl několik opatření. Mužstvo nakládá prach a zbraně pod přední palubu. Chci, aby všechno bylo tady, pod vaší kajutou.
3: Prosím. Ještě něco?
4: Má kajuta bude sousedit s vaší. Přestěhuji se buď já, nebo vy.
3: Vy.
2: Pro boha, snad nečekáte vzpouru.
4: V tom případě bych nikdy nesměl zvednout kotvy, pane. Ale odpovídám za bezpečnost lodí a nákladu a za vaše životy.
2: Přeháníte to, kapitáne. Ale jak chcete.
4: A ještě maličkost. Řečí bylo na palubě až dost. To se musí změnit. Rozumíte, co tím myslím?
3: Velmi dobře, kapitáne.
4: Tím líp, pane. Nemáte-li námitek, dám ráno rozkaz připlutí. Buďte zdraví.
2: Tak co tomu říkáte, baron?
3: Ještě se ptejte.
2: Podle mne máme na palubě dva mimořádné poctivce. Smoleta a kuchaře Silvera.
3: Pokud jde o kuchaře, souhlasím, ale jednání kapitána považuji za nemožné, nenámořnické a prostě neanglické.
2: Tak ukážeme, co máme dnes dobrého. No vidíš, z tebe by byl i docela slušný číšník.
3: Ten Silver, doktore, rozumí svému řemeslu, co? V životě jsem nejedl tak výtečně připravené ryby. Posaď se, Jimmy. Yes.
2: Jsem zvědav, jestli si poradí s mými úlovky.
3: Musí mi dát recept.
2: Ale Jimmy, co je s tebou? Tobě nechutná?
1: Chutná, pane doktore.
2: Ale nejíš.
1: Já vám chtěl něco říct.
2: Tak, ven s tím.
1: Ten papoušek se jmenuje Flint.
2: Jak se musí jmenovat?
1: A říkal mi, že ho má od námořníka, kterému říkají Černý pes.
2: Černý pes? No, shoda jmen. Přidáte si omáčku, barone?
1: Ale kapitán Bones se bál nejvíc jednonohého námořníka a náš kuchař Má jednu nohu.

0: O kterou přišel ve službách vlasti. Chcete si taky vzít, doktore? Poslužte si.
1: Děkuji, děkuji. Poslyšíme, je správné, že si všímáš, co se kolem tebe děje, ale tohle pusť z hlavy. Náš kuchař je poctivý chlap. No, jsi tou cestou trochu unaven, víš? A máš příliš velkou fantazii.
0: Která vidí piráty i tam, kde nejsou. Jen klid, Jimmy, klid. My víme o každém šusnutí na palubě.
1: A ty si musíš trochu odpočinout, vyjednám to s kapitánem. Ale nejdřív nám přines ještě pár jablíček.
2: Pod skalou slané moře šumí, je modré na pohled, hlavou mi táhnou sny a dumy, lákám neširý svět, lákám neširý svět. Racek mi krouží kolem hlavy, sleduju jeho let, hlavou mi táhnou sny a dumy, a mně je 15 let, a mně je 15 let.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
4: Tak jestli stejně jako já rádi vzpomínáte na filmové komedie s Jaroslavem Marvanem, co by Gustavem Andělem, takto revizorem pražských dopravních podniků, snad vám teď přijde vhod i jeden rozhlasový dialog Jaroslava Marvana a Josefa Kemra. Ten byl na plátně, vzpomínáte, rekreantem Bohoušem Vyhlídkou, ale v rozhlasové grotesce Karla Copa Hodiny, tam si vedle Jaroslava Marvana, jako pana Tadeuše, zahrál Josef Kemr nešikovného pašeráka Hodinek. Tak dobré dny ve zdraví a hlavně brzy zase naslyšenou.
5: Člověk se dostane na šikmou plochu, jen to hvízdne. No co pak o to, ale důležitější je otázka, proč to s ním tu faleš vzalo. Já vím, jsou zvrhlíkové, který to dělají z rozkoše, ale těch je málo. Většina lidu vlastně ani neví, že páchá špatnost. Jeden si chce jenom přivydělat, protože co je to platný, to živobytí porád něco stojí. A jak ty děti rostou, koupí se něco tadydle, tím zase není na tamhle to, ta finanční rovnováha, jak říkají v novinách, se poruší, člověk začne vytloukat klín klínem, no co vám budu vykládat. Nejhorší je, když se to stane někomu, kdo je na grejcarkos. Já příkladně, kde můžu, tam si jobnu, marná věc, to už je povaha. Já vím, za svou povahu může každý sám, jak se říká, ale spravedlivý to není, protože nemít já tu povahu, nebyl jsem tady, kde jsem teď, a v životě by mě nenapadlo stát někde v Polsku před nějakou radnicí pod těmi hodinama. Ohlížet se, jestli mě někdo nepozoruje, a mít strach, jak to všechno dopadne. Půjdu stále doprava od radnice, potom zahnu nalevo do ulice, zamířím hned do domu číslo 105. V zahrádce jsou vlevo dveře, za dveřmi pan Tadeuš.
0: Pár pohlavků by pán nechtěl.
5: Prosím.
0: Hoří snad, že pán zvoní?
5: No, máte tu zvonek.
0: No snad tady můžu mít, co chci, ne?
5: No já vím, ale když je tu zvonek, co je to zvonek? Zvonek je přístroj, který tento, přitiskne se prst, když chce člověk dovnitř, na zvonek teda.
0: Pán si ze mě dělá legraci?
5: Ale ne, my si nerozumíme, vy jste pan Tadeuš?
0: Jo.
5: No já jsem, no ten... Jo, heslo. Zapomněl jsem na hodiny.
0: A to jsem rád, Adame, že si ke mně zašel.
5: Ale já se nemenuju Adam.
0: Svatá pano, ať pán dělá Adama, nebo ho přerazím, sousedi poslouchají.
6: Pojď, Adame, pojď.
5: Jo, tak, no, všem. Zrovna jsem šel...
6: Náhodou,
5: tady doprava od radnice. Totiž povídal jsem si, zamíříš hned do domu číslo 105, myslím, na návštěvu, jako...
0: A co te taká si?
5: Jo, to já neznám. Ne, totiž chtěl jsem říct, umřela, hodinka, u nás se porad něco děje.
6: Tak tudy, Adame.
7: Bože, byl dávno, no člověk zapomíná.
8: Nezvete, už jsme v bytě, jestli si toho pán nevšim.
7: No já vím, když jsme v bytě, teď já neřvu. Pane Tadeáš, já jsem přišel...
8: Všechno je tamhle v kufru a budu rád, když to co nejdřív zmizí. Soused odvedle taková psína, podle mě sem pořád leze. Asi ho brzy přerazím.
7: No copak, copak?
8: No to nemusí pána zajímat. Pána si odnese ty hodinky a s bohem. Stejně to všechno za těch pár zlotých nestojí.
7: Co si mám odne... Co, jaký hodiny?
8: Pán si nepřišel pro zboží?
7: Ale jo, jo, samozřejmě.
8: No tak co mě pán plete? Tentokrát došly hodinky. No, no co já vím? Pán se může přesvědčit. Je to 250 kousků, 100x Omega, 100x Doxa a zbytek Longines. No, no co pak je?
7: Ne, nic, nic.
8: Co?
7: Můžu si sednout.
8: Aha. Pán se včera veselil, ne? Vodka je mocná, ale zrádná.
7: Co? Ale ne, já to cítil, já to tušil. No, co když hodiny, no tak hodiny, ale stejně je to divný. Proč zrovna hodiny?
8: Pán se domníval, že bude provážet koně? No to snad by bylo horší. No,
7: já vím, ale jak to poberu, pane Tadeáš, že ten kufr já neschovám.
8: No, že taky kufr zůstane tady a pán si vezme tuhle gumovou vestičku.
7: Gumovou vestičku?
8: Vidí pán ty kapsičky kolem dokola? Hodinky dáme do kapsiček, vestičku oblékneme pod košili a...
7: Dobrý.
8: Celník je pravda, nátura psí, ale pod košilku šáhá jedině holkám, pán by se mu asi nelíbil.
7: Je šikovný.
8: No. Tak by si pán mohl ten aušus naložit a já pána vyprovodím, ne?
7: Jaký je aušus?
8: No ty hodiny, myslím.
7: A pozor, řekl jste aušus.
8: No to, co jsem řekl?
7: No podívejte se, hledajte, pane Tadeáš, proč na mě tak kvaltujete?
8: No pán tady chce přenocovat, nebo co?
7: No ne, co se rozčilujete? Mně je jenom divný, že to chcete skoncovat tak rychle.
8: Na besedování nemám náladu, čas jsou peníze, jestli to pán neví.
7: Jo, a vy si myslíte, že já vám jako na to skočím, jo?
8: Já pánovi nerozumím.
7: Víte, pane Tadeáš, co je to jménotechnika? Jménotechnika je, když já si například zaspívám zkontroluji, je-li všecko v pořádku, jo. Tak mě musí něco napadnout, ne?
8: Svatá panu. Ví pan určitě, že včera nepil?
7: No, to ví pan určitě, žádný strach. Ale ví pan, jestli ty hodinky vůbec jdou?
8: Sakra.
7: Helejte se, pane Tadeáš, nehrajte to na mě a mluvte na rovinu. Jdou nebo nejdou?
8: No, proč by nešli? No, co já vím?
7: Možná, že víte, možná, že nevíte. Já vás nechci urazit, ale v každém případě vás žádám, aby jsme ty hodinky přezkoušeli. Když přebírám zboží, třeba pašovaný, to je jedno, tak musím zkontrolovat, je-li všecko v pořádku.
8: Ale proč? No co se pán stará? Zboží přijde, zboží odejde, co je mi do něj?
7: Jo.
8: Pán dostal vestičku,
7: jo.
8: Tak ať si ty ciferníky sebere a nezdržuje mě.
7: Jo.
8: Já mám práci.
7: Jo.
8: Hodinky
7: jo.
8: Jdou,
7: jo.
8: Hodinky vždycky jdou,
7: jo.
8: Tak co se pán bojí?
7: Jo.
8: Já to s pánem myslím dobře.
7: Jo.
8: Já v rozumný věci vyhovím.
7: Jo.
8: No?
7: Jo.
8: Nechce pán například tranzistor?
7: Jo.
8: Je pěkný, japonský, pán se může přesvědčit. Mám ho od jednoho mariňáka. Psí nátura to je. Okrapně. Ale pánovi ho dá. A lacino.
7: Jo. Já tu nejsem o toho, no. Abych kupoval rádia, pane Tadeáš. Moje poslání je jiný a vy to víte. Helejte se, když si k tomu oba sednem.
8: Umí si pán vůbec představit, jak dlouho budeme natahovat 250 hodinek?
7: No já vím, pane Tadeáš, ale pochopte mě. Ostatně do oběda máme dost času.
8: Svatá pano, jako dupě pán, jako balvan říct
7: pane
8: si nedá.
7: Tadeáš.
8: Pán to teda myslí vážně.
7: Jo.
8: Dobře. Já pánovi vyhovím. Já poslechnu. Ale potom pána přerazím, to říkám rovnou.
7: Nic mě neuděláte, pana Tadeáš, to si rozmyslete. Já se taky nebojím, protože já se řídím podle příkazů, který jsem dostal. Já musím nejdřív zkontrolovat, je-li všecko v pořádku, a teprve potom můžu na zahrádku odejít teda jako...
8: Ať pán mlčí. Natahuju hodinky? Natahuju. Ale pánovi řeči poslouchat nebudu. To si radši pustím rádio.
9: This is Radio Luxembourg, your station of the stars.

0: New York, Hamburg, Amsterdam. There are three towns as the home of Peter Stuyvesant cigarettes. Remember.
1: Já už palec necítím. Aby pána husa kopla. Takže jsem se nenadřel ani za války.
0: This is Radio Luxembourg, your station of the stars.
1: Doufám, že teď už je pán spokojen.
2: Jistě, pane Tadáš, jistě, je to v pořádku, hodinky jdou.
1: A tak pán už snad půjde tak, ne?
2: No nerozčilujte se, pane Tadáš, já přece vás nepodezříval, ale zkusit jsem to musel, mám svoje příkazy.
1: Ale no dobře, dobře, já už se o tom nechci bavit. Tady je klíček. Až si pán ty hodinky zavře do kufru, aby měl jistotu a staví se pro ně zítra ráno. No, co mám dělat víc?
2: No jak to ráno? Vždyť já za hodinu jedu.
1: Pán žertuje?
2: No my jsme tady vážně jenom na dva dny.
1: Co?
2: Já už ani v oběd nestihnu, autobus odjíždí v jednu.
1: Svatá pano.
2: Co je?
1: Pán opravdu nerozumí?
2: Ne.
1: Ne. Já se rozčilovat nebudu. Já se nebudu rozčilovat. Mohl by pán zavřít rádio?
2: Jistě, pane Tadáš, no. Jistě.
1: Slyší pán, s čím chce odjet? Je pánovi jasné, že když si vezme tenhle tíkající verk na tělo, bude ho každý považovat za reklamu na hodinky?
2: A jo. Je. Sach. To mě nenapadlo, že je to tak slyšet. Ježišmarja, pane Tadeáš, co teď uděláme?
1: Co uděláme? Já osobně pustím zas rádio, protože nechci, aby mě ta psí nátura odvedle mohla udat. A pán udělá jenom jedno. Vezme si vestičku, nastrká si do ní ty natažený hodinky a zmizí.
2: Ale pane Tadeáš, já s tím přece ven nemůžu. No pochopte to, vždyť mě se bere první policaj.
1: Co mě je do toho? Co mě to pán povídá? Kdo chtěl natahovat hodinky?
2: No.
1: Pán chtěl natahovat hodinky. Kdo je blbec? Pán je blbec.
2: No to já vím, ale snad by bylo lepší, kdyby to tady u vás zůstalo.
1: Ale klidně.
2: Jo.
1: Ať to tady pán nechá,
2: jo,
1: a jede si.
2: Šlo by to, jo.
1: Tím se ale všechno zdrží nejmíň o měsíc. A kdo to bude platit? Pán to bude platit.
2: Tak to ne, pane Tadeáš, tak to ne. To pán nemůže, pán má dvě děti.
1: Při pánově šikovnosti bych se nedivil, kdyby jich pán měl 15.
2: Pane Tadeáš,
1: zůstat tu, pán nemůže platit, to nechce. A aby ti hodiny vzal sebou, to nejde, to pán slyší. Já vím, teď to neslyší. Tak, prosím, teď to pán slyší. Tohle se příštích 12 hodin přes hranice neproveze, i kdyby si celníci strkali do uší vatičku. Svatá pan, já to nemůžu poslouchat, já se z toho jenom rozčiluju.